0: Francie omezuje otevírací časy památek kvůli vedrům, dřív zavírá i Eiffelova věž. Fotbalisté Anglie porazili Norsko po prodloužení 2-1 a postoupili do semifinále mistrovství světa. A počasí bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat. Teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: V horkých letních dnech české dopravní podniky posílají do ulic hlavně klimatizované vozy. Ve velmi vysokých teplotách taky třeba pražský dopravní podnik snižuje rychlost tramvají, aby se nepoškodily koleje. Horké počasí je ale zátěž i pro řidiče, kteří řídí neklimatizovaná vozidla, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Chlazená pitná voda je dostupná ve všech smyčkách, střídacích bodech a vozovnách. Ve vozovnách jsou sodobary, které vyrábějí chlazenou sodovku. Řidiči během teplých dnů rovněž dostávají rozpustné ochranné jontové nápoje.
0: Památky a muzea ve Francii kvůli vlně veder zavírají dřív. Patří mezi ně třeba pařížská Eiffelova věž, která je o víkendu výjimečně otevřená jen do 16 hodin. Informuje o tom agentura AFP. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí na čtvrtině francouzského území a týká se 22 milionů lidí. Vlna veder přišla do Francie na začátku prodlouženého víkendu před úterním státním svátkem dnem dobytí Bastily. Několik francouzských měst už teď kvůli suchu a riziku požárů zrušilo tradiční ohňostroje. Evropská komise vyzvala k ukončení financování Benátského bienále. Důvodem je účast Ruska. Informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit Benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur, tedy skoro 50 milionů korun. Cenu prezidenta na filmovém festivalu v Karlových Varech převzal Jeffrey Wright. Americký herec se vrátil po téměř 30 letech se snímkem Basquiat. Na slavnostním zakončení vzpomínal na Jiřího Bartošku.
3: Byl jsem tady před několika lety, před 29. Mám speciální vztah k tomuto místu, protože jsem tu vybudoval přátelství s Jiřím Bartoškou. Chybí mi tu.
0: Cenu prezidenta festivalu dostala taky herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Křišťálový globus si z Karlových Varů odváží francouzská herečka a režisérka Juliette Bionešová. Sport. Angličtí fotbalisté vyhráli ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Norskem po prodloužení 2-1. V dalším kole si svěřenci trenéra Tomase Tuchla zahrají proti lepšímu z dvojice Argentina-Švýcarsko. 21-letá tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Prestižní turnaj tak ovládla česká hráčka po třetí za poslední 4 roky. Nosková navíc zvítězila v historicky prvním ryze českém finále. Nad Karolínou Muchovou vyhrála 2-1 na sety. Porožera Muchová soupeřce po zápase gratulovala a také vtipkovala, že o 8 let mladší Nosková odteď není její kamarádkou. Později ale přiznala, že hrát proti krajance pro ní nebylo vůbec jednoduché, pokračuje Muchová.
4: Samozřejmě radši bych hrála proti někomu, koho neznám, já to úplně nemám ráda, ale prostě to asi člověk nevybírá. Na druhou stranu jsem byla ráda za Lindu, že je ve finále a nevím, jako napadlo mě to v ten moment. Nevěděla jsem, co mám říct, chtěla jsem mi tak akorát brečet.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 se u Rozvadova a na pražském okruhu u Bychovic. Na D5 se z Rozvadova do Plzně zahraničním přechodem čekejte nepojízdné vozidlo. Na 148,5 kilometru odstavený kamion projíždí se jedním pruhem. Na východní části pražského okruhu z Černého na Barandovský most zasjezdem na D11 zpomalte před omezením. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždí se bez zdržení. D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Nákladní doprava je odkláněna na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo být ukončeno v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
7: Velmi rád. Ve 2:06 v neděli 12. července teď už pro vás máme pravidelnou noční telefonickou soutěž a protože je neděle, tak dnes naposledy soutěžíte o cenu, o kterou hrajete celý tenhle týden. Tak dnes naposledy Jan Karafiát, Broučci, nová audiokniha, kterou vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Telefonní čísla vytáčejte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
8: Noční radiožurnál
6: a Jiří Štefl.

0: Dnes naposledy a tedy právě teď soutěžíte o novou audioknihu Jan Karafiát Broučci, legendární pohádka, legendární večerníčky. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
2: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A na telefonu Milan. Milane, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: 2 hodiny v noci, jak to, že nespíte?
4: No tak jsem zkusil právě se dovolat, jestli se to podaří.
0: A odkud nám voláte, Milane?
4: Z Prahy.
0: A jak se máte v Praze dneska?
4: Velké horko, ale jde to.
0: Jde to ještě, no ta větší horka nás čekají ještě ten následující týden. Milane, pojďte vyhrát novou audioknihu Broučci Jan Karafiát. Ptám se, ve kterém roce vyšel televizní večerníček Broučci a pozor, zajímá mě první barevná verze Broučků. Tak buď za A, je to v roce 1925, za B v roce 1995, anebo za C v roce 2026. Co myslíte, barevná verze Broučků první?
4: První, tuším, 95.
0: Ano, je to tak. Ten loutkový večerníček Broučci vyšel už v roce 1966, ale to byla černobílá verze, mě zajímala ta barevná, to je ten rok 1995. Tak Milane, je to vaše, budete poslouchat vy?
4: Ano.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeju krásnou neděli a dobrou noc, ještě mi prosím zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
4: Moc děkuji, naslyšenou.
0: Velmi svižná telefonická soutěž, my děkujeme, že nás posloucháte. No a jestli chcete vyhrát v telefonické soutěži, tak máte opět šanci zítra, a to po 2 hodině v noci. Tentokrát budete soutěžit o novou knižní novinku, je to thriller, nechte se překvapit, detaily řekneme zítra.

0: Fotbalisti Anglie jsou dalšími semifinalisty mistrovství světa. Jejich soupeře budeme znát dnes nad ránem. Zápas Argentina-Švýcarsko začne za 40 minut. Budeme ho v Radiožurnálu a taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport sledovat živě. Teď nás ale taky zajímá tenis. České finále ve Wimbledonu vyhrála Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech svůj první Grand Slamový titul. Naopak Muchová nevyužila po Roland Garros z roku 2023 druhou takovou příležitost a nejcennější trofej jí zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
3: We are friends, we still are friends, hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale

0: se ve Wimbledonu nastoupili prostě jako opravdu šampionky. Hráli jako výborný tenis, Lina jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Káje zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-6, 2-5 nic hrát a prostě furt tam jakoby byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první gem, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Káju to je teďka těžký, ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
1: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
2: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%, že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
1: Říkala 21letá šampionka Linda Nosková z Londýna, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: A za chvíli už je taky aktualizace Zelené vlny. Dvě hodiny 30 minut. Teď ale zprávy s Adélou Burešovou.
1: Spojené státy zahájily sérii útoků na Irán, uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tím reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je pohřešovaný a loď není schopna pokračovat v plavbě kvůli požáru na palubě a poškození strojovny. Íránská média informují o explozích v Búšehru a v Asaluji na jihu země. Teherán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Lesní požáry ve Francii od začátku roku zničily přes 25 tisíc hektarů půdy. Řekl to šéf francouzské civilní obrany Julien Marion. Je to víc než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni. Země by podle Mariona mohla v boji proti požárům poprvé nasadit speciálně upravené vojenské letadlo Airbus A400M. Letoun může převážet až 20 tun vody. Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hračanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy nádrže osazovat rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Veřejnost se na novou expozici bude moct přijít podívat zřejmě už během srpna.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový grandslamový titul v kariéře. Angličtí fotbalisté porazili Norsko 2-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají proti Argentině nebo Švýcarsku. Jejich duel začne ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Tuřic a v Uničově. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice hlásíte nehodu. Na 22. kilometru se střetlo auto se zvěří, projíždí se jedním pruhem bez držení. V okrese Olomouc v obci Uničov za kruhovou křižovatkou u Teska ve směru do Štermerku čekejte kolizi. Auto tam narazilo do plotu, na místě zasahují hasiči. A připomínáme uzavřenou D10 u Staré Boleslavy. Neprůjezdná je obousměrně mezi 10. a 14. kilometrem z důvodu bourání pěší lávky na 13. a 5. kilometru. Obousměrná objízdná trasa přes Starou Boleslav je pro osobní vozidla vedena ve směru z Prahy z exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy z exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: 4 minuty po půl třetí.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Dodržují vodáci na českých řekách omezení vztahující se na konzumaci alkoholu a jak aktuálně postupují hasiči ve zlínském továrním areálu? I těmto tématům se v sobotní publicistice věnoval moderátor Vladimír Kroc.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašuje jen při mimořádných událostech, na třetí. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Jsme ve spojení s velitelem zásahu, náměstkem ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Zdeňkem Otrusinou. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zlína.
1: Jak to teď vypadá na požářišti?
2: Tak v tento okamžik zasahujeme v místě Sutín, původní budovy 34, kde dochází k prohořívání materiálu, který je zasypaný betonovými prvky. Právě proto došlo ke snížení počtu zasahujících jednotek, protože již se snažíme pouze chladit to místo zásahu a omezit tak vývin kouře, který je pro občany Zlína velmi obtěžující.
1: Stále tady platí, že obyvatelé Zlína nemají větrat. Jak dlouho bude trvat, než se vzduch opět pročistí?
2: Tady je proti nám trošku počasí. Sluníčko, které prohřívá vzduchovou vrstvu ve Zlíně, izoluje ten kouř při zemi. Je tady taková malá inverze a bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
1: Podle dosavadních zjištění zřejmě začalo ve čtvrtek ráno hořet v 9. patře budovy číslo 34. To se postupně na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Jak vážně je narušena zbývající konstrukce, hrozí samovolné zřícení?
2: My jsme právě v tento okamžik nasadili dron hasičského záchranného sboru. Zkoumáme jednotlivé nosné prvky té zbývající části, která ještě zůstala stát. Ty nosné prvky jsou v některých místech velmi silně poškozeny, je obnažena výstuž, dokonce některé nosné sloupy jsou vybočeny ze své kolmé polohy, takže ta stabilita je, řekněme, svévolně se budova nesesune, nicméně může dojít k nějakému vnějšímu impulzu, který by mohl při souhře náhod způsobit další destrukci té budovy. Myslím tím třeba, pokud by teď došla sem do Zlína nějaká velká bouřka, nějaká supercela s silnými nárazy větru 70 km za hodinu a podobně, tak je velké nebezpečí, že by se mohly některé ty prvky znovu uvolnit a ta budova by mohla se zase zřítit.
1: No ale zdá se v tuto chvíli, že demolice už je asi nevyhnutelná.
2: Samozřejmě, kdo z vašich posluchačů se dívá na televizi, tak určitě viděl spoustu záběrů z místa zásahu. Ta budova už je neopravitelná v této podobě, jak zůstala.
1: Ještě se vrátím k vaší zmínce o dronu. Jak vám pomáhají právě moderní technologie? Viděli jsme záběry z dronu, který proletával hořící budovou. Jak důležitá je pro vás taková orientace?
2: Je to nesmírně důležité. Dronová služba je nový fenomén v rámci hasičského záchranného sboru České republiky. My jako hasičský záchranný zlínský sbor máme vlastní dronovou službu. Kolegové jsou velmi šikovní a vlastně dokážou nám zpřístupnit místa, třeba jako v tomto případě, kde momentálně noha vyšetřovatele nemůže vstoupit a pravděpodobně se ten vyšetřovatel už ani nedostane. A my máme dneska možnost v podstatě v kvalitě 4K se do toho místa dostat, prozkoumat to místo, zaměřit si to místo, vytvořit si 3D model. Třeba i pomocí VR technologie se pak do toho místa vrátit, projít si to, natočit si fotografie. Je to jako velmi výborná věc, kterou dneska používáme téměř při všech složitých požárech.
1: Je možné v tuto chvíli s ohledem na intenzitu a postup požáru posoudit možné příčiny?
2: Není to teďka možné, respektive my posuzujeme a prověřujeme úplně všechny příčiny, které připadají v případě požáru jaksi k dispozici. ať už je to úmyslné založení požáru, ať už je to technická závada, jakákoliv, ať už je to nedbalost fyzické osoby. Opravdu zabýváme se všemi příčinami, které v případě požáru můžou být.
1: Vy už jste uvedl, že požár se, teď cituji vaše slova, choval stejně jako 11. září 2001 po útoku letadel na budově New Yorkského světového obchodního centra. V čem?
2: Kdo zná záběry při spádu budov VTC, tak ví, jak ty budovy se hroutily. Měl jsem možnost, bohužel, ve čtvrtek stát zhruba 30 metrů od té budovy, když došlo zřícení té středové části, a můžu říct, že to je zážitek, který už jako nikdo z těch hasičů, kteří byli vedle mě, asi z hlavy nevytěsní. Skutečně ta budova se celá zachvěla, sesunula se k zemi, došlo k vývinu obrovského množství prachu, a kde se nedalo vlastně dýchat, jo, a my jsme museli rychle ten prostor opustit.
1: Jak rizikový ten zásah byl pro hasiče, kdy jste zjistili, že se ta výšková budova může zřítit?
2: Ty příznaky, že ta budova není v pořádku, se objevily zhruba po hodině a půl, kdy na jedné z těch stran začaly vznikat trhliny v tom plášti, a už to bylo pro nás jako zvýšený prst, že se máme chovat velmi obezřetně a že pravděpodobně může dojít k destrukci těch nosných prvků. A vzhledem k tomu, že ty trhliny přibývaly, zvětšovaly se, a já jsem měl mít jako velitel zásahu možnost mít ve štábu velitele i statika, s kterým jsme celou věc konzultovali, tak vlastně se nám podařilo dosud ten zásah realizovat bez jakýkoliv zranění.
1: Dalo by se tomu požáru předejít, pokud by v budově bylo stabilní hasicí zařízení? To ale u těch starších budov tohoto typu asi není povinné.
2: Teď z naší strany tato diskuze bude čistě teoretická, mm-hmm, a budeme vycházet z toho, že to stabilní hasicí zařízení má nějaké projektované vlastnosti a navrhuje se na nějaké požární zatížení, tak tedy ano, prostoru budovy skladové, vícepatrové, pokud by bylo nainstalováno stabilní hasicí zařízení, které bude správně navrženo, spočítáno, tak by nemělo dojít k rozšíření toho požáru více než na plochu, která je takto předem stanovená, a hasiči by měli pouze provést dohašení, kontrolu, jo, případně další zásah s tím související. Rozhodně by nemělo dojít k tomu, pokud to zařízení bude fungovat, že dojde k rozšíření více než na řádově metry čtvereční.
1: Při pohledu na škody, které oheň způsobil, možná i z vašeho osobního pohledu, jak citelná rána je to pro Zlín, když přichází o jednu z architektonických dominant?
2: Já musím říct, že jsem zažil a účastnil jsem se vyšetřování požáru budovy číslo 103 před 13 lety a měl jsem možnost po příjezdu na místo a převzetí zásahu to srovnávat, oba dva ty požáry. Myslím si, že to pro ten areál je velký zásah. Jsme všichni zvyklí na ty siluety toho areálu a ty budovy, které tady byly postaveny. Nepředpokládá nikdo z nás, že dojde k něčemu takovému, protože tu 103. budovu jsme uchránili, ale ona byla technicky postavena trošku jiným způsobem než tady tato budova. Opravdu ta konstrukce a provoz nepožadoval instalaci stabilního hasicího zařízení. Samozřejmě každý vlastník si může o své vůli doplnit svůj objekt o jakékoliv požárně bezpečnostní zařízení, pokud má pocit, že je to pro něho prospěšné.
1: Zdeněk Otrusina, velitel zásahu ve zlínském továrním areálu, vrchní rada, náměstek ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Děkuji vám, nashledanou.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Tisíce vodáků zaplavily naše řeky, mnohde se ale potýkají kvůli suchu s horší sízností. Už čtvrtým rokem platí novela, která umožňuje na vybraných úsecích konzumovat alkohol pouze u kormidelníka, jeho množství v krvi omezeno na 0,5 promile. Na frekventovaných říčních tocích je nulová tolerance alkoholu. Naším hostem je předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Ta nulová tolerance platí pouze pro vůdce plavidla?
3: No, pokud to stáhneme na jaksi ty větší řeky, kde je už nějaký provoz motorových lodí, tak tam platí i pro posádku ta nová tolerance. Neplatí to jenom pro toho vůdce, ale platí to v podstatě pro každého, kdo se podílí na řízení toho plavidla. Ale tam jako my vodáci většinou jako nejezdíme, pro nás jsou spíše ty nesledované vodní cesty, které navštěvujeme, a ty sledované vodní cesty už jako tam vodáci tolik nejezdí.
1: A je tedy ale jasné, kterých částí řek se to přesně týká, kde je alkohol vodákům nebo lidem na vodě zakázán?
3: Ano, to je přesně vymezeno v řádu plavení bezpečnosti, jo, a v navazujících vyhláškách zákona o vnitrozemské plavbě, kde v podstatě jsou ty spodní úseky řeky Vltavy, Labe a dalších ještě Ohře, jaksi vyjmenované jakožto sledované vodní cesty, a všechny ostatní už jsou pak nesledované vodní cesty. Takže my jako by těch sledovaných vodních cest ještě plus Morava máme relativně málo, přece jenom nemáme takové podmínky, nemáme takové průtoky, aby ta lodní doprava mohla být na větších částech těch našich toků, takže většina těch řek je spíše nesledovaných.
1: No a právě tam tedy ostatní členové posádky, kromě kormidelníka, mohou konzumovat alkohol svobodně bez omezení, je to tak?
3: Přesně tak, tam se to vztahuje na těch nesledovaných vodních cestách v rámci nějaké turistiky, se to vztahuje pouze na toho vůdce plavidla, a je trošku otázkou, kdo je vlastně na lodi vůdcem plavidla.
1: Na to jsem se chtěl ptát, jestli v tom není háček, jestli je vždy prokazatelné při případné kontrole, kdo z posádky byl v tu chvíli zadák, nebo tak tomu aspoň rozumím.
3: Je to tak, ale zadák, kormidelník nemusí být vůdce plavidla. Tam je to jaksi právně trošku jako složitější. Vůdce plavidla může udílet nějaké pokyny kormidelníkovi, který následně bude tu loď řídit, jo? Ale ta odpovědnost spočívá na tom vůdci plavidla, ale ten nemusí být tím kormidelníkem. Takže tam je to opravdu poměrně právně složité a samotného by mě zajímalo, jak by si s tím policie nebo státní plavební správa poradila v této situaci, jelikož to právo v tohletom směru, pokud se opravdu jedná o nějaké turistické lodě a je tam vícero lidí, tak to může být jaksi nějakým způsobem docela zpochybněno, kde je vlastně vůdcem toho plavidla.
1: A jak časté jsou podle vašich zkušeností tedy kontroly?
3: Za poslední dva roky, co se změnila legislativa, tak nevím, že by se vůbec nějaké kontroly prováděly. Mm-hmm. Předtím se kontroly prováděly, když byla nulová tolerance třeba na Ohři nebo i na jiných řekách, ale spíše to bylo takové sporadické. Jedno odpoledne se postavili státní správní správa společně s policií na JES a tam kontroly vodáky. Samozřejmě lidi jsou všímaví a chytří, takže šla okamžitě správa nahoru do kempu a v ten den nikdo nevyjížděl. Takže po půl dní zase policie odjela a byla provedena akce kontroly alkoholu, ale přitom jaksi neměla moc možností zjistit ten pravý stav věcí, který na těch řekách je.
1: Čili ptát se, jak vysoké mohou být pokuty, to je čistě teoretická záležitost, jestli dobře rozumím vašim slovům.
3: Přesně tak, je to opravdu teoretické a znova říkám, že je to trošku právně složitější, kdo je vlastně na té lodi, musí tam být vůdce plavidla, ale kdo to je, je poměrně složité, ne vždycky to musí být kormidelník, ono i ta loď, ta kánoe se dá kormidlovat od špičky, čili jakoby háček může kormidlovat loď, ono to jde a jde to možná s nás než od zádě, pokud někdo opravdu jakoby dobře jezdí na té kánoji, takže by to bylo, si myslím, i mě by to samotného zajímalo, jak by se takováhle situace řešila.
1: A subjektivně podle vás přibývá nebo naopak ubývá těch prohřešků proti zákonu, jinými slovy, jak velkým problémem je alkohol na palubě?
3: No, je poměrně velkým problémem na takových těch turisticky vyhledávaných řekách, jako je Vltava, Sázava, Berounka. Tam bohužel to problém je, i když se snažíme nějakým způsobem apelovat na ty lidi, aby ten alkohol na té vodě nekonzumovali, aby přece jenom si to užili až pak v kempu, pročet na vodu a být totálně opilý, ani nevědět v podstatě, co jedu, tak si to přece nechám pak do kempu, abych tam mohl nějak se bavit, ale na té vodě bych měl být přece jenom nějakým způsobem při smyslech a vědět, co dělám a kde jsem, abych neohrožoval nejenom sebe, ale i ostatní. Ano. Takže jenom ještě ze statistik roku 2025 přece jenom se podařilo poměrně výrazně znížit za poslední asi 5 let nehody na řekách a my máme statistiky od hasičů, kde právě v loňském roce bylo pouze 7 zásahů nutných, 7 zásahů hasičů na řekách a z toho 2 tyto zásahy byly pod vlivem alkoholu vodáku.
1: To byl předseda Asociace vodní turistiky Petr Ptáček. Děkuju vám. Naschledanou.
3: Naschledanou a slyšenou. Hezké leto.

0: Kansas City, join us for the countdown to kickoff, powered by Aramco.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, jak kdo chcete, vítáme vás u dalšího přímého přenosu radiožurnálu Sport z fotbalového mistrovství světa. Známe tři jisté semifinalisty, na Francii a Španělsko navázali Angličani, kteří v prodloužení porazili Nory 2-1, a teď začneme rozplétat hádanku, jestli na Angličany narazí obhájci zlata Argentinci, a nebo to budou Švýcaři, kteří ve své historii už po čtvrté hrají čtvrtfinále, ale ani jednou se nedostali mezi nejlepší čtyřku. Mimochodem, poslední ta čtvrtfinálová účast byla na domácím šampionátu v roce 1954. Máme rozehráno. Jako první se k míči dostali Švýcaři, dnes ve svých tradičních červených dresech. Pokud jde o Argentinu, tak to je také ta preferovaná první volba tohoto týmu, tedy modro-bílá barevná kombinace. Máme za sebou úvodní půl minutu. Pozor teď na Zakariu a jeho ránu z hranice pokutového území, ale hodně z úhlu. Byla zblokovaná a tak z toho nic nebylo. Platí skóre 0-0 mezi Argentinou a Švýcarskem. Pojďme si projet základní sestavy obou týmů, kterým se teď budeme věnovat v dalších desítkách minut na radiožurnálu Sport. Pokud jde o Argentinu, tak ta má v základní sestavě jenom mistry světa z roku 2022 z Kataru. V bráně Emiliana Martineze, před ním Molinu, Romera, Lisandra Martineze a Taliafica. V obraně v záloze Depola, Paredese, McAllistera a Fernandeze a v útoku společně Messiho a Alvareze. Lionel Messi zase může utéct Kylianu Mbappému v čele tabulky střelců. Aktuálně mají oba 8 gólů. Už je jasné, že Erling Haaland se na ně dotáhnout nemůže. Zůstal na 7. Na 6 jsou společně dva Angličani, Harry Kane a Jude Bellingham, který dvěma góly zařídil postup Angličanů přes Nory. Pokud jde o Švýcary, tak v brance Kobel, ten má právě teď míč na konci druhé minuty za stavu 0-0, vykopává dopředu v obraně Zakaria Elvedy a Kanji Rodriguez, v záloze Freuler s Čakou, o ofenzivu se budou starat skřídel Riedr, Ndoy, na hrotu útoku Embolo a pod ním Sou. Tak to je tedy to základní, co potřebujeme vědět. Ještě možná tedy jméno hlavního rozhodčího, tím je Portugalec João Pinheiro. Je to docela nezvyklé, že je spíšťalkou v zápase rozhodčí, který je z jednoho z kontinentů, kterých se ten duel týká. Ve valné většině případů se tomu Mezinárodní fotbalová federace na tomto turnaji snažila vyhýbat. Teď už pojďme přímo k zápasu. Švýcaři útočí po levé straně. Sou si dává balon kolem Molíny a vypadá to, že je rychlejší. Molína se ale dokázal do toho duelu vrátit a ještě ve skluzu ten balon kopnout tak, že se odrazil ještě jednou od Soua, ale pak ještě jednou od Molíny, ale toho už si nikdo nevšiml. Takže se rozehrává od branky, na to se přeskum u videa nevztahuje, na rozdíl od špatně nařízených rohových kopů. Ty je možné přihodnotit na rohový kop. Ve čtvrté minutě zatím bezbrankové skóre, tedy 0-0. Opatrná hra v úvodu od obou týmů. Přímý přenos pokračuje na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, radiožurnál. Molina na pravé straně má Depola. Depol vrací zase Molinovi na pravé straně. Zahraje si také brankář Emiliano Martinez, který bude vykopávat dlouhý balón, nebo dá raději přednost krátké možnosti. Ne, je to dlouhý míč na Juliana Alvareze, ten ale prohrál hlavičkový souboj. Teď pozor na Švýcary, konkrétně to byl Riedr, který byl trefený odkopem, ale nebylo to nic hrozného pro Argentinu. Ta nebude nějak pikat. Enzo Fernandez byl poslaný k zemi, ale prošlo to u Portugalce Pinheira. Švýcaři zase můžou hrát s míčem v polovině páté minuty za bezbrankového stavu. Konkrétně to jsou obránci Elvedy a Zakaria. Zakaria po pravé straně se snaží dostat dopředu. Teď už předal míč Solovi, ten raději přihrává dozadu Elvedymu. Čaká. Zakaria zprava by mohl centrovat, nedělá to, předává ještě míč pod sebe Freulerovi. Freuler zpátky na Zakariu, Zakaria dolů Elvedymu, po Elvedym by to mohl být a taky je Akanji ve středovém kruhu. Argentinci teď trochu přece jenom vysunuli svůj pressing a donutili Rodrigueze k tomu, aby přihrál brankáři Koblovi. Kobl přihrává do prava, kde je Elvedy, Zakaria na pravé straně. Teď už Čaka uprostřed hřiště, nalevo se rozebíhá Rodriguez, dostal ten míč trochu na paty, musel si na něj chvíli počkat, než ho následně přihrál Souvi, ten nasadil jesličky Depolovi, zatím to jsou Švýcaři, kteří kontrolují v úvodu tenhle zápas a teď se můžou dostat také do zakončení. Embolo dává Rydrovi zpátky na pravé straně Sou, ale nesedla mu ta rána z hranice pokutového území, ale první varování Argentincům jakoby jim nestačilo, že v osmifinále s Egyptem prohrávali ještě zhruba 10 minut před koncem základní hrací doby 0-2. Teď také jsou Argentinci méně aktivní proti Egyptu a teď měli trochu štěstí, že se míč v pokutovém území nedostal k Embolovi nebo Souvi. Čaka pál zhruba z 18 metrů, ale hodně, hodně vysoko nad. Na rugbyové háčko možná dobré, ale na fotbalovou branku tuze vysoké. 7. minuta 0-0 platí skóre mezi Švýcary a obhájci zlata z Argentiny, kteří by si jistě rádi znovu zahráli alespoň semifinále, ideálně pochopitelně finále, a třeba si zopakovali tu loňskou, respektive minulou finálovou bitvu s nakonec stříbrnými Francouzi. Argentinci teď dostávají míč, protože De Paulovu přihrávku zachytil Rodriguez rukou. No, byl to takový postoj, nevím, jak to úplně přirovnat, byl v podřepu Rodriguez a ruku měl vedle své nohy a tu trefil míč, který od De Paula směřoval na pravé křídlo, pravděpodobně k Messimu. Argentinci teď mají balón, možná trochu delší dobu poprvé v zápase v 8. minutě, kdy hrají se Švýcary 0-0. Paredes vybírá si na levé straně Taliafika, po něm to je maličký stoper Lisandro Martinez, který zapojuje i brankáře a svého jmenovce Emiliana Martineze. Není tam žádná přízeň ani s útočníkem Lautarem Martinezem, který je zatím na střídačce. Trenér Lionel Scaloni vybral stejnou jedenáctku jako proti Egyptu, tu základní. Švýcaři ti udělali jednu změnu, jsou nahradili Jašariho. Teď tedy argentinská kombinace na pravé straně už na polovině Švýcarů. Molina dává Messimu. Messi, vypadá to, že vrátí Molinovi. Ano, centr z pravé strany odkopává Elvedy. Následně se o balón snaží Ndoy, nezískal ho. Messi už je na hranici pokutového území. Přihrávka McAllisterovi. McAllister pálí, tečovaný pokus vedle. Bude z toho rohový kop v 9. minutě za stavu 0-0. Messi to tak rafičil, že bude střílet. Přihrál McAllisterovi, který pálil z toho oblouku, který je kolem pokutového území, ale trefil jenom hýždě Elvedyho. Bude se kopat od rohového praporku na rohové kopy. 1-0 pro Argentinu v 9. minutě na góly 0-0 sám Lionel Messi. Bude rozehrávat, míč se může kroutit směrem do branky, míč letí do pokutové území, ale proletěl vápnem po tyči jednoho ze švýcarských obránců. Byl to pravděpodobně Freuler, kdo ten míč přizvedl. možná budu moudřejší po opakovaném záběru, tak Embolo vypomohl coby hrotový útočník. Lionel Messi přebíhá celou šířku hřiště. V 10. minutě za stavu 0-0 postará se o rohový výkop i z druhé strany. Tentokrát tedy můžeme očekávat, že vzhledem k tomu, že je ryzím levákem, tak se ten míč bude stáčet směrem od branky. I Argentinci mají několik slušných hlavičkářů, ale myslím, že Švýcaři mají navrch. Ale třeba se budou mýlit. Míč hlavičku je McAllister, je to 1-0. Tak tohle byla tedy opravdová mýlka v pravou chvíli. 10. minuta. Alexis McAllister, není to žádný mohutný borec 86 cm, přesto uspěl v souboji se švýcarskými zadáky a argentinští obhájci zlatých medailí z posledního mistrovství světa ve fotbale jsou o krůček blíže postupu do semifinále. Ještě nevypršela ani úvodní desetiminutovka a Alexis McAllister poslal hlavou jeho Američany do vedení. On se tam objevil mezi Embolem a Souem. Ani jeden z nich ho nedokázal nabrat. Byl krůček za Souem a možná dva kroky před Embolem. A proto tedy vede Argentina nad Švýcarskem 1-0. Alexis McAllister je zatím hrdinou Argentinců a Lionel Messi si připisuje asistenci po rohovém kopu. Takže pokud bychom brali kanadské bodování, tak je na tom stále ještě o trochu lépe Kylian Mbappé, protože ten má bilanci 8+3, Lionel Messi 8+2, ale má ještě zbytek dnešního zápasu k dobru, protože Kylian Mbappé ten už čtvrtfinále odehrál úspěšně. Lionel Messi má zhruba 80 minut před sebou. A Švýcaři do toho teď budou muset šlapat, nebo nemusí, ještě samozřejmě mají spoustu času, ale bylo by to asi záhodno. Brankář Emiliano Martinez po opravdu velké domů, nikoliv malé, teď kope balon na polovinu Švýcarů, kteří krotí míč, konkrétně to jsou obránci, ale na Akanjiho dotírá Alvarez, skoro mu ten balon ukradl, ale bude z toho nakonec autové vhazování pro Švýcary. Končí 12. minuta, Argentinci vedou po brance hlavou McAllistera na švýcarském 1-0. Nedovolený zákrok Romera na Embola na polovině hřiště. Slyšeli jste hvist portugalského sudího Pinheira. Romero povalil. Embola možná mnohem bolestivější bylo to, že na něj následně spadnul. Nekoordinovaně Embolo se drží za hlavu ze zadu, tak doufejme, že bude v pořádku a bude moct dokončit tohle utkání, které se hraje v Kansas City. Je to poslední duel pro tohle město, které možná trochu překvapivě neleží v Kansasu, ale ve státě Missouri. To je taková hříčka geografická, chyták, pokud byste chtěli s někým z kamarádů soutěžit, tak myslím, že pokud mu položíte otázku, v jakém státě leží Kansas City, tak asi neřekne Missouri, ale třeba ano, třeba je geograficky opravdu zdatný. Teď se pojďme ovšem věnovat tomu, co se na tráníku v tomto městě děje, a to je postupný útok Švýcarů, který ale právě teď končí, protože Sou dal balón až příliš na Patin Dojovi, ten to vzdal, vůbec za ním neběžel, teď mu ovšem tleská, jakože to asi až tak špatné tedy nebylo. Nicméně Molina může vhazovat ve 14. minutě, kdy jeho Argentina vede na švýcarském 1-0. Z pravé strany to bude Molinův autový hod, končí na hlavě Akanjiho, po něm kapitán Švýcarů Čaka, míč se zamotal mezi nohami do jeho a tak Argentinci teď můžou po pravé straně postupovat, ale Messi měl proti sobě dva soupeře, Čaku a Rodrigueze, a to i na fotbalového poloboha bylo příliš. Zakaria, tedy švýcarský obránce na pravé straně, vybral si Riedera po Zakariovi, který dostal míč zpátky, je to teď Elvedy a po něm Freuler, ten si hodně často zbíhá pro rozehrávku až k obráncům a naopak to místo v záloze uvolňuje jiným. Freuler napřahuje se ke křižnému pasu na pravou stranu, jenže místo některého borce v červeném našel jenom v bílo-modro pruhovaném Rodriga de Paula. Teď je to jiný Portugalec Alvarez, který povalil Čaku, ale zdá se, že se nepískalo, že to bylo dovolené hraní od Alvareze, i když jednoznačně pravou dlaní strčil do zad Čaky a píská se tedy pravděpodobně hraní rukou švýcarského kapitána, ano, který se dotkl svou horní končetinou míče a to je pochopitelně zakázané, ale tady bych byl na straně Evropanů. Myslím, že tohle byl prostě nedovolený zákrok a mělo se hrát směrem k argentinské brance. Právě tahle jihoamerická země vede po první čtvrt hodině čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale nad švýcarském 1-0. McAllister, střelec zatím jediného gólu, teď nepřihrál zrovna nejlépe Taliafikovi, ale zabojoval Alvarez a získal balón pro argentinské barvy. Přesunutí hry zleva napravo k Molinovi, ten elegantně zpracovává, De Paul mu

obsahoval kráně, ale vůbec zakončit nedovedl, byl tísněný a Akanjim skončil na zemi, ale jistě to žádný faul nebyl na tohoto držitele zlatého míče pro nejlepšího hráče posledního světového šampionátu v Kataru a také 8 zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa. Argentinci se teď ubránili švýcarskému útoku a snaží se rozvíjet tuhle kombinaci od vlastního vápna. Žádný dlouhý nákop, je to opravdu kombinační hra Moliny, De Paula a spol, a právě De Paul, spoluhráč Messiho nejenom z národního týmu, ale také z Interu Miami, se teď objevil na zemi po podkopnutí od Rodrigueze. Argentinci tak budou moc rozehrávat z vlastní poloviny, a to v 17. minutě, kdy vedou nad Švýcarskem 1-0. Taliafico, Lisandro Martinez, to jsou argentinští obránci. Martinez zapojuje dalšího do party, Molinu, to je pravý back, po něm ještě zbývající, který si nezahrál v posledních sekundách, Romero. A přizvali teď také do party brankáře Emiliana Martinez. Až teď Lisandro Martinez, dlouhý nákop na Alvareze. Má to teď, vypadalo to 1-1 proti Akanjimu. Akanji byl úspěšnější, ale odkopl jenom k McAllisterovi. Messi se také vrátil do středu pole, aby si zahrál, jinak zatím docela dodržoval to své postavení na pravém křídle. Teď se ale ocitá na levé straně, dokonce přihrává Taliafikovi. A šouravým krokem míří směrem k pokutovému území, možná si zase vyhodnocuje, co se děje na trávníku, a pak si bude nabíhat, až mu to bude dávat smysl. Molina na pravé straně přihrává De Paulovi, De Paul sotva balon chytil na hrací ploše, ale povedlo se to přece jenom. Začala 19. minuta, Argentinci po hlavičce McAllistera z 10. minuty po Messiho rohu vedou nad Švýcarskem na fotbalovém mistrovství světa 1-0. Hraje se čtvrtfinále, to poslední. V semifinále už máme Španěle, Francouzi a také Angličany, kteří porazili v prodloužení Norsko 2-1. Argentinci teď kombinují od vlastního vápna až dokonce u brankáře Emiliana Martineze jsou. Ale Švýcaři teď trochu upustili od pressingu, až v tuto chvíli Embolo přibíhá k Martinézovi a donutil ho odkopnout balon. Ten skončil na hlavě Elvedo. Švýcaři získávají balon za pokutovým územím Argentiny. Lisandro Martinez svůj chybný nákop zvládnul napravit s kluzem a teď je to trochu otevřené pro Argentinu. McAllister chtěl patičkou dát buď to Fernandezovi nebo Messimu, ale to se nepovedlo. Tak Švýcaři budou útočit. Začínají ze středového kruhu od Riedera. Akanji, Freuler, po něm Rieder, nalevo Rodriguez, teď Čaka, Švýcaři jsou na útočné půlce. Ve 20. minutě Argentinci vedou nad Švýcary 1-0, zasloužil se o to v 10. minutě Alexis McAllister, což je vynikající technik, opravdu skvělý fotbalista, ale pokud něco není zrovna fantastický, tak hlavičkář. A přesto se právě hlavou dokázal prosadit, když ho z rohového kopu našel báječně kdo jiný než Lionel Messi. Teprve druhá asistence pro argentinského kapitána na tomto turnaji, tu přidal k 8 gólům a v 10. minutě se tedy Argentinci ujali vedení 1-0. Teď útočí Alvarez, ale byl v offsideu a tak míč dostávají Švýcaři v době, kdy právě začala 21. minuta tohoto souboje ve čtvrtfinále mistrovství světa. Vysíláme přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Na krátší úseky se k nám připojí i posluchači Radiožurnálu, kteří se teď můžou dozvědět o další útočné snaze Švýcařů, kteří byli přece jenom v úvodu utkání aktivnější, jenže nedokázali si vytvořit žádnou gólovou příležitost a pak po jednom rohovém kopu inkasovali. Teď Švýcaři se snaží dostat na útočnou polovinu. Napravo je volný Zakaria, který dostává balon od Elvedyho. Zakaria si všímá volného Souha, ten může z pravého křídla centrovat, ale byl zablokovaný precizně Lisandrem Martinezem a ten ve skluzu dokonce ještě otřel balon právě o protivníkovi nohy. Ne, tak to byla dokonce ruka, takže Argentinci budou vhazovat.

Z levé strany zhruba nějakých 10 metrů od rohového praporku začala 22. minuta a Argentina díky hlavičce McAllistera vede nad Švýcarskem 1-0 a znovu by se po 4 letech mohla dostat do semifinále mistrovství světa. Taliafico vybírá si na levé straně McAllistera, který skončil na zemi a byl faulovaný, jak signalizuje postranní rozhodčí hlavnímu Portugalci João Pinheirovi. Argentina tedy bude u balónu poté, co Riedr přišlápl Taliafica při snaze Argentince odkopnout balón podél levé postranní čáry. 22. minuta je ve své polovině, Argentinci tedy vedou nad Švýcary 1-0 a teď budou mít balón ve své moci a tak třeba vymyslí něco dalšího, co by mohlo ohrozit švýcarskou branku. Začínáme dlouhým nákopem Lisandra Martinéze do středového kruhu na De Paula. Teď se ale Argentinci vrátili k vlastním obráncům. Molina táhne útok po pravé straně, než předal Messimu. Messi se vrátil až na vlastní polovinu, aby pomohl s rozehrávkou. Lisandro Martinez překračuje útočnou polovinu a teď se vysouvá dopředu, než byl zaháknutý, faulovaný. Konkrétně to byl Ndojem, který si pomohl nedovoleně. Výborné věci umí Lisandro Martinez i dopředu, tak to byl Sou, nikoliv Ndoj, ale to je opravdu detail. Lisandro Martinez si vzal balón proti dvěma soupeřům a teď je předušeno. Hráči se jdou občerstvit. 23. minuta, Argentina vede nad Švýcarskem po hlavičce McAllistera 1-0. Přímý přenos Radiožurnálu Sport bude pokračovat zhruba za 3 minuty.

A můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že s námi zůstáváte i v těchto nočních hodinách, že si nechcete nechat ujít poslední čtvrtfinálový duel letošního mistrovství světa ve fotbale. Je to vlastně docela smutné, byl to dlouhý turnaj, ale už se chýlí ke konci. Musím říct, že valnou většinu utkání jsem si tedy opravdu vychutnával a skutečně mě mrzí, že tomu bude brzy konec. Argentinci vedou nad Švýcarskem v 27. minutě 1-0 po trefě McAllistera po rohovém kopu. Teď se ovšem brání, De Paul si vyčítá, že nedokázal balon vypíchnout takovým způsobem, že by ho Argentinci měli dál ve svém držení. Takhle bude Švýcar Rodriguez přímo před argentinským trenérem Scalnym vhazovat, ale neudělal to úplně nejlépe a tak se Argentina dostává k balónu. Molina ho odpaluje do bezpečí, to bylo k Elvedyho kopačkám, Zakaria na pravé straně má před sebou prostor, ale netroufl si do něj jít, raději přihrává dozadu Elvedymu, po něm to je Čaka, to je švýcarský kapitán, který přihrává Freulerovi. Zakaria může centrovat z pravé strany, ale neudělal to nejlépe, Lisandro Martinez odkopl balón zpátky do autu, Zakaria rychle vhodil. Švýcaři si uvědomují, že by třeba teď mohli po té reklamní pauze zabrat. Prohrávají 0-1 v 28. minutě. Freuler napravo má Zakariu. Více zatím útočí Švýcaři právě po téhle straně, i když ten nejnadějnější průnik měli naopak po té levé, kdy Sou se dostal za Molinu. Pozor, teď na Ndoje, ten chtěl vysouvat kolmicí Embola, ale výbornou práci odvedli argentinští obránci, kteří ten balon tam nepustili a teď se sví Rodrigo De Paul po nedovoleném zákroku Čaky, který se mu omlouvá, pláca ho po zádech. Vypadá to, že vyvázne bez žlutého napomínání. Šaka tam přijel trochu, jak se říká, jako na saních. Byl to Romero, který před pár desítkami sekund zabránil cestě balónu k nohám Embola. Rodrigo De Paul, muž, kterému se přezdívá také bodyguard Lionela Messiho, protože kolikrát, když byl nějaký problém, tak právě podobně De Paul vystupoval na obranu argentinského kapitána a jednoho z bohů tamní fotbalové kultury vedle pochopitelně Diega Maradony. Alvarez s Fernandezem chtěli získat od Švýcarů míč kousek od pokutového území Evropanů. Teď ho přece jenom získali, i když to už není v tak nebezpečném prostoru. Argentina bude vazovat z levé strany a v 29. minutě za stavu 1-0 pro obhájce titulu se o to postará Taliafico. Argentinci jsou zhruba na půlce útočné poloviny, ale teď se vracejí k Lisandru Martinézovi až na vlastní půlku. Romero je tím dalším mužem do kombinace a teď po Molinovi si kopne také brankář Emiliano Martinez, který zatím neměl příliš práce. Švýcaři jednou vystřelili na branku, ale to byl opravdu takový propagační pokus, zatímco Argentinci jednou vystřelili, ale byl z toho hned gól po hlavičce McAllistera, kterého skvěle našel z rohového kopu Lionel Messi společně s Mbappem, nejlepší střelec letošního světového šampionátu, který posloucháte exkluzivně na Radiožurnálu Sport, jediném českém sportovním rádiu, které přináší všechna utkání tohoto turnaje. Švýcaři hrají od Čaky a také Elvedyho, ten už je na útočné půlce. Možná slyšíte, že ožívají také fanoušci, Freuler, po něm Čaka ve středovém kruhu. Čaka dává balón do levého křídla na Ndojeho, ten ještě hlavičkou chytil balón na hrací ploše. Po něm to byl Rodriguez a po Riedrovi zase Ndoj, ale teď už míč skončil mimo a Argentinci tak můžou vhazovat. 31. minuta, Švýcarsko, Argentina 0-1, ale Švýcaři teď zadarmo přišli k balónu, jenže ho nedokázali dostat na hrotového útočníka Embola. Výborně tam znovu zasáhnul Lisandro Martinez, proti Egyptu zdaleka nebyl 100%, měl podíl na obou inkasovaných gólech.
ale první půl hodina střetnutí se Švýcarskem mu vyšla opravdu bezvadně, stejně jako jeho parťákovi ze stoperské dvojice Romerovi. Teď je to právě Romero, který má míč u kopačky, napravo má Molinu, Messi jen tak dloubnul zpátky na Molinu, tohle byl znovu záblesk geniality, Argentinci díky tomu můžou postupovat dopředu, Molina na pravém křídle, McAllister chtěl dát pod sebe Messimu, to se nepovedlo. Argentinci teď nezískali, míč Ndoi může postupovat po levé straně, Embolo zakřižovaný Lisandrem Martinezem, Embolo na zemi po kontaktu s brankářem Emilianem Martinezem, portugalský sudí Pinheiro zůstává v klidu a Švýcaři neprotestují, ale Ndoi už mohl zakončovat, získal balon, ale jak se teď ukazuje, tak také s nedovoleným zákrokem, ale tohle byla sekvence, kdy Argentinci nebyli úplně silní v kramflecích. Lisandru Martinezovi, tak jak jsem ho chválil, tak míč prošel mezi nohama k Embolovi a toho dokázal zastavit Emiliano Martinez. Bylo to na hranici faulu, ale bylo to v pořádku. Ve 32. minutě Argentinci vedou díky gólu hlavou McAllistera 1-0. Švýcaři v posledních minutách přidali, ale vyloženou gólovou příležitost si nevytvořili. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Ve 32. minutě platí 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál. Teď to zavánělo už tedy gólovou příležitostí, ale Emiliano Martinez vypomohl svému jmenovci Lisandrovi a balón vypíchnul nohama spod kopaček Embola. Nicméně byl to další varovný signál pro Argentince, že by měli být v pozoru. Poté ještě to vypadalo, že by mohl Ndoi zakončovat, ale jak ukázaly i opakované záběry, pomohl si faulem při snaze vydolovat ten balón a dostat se do koncovky, takže Argentina dostala balón, ale už ho mezi tím zase ztratila. 33. minuta, za chvíli skončí. Argentinští obhájci zlata z Kataru vedou v Kansas City nad Švýcarskem 1-0 ve čtvrtfinále letošního světového šampionátu. Zakaria jen tak chytil balón na hrací ploše na pravé postranní čáře. Následně ho odevzdal Souvi, který se zatáhl poměrně na to, že by měl působit jako podhrotový útočník pod Embolem, tak teď je až nad vlastními stopery a jednomu z nich Elvedimu teď také přihrává. Po Elvedim to může být zase Sou, který tam stále zůstal na pozici takového falešného pravého beka. Čaka má míč u středového kruhu, právě středovým kruhem narýsoval přihrávku na Akanjiho, který postupuje už směrem k pokutovému území Argentinců. Ndoi vrací zase do středu hřiště Čakovýho, oblouček na Ndoje nedoputuje, protože hlavou zasáhnul Molina, ale nabízí Švýcarům první rohový kop v tomto zápase a sice tedy standardní situaci, po které dali Argentinci jediný gól tohoto utkání, konkrétně McAllister po lobu Messiho. Tak jak teď na to odpoví Riedr, tedy švýcarský fotbalista, jeho levačka bude točit míč směrem od branky, protože se rozehrává po pravé ruce gólmana Emiliana Martineze. Míč už tam letí, ale jen na hlavu Alexise McAllistera, který tedy poté, co výborně hlavičkoval ofenzivním pokutovém území, tak se mu to teď povedlo také v tom obraném. A hned další standardka pro Švýcary poté, co Alvarez fauloval Riedera. Ten mu chtěl udělat kličku na levou nohu a Alvarez tam svou pravou dolní končetinu nechal. Rieder přes ní přepadl a bude z toho přímý volný kop. Pokud bychom změřili vzdálenost k brankové čáře tou nejkratší možnou cestou, tak jsme na nějakých typuji 25-28 metrech, ale skoro u postranní čáry. Odtud může centrovat buď znovu Riedr, a nebo pravačka Freulera, je to Riedr, koho najde rukavice Emiliana Martineze, který vyboxoval míč mimo vápno a Kanji hlavičkuje směrem k Zakariovi a ten zapojí dokonce brankáře Kobla. V 36. minutě, kdy Švýcaři prohrávají s obhájci zlata ve čtvrtfinále mistrovství světa. Švýcarsko-Argentina 0-1.
Švýcaři začínají z vlastní poloviny. Tohle byl nedovolený zákrok. Paredese ze zadu podrazil nohy svého soupeře. Byl to Riedr, který si bránil balón, ale dostal přes achilovky. A tak Švýcaři znovu kombinují na držení míče. Vedou nad Argentinci, ale mnohem podstatnější je, že prohrávají na góly 0-1 i na konci 36. minuty. Čaká po něm Akanji, osměluje se z pozice stopera, než přihrává na levé křídlo Riedrovi. Centrovaný balón končí za brankovou čarou, bude se kopat od Emiliana Martineze. Slyšíte, jaký ohlas to vzbudilo, píská se na Riedra, který netrefil vůbec prostor, který chtěl. 37. minuta, Argentina díky gólu McAllistera hlavou vede na Švýcarském 1-0. Posloucháte dál Radiožurnál Sport. Molina má míč na pravé straně a dokázal ho orazit o nohy dotírajícího Ndoje, takže bude teď moc vhazovat na stadionu v Kansas City. Ještě se musí trochu vrátit s tím míčem tam, kde překročil postranní čáru. Molina ukazuje svým spoluhráčům, kam si mají naběhnout. V tuto chvíli tam skočil druhý balón ze zámezí, ale ten, se kterým se začalo hrát, je v jiných prostorech a tak se může pokračovat. Argentina neudržela vůbec dlouho ten míč, který aktuálně přihrál Rodriguez Akanjimu. Akanji přihrává do středového kruhu Freulerovi. Freuler oslovuje na pravé straně Zakariu. Zakaria zase vrací, protože byl bráněný Paredesem. Freuler musel se vrátit na švýcarskou polovinu a přihrát Elvedimu. Elvedyho pas na levé křídlo je příliš vysoký na Ndoje. Pokud by tam byl Jan Koller nebo alespoň Vratislav Lokvenc, tak by Švýcaři ten míč ještě udrželi na hrací ploše, ale Ndoje přece jenom není zrovna nejvyšším hráčem na trávníku, 184 cm bylo tentokrát málo. Molina vhazuje, ale vhodil ze špatného místa. A nebo to nestihl za těch 5 sekund? Ne, Argentina to nestihla ve vymezených 5 sekundách. Míč patří Švýcarům. Taková jsou nová pravidla pro toto mistrovství světa a platit by konkrétně tohle mělo třeba i v české šancelize, která se nám blíží za 2 týdny. Už tady bude zpátky příští ročník nejvyšší české soutěže. 39. minuta, Argentina Švýcarsko ve čtvrtfinále fotbalového mundiálu 1-0 po gólu McAllistera. Fleurer má míč na pravé straně, Ndoje srazil balón prvním dotekem Elvedimu Zakaria. Švýcaři stále kombinují napravo zhruba v půlce útočné poloviny. Elvedy Zakaria chtěl si narazit a skoro se mu to povedlo, ale následně zakopl Otalia Fika, tím ho fauloval. Pinheiro to viděl zblízka, Zakaria ještě gestikuluje, moc jsem nepochopil, co těmi gesty oběma rukama chtěl říct hlavnímu rozhodčímu. Možná, že tomu Taliafico přidal, ale nebyla to úplně taková typická kolíbka, kterou signalizoval svými horními končetinami. Tak si nejsem jistý, ale co vím jistě, že Argentina vede ve 40. minutě čtvrtfinále mistrovství světa na Švýcarském 1-0 a to už od 10. minuty a od hlavičky Alexise McAllistera. Jinak aktivnější jsou jednoznačně Švýcaři, ale nedokáží z toho zatím vytěžit ani pořádné gólové příležitosti. Mám tam jednu velkou nulu, nemám žádnou pořádnou poznámku na švýcarské straně, u Argentiny jenom jednu, ale za to gólovou. Embolo se snaží dostat kolem Lisandra Martineze a byl faulovaný. Zadák Manchester United ho objal oběma rukama a to nemohlo ujít pozornosti Joao Pinheira, tohle se prostě pískat musí, to je jednoznačné. Já nedivím se Lisandru Martinezovi, že si pomáhá i rukama, on narostl jenom do 175 cm. Za to Embolo, ten má o
9 cm víc a tak to pro něj může být někdy složité. Chyba v rozehrávce Švýcarů, Argentinci můžou jít do breaku, sice jsou v početním oslabení, ale mohli by toho využít, nevyužijí, i když moc nescházelo, aby se dostal Enzo Fernández k míči, který se snažil hlavičkovat a také odhlavičkoval směrem k vlastnímu brankáři Kolobulovi, jeden ze švýcarských obránců. Argentincům by to mohlo sedět, že se budou pokoušet o nějaké breaky, ale pochopitelně musí být pozorní i v obraně. Čaka na pravé straně má úplně volného Elvedyho, ale přednost dává Freulerovi. Na levém křídle je Rodriguez, první dotek na Sova, kterého podrazil. Paredes úplně zbytečně šel zezadu do souboje, stačilo vystát soupeře, on místo toho přijel s kuzem zezadu, snažil se ho nakonec stáhnout, ty nohy dát k sobě, ale i tak jemně zasáhnul Souva, ten tomu trochu přidal, ale bude z toho takový zkrácený roh, míč bude kousek od pokutového území z boku. A to ve 42. minutě, kdy Argentinci stále vedou nad Švýcarskem 1-0, ale jinak se v podstatě celý poločas brání, ale stačí to. A to díky tomu, že v 10. minutě Lionel Messi z rohového kopu našel na hranici brankového území přesně Alexise McAllistera, který mezi dvěma soupeři si našel míč a poslal ho hlavou za záda brankáře Gregora Kobla. Teď ale standardní situace Švýcarů. Buď to Riedr a nebo to bude a byl to Freuler, pokud jsem se dobře díval, ale to se vůbec nepovedlo tomuto švýcarskému fotbalistovi. Ano, Remo Freuler poslal balón směrem ke vzdálenější tyči, ale až za vzdálenější tyč nikdo široko, daleko kolem dráhy letu nebyl, bylo to příliš vysoké, příliš daleké. Ve 43. minutě zůstává skóre Argentina 1, Švýcarsko 0. V přímém přenosu radiožurnálu Sport jste si naladili poslední čtvrtfinále letošního světového šampionátu. Rozhoduje se o soupeři pro Anglii, která díky dvěma gólům Bellinghama porazila po prodloužení Norsko 2-1. Argentinci se teď snaží získat a následně udržet balón. Zatím úspěšně Paredes byl podtržený Embolem, že bychom se dočkali první žluté karty tohoto zápasu. Vypadá to, že ne. João Pinheiro odmítá nějaké vážné debaty, ale už tam několik dvojíček diskutujících fotbalistů v dresech obou týmů je. Myslím, že tomu Paredes trochu přidal tomu kontaktu s Embolem, ale nakonec se dočkal žluté odměny pro svého soupeře. Brel Embolo prvním napomínaným hráčem v tomto utkání ve 44. minutě, kdy jeho Švýcarsko prohrává s Argentinou 0-1. Ono opravdu, jak teď vidím z opakovaného záběru, tak jak se říká, Embolo přijel Paredese. Paredes pokračoval svou pravou nohou v tom kopu, když přihrával a v tu chvíli se přiřítil Embolo a trefil svého soupeře. Právě začala 45. minuta a Argentina nadále vede nad Švýcarskem 1-0 po hlavičce Alexise McAllistera z 10. minuty po rohovém kopu kapitána obhájců zlata Lionela Messiho a to je po hříchu všechno z toho nejpodstatnějšího, co se dělo. Nemůžu přidat žádnou vyloženou gólovou příležitost ani na jedné, ani na druhé straně. Nebyl k ní úplně daleko hrotový útočník Švýcarska Brel Embolo, kterému se ale přiřítil pod nohy brankář Emiliano Martinez a ten balón odkopl právě včas, když se dostal za záda obránce Lisandra Martineze. Švýcaři jsou jednoznačně aktivnější, útočnější, snaživější, řekněme. Jsou kolikrát nastěhovaní kolem pokutového území Argentiny. Jihoameričané jsou, skoro bych řekl, rádi za každou možnost dostat se k míči.
a tím spíš, když se jim to povede na polovině Švýcarů, ale to se děje opravdu málo. Právě začal nastavený čas, který je vyměřený na 4 minuty, takže ještě zhruba 4 minuty se bude hrát první půle posledního čtvrtfinále letošního mistrovství světa, ve kterém se rozhoduje o soupeři pro Anglii, která porazila Norsko díky 2 gólům Bellinghama 2-1 po prodloužení. Argentinci vedou nad Švýcary 1-0 a teď mají balon ve své moci po offsideu soupeře. Emiliano Martinez kope dlouhý balon směrem k Alvarezovi, ale dříve byl u míče hlavičkující obránce Švýcarů Akanji. Teď už Švýcaři kombinují na své pravé straně. Zakaria má balon, vrací ho k vlastní 16 a zahraje si dokonce brankář Kobl. Končí první ze 4 nastavených minut. Argentina vede nad Švýcarskem po hlavičce McAllistera 1-0 a zase se bude bránit Zakaria. Odhlavičkoval míč k dojemu, ale byla tam pravděpodobně ruka. Asi ano, hlavní rozhodčí z Portugalska João Pinheiro viděl, jak si pomohl Zakaria, možná spíše nedovoleným zákrokem. Každopádně důsledek je jednoznačný, míč pro Argentinu, přímý volný kop po minutě a půl ze 4minutového nastavení. Argentina hraje se Švýcarskem a vede 1-0, teď nijak nespěchá s rozehrávkou, ještě ten míč se bude muset vrátit trochu zpátky. Hlavní rozhodčí z Portugalska nasprejoval to místo, odkud má Paredes rozehrát, teď je pozbuzovaný, aby to už konečně udělal, protože Argentinci teď je nazbírali několik sekund k dobru, ostatně vedou, tak nikam nepospíchají. Paredes konečně přihrál dozadu Lisandru Martinezovi, který šlápnul na míč a následně ho dává zase Paredesovi. Na levé straně je Taliafico, který byl podražený Švýcarem Souem. Začala třetí nastavená minuta, Argentinci budou mít balón dál v držení. Taliafico byl, tak řekněme, zaháknutý za svou nohu, kterou si dal před svého švýcarského soupeře Gibral Soua, a Argentina třeba by mohla přidat další branku. Zatím viděli fanoušci v Kansas City jednu z hlavy McAllistera a díky tomu Argentina vede nad Švýcarskem ve třetí nastavené minutě 1-0. Rozehrávka Messiho nakrátko, teď Messi má nadále míč, po něm Paredes si všímá volného Depaula. Depaul má Molinu u pravé pomezní čáry, přihrávka dozadu na Romera. Argentinci se vytlačili z toho prostoru kolem pokutového území Švýcarů. Právě teď končí třetí nastavená minuta. Argentina Švýcarsko ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 1-0. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, aktuálně tedy i radiožurnálu. Enzo Fernandez dává Romerovi, to znamená Argentinci stále kombinují, možná už by chtěli dohrát první půli s míčem na svých kopačkách. Molina chtěl přihrát na pravé křídlo Depaulovi, ale byl to příliš krátký pas a tak Švýcaři teď ještě mají šanci možná na jeden útok, ale to by museli udržet míč, což se jim nedaří. Depaul teď aktuálně přihrává Paredesovi, ne, byl to Lisandro Martinez, ale nepřihrál přesně. Ndoye byl faulovaný Molinou a ocitá se na zemi. Voláni jsou lékaři, protože Ndoye dostal pravděpodobně úder do hlavy. 15 sekund by nám zbývalo do konce avizovaného 4minutového nastavení, ale teď po té, co se srazili Molina a Ndoye, tak jsou voláni lékaři na trávník a tím se nám ten závěr prvního poločasu trochu protahuje. To nejpodstatnější, Argentina Švýcarsko 1-0, začala pátá nastavená minuta, ještě se pravděpodobně něco málo bude přidávat, ale zdá se, že Ndoye je v pořádku a bude moct hrát dál, že už je překontrolovaný, tak Švýcaři kopnou do balónu, Ndoye byl ošetřený, tak to nebyl nedovolený zákrok, protože míč rozhodčího pro Argentince, hlavní rozhodčí Pinheiro to vyhodnotil jako srážku a je konec prvního poločasu, závěrečný hvist, Argentina Švýcarsko po prvních, no ne 45, ale 50 minutách 1-0, když se v 10. minutě po rohovém kopu prosadil hlavou Argentinec Alexis McAllister. Přímý přenos radiožurnálu Sport bude pokračovat za 15 minut a znovu se k nám budou připojovat i posluchači radiožurnálu. Jan Suchan, radiožurnál.

0: je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchsa dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju, a ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, ale jste to taky.
8: Jo?
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Tak jsme s Radiožurnálem Sport zpátky na stadionu v Kansas City, kde se hraje poslední čtvrtfinále letošního mistrovství světa ve fotbale. Argentina před začátkem druhého poločasu vede nad Švýcarskem 1-0. Prosadil se Alexis McAllister, a to hlavičkou po rohovém kopu, který zahrával Lionel Messi, který se tedy dostal na bilanci 8 branek a 2 asistencí na tomto šampionátu, na kterém Argentinci se snaží obhájit titul mistrů světa, který získali před necelými 4 lety v Kataru po dramatickém finálovém utkání a penaltovém rozstřelu proti Francouzům, kteří tedy už jsou letos znovu v semifinále po titulu z Ruska 2018 a po stříbru z Kataru 2022. Teď jsou tedy blízko fotbalisté ze země galského kohouta další medaily, stejně jako Španělé, Angličani, no a rádi by se do téhle skupinky semifinalistů přiřadili Argentinci a stejně tak pochopitelně poprvé ve své historii Švýcaři, kteří, jak už jsem říkal v úvodu přímého přenosu v prvním poločase, tak jsou po čtvrté ve čtvrtfinále. Poprvé od domácího šampionátu v roce 1954, ale nikdy nedokázali se dostat do té poslední čtveřice. Teď budou dohánět jednogólové manko z první půle. Je zahájen druhý poločas, a to dotekem Lionela Messiho, který přihrál dozadu směrem k Paredesovi. Teď už Argentinci hrají po levé straně od Taliafika, ten si ale rozmyslel postup dopředu a přihrál Lisandru Martinezovi. Jeho nákop sebral hlavou Elvedy, odražený míč ovšem pro Argentince, ale Paredes teď to neudělal vůbec dobře. Bůh ví, koho vlastně chtěl najít, ale našel jenom zámezí, odkud balon vrátí zpátky do hřiště Ricardo Rodriguez, švýcarský obránce, kterému už portugalský sudí Pinheiro odpočítává sekundy, než Švýcarům sebere balon a věnuje ho Argentincům. Švýcaři to stihli, ale přišli o míč stejně. Paredes je zhruba na polovině půlky Švýcarů. Messi výborně pokryl balon a předal ho Depo. Opět Lionel Messi obchází Riedra, ale poté už se do téhle kombinace nedokázal dobře vložit De Paul a Švýcaři můžou jít dopředu. Embolo zpracovává na prsa a všímá si na pravé straně volného prostoru pro Zakariu, kterého také oslovil svou přihrávkou. Je to početní nevýhoda teď pro Švýcary, a tak raději přihrávka dozadu na Freulera. Argentinci už jsou sformovaní před svým vlastním pokutovým územím. Zakaria dostává míč zpátky, ale poblíž sebe má Taliafika, tak přihrává Freulerovi. Teď už se Švýcaři vrátili skoro až na polovinu hřiště a Elvedy už se zase vysouvá kupředu. Zakaria prvním dotekem vrací Freulerovi. Argentinští obránci stojí na hranici vlastního pokutového území. Riedr zkouší to střelou, která je tečovaná přesně tak, že končí v náručí Emiliana Martineze. Právě končí druhá minuta druhého poločasu. Argentinci vedou 1-0 proti Švýcarsku, nebo nad Švýcarskem v posledním čtvrtfinále letošního světového šampionátu. Taliafico špatně přihrál, teď navíc podkosil to docela drsně Souha a nedivil bych se, pokud by bylo srovnáno na žluté karty. Zatím tu jedinou v tomhle utkání viděl švýcarský útočník Embolo, ale tohle byly takové nůžky, které sevřel svýma nohama kolem Souha Taliafico, ale prošlo mu to. U portugalského hlavního rozhodčího je to standardní situace. Zhruba z poloviny půlky Argentinců na rozehrávku připraveni znovu pravák Freuler a levák Riedr. Je to z pravé strany. Jsou tam seřazení hráči, Riedr centruje, ale nachází rukavice Emiliana Martineze. To bylo příliš vysoké na kteréhokoliv ze švýcarských nabíhajících hráčů a žádná těžká fuška pro Emiliana Martineze. Rozehrávka přes McAllistera, Lisandra Martineze a Taliafica, to jsme na levé straně. Dlouhý pas za obranu na Enza Fernandeze, který se tam zaběhl, nemá tam žádného parťáka a ve chvíli, kdy se rozhlížel, co dá
hrál s míčem, tak mu ho Zakaria ukopl. Alvarez ještě se snaží presovat brankáře Švýcarů Kobla a chytalo to úspěch, protože Kobl jenom odkopl balon do zámezí, odkud ho vrací na hrací plochu Molina. Vybral si Romera, po něm to je Paredes v pozici posledního muže před brankářem Emilianem Martinezem. Argentinci až teď se dostávají na polovinu Švýcarů. Polovina 49. minuty, 1-0 pro Argentinu ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Švýcarsku. Jediným střelcem zatím hlavičkující McAllister z 10. minuty. Romero napravo má Molinu. Molinovi ale nikdo úplně nejde a tak Molina musí zase zpátky Romerovi. To už jsou Argentinci skoro na vlastním pokutovém území. Paredes teď dělá pár kroků s míčem směrem dopředu. Nachází Messiho, ten dává za obranu. Molina to zkouší, ale zkouší to nepřesně a teď mu to vyčítají Enzo Fernandez a Alvarez, kteří mu nabíhali. Bylo to docela otevřené pro Argentince. Molina tam měl úplně volného na vápně Alvareze, kterého by nestihl v žádném případě Zakaria. V případě přesné přihrávky Molina se ukvapil. Pálil z hranice pokutového území, ale z velkého úhlu z pravé strany. Molina teď zazdil slibně se rozvíjející akci Argentiny. Omlouvám se mu, ale žádné jiné označení se mi nedere na mysl. Pozor teď na Embola, ten je na hranici pokutového území, přihrává ještě jen dojemu, ale to zablokoval výtečně Lisandro Martinez. Oslavil to a stejně byl buď to Ndoye, anebo už předtím Embolo v offsideu, takže si to celé můžeme dát do závorek. Pokud by to offside nebyl, tak tohle byla jednoznačně největší šance tohoto zápasu. Už Embolo se zapomněl trochu za defenzivní linii, anebo lépe řečeno, Lisandro Martinez výborně udělal pár kroků směrem dopředu a tím vystavil Embola do offsideu. A pak navzdory tomu, že měl těch pár decimetrů ke špatnu, nikoliv k dobru, tak stihnul ještě doběhnout právě tenhle obránce zakončujícího Ndoyeho a zablokovat ho. Lisandro Martinez kromě jedné situace zhruba z poloviny první půle, tak je opravdu bezvadný v tomhle zápase, odvádí vynikající práci v argentinském bílo-modrém tričku. Díky němu také Argentinci vedou 1-0. A teď pozor na Messiho. Messi už se dostává za defenzivu Švýcarů, ale ještě tam zbyl poslední z obránců Elvedy, který zastavil postup tohoto osminásobného držitele zlatého míče. A teď přece jenom zajímavá pasáž, také s chybami. Po jedné z nich se Alvarez dostává k míči, je to otevřené pro Argentince. Na levém křídle volný Fernandez, ale přihrávku na něj Freuler zastavil ještě rána, která je stečovaná na rohový kop. Alvarez za to vzal z nějakých 19 metrů, ale trefil jenom bránícího Zakariu, který lítkem balon vytečoval ven, nebýt tohoto svalu. Možná by to bylo 2-0. Samozřejmě se to těžko posuzuje. Každopádně platí skóre 1-0 pro Argentinu v 52. minutě a rohový kop pro tuto jihoamerickou fotbalovou velmoc, která už má 3 tituly mistrů světa, letos útočí na 4. a teď rohový kop. Po jednom z nich dal McAllister po Messiho centru gól. Tak teď je další pas Messiho do ohně, levou nohou stáčí se za směrem k brance, hlavička Fernandéze, ale hlavička nad. Fernandez také, to není žádný mohikán, ani ne 180 čísel, 178 cm, přesto dokázal uspět v hlavičkovém souboji proti větším Rodriguezovi a Akanjim. Proti Rodriguezovi si pomohl trochu i rukama, ale prošlo to, otázkou je, co by na to video rozhodčí, pokud by Fernandez hlavičkoval směrem do branky. Platí skóre 1-0 pro Argentinu v 53. minutě. Průniková přihrávka zastavená vynikajícím skluzem Argentince Paredese. Jeho Američané začínají od brankáře Emiliana Martineze, kterému se nabízí Lisandro Martinez, ale raději dlouhý pas dopředu na Alvareze, od kterého se ale ten míč v podstatě jenom odrazil, a tak to budou zkoušet Argentinci znovu od vlastního brankáře, protože také akce Švýcarů měla jepičí život. Jsme u konce 53. minuty. Argentina má stále jednogólový náskok proti Švýcarům, vytvořila si ho už v 10. minutě díky McAllisterovi.
Emiliano Martinez teď nechává trochu vycukat švýcarské útočníky, aby přišli až k němu a donutili ho vzít míč do rukou. To se děje právě v tuto chvíli, ale dobrých třeba 20-30 sekund Emiliano Martinez tímto způsobem uspořil. Teď kope do míče takovým plochým balónem, nachází na pravé straně Molinu, skoro až u rohového praporku, přihrávka směrem dolů, může následovat centrovaný balón, přichází, ale jen do náručí gólmana Kobla. Tohle byla snadná práce po přihrávce a nepřesné přihrávce Rodriga de Paula. Švýcaři teď z pravé strany a špatná přihrávka Zakary. Taliafico byl na pozoru a získává balón pro argentinské barvy. Messiho krásná přihrávka na McAllistera, ten na to nenavázal, nicméně míč prošel mezi Švýcary až dozadu na Paredese, takže Argentinci můžou pokračovat z levého křídla od Alvareze a pak znovu Paredese. Teď už jsou Argentinci na skoro pravé straně u De Paula, ale McAllister nepřihrál. Messi mu přesně pozor na Fernandeze, ten hlavou dává k pokutovému území Alvarezovi. Alvarez rozhlíží se, kam bude hrát dál, raději dozadu Taliafikovi a ten ještě více dozadu, skoro až na půlící čáru Lisandru Martinezovi. A teď už jsou Argentinci na své polovině u Romera, kterému přihrál Paredes. Ten se znovu dostává k míči. De Paulovi uskočil míč, nabídka breaku pro Ndojeho, to je švýcarský křídelník, který už se blíží Romerovi a ten ho výborně zastavil. Ndoj tam neměl vlastně nikoho, komu by přihrál, musel to vzít na sebe a Romero si na něj počíhal. Emiliano Martinez, jmenovci Lisandrovi, u kterého byl rychle Embolo, a Švýcaři získávají balon z pravé strany, jsou, centruje směrem na Ndoje, ten sklepává prsy na Čaku, Čaka ještě na Ndoje, Ndoj ale trefil jen dotírajícího Paredese, pravděpodobně, který zblokoval tu ránu a je na zemi, hlásí se, že má nějaký problém a portugalský sudí Pinheiro přerušuje, přestože Paredese drží za nohu, nikoli za hlavu. Nemuselo by se pískat do píšťalky v 56.

než právě to byl Ndoye, který zasáhl Paredese. 57. minuta, mezi tím začala Argentina, bude chvíli hrát oslabení, protože Paredes byl ošetřovaný a tak musí na minutu mimo hrací plochu. To je z mého pohledu vynikající nápad na inovaci pravidel a trochu eliminovat počet ošetřování a zdržování od některých týmů. Neříkám, že teď Paredes chtěl zdržovat, pravděpodobně ho to bolelo, ale piká za to jeho tým, že musí hrát chvíli o deseti. Švýcaři kombinují na polovině Argentinců. Nalevo má přece jenom teď volno Rodriguez. Snaží se obejít svého soupeře, ale neúspěšně. Nakonec to byl Ndoye, nikoliv Rodriguez, ale co je mnohem podstatnější, je to, že z toho bude jenom odkop od argentinské branky, protože Molina přibrzdil Ndoye takovým způsobem, že to byl právě švýcarský křídelník, který se dotkl míče jako poslední a bude se v 58. minutě tak kopat od branky Jihoameričanů, kteří vedou 1-0 zásluhou McAllistera a jeho hlavičky z 10. minuty. Co na tom, že Argentinci se jinak spíše brání, v prvním poločase to platilo v podstatě 100%, ve druhém je to vyrovnanější, jedna úspěšná akce Argentincům zatím ke štěstí stačí. Dlouhý nákop na pravé křídlo, ale před Depaulem bude u míče dřív švýcarský obránce Akanji, druhý ze stoperů Elvedy teď dostává míč od brankáře Kobla. Drobný pressing od Messiho, ale přihrávka mezi řadami nachází Souva, Zakaria a chytne balon ještě na hrací ploše, nechytne. Míč mu podjel pod podrážkou, i fotbalistovi na světové úrovni se může stát to, že prostě nezvládne zpracování tak, jak by bylo záhodno. Začíná 59. minuta, ten čas pomaličku přece jenom se ukrajuje. Švýcarům, kteří by si rádi vysloužili alespoň prodloužení, mají na to něco málo přes půl hodinu. Z druhé půle máme 13 minut ukrojeno, takže zhruba za nějakých 10 minut se bude občerstvovat. Do té doby můžeme dál pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a pokračovat pochopitelně budeme i poté. McAllister byl faulovaný dvěma, chvíli snad dokonce třemi soupeři. Přesto dokázal balón udržet, teď už ho vysvobodil hlavní rozhodčí Pinheiro hvizdem a nařízením přímého volného kopu z poloviny hřiště. Argentina vede tedy nadále nad Švýcarskem 1-0. Na střely na branku je to stále 1-1. Ale zatímco ta švýcarská byla taková neúplně silná a zároveň umístěná, ta argentinská našla místo v síti. Emiliano Martinez na Paredese, to je argentinská kombinace na vlastní polovině. 60. minuta začala a to za průběžného výsledku Argentina-Švýcarsko 1-0, 1-1 je to na střely na branku. Ten jediný pokus z hlavy McAllistera po rohovém kopu Lionela Messiho Argentincům stačí k tomu, aby si udržovali náskok proti Švýcarům navzdory tomu, že jinak Argentinci nejsou úplně tak nebezpeční. Švýcaři taky se stěží dostávají do gólových příležitostí, vlastně neměli žádnou vyloženou, sice obléhají kolikrát pokutové území Argentiny jako teď, ale není z toho nebezpečné zakončení, teď sice hlavičkoval z hranice brankového území Embolo, ale místo, aby to byla tvrdá hlavička jako od McAllistera, tak to byl takový oblouček, se kterým prostě nemohl mít gólman formátu Emiliana Martineze žádné problémy. Takže hodina hry je za námi a Argentina vede 1-0 nad Švýcarskem, teď krotí balon Molina na pravém křídle argentinského útoku, raději přihrává pod sebe, teď se k balon dostává také kapitán Messi, chviličku to vypadalo na argentinskou uličku, ale Messi si všiml, že si všimli také Švýcaři a tak přihrává raději dozadu, kde teď kombinují kolem poloviny hřiště jeho spoluhráči. Molina dostává míč od Depaula a vrací mu ho. Messi chtěl si narazit s Depaulem, ten skončil na zemi, argentinská výhoda, protože nalevo je volný Taliafico.
riziko, vyhodnocuje tuhle situaci a přihrává vedle sebe McAllisterovi. Teď už se jeho Američané vytlačují na vlastní polovinu hřiště. 1-0 Argentina vede na Švýcarském i na konci 61. minuty. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a tu v tuto chvíli jsou k nám připojeni také posluchači Radiožurnálu, které zajímá poslední čtvrtfinále.

0: ale letošního mistrovství světa. Ve fotbale Argentina začíná od brankáře Emiliana Martineze, po něm to je jeho jmenovec, nikoli příbuzný Lisandro Martinez. Teď zase Emiliano a jeho pas na levou stranu, kde byl poslaný k zemi Taliafico, ale pokračuje se dál. Taliafico se i tak vrátil k míči a teď je poslaný k zemi znovu a v tuto chvíli už si toho portugalský rozhodčí všiml a bude se kopat na švýcarskou branku, i když to je spíše obrazné označení, protože jsme stále teprve někde na polovině hřiště, takže na přímé ohrožení gólmana Kobla to jistě není. To nejpodstatnější, 62. minuta se blíží k závěru a to za průběžného skóre Argentina-Švýcarsko 1-0 v posledním čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém se rozhoduje o soupeři pro Anglii pro semifinále. Kdo bude rozehrávat v argentinském tričku? Paredes, McAllister nebo někdo úplně jiný? Jako by se nikdo neměl k té rozehrávce. Argentinci teď nepokrytě zdržují a zajídá se to i hlavnímu rozhodčímu Pinheirovi, který už pozbuzuje Argentince, aby konečně hráli. Teď ještě narýsoval pěnou čáru Lioneli Messimu, který asi bude hledat některého ze svých spoluhráčů, kteří budou nabíhat na hranici pokutového území. Ještě Paredes tam doplňuje Messiho. Přitom to byl právě Paredes, který byl míči nejblíže, pak od něj odešel, nechal k němu přijít Messiho a nakonec to možná bude právě Paredes, který rozehraje. Tak ne, Messi a jeho oblouček levou nohou, ale jenom na kapitána Švýcarů Čaku. 63. minuta, švýcarský break v levém křídle Ndoi, je to chviličku 3-3, ale teď už se vrací další Argentinci. Ndoi jde do kličky proti Depolovi, ale za ním zaskočil Molina, který odpoluje alespoň na rohový kop, který budou kopat Švýcaři už v 64. minutě, protože ta 63. se naplnila. Argentinci stále udržují jednogólové vedení, stačilo jim opravdu zatím málo. Zároveň je potřeba vyzdvihnout jejich defenzivu, protože nemají velké potíže se švýcarskými útoky. Třeba přijdou nějaké teď po rohovém kopu Riedra. Riedr bude levačkou kroutit balon směrem od branky Emiliana Martineze. Kdo vyskočí a nejvíc byl to Alexis McAllister. No tak klobouk dolů před jeho hlavičkářskými schopnostmi, vzhledem k tomu, že opravdu narostl jenom do 176 cm. Švýcaři to musí zkoušet skoro až z vlastní poloviny. Rodriguez na levo má volného Riedra, ten dává zase zpátky Akanjimu. Akanji se rozhlíží, co dál. Opět to je Riedr. Riedr si zasekává balon a vrací Akanjimu. Švýcaři se postupně, ale přece jenom dostávají blíže argentinské 16. Freuler na Čaku. Čaka zase zpátky, ale na Elvedyho, po něm to je Akanji, 65. minuta, Argentina-Švýcarsko 1-0, Čaka jde dopředu, ale teď už jsou zase Evropani o kousek zpátky, jsou to takové dva kroky kupředu a jeden zase zpátky a někdy opačně, teď už ale Švýcaři to vypadá, že by chtěli zahrozit nebezpečněji, jsou, ale zase přece jenom vrací balón k Čakovi. Tak chvíli se zdálo, že by už mohli třeba Švýcaři i vypálit nebo ocentrovat. Embolo chtěl sklepnout Freulerovi, ale je tam hodně Argentinců, přes které nevede snadná cesta k brance. Pozor na Ricarda Rodrigueze a hlavičku Ndojeho. Rodriguez našel hlavičkujícího Ndojeho, ale Emiliano Martinez po své levé ruce skočil a balon vyrazil mimo. Nebyla to úplně nejprudší hlavička, byla docela dobře umístěná, ale nevedla ke změně skóre. Argentinci stále vedou 1-0 a teď dobře utěsnili ten prostor před vlastním vápnem, ale nedokázali se s míčem dostat alespoň ke středové čáře. Pokračuje tlak Švýcarů, kteří teď ohrožují vedení Argentiny 1-0, ale nemají stále žádnou vylouženou gólovou příležitost. Rána Čaky spoza vápna z nějakých skoro 30 metrů k tyči, ale s tímhle si zatím ví Emiliano Martinez rady. To byla utažená rána, dobrá, umístěná, ale přece jenom z dálky a Emiliano Martinez dobře viděl a tak chytil. 66. minuta, Argentina-Švýcarsko 1-0. Můžeme si značit zatím jenom pokusy z dálky a nebo hlavičky, které nebyly úplně tvrdé, razantní. Emiliano Martinezovi se ale kupí zákroky, už mu napočítali statistici 4, zatímco Brankář Švýcarů Kobl je stále na nule, protože Argentinci jednou vystřelili a skórovali. Takže Gregor Kobl, jak je dobrým brankářem, tak to dnes zatím nemohl ukázat. Mohl v jednom případě, ale neukázal, i když to bylo opravdu hodně složité, protože ta hlavička McAllistera byla výborná. Švýcaři jsou zase nastěhovaní kolem vápna Argentiny. Lisandro Martinez znovu odvedl perfektní práci, ale teď to bylo takové fotbalové zakázané uvolnění. On neměl komu přihrát a tak balon odpálil po zemi, co nejdál jenom mohl, až na hranici pokutového území Švýcarů. Je to hodně defenzivní. Úpěnlivá obrana Argentinců, ale zatím stačí na vedení 1-0 v 67. minutě proti Švýcarům, kteří jsou fotbalovější. Říká se to trochu složitě, ale je to pravda. Pozor, Nando je na levém křídle, 1-1! Ndoye se dostal za obranu Argentiny a vystřelil rychle. Teď už padla ta argentinská pevnost, je srovnáno. 68. minuta, Ndoye je hrdinou švýcarského národního týmu. Dan Ndoye je tím mužem, který vyrovnává na 1-1. Stihnul to ještě na konci 67. minuty, teď už jsme se překlopili do té 68. Ale mnohem podstatnější jsou dvě jedničky, které svítí na ukazateli skóre. Argentina Švýcarsko 1-1, byl to Ricardo Rodriguez na levém křídle, kam se vytáhl z pozice levého beka, který narazil Ndoyemu. Ndoye byl už v brankovém území, kam si výborně naběhl za záda Moliny a Paredese a pak svou pravou nohou trefil skulinku mezi nohama Emiliana Martineze, který očekával střelu ke vzdálenější tyči a proto vytyčil svou levou nohu, ale jak ji dával od té pravé, tak tam právě byla díra, kterou skvěle trefil Dan Ndoye a máme srovnáno. Argentina Švýcarsko 1-1, máme tady zápletku a jsem zvědavý, jestli Argentinci přece jenom trochu zapnou, protože to byla taková hra na údržbu v posledních, troufnu si říct, i desítkách minut. Argentina teď je zase v situaci, kdy potřebuje dát gól, aby minimálně odvrátila, tedy prodloužení. Samozřejmě ten hlavní cíl pro Argentince je postoupit do semifinále, ať už to bude po 90 nebo 120 minutách. Nedovolený zákrok od Paredese, který sestřelil Embola u postranní čáry a teď už máme vyrovnáno i na žluté karty, protože právě oba aktéři posledního souboje Paredes a Embolo jsou těmi dvěma napomínanými, samozřejmě Embolo ne za tuto situaci, ale za jednu ze závěru prvního poločasu. 1-1 tedy na góly i napomínání, posloucháte dál přímý přenos radiožurnálu Sport a v blízké době můžeme očekávat občerstvovací a nebo reklamní přestávku, jak tomu chcete říkat, ale možná předtím ještě Švýcaři rozehrají standardní situaci od pomezní čáry, jestli to tedy umožní portugalský rozhodčí João Pinheiro. João Pinheiro ještě v debatě s Leandrem Paredesem. Otázkou je, jestli se ještě nepřezkoumává. Ano, možná Leandro Paredes dohraje, protože to možná nebyl žlutý, ale červený faul. João Pinheiro jde k monitoru a tohle může být další důležitý moment, který posloucháte v přímém přenosu radiožurnálu Sport v posledním čtvrtfinále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Argentinou. Ne, tak naopak to bude, protože on spíše Embolo kopnul Paredese. Paredes v tom byl nevinně, jak teď ukazují opakované záběry. A že by z toho mohla být ještě třeba žlutá karta pro Embola, tak to by byla ještě úplně jiná zápletka, než jsme ještě před pár sekundami očekávali. Embolo, myslím, že asi chtěl nasimulovat. Teď to řekneme i posluchačům radiožurnálu. Jak to vypadá? 71. minutě je to 1-1, protože na gól McAllistera z 10. minuty odpověděl švýcarský křídelník Doi. V 67. minutě teď se zkoumá, jestli někdo z týmu nebude dohrávat o 10. Žlutá karta pro Paredese zrušena. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál. My si teď v 72. minutě můžeme poslechnout portugalského rozhodčího.
1: After review, there is no foul for number 5. A number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
0: Ano, tak Brel Embolo dohrál. Brel Embolo dostává žlutou kartu za simulování a Švýcaři nebudou hrát v kompletním složení. 72. minuta, znovu uplatněno to pravidlo, které už poslalo na tomto šampionátu do sprch Paraguajce Almirona, tak teď se otáčí proti Brelu Embolovi. A Brel Embolo byl kousavým, nebezpečným švýcarským útočníkem. A tohle je hodně, hodně podstatný moment tohoto zápasu. Brel Embolo se dal do pláče. Ale může, pokud někomu, nadávat jenom sám sobě, protože Paredes mu nic neudělal a bylo to po dvou soubojích těchto dvou mužů, protože právě za to, jak v úzovkách se střelil Paredes, viděl Brel Embolo žlutou kartu v závěru prvního poločasu a teď druhou poté, co si chtěl vykoledovat napomínání svého soupeře, ale je to žlutá karta za simulaci. Brel Embolo opouští čtvrtfinále mistrovství světa v slzách. A dost možná budou plakat i švýcarští fanoušci, někteří další hráči nebo členové realizačního týmu, protože tohle hodně mění ráz tohoto duelu. 73. minuta, Argentina-Švýcarsko 1-1, ale Švýcaři nebudou dohrávat komplet. Červenou kartu obdržel Brel Embolo. 72. minutě, kterou si musíme zaznamenat do poznámek jako opravdu důležitý okamžik tohoto zápasu, až třeba budeme toto střetnutí shrnovat. A je otázkou, jestli ho budeme shrnovat po 90, po 120 minutách nebo po 120 minutách plus penaltách. Zatím se stále hraje, nebyla ještě ta občerstvovací pauza, myslím, že každou chvílí bude, divím se, že k ní nesáhnul portugalský sudí. Argentinci teď kombinují na pravé straně, možná je pozbudí to, že soupeř hraje bez vyloučeného Embola. Paredes má míč, koho si vybere, vybírá si Lisandra Martinéze. Argentinci jsou stále kousek od půlící čáry, nebo minimálně od toho středového kruhu. Napravo chce míč Messi, vybírá si Fernandéze. Argentinci se nenápadně, ale přece jenom přibližují 16 soupeře. 75. minuta, začala zastavu 1-1. Taliafico hlavičku je, dává balonu pod sebe, tam je Alvarez, ale Taliafico byl za defenzivní linii Švýcarů. 1-1 platí i v 75. minutě. A jsem zvědavý, jestli teď se tedy půjdou hráči občerstvit a budeme mít drobnou pauzu. Ano, je to tak, tak zhruba 3 minuty si dáme oddech ve vysílání Radiožurnálu Sport a to za stavu Argentina-Švýcarsko 1-1 v 75. minutě, shrnu to nejpodstatnější. V 10. minutě se prosadil po rohovém kopu hlavou Argentinec McAllister, v 67. minutě po krásné švýcarské křídelní akci vyrovnal Doi, ale od 72. minuty budou hrát Švýcaři bez vyloučeného Embola. Tak teď vás nechávám pár desítek sekund vychutnávat atmosféru stadionu v Kansas City a za chvíli se opět přihlásíme s pokračováním přímého přenosu Radiožurnálu Sport z posledního čtvrtfinále letošního mistrovství světa mezi Argentinou a Švýcarskem.

Blíží se nám závěr reklamní a nebo občerstvovací přestávky a Argentina bude střídat. Připravený je Nico González, který přispěl už k tomu osmifinálovému obratu proti Egyptu z 0-2 na 3-2. Teď nahrazuje Nicolase Taliafica na pozici levého obránce. Tak si můžeme zaznamenat první změnu v tomto utkání a je na straně argentinských obhájců mistrovského titulu z Kataru zpřed 4 let. Všechno se schyluje k tomu, že se znovu bude hrát. Připomínám nejdůležitější údaj, a sice skóre, končí 78. minuta, Argentina Švýcarsko 1-1 po brankách McAllistera, respektive Ndoye. Ale hodně podstatný je také fakt, že Švýcaři hrají o 10 bez vyloučeného Embola. Gregor Kobel, to je švýcarský brankář, který teď uvede balón do hry dlouhým nákopem směrem doprostřed, kde ale je nový muž na trávníku, González. Alvarez chtěl si obhodit Elvedyho, ale to se mu nepovedlo, navíc fauloval. Takže Švýcaři dostanou balón zhruba na půlící čáře do svého držení po verdiktu rozhodčího Piñeira. Akanji a jeho oblouček levou nohou měl mířit na Ndoye, ale našel jenom argentinské obránce, kteří teď začínají s další útočnou snahou. Myslím, že budou přece jenom Argentinci zase odvážnější, když je jich o jednoho více v poli. Lisandro Martinez si dělá ofenzivní výlet, ale pak ho trochu devalvuje tím, že přihrává zase zpátky. Také Lionel Messi teď vypomáhá s výstavbou hry, už není na pozici pravého křídelníka, nachází Nicolase Gonzálese, nenachází za obranou, ale bylo to těsné. Myšlenka to nebyla vůbec špatná, Nicolasi Gonzálesovi, nováčkovi na trávníku, chyběly možná 2 kroky, aby se k míči dostal dříve než švýcarský brankář Kobel, který se možná trochu zapotil při tom sprintu ze své brankové čáry. 80. minuta, Argentina Švýcarsko 1-1 a teď protahuje svůj krok na druhé straně pro změnu Riedr, to je křídelník Švýcarů, kterého si pohlídal Romero, ale následně špatně přihrál, tak Švýcaři teď znovu seženou dopředu, je to opět Riedr, který dává ale raději dozadu Freulerovi, Zakaria je tím dalším mužem do kombinace, po Freulerovi opět Riedr. A teď Čaka, tedy švýcarský kapitán, Švýcaři se vrací až na vlastní polovinu, teď už jsou zase ale na té útočné u Akanjiho. Po Akanjim Čaka, Švýcaři teď to zkouší přes levou stranu a Souva, před kterým odkopává do zámezí Molina. Švýcaři budou vhazovat a je to už kousek od pokutového území Argentinců. 81. minuta začala za nerozhodného stavu 1-1. Který určili svými góly McAllister, respektive Ndoy. Švýcaři navzdory tomu, že jim chybí jeden muž, tak teď zase dostávají Argentince pod tlak, ale tlak, který je takový, že sice Švýcaři kombinují, ale jsou daleko od argentinské branky. Teď se dokonce vrátili Evropané až k vlastnímu brankáři Koblovi. Po něm hrají stopeři Akanji a Elvedy, který udělal odvážnou kličku McAllisterovi, ale pak už nepřihrál Zakariovi. González a možnost na rychlejší útok pro McAllistera. Také je to trochu zbržděné i vinou Paredese a Fernandese. Molina vrací zase Fernandesovi, který je v tuto chvíli na pozici pravého záložníka, přihrávka dozadu a teď už jsou zase Argentinci poblíž pokutového území Švýcarů, i když opět, no, ono je to po dlouhé době. Fernandez si říká o míč, dostává ho na pravé straně, Messi přiťuknul Depaulovi, Depaul vede balón sám, protože neměl komu, pak o něj ale tak trochu jakoby zakopl. 82. minuta, skóre 1-1 mezi Argentinou a Švýcarskem ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, které jste si pustili v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a my jsme moc rádi, že vám dělá společnost jediné české sportovní rádio. Lisandro Martinez, argentinský obránce, přihrává McAllisterovi, po něm to je
Fernandez, Romero, 82. minuta, pomalu končí, Messi si na pravé straně říká o míč, zasekává si ho kolem Riedra, má co dělat, aby ho udržel, Paredes mu zrovna nepomohl a tak je z toho argentinská ztráta. Sou, ale možná také přijde o balón, ne, došel k tomu tak, že přihrál Riedrovi, ale ten už neudržel míč proti Romerovi a ten pro změnu nepřihrál přesně na Gonzáleze. Festival ztrát a špatných rozhodnutí, který by chtěl ukončit Fernandez, ten nachází Gonzálese na levém křídle. Gonzáles chce obejít Zakariu, ale nepovedlo se mu to. Míč se ale nicméně vrátil ke Gonzálesovi, ještě Fernandez. Tohle je balon pro Paredese, po něm Messi nemůže střílet, je bráněný těsně dvěma soupeři. Teď se ale k míči vrací, ale ve skrumáži o něj zase přichází. Tohle je Čaka, který ale nemá komu, ztroskotal na soupeřích, ale míč se od nich odrazil k Riedrovi. Švýcaři mají teď trochu klidu, protože Argentinci neforčekují. Elvedy má míč v 84. minutě, kdy jeho švýcarská reprezentace hraje s tou argentinskou 1-1 ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Freuler dává Rodriguezovi. Švýcaři jsou na vlastní polovině teď na levé straně. A teď už to měl být pas za obranu Nandojeho, kterého ale s drobnými obtížemi ale pokryl Romero. Přihrávka až k brankáři Emiliano Martinezovi od Fernandéze. Výstavba hry, o kterou se stará Paredes, dostává se bez jakýchkoliv trablů až na polovinu Švýcarů. Paredes a kdo dál? Je to takové teď bez pohybu, skoro až bez zájmu, chce říct, od útočníků Argentiny, kteří jakoby nechtěli využít té možnosti, že hrají proti oslabenému soupeři po červené kartě Embola. Paredes nalevo má volného Gonzáleze, také si ho vybral jako dalšího parťáka do kombinace. Alvarez dává zase zpátky Paredesovi, napravo má úplně volno Fernandez a že by to byl on, kdo dostane příležitost. Oblouček za obranu na Messi, ten se vracel na prsa, chtěl přelobovat brankáře Kobla, ale byl v offsideu. Myslel jsem si to, že tam o nějaký metřík byl a stejného názoru jsou také portugalští rozhodčí. V 85. minutě se tak nic nemění na stavu 1-1 mezi Švýcarskem a Argentinou, ale opakovaný záběr ukazuje, že to bylo na centimetr sladěné. Škoda pro Argentinu. Messi si fantasticky zpracoval balón prsy a pak chtěl lehkým obloučkem, lehkým dloubnutím přehodit brankáře Kobla, ten byl ale připravený na tuhle variantu a zasáhl. Tohle byla obrovská šance v 85. minutě. Máme tady dvojnásobné střídání, Molina a McAllister končí, přichází Montiel na pozici pravého beka místo Moliny a McAllistera, tedy záložníka, nahrazuje čistokrevný útočník Lautaro Martinez, takže Argentinci teď už mají, pokud počítáme i Messiho, tři forwardy na trávníku. Lionel Scaloni chce využít té početní převahy. Tři změny také na straně Švýcarů, můžeme si škrtnout Soua a koho dál. Připraveni jsou Widmer, Amduny, končí Rieder, Ndoye a Sou, tedy vlastně všichni tři útočníci po vyloučení Embola nebo ofenzivní záložníci končí a přichází tedy Muheim, Widmer a Amduny. A to si přiznejme, že kromě Amdunyho jsou to spíše hráči, kteří mají na starost bránění, takže asi trenér Murat Yakin cítí, že je potřeba posílit defenzivu. Jsem zvědavý, jak to Švýcaři poskládají, jestli budou mít 6 obránců, nebo jestli se třeba Rodriguez nebo Zakaria trochu vytáhnou, nebo jestli půjdou do tří stoperů Švýcaři, jakkoliv začínali se dvěma, Elvedim a Akanjim. Teď, pokud se na to dívám na první dobrou, tak se zdá, že Rodriguez bude třetím stoperem vedle Elvedyho a Akanjiho. 87. minuta. 87. minuta, Argentina, Švýcarsko 1-1.
Argentinci se dostali do vedení v 10. minutě po hlavičce McAllistera v 67. Po parádní křídelní akci vyrovnal Švýcar Ndoye, který prostřelil brankáře Emiliana Martineze mezi nohama. Švýcaři hrají 82. minuty bez vyloučeného Embola, který nejdříve to vypadalo, že vykoleduje žlutou kartu pro Argentince Paredese, ale opakované záběry ukázaly, že simuloval, a tak právě on za to dostal druhou žlutou kartu a v slzách musel opustit stadion v Kansas City. Argentinci navzdory tomu, že hrají proti oslabenému soupeři, tak zrovna nešturmují do útoku. Před chvílí měl ale obrovskou šanci, největší šanci celého zápasu argentinský kapitán Lionel Messi. Sice rozhodčí ukázali, že byl v offsideu, ale opakované záběry odhalily, že to pravděpodobně bylo v pořádku. On si zpracoval pas za obranu na prsa a pak druhým dotekem chtěl dlobnout míč přes brankáře Kobla, ten byl ale na pozoru a míč dokázal vyrazit. Takže i v 88. minutě hraje Argentina se Švýcarskem 1-1. Zdá se, že bychom mohli být svědky druhého prodloužení během jednoho hracího dne, protože připomínám, že už také Angličani právě v prodloužení porazili Norsko 2-1 díky dvěma gólům Bellinghama. Norům bylo málo platné, že se díky Šeldrupovi dostali do vedení. Také pak ještě jednou trefili branku, ale před tím gólem Hegema byl odhalen nedovolený zákrok Holanda, pak ještě Ayer hlavičkoval do břevna, ale každopádně dál šli Angličané. Co teď tedy Argentinci? 89. minuta, se Švýcarskem je to stále 1-1 v Kansas City. V tuto chvíli už to vypadá na tlak Argentinců proti Švýcarům, kteří se rozhodli vsadit na defenzivu. I podle toho vypadala střídání. Teď centrovaný balon do pokutového území, který ale nechytil nikdo z Argentinců, nebo přece jenom ano. Zdálo se, že Argentinci už byli mimo hrací plochu. Nicolas González ještě vrátil balon do ohně, kde došlo k hlavičkovému souboji a ohrožení švýcarské branky a hlavičkoval tam zase Alexis McAllister z bezprostřední blízkosti. Ještě se mu tam snažil zkomplikovat situaci vysokou, opravdu vysokou nohou Elvedy. Hrálo se dál, tohle byla opravdu další možnost a vypadalo to, že ten míč byl ještě na hrací ploše, takže v 90. minutě můžeme znamenat další nebezpečnou hlavičku Argentince McAllistera, který už se jednou hlavou trefil, navzdory tomu, že nemá ani 180 cm. Argentinci mají posledních pár minut, aby nepřipustili prodloužení. Zatím je to totiž 1-1 20 sekund před vypršením řádné hrací doby druhého poločasu. Jsem zvědavý, kolik se bude nastavovat. Minimálně samozřejmě 3 minuty za občerstvování. Teď Argentinci po pravé straně útočí. Messi si bere balon do prostředka, na levém křídle hledá González, se ten si zpracovává na prsa, má proti sobě bránícího Widmera a tak odevzdává Lisandru Martinezovi, po něm to je Paredes, teď Fernandez napravo úplně volno pro Montiela, Montiel dává Alvarezovi, po něm Fernandez, Švýcaři se snaží být poblíž Argentincům a nedovolit jim buď střelu nebo centrovaný balon. Paredes, Argentinci vytlačeni až na polovinu útočné půlky, centrovaný balon, který musel přizvednout LVD raději. 9 minut se bude přidávat a máme se sebou teprve 30 sekund, takže ještě dlouhý hrací čas na to, aby buď Argentinci, nebo samozřejmě se to může povést i Švýcarům, rozhodli tenhle zápas ve druhém poločase a nemuselo se nám znovu prodlužovat. Messi rozehrává roh tentokrát nakrátko na Paredese. Paredes netroufl si centrovat ani střílet. Fernandez zpátky na Paredese, teď už je to obtížnější pro Argentince, protože Švýcaři nalezli blíže argentinským fotbalistům. Máme zase u první nastavenou minutu z 9 avizovaných Argentina Švýcarsko ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1. Alvarez se stáhnul, takže není ve vápně, naopak by mohl být tím centrujícím fotbalistou. Ještě Paredes už se přibližuje pokutovému území. Fernandez napravo, dává Messi mu, Messi bude pálit, nebude. Ještě si dává balon na pravačku a pravačka těsně vedle.
Messi teď oklamal své soupeře, protože každý pochopitelně očekává, že král světového fotbalu Lionel Messi bude zakončovat svou božskou levačkou, ale on si to teď vzal na tu pravou, no a o kolik minul? Snad o 20-30 cm. Tohle bylo těsné. Další možnost pro Messiho na konci druhé nastavené minuty. Znamenáme Messiho střelu pravou nohou mimo švýcarskou branku a tak nadále. Platí skóre 1-1 ve čtvrtfinále světového šampionátu mezi Argentinou a Švýcarskem, které se brání o 10 mužích bez vyloučeného Embola. V tuto chvíli může být ale trochu v klidu, protože Argentinci hrají na své polovině. Teď se ale díky Fernandezovi a Messimu dostávají na tu útočnou. Messi zase vymýšlí z pravého křídla, na levém nachází Gonzálese. Gonzáles chce obejít Widmera, to se mu zatím daří, ale střela je mimo. Míč se mu svezl na nártu z té vnitřní strany na vnější. A tohle nemělo velké šance na úspěch. Máme za sebou 2,5 minuty z nastavení. Argentina, Švýcarsko ve čtvrtfinále mistrovství světa stále 1-1. Vy posloucháte dál přímý přenos Radiožurnálu Sport. Teď jsou s námi spojeni i posluchači Radiožurnálu, které zajímá závěr minimálně tedy druhého poločasu, když ne celého čtvrtfinále mistrovství světa mezi Argentinou a Švýcarskem. Jeho Američané začínají dokonce od brankáře Emiliana Martineze, který přihrává Paredesovi. Paredes vyváží balón a následně přihrává Alvarezovi. Ten si se běhl trochu z hrotu útoku. Nalevo má Nicolase González, ale přihrává raději dozadu Lisandru Martinezovi, Paredes, Fernandez, Messi má volno na pravé straně, přihrávka na Alvareze, Alvarez, González trochu zahnaný, skoro až krohovému praporku, na levo přihrávka Lisandru Martinezovi, ten musel s kluzem do balonu, ale ještě ho udržel pro Argentinu, Alvarez je na levé straně pokutového území, přihrávka Gonzálesovi, po něm Lisandro Martinez, který je hodně vysunutý dopředu, Paredes na pravé straně. Ještě přihrávka Messimu, Messi si bere balon na levou nohu, stále se ho nezbavil, chtěl přihrát, ale Švýcaři to přečetli, Argentinci budou jenom vhazovat, končí 4. z 9 nastavených minut, Argentina, Švýcarsko 1-1, jeden z bránících Švýcarů, myslím, že to je Akanji, se drží za nohu, možná ten byl přišlápnutý, možná prostě už toho má plné zuby, tak je to Zakaria, který plní pozici pravého obránce švýcarské defenzivy. V posledních minutách jsou fotbalisté z evropské země pod velkým tlakem, hlavně samozřejmě kvůli kvalitě Argentinců a také kvůli tomu, že hrají už zhruba 20 minut bez vyloučeného Brela Embola, který viděl jednu žlutou kartu za ostrý zákrok na Paredese a druhou za to, že v souboji se stejným fotbalistou chtěl simulovat. Ricardo Rodriguez má pro dnešek splněno, odchází z trávníku a nahradí ho jeho spoluhráč Čomert, tedy další obránce. Je to velmi náročné utkání pro švýcarské hráče. Chtějí poprvé v historii se dostat do semifinále mistrovství světa a jsou tomu zatím stejně daleko jako Argentinci, navzdory početnímu oslabení. Messiho oblouček do vápna, na nikoho. Míč proskákal pokutovým územím. Švýcarští obránci věděli, že nemusí jít do hlavičkového souboje, že tam není nikdo v pruhovaném bledě modro-bílém tričku. 5,5 minuty ukrojeno z nastaveného času, který má být 9-minutový. Argentina, Švýcarsko ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale 1-1. Koblův nákop na hlavu Gonzálese, to je argentinský obránce, který odhlavičkoval do zámezí, takže Švýcaři budou mít balón ve své moci, nikam nepospíchají. Už jenom 3 minuty zhruba je dělí od toho, aby si alespoň
aspoň zahráli prodloužení s Argentinci. Už to vypadá, že by mohli Švýcaři přijít o balón. Poslední sekunda tam odtikávala ze signalizace portugalského sudího. Ještě to Švýcaři zvládli, ale v podstatě jenom zahodili ten balón směrem k Argentincům, kteří teď postupují směrem dopředu. Montiel má balón, kdo bude tím dalším adresátem míče? Paredes nalevo, volno pro Alvareze. Ještě více u postraní čáry je připraven González, ale Alvarez seká balón doprostřed a předává Lisandru Martinézovi, až on oslovuje Gonzáleze. Lisandro Martinez na pravém křídle se chvíli nabízel Alvarez, ale přednost dostávají jiní. Messi tvoří v hloubi pole, přihrává si s McAllisterem, ten mu vrací ještě, to je teď Alvarez na levém křídle, nemůže střílet, je těsně u něj Zakaria, ještě Lisandro Martinez zpátky na Alvareze, Alvarez centruje do vápna, tam Lautaro Martinez chtěl sklepávat, nepovedlo se to, Argentina musí začít až u stopera Romera, 7 minut za námi z 9-minutového nastavení, Argentina dobývá švýcarskou branku za stavu 1-1, Alvarez znovu kousek za puktovým územím, na levé straně nachází kapitána Messiho, Messi má napravo Fernandeze, ale mi zatím má u své nohy a získává rohový kop, protože pravačkou ocentroval do prostoru, kde se Widmer bál za svými zády González a tak minut a půl před koncem nastaveného času druhého poločasu odkopl raději jednoduše do zámezí, bude z toho standardní situace, kdo jiný než Lionel Messi si může vzít balón do své ruky nebo do svých rukou a připravit si ho do rohového čtvrtkruhu. Po podobné situaci dával McAllister první gól tohoto zápasu v 10. minutě, pak ale odpověděl Ndoye, proto je to 1-1. Messi servíruje míč do pokutového území, ještě zakončení Lisandra Martinez a výborný zákrok Gregora Kobla. Lisandro Martinez se položil do balonu na hranici pokutového území v pádu. Trefoval se směrem k tyči, ale tam zasáhl svou pravou rukou Kobl a drží tak skóre 1-1. Messi tentokrát na levém křídle, kde zůstal po tom rohovém kopu, ale přichází o balón nenadlouho. Je to Lisandro Martinez, po něm Messi, dává balón na pravou stranu Fernandez, ještě Montiel, kterému nabíhá zpátky Fernandez, Montiel si nechává míč, teď ho dává Lisandru Martinezovi, po něm Messi prvním dotekem na Paredese na pravé straně, má místo Alvarez, po něm Montiel centruje do pokutové území, ještě je tam balón, který ale krotí švýcarská obrana zhruba 15 sekund do konce avizovaného 9-minutového nastavení. Paredes na pravé straně, je Alvarez, centruje do pokutového území, ale byl tam nedovolný zákrok na Švýcary, konkrétně to je na Muhajma a vypadá to, že se bude prodlužovat. 9 nastavených minut za námi, Argentina Švýcarsko stále 1-1. Byla to slušná možnost před chvílí od Lisandra Martinéze, ještě vidím teď z opakovaného záběru, že patičkou zkoušel se do toho vložit jeho jmenovec Lautaro, těsně minul a máme dohráno, pokud jde o druhý poločas, Argentina Švýcarsko 1-1, i druhý zápas dnešního hracího dne na mistrovství světa se bude přidávat za stejného stavu, stejně jako Anglie s Norskem hráli po 90 minutách 1-1, tak je to stejné mezi Argentinou a Švýcarskem. Jeho Američany poslal do Verní v 10. minutě hlavou McAllister, po parádní akci z levého křídla vyrovnal střelou mezi nohy Emiliana Martinez ze Švýcara Ndoye, pak viděl v 72. minutě švýcarský útočník Embolo po dvou žlutých kartách také kartu červenou. V závěru měli Argentinci několik možností, hlavně Messi v 85. minutě si zpracoval za obranou míč prsy a chtěl překopnout, přelobovat brankáře Kobla, ale ten mu balón vyrazil, pak hlavičku a v 90. minutě nebezpečně McAllister. V 92. pálil Messi vedle pravou nohou, před chvílí to zkoušel Lisandro Martinez. To byla opravdu celá řada možností, některé nebyly 100%, některé ano, ale každopádně skóre je 1-1 mezi Švýcarskem a Argentinou. Těšíme se na přídavek v podobě prodloužení, tak opět nechejme chvíli znít, jak to vypadá v Kansas City a za chvíli se přihlásíme s pokračováním přímého přenosu Radiožurnálu Sport.

Začíná se prodlužovat za pár sekund, protože po základní hrací době je skóre 1-1. Teď tedy los kapitánů Messiho a Chucky a za chvíli už se začne znovu hrát.

Všechno nachystáno na začátek prodloužení posledního čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem. Rozehrávat budou Argentinci, skóre pochopitelně zůstává 1-1 v Kansas City, tedy ve městě, které se loučí se světovým šampionátem. Ještě čekáme na hvist portugalského sudího Pinheira, který odstartuje přidaný čas. V jubilejním stém utkání tohoto turnaje nebylo 90 minut dostatečných. Argentinci teď se pokusí tedy po druhé na tomto mistrovství jít dál díky prodloužení. Už se to stalo s Kapverdami v prvním kole vyřazovací fáze, kdy Argentinci vyhráli 3-2 v prodloužení. Také Švýcaři už si jedno prodloužení zahráli, ale oni museli jít v osmifinále s Kolumbií až do penalt. Messi má míč na hranici pokutového území, prostrkává na Montiela, ještě rána McAllistera, ještě Lautaro Martinez, Nicolas González, tečovaný pokus, který končí mimo. Bude z toho rohový kop. Argentinci měli teď několik střeleckých pozic, ale ani jednu nedokázali přetavit v gól na 2-1. Tak platí stále nerozhodné skóre mezi Argentinou a Švýcarskem. Pokračovat budeme rohovým kopem v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. 92. minuta. Messi bude od rohového praporku posílat balón do hry. Vybral si nakrátko Almádu, který vystřídal jednoho ze svých spoluhráčů. Byl to Enzo Fernandez a právě Almáda. Teď to vypadalo, že bude levou nohou pálit, ale nakonec si to rozmyslel. Teď střela, ale hodně, hodně nepovedená od Juliana Alvareze. Ten umí rozhodně lepší. Ten míč skončil jak vysoko, tak široko v 92. minutě nebo ve druhé minutě prodloužení, jak chcete. Argentina stále marně dobývá švýcarskou branku. Platí skóre 1-1. To už od 67. minuty a vyrovnávacího gólu Švýcaran do jeho. Argentinci se neprosadili od minuty 10. a hlavičky McAllistera. Rychlé vazování Argentinců ovšem na jejich polovině. Teď se snaží dostat co možná nejrychleji na tu švýcarskou. Messi vrací prvním dotekem Paredesovi, to je takový distributor v tomto zápase na argentinské straně. Messi se s postupem času také trochu zatahuje hlouběji na pozici v podstatě pravého záložníka. V útoku nechává místo pro jiné. Teď už ale Almáda má míč, který se naráží s Alvarezem, ale zakončuje jenom do náručí gólmana Kobla. Vypracované to nebylo špatně, ale zakončené to mohlo a mělo být lépe. Pokud tedy Argentinci se chtěli vrátit do vedení, takový pokus nemohl zaskočit brankáře Kobla. 93. minuta, 1-1 mezi Argentinou a Švýcarskem. González dává zpátky Lisandru Martinezovi, po něm Paredes. V tuto chvíli už se hraje v podstatě jenom na jednu branku. Švýcaři si vystačí s tím, že brání. Ostatně oni kopali velice slušně pokutové kopy nebo kopy ze značky penalty v tom předchozím osmifinále proti Kolumbii. Netrefil se jenom Akanji. Tak možná si evropská země věří na stejnou disciplínu i teď proti Argentincům. Míč má znovu Almáda. Almáda má hodně energie. Teď se napřahuje ke střele, ještě ale přihrává Gonzálezovi na levou stranu, ten podklouzl. Při centru odražený míč znovu sbírají Argentinci. Konkrétně teď je u balonu Messi, sklepává pro Paredes, ten mu dává hned prvním dotekem. Lisandro Martinez mohl by třeba pálit z 25 metrů. Ještě přihrávka Almáda. V křídle je připraven González, znovu Almáda už je na hranici pokutové území, ještě si seká balon, je tam hodně švýcarských těl. Nemožno střílet přes ně, je potřeba dál kombinovat a hledat skulinky. Argentinci se vrací až k Romerovi, který zůstává jako jediný argentinský obránce na půlce. Ostatního Američané jsou blíže branky Švýcarů. Almáda na hranici pokutového území znovu naznačoval střelu a přihrává doleva
Gonzálesovi Paredes, to už se Argentinci zase vracejí trochu hlouběji. Paredes přihrává Alvarezovi ten prvním dotekem, Lisandru Martinezovi, 94. minuta je už za námi, teď jsme v polovině 95. 1-1, hrají fotbalisté Argentiny se Švýcarskem, oblouček Messiho, který měl skončit u Gonzálese, neskončil, Švýcaři ale jenom odkopávají zpátky k Paredesovi, Almada, ten si znovu nabíhá, že by mohl střílet pravou nohou a je to vedle. Sice zatřepetala, také fanoušci už zvedali ruce, protože z některých úhlů, včetně toho mého, se zdálo, že ten míč skončil u tyče. Což o to, on skončil u tyče, ale z vnější strany platí i nadále výsledek průběžný. Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Argentinou a Švýcarskem 1-1. Dokonce se ten balon jemně dotknul tyče. Švýcaři střídají, odchází Zakaria, přichází Jašary, který by měl asi přinést alespoň nějakou útočnou snahu od Švýcarů, kteří jsou dopředu, snad mi odpustíte ten výraz, úplně jalový, ale ono se není co divit, protože hrají od 72. minuty o 10 bez vyloučeného Embola, který se stal čtvrtým hráčem v historii mistrovství světa, který viděl dlouhou žlutou kartu za simulování a prvním od roku 2006, tedy po 20 letech. Teď se snaží tedy Švýcaři trochu zlobit, dostat se dopředu zásluhou Amduniho, ten ale záhy přišel o balón a tak jsou to už teď zase Argentinci, kteří jdou dopředu, ale Lautara Martinéze ozbrojil Akanji a tak přece jenom Švýcaři jsou na ofenzivní polovině a navíc Almada teď za žlutou kartu stáhnul na zem svého soupeře, diví se tomu Almada, ale to je tak celé, co může dělat, 97. minuta už začala. Žlutá karta pro Almádu a pro Švýcary docela dobrý oddech po nedovoleném zákroku na Freulera, kterého zezadu oběma rukama za ramena stáhnul na trávník zmiňovaný středopolář argentinských mistrů světa. Čaka si připravuje balón, Švýcaři vysunuli své hlavičkáře na hranici pokutového území soupeře. Tohle je jedna z mála možností, možná jak můžou Švýcaři také zahrozit. Akanji se tam postrkuje s Montielem a také už je teď uklidňuje portugalský rozhodčí Pinheiro. Myslím, že to bylo trochu zbytečné, hlavně tedy od Akanjiho, který několikrát oběma rukama vrazil do Montiela. Čakův nákop směrem k Akanjimu, kterého pokryl Lisandro Martinez a navíc byl faulovaný tento argentinský obránce, který má tvář od trávníku, který se mu obtiskl na obličeji. Argentinci rychle rozehráli, Messi ten teď nepostupuje rychle, je to taková maximálně rychlochůze, ale krásná přihrávka do pravého křídla na Lautara Martineze, který ale byl přikrytý svým spoluhráčem z milánského Interu Akanjim, kterému se Lautaro Martinez omlouvá, ale neobměkčil portugalského rozhodčího Pinheira a za svůj skluz a kontakt kopačkou do holeně pravé nohy švýcarského obránce vidí žlutou kartu, tak se nám to tady teď trochu rozjelo se žlutými kartami. On vlastně za 90 minut viděl dvě, jenom brel Embolo. A to znamenalo, že musel jít do šaten, teď tedy během zhruba minuty, minuty a půl, dva napomínání argentinští hráči Almada a Lautaro Martinez. 98 minut za námi a plus nějaké další, pokud počítáme nastavený čas první a druhé půle, ale stále nevíme, kdo bude hrát semifinále mistrovství světa proti Anglii, která přemohla v prodloužení Norsko 2-1, mezi Argentinou a Švýcarskem je to stále nerozhodné 1-1. V tuhle dobu už Angličané vedli na Norskem po druhém gólu Bellinghama, to Argentinci se nemůžou prosadit proti švýcarským obraným řadám. A teď pozor navíc na Muhajma, který po levém křídle jde dopředu, ještě tam má Jašariho, rána spoza vápna, ale hodně nepřesná od Čaky. Chtěl to zkusit, zkusil, v pořádku, ale minul. 99. minuta se právě naplňuje, překlápí se do té stém utkání tohoto mistrovství světa
už nám po dnešku zbydou jenom dvě semifinále, zápas o bronz a taky ten poslední, nejprestižnější, nejočekávanější o zlaté medaile a sošku, které se říká světový pohár. Almada, to je argentinský záložník, který má míč kousek za švýcarským vápnem. Messi je také kousek od 16 Švýcarů. Na pravé straně oblouček jen do rukavic Gregora Kobla. Měl to být pas na hlavu Gonzálese, ale ten měl k míči přece jenom daleko o poznání dál než brankář Dortmundu a dnes tedy švýcarského národního týmu Gregor Kobl. Jeho dlouhý nákop na pravou stranu Lisandro Martinez nemusí do hlavičky, jenom naznačil, že půjde a pak bol nechal odejít za sebe, tak aby mohl některý z jeho parťáků, bude to Nicolas González, vhazovat. 100 minut za námi, 100 minut, které nerozhodují zatím o tom, kdo je blíže semifinálovému střetnutí s Angličany. Autové vhazování směrem na Emiliana na Martinéze, ke kterému přiběhl Jašary a minimálně mu na chvíli znesnadnil tu situaci. Z pravého beka teď už přihrává doprostřed hřiště Montiel. Montiel dává McAllisterovi, u kterého jsem si myslel popravdě, že je vystřídaný, ale to byla chyba, protože dohrál místo něj De Paul. Omlouvám se za drobné zmatky, McAllister, střelec jediného dnešního gólu Argentinců, stále na trávníku. Almada teď v držení míče kousek za pokutovým územím Švýcarů. Přihrávka dozadu na Romera. Messi je na pravé straně úplně volný, ještě má balon na své kopačce. Nepřesná narážečka od McAllistera, trochu delší než měla být Almada. Zkusí to levačkou nebo ne. Má proti sobě hned několik Švýcarů. Teď má už míč u své pravé kopačky, ale vypíchnul mu ho Amduny a kdo bude vhazovat? Kdo byl tím posledním, kdo se dotkl míče? Byl to přece jenom Amduny. Rychlé vhazování Lisandra Martinéze, 101 minuta odehrána, 1-1 Argentina Švýcarsko, stav čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. McAllister na pravé straně má Montiela, po něm to je Alvarez, který sklepává dozadu Romerovi. Argentinci stále hledají tu možnost, jak se dostat za švýcarskou defenzivu. Romero na McAllistera, po něm Messi, znovu McAllister. McAllister se blíží pokutovému

Jsme více uprostřed, ale je to do strany, takže je to výhodné právě pro leváka. A tuhle nohu má Lionel Messi opravdu skvostnou a myslím, že žádnému fotbalovému fanouškovi to nemusím dlouze zdůrazňovat. Stá třetí minuta, to znamená, že zhruba 2,5 minuty nám zbývají do konce první části prodloužení a u rozhrávky společně Paredes a Messi zhruba nějakých 28 metrů od branky, odhaduji. Messi se napřahuje, střílí, ale jenom do zdi. Teď Paredes přihrává do strany nalevo, kde je Almada. Po něm to byl trochu duetý Paredes. Argentinci pokračují dál, zatímco Paredes se válí na trávníku. Na levo Almada. Almada přihraje někomu, ano, McAllisterovi. McAllister Messimu, ten je na středu hřiště. Vypouští balón doleva Paredesovi. Paredes přihrává Lisandru Martinezovi, tomu se balón na chvíli zamotal mezi nohama tím mužem, který na trávníku je Nicolas González, nikoliv Paredes, to se omlouvám, ale stále se Gonzálezovi nechce zvedat. Argentinci stále hrají s míčem, je to teď vlastně vyrovnané 10-10 vzhledem k vyloučenému Embolovi a indisponovanému Gonzálezovi, který si teď obouvá pravou kopačku a konečně to vypadá, že se zapojí do hry. Messi na pravé straně, ještě více v křídle má McAllister, ten by mohl centrovat z pravé strany, ale ve vápně má jenom dva spoluhráče a netrefuje ani jednoho z nich, bude se kopat od švýcarské branky, tedy od branky týmu, který hraje 1-1 ve té páté minutě s Argentinou. Závěr prvního prodloužení zajímá také posluchače Radiožurnálu. Pěta 30 sekund zbývá do vypršení základní hrací doby prvního prodloužení. Argentina-Švýcarsko 1-1. Připomínám góly McAllistera z Argentiny v 10. a Švýcarandoho ze 67. minuty. V závěru základní hrací doby měli Argentinci několik šancí a to i proto, že Švýcaři od 72. minuty hrají bez vyloučeného Embola, ale Messi, McAllister ani Lisandro Martinez se nedokázali prosadit. V prodloužení je to v podstatě na jednu a tu švýcarskou branku. Švýcaři se brání zuby nechty, ale Argentinci si nedokázali zatím vytvořit v tom prodloužení ani jednu jedinou vyloženou šanci. Je to obtížné se tou houštinou švýcarských červených chtěl dostat do zakončení. Pozor teď na hlavičku Gonzálese, který ale hlavičkoval rovnoběžně s brankovou čarou. Jedna minuta se bude hrát nad rámec těch 15 v první části prodloužení. Zbývá nám ještě 35 sekund. Argentinci vhazují, udělali to rychle. Paredes mohl by centrovat zpoza pokutového území. Netroufl si nakonec na to. Předává balon Romérovi. Přihrávka McAllisterovi, ten rychle napravo na Montiela. Montielův centr je na hlavičkujícího kapitána Švýcarů Čaku. Lisandro Martinez a jeho pravačka, to byl slabý pokus navíc do bloku. González centruje z levé strany, sražený pokus na rohový kop. Zbývá nám 10 sekund do konce vypršení avizované nastavené minuty. Předpokládám, že hlavní rozhodčí Portugalec Pinheiro ještě nechá Argentince rozehrát. Messi bude centrovat od rohového praporku. Právě takhle se zrodil první argentinský gól a zatím jediný. Tak třeba na to teď Argentinci navážou. V pokutovém území několik Argentinců. Messi nachází Romera, který byl trochu přidržený, ale tohle nebude faul, bude to kop od branky a to bude pravděpodobně všechno v první části prodloužení. Argentina stále hraje se Švýcarskem 1-1. Romero se navzdory tomu drobnému držení od Widmera dostal do zakončení, hlavičkoval nad. A to je všechno z první části prodloužení. Za námi tedy 105 minut a několik ještě nastavených. Argentina-Švýcarsko 1-0. Za pár minut budeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a napojovat se k nám znovu budou i několikrát posluchači Radiožurnálu. Jan Suchan, Radiožurnál.

Můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport z prodloužení mezi fotbalisty Argentiny a Švýcarska. Stav 1-1 právě teď rozehrána druhá část prodloužení, do které už nezasahuje, pokud jsem se dobře díval, Romero, kterého nahradil jiný argentinský obránce Otamendi. Ano, je to přesně tak. A začínáme poměrně neobvykle švýcarskou ofenzivní akcí. Švýcaři se v podstatě celé prodloužení jenom bránili, teď jsou ale nastěhováni u pokutového území Argentiny. Vhazují ale jen na argentinské kopačky. Argentinci se teď můžou vysunout z pozic kolem vlastního pokutového území, ale teď tam míří nákop, který je ale nepřesný. Nicméně bude z toho autové vhazování jeho Američanů kousek od vlastního rohového praporku a to je možnost pro Švýcary minimálně, jak se říká, nalézt na soupeře. Ale úplně to tak neudělali. Švýcaři nicméně získávají přece jenom balón, Muheim ho má na levé straně a je faulovaný McAllisterem, tedy možnost poslat balón do pokutového území pro Švýcary, možná jedna z mála, minimálně v prvním poločase to tak bylo, McAllister přišlápl nárt svému soupeři, tohle by taky klidně mohlo být za žlutou kartu. Švýcarské stěhování urostlých mužů do pokutového území Argentiny. Čaká bude tím, kdo tam zakroutí míč někam na hranici 16. Právě ta bílá čára slouží jako taková linie, na kterou se seřadili obránci jihoamerických fotbalistů. No, míč tam málem proklouzl do malého vápna. Lautaro Martinez musel vypomoct vlastní obraně. Teď už se ale Argentinci snaží stěhovat do útoku, získali konečně balón. Máme za sebou 2 minuty druhé části prodloužení, skóre 1-1 mezi Argentinou a Švýcarskem stále platí na mistrovství světa ve fotbale, kde se hraje poslední čtvrtfinále v Kansas City. Rozhoduje se o soupeři Angličanů pro semifinálový duel. Messi je kousek za pokutovým územím, nemůže střílet, má kousek před sebou Čaku a tak přihrává do křídla, ale míč se od Montiela nevrací zpátky. Amduny to zkouší po levé straně, ale je tam sám proti trojici soupeřů. Míč dokázal alespoň po sérii odrazů dostat k Widmerovi, ale to byla snaha Švýcarů 2-5 a podle tohoto také dopadlo. Argentinci přece jenom spod švýcarských kopaček vydolovali míč pro sebe a teď už se zase ženou směrem ke švýcarské brance, i když ženou. Ono to zas tak rychlé není, ale přece jenom tam postupují, ale i Argentinci toho už asi mají plné zuby, protože zatím málo modro-bílou pruhovaných dresů je v okolí pokutového území Švýcarska, až teď se tam přece jenom další dostávají. Messi je na hranici pokutového území, má proti sobě Jašariho, přihrává dozadu McAllisterovi. Švýcaři si hodně všímají, pochopitelně Messiho a nechtějí ho nechat střílet z nebezpečných pozic, to je logická varianta. Almada, ten by mohl jít do kličky, raději přihrává ovšem Gonzálezovi, který byl kousek vedle pokutového území na levé straně, míč vykulený zase směrem zpátky na Lisandra Martineze. Almada už zase vstupuje do pokutového území, dává Messi mu, Messi nemohl střílet, přihrávka Nicolasi Gonzálezovi, ještě Lisandro Martinez, nalevo je Almada, Almada dává do vápna, ale míč podél té čáry pokutového území prošel až k postranní čáře, kde ho ještě chytil Montiel. Lisandro Martinez se dívá za obranu, kde nachází sice svého jmenovce Lautara, ale ten nedokázal míč zpracovat. 109 minut za námi. Bylo to nesmírně obtížné pro Lautara Martinéze. Nepovedlo se to a tak platí stále skóre 1-1 mezi fotbalisty Švýcarska a Argentiny ve čtvrtfinále mistrovství světa, které se letos hraje poprvé ve 3 státech, Mexiku, Kanadě a Spojených státech. Dohráno má Paredes a místo něj přichází López, který je tím posledním mužem, který s tím může něco udělat, tenhle útočník, který hraje v Brazílii za Palmeiras.
je docela urostlý, tak se můžou ty centimetry hodit. Lautaro Martinez nedovoleně poslaný k trávníku a Kanjim na polovině hřiště, tam to pochopitelně Švýcarům příliš nevadí. Argentinci už rozehrávají 10 minut, zbývá do konce základní hrací doby druhého prodloužení. Argentina Švýcarsko 1-1. Almada, ten chce často balon od té doby, co přišel na trávník do prodloužení. Lisandro Martinez dává Otamendimu, Otamendi má napravo volného Messiho, Messi zase vymýšlí, posílá balon směrem ke Gonzálesovi, toho ale míč přeletěl a končí v náručí švýcarského brankáře Kobla. 111. minuta, už běží Argentina Švýcarsko 1-1, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a doufám, že si naladíte i další přímé přenosy ze semifinálových klání ze souboje o bronz i o zlato. Dlouhý nákop Švýcarů končí na hlavě Otamendiho a to je argentinský obránce, odražený míč, ale sbírají Freuler s Čakou, po nich hraje Muheim a Jašary. Ještě stihnul balon na hrací ploše nebo ne? Podle hvizdu slyšíte, že ne, že se bude vhazovat a postarají se o to Argentinci, pravděpodobně Montiel, tak tohle bylo hodně rychlé. Argentinci na nic nečekají, protože si uvědomují, že je pro ně pochopitelně výhodnější se pokusit dát rozhodující gól ještě v prodloužení. 112. minuta, tedy 22. v prodloužení, skóre 1-1 nadále platí navzdory velkému argentinskému tlaku. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Teď rána Messiho, ale chytá i gólman Kobl. Jan Suchan, Radiožurnál. Teď ještě Nicolas González z levé strany dává na Lopéze, pod ním je Alvarez, ale López si ten balon stále drží u svých kopaček. Teď Alvarez bude střílet, střílí gól! Tak tohle byla fotbalová laskomina, kterou připravil cukrář Julián Alvarez, Atlético Madrid a argentinské fotbalové reprezentace. Tak tohle se povedlo, klobouk dolů, Juliáne. 112. minuta, Argentina vede na Švýcarském 2-1. Julián Alvarez za to vzal z hranice pokutového území a zakroutil balon do šibenice ke vzdálenější tyči. A také ostatní argentinští fotbalisté i náhradníci, všichni ho svalili na zem a teď se po něm válí, podobně jako zavalili čeští hokejisté Dominika Haška v Naganu po poslední siréně finálového utkání s Ruskem. Tak podobná radost teď svírá argentinské fotbalisty i fanoušky. Argentina se z nestadné situace dostává, nemusí to být ještě definitivní, ale teď jsou jeho Američané blíže do semifinále než Švýcaři. Bylo to z nějakých 19-20 metrů. Julián Alvarez to zakroutil opravdu báječným způsobem. Kéž bych dal jí alespoň jednou v kariéře takový gól, který právě teď předvedl a dal Julián Alvarez. Gólman Kobl plachtil vzduchem, ale nedoplachtil. Tohle prostě nešlo chytat. Obrovská radost je vidět na tvářích argentinských fotbalistů. A přestože neúplně každý fotbalista slaví góly svých spoluhráčů, včera se zdálo, že nebyl úplně nadšený ani Španěl Nico Williams, když míč těsně před jeho kopačkou uklidil do sítě soupeře z Belgie Mikel Merino, ale teď opravdu všichni Argentinci ukazují, jaký jsou tým, a to je jedna z důležitých ingrediencí, pokud se chcete dostat k titulu mistrů světa, a to se právě těmhle jeho Američanům před 4 lety povedlo a chtěli by to letos zopakovat. Žlutá karta, nejsem si jistý pro koho, asi Otamendiho nebo Lopéze. Byla tam nějaká drobná rozmíška. Každopádně to nejpodstatnější. 115. minuta, Argentina Švýcarsko 2-1. Když se ve té 12. minutě báječně trefil Julián Alvarez, to si musel vychutnat každý fotbalový fanoušek, a pokud stále jenom posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, tak vám vřele doporučuji si následně najít sestřihy a polaskat se tím báječným kopem Juliana Alvarez. Žlutá karta pro Lopéze, ten byl tím napomínaným, nikoliv Otamendi.
Švýcaři teď musí vrhnout všechno do útoku, pokud si chtějí znovu zastřílet penaltový rozstřel, tak jako v osmifinále proti Kolumbii. Ztrácejí totiž s Argentinou 1-2. Widmer dává balon na levou stranu na Muhajma, před kterým odhlavičkoval do zámezí López. Švýcaři jsou nalezlí u pokutového území Argentinců. Teď Jašary sklepává Muhajmovi. Muhajmův centr na Amduniho, před kterým odhlavičkoval González. Teď Almada musí pomoct v defenzivě, ale Švýcaři stále jsou u míče, kousek od pokutového území Argentiny. Amduny hlavičkuje a po jeho hlavičce se míč dostává do rukavic odvážného brankáře Martinéze. Šel tam přes Skruma Štěl a získal balón. Poslední změna na švýcarské straně, skončil Freuler, přichází Vargas, což je jednoznačné posílení ofenzivy. On už vlastně, trenér Murat Jakin, nemá moc koho, protože ty své útočné hráče buď vystřídal, nebo o ně přišel, to mluvím o vyloučeném Embolovi, a také nesmíme zapomínat na zraněného Manzambiho, jednoho z nejlepších Švýcarů na tomto turnaji, který by jistě mohl platit na argentinské obránce, ale zkrátka není k dispozici. To je velká škoda. Manzambi byl jedním z těch fotbalistů, který mě příjemně překvapil na světovém šampionátu v Severní a Střední Americe. To nejpodstatnější pojďme zopakovat. Stá 17. minuta, Argentina vede v prodloužení nad Švýcarskem ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 2-1, když jí vedení vrátil krásnou střelou zpoza vápna Julian Alvarez. Gólman Emiliano Martinez teď posílá dlouhý balón, který v podstatě zdraví svého kolegu Kobla. Tohle nemělo naději na úspěch, kterým by bylo zasažení některého z argentinských útočníků. Kobl posílá balón zase co nejdál od své branky a Argentinci hlavičkují před vápnem Otamendi. To byl směrem ke středu hřiště Akanji a jeho hlavička. López také hlavičkoval, na zemi se ocitl Lautaro Martinez, ale pokračuje se dál. Akanji zahnal do autu Widmera. Argentinci 3 minuty před vypršením základní hrací doby prodloužení budou vhazovat na středu hřiště. Tak zkušený tým, jako jsou Argentinci, který připomínám, že v základní sestavě měl samé mistry světa z posledního turnaje, tak by si tohle mělo pohlídat. Argentinci rozehrávají směrem k vlastní brance to autové vhazování, míč se dostává až ke gólmanu Emilianovi Martinézovi. Otamendi na pravé straně volný, nic nevymýšlí, posílá balón na hranici švýcarské defenzivní linie. Byl to Vargas, který balón odehrál před Lópezem, ten má hodně sil a teď se snaží blokovat postup dopředu Jašariho, je na něj krátký a tak ho fauloval. Minimálně z mého pohledu a také z pohledu portugalského rozhodčího Pinheira. Od pomezní čáry se bude rozehrávat přímý volný kop. Stá 18. minuta, za chvíli skončí. Argentina vede nad Švýcarskem 2-1. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a znovu budeme informovat i posluchače Radiožurnálu. Čaka bude rozehrávat o levé pomezní čáry. Stá 19. minuta, minuta a 3/4 zbývají do vypršení řádné hry prodloužení. Argentina vede 2-1 nad Švýcarskem, které teď šturmuje do útoku a tím důvodem je báječná rána Juliana Alvareze. Ze té 12. minuty z nějakých 20 metrů zakroutil balon do šibenice ke vzdálenější tyči. Gólman Švýcarů Kobl skákal, snažil se, dělal co jenom mohl, ale byl zkrátka krátký, protože to byl parádní pokus Alvareze. Teď se navíc žene do protiútoku. Messi už je v pokutovém území, střílí jenom do blokujícího kapitána druhého týmu Chucky. Argentina bude mít k dispozici rohový kop, ale to už nám zbývá jenom poslední minuta do vypršení řádné hrací doby prodloužení. Argentinci jsou blízko postupu do semifinále, ve kterém by se utkali s Anglií, která porazila Norsko také v prodloužení poměrem 2-1. Teď jsou tomuto výsledku blízko i obhájci titulu z minulého šampionátu v Kataru. Messi nikam neposvíchá, koleduje si o žlutou kartu, teď rozehrává nakrátko s Almádou, ten mu vrací prvním dotykem, Messi přihrává dozadu, byl v offsideu, ta přihrávka zpětná se nepovedla, ale půl minuta
zbývá do vypršení z té 20. minuty. Švýcaři, připomínám, hrají od 72. minuty bez vyloučeného Embola. Mají to teď nesmírně složité i proto, že posílali postupem času na trávník čím dál více obranných hráčů a tak těch útočníků teď už nemají mnoho, navzdory tomu, že tam před chvílí poslal trenér Jakin alespoň Vargase. Vyhraná hlavička od Otamendiho. Švýcaři budou vhazovat 5 sekund do vypršení řádné hrací doby prodloužení. Bude se ještě něco nastavovat, nebo je konec? Vypadá to, že každou chvíli se dozvíme nastavený čas. 4 minuty se přidávají nad rámec základní hrací doby prodloužení. Ještě 4 minuty naději pro švýcarské fotbalisty, kteří prohrávají s Argentinou 1-2. Centrovaný balón Jašariho, který prošel nad hlavami Švýcara Widmera, tak i obránce Argentiny Gonzálese. Ten balón odpaluje alespoň co možná nejdál své branky, až někam na půlku k Čakovi. Čaka se snaží obejít Alvareze, to se mu nedaří. Alvarez si dal tělo před kapitána Švýcarů a Argentinci můžou jít dopředu. 3-1. Je tady sám Almada, který jde na brankáře Kobla. Ještě ho obchází, ale pak trefuje míč Kobla, ale dorážka pro Lautara Martineze. Ve první nastavené minutě je to 3-1 pro Argentinu. Kobl dělal, co jenom mohl. Almada si dal se štěstím balón kolem posledního bránícího Švýcara, pak špičkou kopačky ještě míč trefil směrem do hrudníku Gregora Kobla, od kterého se ale balón odrazil k Lautaru Martinezovi. Vypadá to, že definitivně hotovo. Tohle byla jednoduchá dorážka pro kanoníra Interu Milan, který dal ve druhé nastavené minutě ze 4 avizov prodloužení na 3-1 pro Argentinu, která se dlouho trápila se Švýcarskem, ale zdá se, že tomu trápení už je konec. Už zbývá obhájcům zlata přestát 2,5 minuty z avizovaného nastavení. Švýcaři to otevřeli a nechali Argentincům postup na vlastní branku. Almada obešel Jašariho, pak píchnul balón do Kobla a ten nemohl samozřejmě nic lepšího s tím dělat, než vyrazit ten pokus. A byla trochu smůla pro Švýcary, že to bylo ke kopačkám Lautara Martineze. Takže po gólech McAllistera Alvareze a Lautara Martineze vedou Argentinci nad Švýcary 3-1. Za Švýcary vyrovnával v 67. minutě Ndoye, ale o 5 minut později to začalo být pro evropskou zemi o poznání složitější po druhé žluté kartě za simulování pro útočníka Embola. Od té doby v podstatě útočili jenom Argentinci. Do konce druhého poločasu nedokázali svou převahu zúročit ve vítězný gól. To se jim podařilo až v prodloužení. Už nám utekla další minuta kvůli oslavám Argentinců. Minuta a půl zbývá do vypršení avizovaného nastavení v prodloužení. Argentina ve čtvrtfinále mistrovství světa vede nad Švýcarskem 3-1 a už to vypadá, že jenom otázkou času, kdy zazní závěrečný hvist, po kterém už se Argentinci budou moct začít připravovat na semifinálový duel s Angličany. Ještě rozmíška mezi Lisandrem Martinezem, argentinským obráncem a Švýcarem Vargasem. Zdá se, že jeden nebo druhý, možná ani jeden z nich, neslyšel hvist rozhodčího, který signalizoval offside Švýcarů. Poslední je minuta avizovaného 4minutového nastavení, už běží, Argentinci vedou nad Švýcary 3-1 a navíc mají balón ve svém držení, nikam nebudou pospíchat. 2 góly už snad nelze za tak krátký časový interval inkasovat. Přihrávky mezi obránci a brankářem Emilianem Martinezem, teď dostává míč Lisandro Martinez, to je obránce, krásná podumníková přihrávka na Almádu, středopolaře Argentiny, je tam samozřejmě více prostoru po tom vyloučení Embola a také vzhledem k tomu, že Švýcaři přece jenom by možná ještě rádi získali ten balón vysoko a pak tam za jejich zády zůstávají mezery. Lisandro Martinez přihrává Alvarezovi 15 sekund do vypršení avizované 4minutové doby nastavení v prodloužení, ve kterém Argentina vede nad Švýcarskem 3-1. Teď už nikdo nechce hrát, se zdá, a tak tohle čekání právě teď ukončuje portugalský sudí Pinheiro. Argentina postupuje do semifinále mistrovství světa proti Anglii a to díky tomu, že porazila v prodloužení Švýcarsko 3-1 po základní hrací době. To bylo 1-1, Argentina vedla po gólu McAllistera z 10. minuty a jeho hlavičce po krásné křídelní akci
vyrovnal Ndoye v 67. minutě, pak viděl červenou kartu jeho švýcarský spoluhráč Embolo v závěru základní hrací doby. Argentinci neproměnili několik příležitostí, ale vynahradili si to v prodloužení. Ve 112. minutě dal rozhodující gol Alvarez krásnou ranou spoza pokutového území a v breaku se pak prosadil z dorážky. Ve 121. minutě Lautaro Martinez, Argentina Švýcarsko po prodloužení 3-1. Známe semifinálové dvojice, tu první tvoří Francie se Španělskem, druhou Anglie s Argentinou. Teď si můžeme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport od živých přenosů z fotbalového mistrovství světa dát pár dní oraz, než přijdou na řadu zmiňovaná semifinále a pak samozřejmě zápasy o bronz a pak o zlato. Tak se budu těšit na slyšenou. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Kansasu City tedy momentálně vládnou bílá a světle modrá. Argentina porazila Švýcarsko 3-1 v prodloužení a jako poslední postoupila do semifinále fotbalového mistrovství světa. No a na aktuální sportovní zprávu teď na Radiožurnálu ještě navážeme počasím s Marcelou Hálovou.
1: Počasí. Na našem území jsou dnes po ránu i místa, na kterých dokonce mrzlo. Jsou to ale tradiční šumovské pláně, právě tam klesla teplota slabě pod nulu. Ani jinde ale nebyla noc moc teplá. Například v Lanškrouně nebo v Králíkách ukázaly teploměry jen kolem 8 stupňů. Naopak o docela teplé noci se dá mluvit ve vyhřáté Praze, tam se udržely teploty nad 16 stupni. Přes den pak bude nejčastěji od 25 do 29 stupňů, to v místech, kde bude slunečno, jako například na jihozápadě našeho území, na severovýchodě, kde bude mraků víc a dokonce tam i zaprší, teplota nepřekročí 22 stupňů. A pokud nesmíříte nahory, pak se připravte na teplotu kolem 21 stupňů, ale v Jeseníkách a Beskydech bude chladněji, jen kolem 17. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný severní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Hezký den!

0: stále větší popularity si užívá americký zpěvák Shane Booth, známý dnes už prakticky po celém světě jako Somber. Teď jste ho slyšeli taky ve víkendovém radiožurnálu. A před 6 hodinou vám ještě řekneme o tom, jak ve Zlínském kraji roste zájem o sdílená kola. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi po cyklostezce Bečva. Službu si ale rychle oblíbili taky místní. Každý čtvrtý uživatel třeba tímto způsobem dojíždí do práce.
1: A kam jezdíte?
2: Teď mám právě brigádu v Deze a jako když třeba občas zaspím nebo tak, tak prostě to kolo využiju a je to prostě dobrá věc.
3: Jako právě nasedá na kolo na stanovišti u vlakového nádraží. Zatímco on kolo vyzvedává, Štěpán ho odkládá. Právě dorazil z nedaleké Zašové. Dříve jezdil autem. Teď už si ale měsíc půjčuje sdílené kolo, aby se vyhnul kolonám na hlavním tahu kvůli přestavbě křižovatky.
4: Zašové je teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole, je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
3: Vy si vezmete to kolo v Zašové, necháte ho ve Valašské Meziříčí?
4: V Zašové máme myslím 3-4 ty zastávky, jedna z nich je přímo u mého baráku, takže to je úplně ideální.
3: Půjčit si kolo v jedné obci a nechat ho ve druhé jde hlavně díky cyklostezce Bečva. Lidi motivuje ale ještě jedna věc. Meziříčí se do práce nebo k nádraží jede často z kopce dolů. Možnosti využívá i Petr, který pracuje pro největšího zaměstnavatele ve městě.
5: Záleží podle počasí.
3: Kudy jezdíte?
5: Od nemocnice.
3: Takže z kopce dolů, potom tady kolo odložíte a když potom máte odpoledne po směně.
5: Jedu zpátky do kopce, bohužel.
3: Setínce ke sdíleným kolům přidal později. I tam se ale lidé výpůjčky rychle oblíbili. Teď se nám kolo otevřelo. Kam na něm jezdíte?
6: Do Zbrojovky, do práce, bo mně to přijde lepší prostě.
3: Podle radnice využívá sdílené kolo na cestu do práce každý čtvrtý, kdo si kolo půjčí, říká místostarosta Petr Kudlík z Hnutí ANO.
7: Tak nejvíc jezdí študáci, jako obecně, ale jezdí hodně lidí i do práce, úředníci, ty vím, že jezdí tady k městskému úřadu, jezdí spíš tady jako do centra.
3: Sdílená kola si získávají lidi i v dalších městech Zlínského kraje. Často je využívají na cestě do práce třeba lidé, kteří na nich nasednou na Otrokovickém nádraží a vyráží do centra Zlína. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 6 hodin. A zprávy Radiožurnálu s Janou Utendorfskou.
3: Teherán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, na Irán znovu útočí americké síly. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Tenistka Linda Nosková slaví wimbledonský titul, Krajanku Muchovou porazila 2-1 na sety. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Irán oznámil, že až do odvolání uzavřel Hormuzský průliv. Podle agentur AFP a AP to udělal poté, co vypálil varovné výstřely na loď plující nepovolenou trasou. Centrální velitelství Spojených států toto plavidlo identifikovalo jako kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. V reakci na úder Teheránu americké síly zahájily sérii útoků na Irán. Tamní média informovala o explozích v Búšehru a v Asaluji na jihu země. Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Cínková.
4: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
3: V městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo klimatizovaných vozidel. Jezdí jich zhruba dvojnásobek, ukazují to data Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, takových je přes 60%.
5: Naopak tramvaje jsou nejdražší, vydrží dlouho a neobměňují se tak často. Proto jich má klimatizaci jen pětina. A mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová doplňuje.
6: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49%.
5: Nových trolejbusů totiž celkově přibývá. V horku se dopravci snaží využít co nejvíce klimatizovaných vozidel a také ulehčit práci řidičům, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
5: Řidiči také můžou nosit kratší letní uniformu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Příštích několik týdnů je bude osazovat rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Celkem jich budou 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Přesný termín zoo zatím neurčila. Ryby si musí na nové prostředí zvyknout, říká zooložka Lenka Pacíková.
8: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí. Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti. Ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu zvítězila 21-letá Češka nad Krajankou Karolínou Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Trenér Noskové Tomáš Krupa oceňoval, s jakým klidem se jeho svěřenkyně vypořádala i s těžkými momenty. Například tím, jak reagovala na druhý set, ve kterém Nosková neproměnila 5 mečbolů. Pokračuje Krupa.
9: Ono je brutální, jak silná jako ta frajerka je. Podle mě Kaja neměla vůbec jako čas vůbec na nic tvořit hru. No a pak se jí to prostě rozpadlo, no přišlo to na ní, což samozřejmě má 21 roku. Všichni víme, že je silná, ale vlastně teď víme, že je ještě silnější.
2: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Švýcarsko 3-1 po prodloužení a zahrající semifinále. Proti obhájcům titulu nastoupí Anglie, která zvítězila nad Norskem 2-1 po prodloužení. Ve druhém semifinálovém duelu se utká Francie se Španělskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u Velkého Beranova a na pražském okruhu u Zličína. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín očekávejte omezení. Na 223. a následně 119. kilometru uzavřený pravý pruh. Probíhají tam práce na vozovce, projíždí se plynule bez zdržení. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou hlásíte blokovaný jeden pruh. Mezi 24. a 23. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, celý úsek je označený kužely. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je obousměrně neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13. a 5. kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro vozidla ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Omezení by mělo být ukončeno v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přeháňkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 22. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej ve studiu.
12: Dobrý den.
11: A Desítka ve čtvrtek znamená taky tvého hosta, tak ho prosím představ.
12: Já bych ho představ, musím říct, že jsem rád, že jsem ho chvilku trénoval v Sokolově. Mezi tím ušel, myslím si, poměrně dlouhou cestu, jak fotbalově, tak lidsky a dneska přijel to pozvání. Je tady Honza Mejdr. Honzo, ahoj.
13: Já děkuju za pozvání a všechny tady zdravím.
1: Host Desítky Pavla Horváta.
11: Jan Mejdr hostem, vy jste to domluvali na off-seasonu, kde jsme byli, ne? 13. června.
12: No, my už jsme se o tom bavili hrozně dlouho, protože ta jeho cesta opravdu je zajímavá. Já si myslím, že dneska zase neprobereme celý ten příběh, ale zkusíme to. Já začnu asi jako tím, že vlastně teďka my jsme začali v Mostě trénovat, všichni už ty ligoví hráči se připravují na první zápasy a ty seš tady u nás ve studiu, tak co se děje, co se stalo?
13: No, stalo se to, že jsem si konečně na tebe našel čas a to jen díky tomu, že jsem vlastně teď 9. týden po operaci křížového vazu, no, takže já se teď pomalu, ale jistě dávám dohromady a bohužel zatím všichni, co začínají, tak já to mám možnost sledovat jenom takhle. Bych řekl z tribuny, ale vlastně ne.
12: Dobrý, tak jak tě znám, tak já si myslím, že jde to pojmout nějak, že budeš brečet zavřený v pokoji, že budeš jako si stěžovat, že tréninky stály za prd a kondičáka máme špatnýho. Jak jsi to pojmul ty, to zranění?
13: Tak 2 dny jsem brečel, to nemůžu říct, že je nějaký ten mindset, který mám teď, jsem měl hned od začátku, jako 2 dny jsem nespal a fakt doslova nespal, to bylo hustý. A nějak tak jsem si srovnával prostě myšlenky, ale jak říkáš, no, tak nějakým způsobem to se to stalo, díky tomu nastavení té hlavy, kterou mám po dobu celé té kariéry, k čemu se možná ještě dostaneme, tak vlastně ničeho jako nelituju, že bych něco měl udělat jinak, prostě tohle se ve fotbale, ve sportu, v životě, tady ty věci se prostě dějou. A jak říkám, důležitý je na to umět zareagovat. 2 dny mi to trvalo, ale pak jsem si prostě srovnal, že nemá cenu tady brečet a pojďme to nějak využít k té pozitivní stránce. A jak říkám, jsem obklopený jako skvělými lidmi a konkrétně právě třeba Lukáš Stránský, anebo mám jednu fakt příjemnou hlasovku od Novotního fyzioterapeuta, který mi tam oba dva řekli prakticky to totožný a to je to, že zranění je to na prd, ale když se tomu věnuješ, tak to vlastně není tak hrozný, je to horší spíš pro ty lenochy, že jo, protože ty fakt tu nohu musíš rozhejbat a ten vás prostě cvičit už od začátku, což jsem nevěděl.
12: A bolí to?
13: Bolí to, fakt jako těch 14 dní prostě jdeš každý den přes bolest, stáváš z bolestí, prostě sedáš si sotva na záchod a podobně, ale potom to jde neskutečně rychle. Teď vlastně to je 9. týden a to asi si můžeme tady všichni potvrdit, ten život prostě strašně rychle utíká, stejně tak to zranění.
12: No, nevím, proč koukáš na mě, ale... Ale utíká, máš pravdu.
11: Tak vám se to stalo 25. dubna, jsem koukal proti Regensburgu v utkání, ve kterém jste bojovali o vlastně příčky, které by zajišťovaly třeba i baráž o postup do druhé Bundesligy.
13: Je to tak.
11: A jenom jsem nepochopil, vy tam máte, to je na Transfermarktu, nebo vy jste říkal ve videu na YouTube u vás na kanále, ve 12. minutě jste si udělal zranění, ale dohrál jste poločas.
13: Já jsem to dohrál, no, protože já to měl, že jo, jak tady to, jsem měl půl roku dokonce smlouvy, že jo, takže vlastně tak jsem to měl, je právě to vtipný, my jsme se o tom pak i jako bavili třeba kolikrát v březnu nebo takhle právě s klukama a furt jsme na to nějak narážili, takový to, ty, kdyby se něco stalo, teď tak je to blbý a ty, to je strašně blbý, to se jako to ne, to se nic nemůže stát, jako. No a pak přesně, že jo, byl souboj. A teď to jako poznáš, jako jakmile ti bolí koleno, tak víš, že tam je něco špatně, ne? Takže já ani nevím, jak se to stalo. Popravdě já jsem ten souboj znova neviděl, nechci ho vidět, abych se třeba pak jako po návratu zase nebál jako a neříkal si, ježiš, tohle je ta situace, teď musím být nějak opatrný. Takže já ti ani neřeknu, jak se to stalo. Za mě normální souboj a spadl jsem na zem koleno, přišel doktor, fyzioterapeut, teď to vyzkoušeli, že jo, to koleno, že jo, zatáhali za ty vazy a říkají, hele, to je v pohodě. A říkám, a jo, to už mě to nebolí, tak to bylo asi jenom, tak to bylo jenom nakopnutý. Ale vstal jsem a cítí, že tam je jako něco jinak, ale tak jsem si říkal, hele, tak nebudu došlapovat prostě, budu si na to dávat jako pozor, budu mít lehce pokrčenou nohu a normálně jsem ten zápas jako odehrál, byly tam situace, kdy jsem se o tu nohu fakt jako zapíral, všechno to vydrželo, tak říkám, tyhle, tak super, tyjo. No jenom, že půle byla 3-0, viď? Seděli jsme tam v kabině, že jo, házeli jsme tam věcma, že jo, všechno tady to a já říkám, ty kráso, hele, tam... Nějak to cítím, kašlu na to, tyjo. Fakt jako normálně postavím prostě zdraví prostě před sebe, kašlu na to, říkám, hele, cítím to, jako jestli je to, tak jdu dolů. Tak mě vystřídali, spolu ještě s dvouma klukama, že jo, takže to vypadalo tak blbě, že za všechny ty tři góly se mohly. Ale a po zápase právě říká doktor, hele, skočíme na rezonanci. Říkám, a proč, jako, teď ne to, jako se mi tam úplně moc nechce, jako do tunelu, tyjo, na 30 minut. A on, hele, pojď, ať máš čistou hlavu, za 5 minut a máme bejt. Tak jsme tam šli, no a vylejzám, oba dva čuměli do země, že jo, ty doktoři, tak říkám, tak to je blbý, jo. Tak říká, tak nemáš vás. Říkám, tak mi pošlete ten QR kód, já to pošlu do Česka, čau. Tak jsem odešel, v autě jsem se rozbrešel, poslal jsem to do Česka, tam mi řekli, že ho fakt nemám, tak říkám, to není možný, jak je to, že jsem jako odehrál, že jo, že každý, kdo to měl, tak prostě jako...
12: Posunutý práh bolesti trošku.
11: Tak no. Amadou Onana teď za Belgii v tom jednom zápase mistrovství světa si přetrhl ten křížový vaz a šel dolů hned, no, já to bylo
12: bych,
11: s Amerikou.
12: Já jen bych řekl, já nevím, jestli samozřejmě tam ta klinika bude ještě teďka, že... Paradox, že to bylo s Regensburgem, protože v mojí době všichni vlastně, kdo měli tyhle zranění, tak jezdili do Regensburgu na tu kliniku, aby se tam uzdravili. No.
13: Martin Friedrich tam byl, toho jsem vlastně potkal, ten mi říkal, že tam byl a že tam ho dali jako dobře dohromady, že fakt ty tři týdny tam fakt jako makal a on mi právě říkal, že snad po 5 měsících, že byl právě jako naspátek už. No.
11: No. Ale to vaše angažmá v Hanze Rostock, tedy dvouleté nakonec, teď skončilo, ale přece jenom bych se zeptal, tam 2 roky jste bojovali o možnost být v té druhé lize. Minulý rok to vyšlo, nebo nevyšlo, o 5 bodů za baráží, teď tedy o 3 body za baráží. Ale chci se zeptat, Rostock, město, znáte Jana Ulricha, jak jezdil Tour de France, legendární německý cyklista, tam se asi jezdí na kole, ne? On pochází z Rostocku, to je 4. největší přístav.
13: Tak tam se na kole jako jezdí, ale já bych to přirovnal, je takový Hradec, no, jako jezdí se tam kvůli tomu, že tam je všechno jako rovina, no, takže... No.
11: Možná tam začínal, no, v roce 97 pak vyhrál Tour, ale každopádně, jak se vám tam žilo, takhle, to bylo nejdál od domova asi v životě, ne?
13: Jo, to určitě, ale je to pořád jako 6 hodin autem, jsou to německý dálnice, že znám historky, že to dal někdo za 5.20 nebo něco takového.
11: Ten východ se jezdí rychleji, no, než třeba, jste to napříč do Nürnberka.
13: Jako je to u moře, jako nebudu, vždycky jsem chtěl mít angažma u moře, pak jsem si jako říkal pozor na to, co si přeješ, ty musíš to víc jako specifikovat, tak jsem nevěděl, že jako to může dopadnout takhle, ale vlastně teď v létě je to tam jako, je to nádherný, má to pořád jako ten vibe toho přístavního města, takže takový ty promenády prostě kolem té vody, restaurace a takhle,
12: Rackové.
13: Takže Rackové, tyjo, který jsou fakt obrovský, tyjo, a bacha na ně.
12: A trošku agresivní.
11: Takhle mohlo to být třeba, mohlo to být třeba ještě u Kaspického moře, což je jezero, teda to je jedno, ale nedopadl jste tak špatně.
12: Já se umám, já když jsem byl v Sportingu, tak jsem byl samozřejmě v Lisabonu, tam je oceán, že jo, a pak se říkám, tak půjdu do Turecka, do Istanbulu, tam je taky moře a tam už jsem se k moři jako konkrétně vůbec nedostal, přes ty všechny bordely a tak, no.
14: Rozumím, myslel Bospory nebo takhle, ale no, no ne, ale mě zaujalo samozřejmě, Jan Mejdr, my se k tomu dostaneme, že jste známý i třeba mladšímu publiku z videí na YouTube a jinde. Viděl jsem to stěhovací a vy tam tedy velmi věrně popisujete pocity fotbalisty, který se musí zase přesouvat, balit celý barák do jednoho menšího třeba auta a stěhovat se třeba domů do Prahy. To znamená, že teda v Roztoku jste skončil?
13: Já to nikdy nějak tak neříkám, protože do té doby, pokud to prostě není podepsaný, tak se vlastně nic neděje, ale mám tam vlastně nabídku nějaký smlouvy, takže doufám, že to dospěje k tomu, že tam prodloužím, protože, jak říkám, ta situace, která se teď vyvinula, tak vlastně jako nemám moc ani jakoby na výběr, ale což zní tak jako blbě, zní to tak jako, že bych tam zůstat jako nechtěl, což právě nechci, aby to tak vyznělo, protože, jak říkám, vy jste tady zmiňoval, že jo, jednou to byly o 3 body, jednou o 5 bodů, my fakt se pereme prostě každý rok o ten postup a jako tam postoupit s tímhle městem, s těmahle fanouškama a všechno, jako to musí být neskutečný zážitek a ta druhá liga je nějaký takový ten můj cíl, který mám prostě před sebou, takže já i osobně bych tam chtěl podepsat a chtěl se ještě rok právě porvat o ten postup, no.
12: Tak vy jste to zažil v Hradci, ne, postup?
13: Tak já jsem ho zažil v Hradci, ten postup, ale jako nechci to teď nějak jako schazovat, myslím si, že to nejde ani srovnávat, ale to je prostě úplně něco jako jinýho, to Německo, ta německá kultura, jak tam tím fotbalem jako žijou, jako strašně těžko se to popisuje, jako tady jako lidem.
12: Tak asi to bude jiný na 30-tisícovým stadionu, než pod Lízátky tenkrát.
13: To jako jo, ale i fakt to město, ty normálně, já doufám třeba, že se tam třeba i pojedeš někdy podívat, ale...
12: No už jsem ještě nepozval.
13: No ne, právě, to možná teda tady pak potom uvaříme, ale normálně ty jedeš, seš 50 kilometrů, možná 30 už za Berlín směrem na Roztok a normálně už vidíš jako počmáraný tyho billboardy, počmáraný všude jako samolepky Hansa Roztok, všechno tady to, jako ty lidi, ten kraj je tam strašně velký a my jsme ten největší jakoby tým tam. Takže dejme tomu, že máš prostě Prahu nebo Středočeský kraj a my jsme jediný prostě velký tým, který v tom kraji je. Takže prostě všichni ti fandějí. Všichni ti fandějí. Jezdí s tebou kamkoliv. My teď máme, teď je to tak vtipný, my jsme na tom východě teď v té třetí lize samotní, takže nejbližší výjezd je 450 km, pokud se nepletu. Nejdelší je 730. My to lítáme, ale ty fanoušci to jezdějí. A my máme na každý prostě zápas, máme 5000 a vejš jako ty lidi. To je, říkám, to je neskutečný, zažít tam ten postup. Podle mě to město prostě jako se zboří a musí to tam postavit jako odznova, nebo já nevím, ale chci být u toho jako.
14: Mě tohle, co říkáte, připomíná trošku, když jsme tady měli i vašeho možná bývalého spoluhráče z Hradce, Tomáše Petráška, který tohle zažil, když odešel do třetí ligy do Rakova a tehdy oni pak udělali ten postup až nakonec mistrovskému titulu a on taky, možná si nikdo tady z Česka nedokáže představit, jak ti lidi jsou spjatí s tím klubem, ale je to asi něco, co musíte fakt zažít a co Jan Mejdr teď zažíval 2 roky. A my vám, nebo já vám osobně přeju, abyste tam prodloužil a mohl to prožívat ještě dál, protože evidentně to tam rozjeté je slušně. Teda.
12: To ještě popřejmu nakonec pak.
14: To ještě budem přát. Tak se teď dostaneme o 10 let dříve, kdy se vlastně spojily vaše cesty s Pavlem Horvátem.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
14: Respektive ono to nebude o 10 let dříve, to tam byl jiný nedávný host desítky Pavla Horváta, Daniel Šmejkál, ale Pavel přišel vlastně po období, kdy Dan skončil a ten rok tam se střídali 2 trenéři a pak přišel v roce 2017, no. Je to tak?
12: No, já jsem přišel s velkou euforií jako vevnitř a myslel jsem si, že jako ty kluky prostě strhnu k tomu, že budou víc trénovat, protože jsem to jako pochopil v tu dobu, když jsem začínal trénovat, že vlastně by to měla být moje role motivovat ty hráče, tak jsem tam přišel jako s velkou myšlenkou, že jim řeknu, že bude dobrý, když budou chodit kluci dřív o hodinu a že v Sokolově

0: moment, já bych teda tam, bych možná vyjmenoval i pár těch, jako, ale souhlasím s tebou, že tolik nás tam nebylo, ale možná to bylo i tím, jak spoustu lidí jako dojíždělo, že vlastně po tom tréninku tě to nutí víc, jako jí sednout do auta a odjet, že jo, ale vlastně já jsem tam bydlel ve Varech, takže toho času jsem tam měl hodně, já tam neměl fakt jako žádnýho kamaráda a nikdo tam nebydlel v těch Varech tedy, takže toho času sněl víc, tak jsme ho tam s klukama trávili nahoře, no, ale jako souhlasím s tebou, že taky možná jsem si to představoval jinak.
1: A není to třeba dané tím, že Sokolov ještě, když jste přišel na hostování, pak jste udělal tedy přestup v tom roce 2016, tak ta sezona pod panem Šmejkalem byla vlastně v tehdy historická čtvrté místo 41 bodů, ale nebyla tam vidina toho, že by se tam mohla ta liga hrát třeba? Že tak to ty hráče demotivovalo?
0: Máte pravdu, že jako tady to jsem tam zažil ten půl rok a vlastně potom už následující ty tři roky nebo kolik, tak vlastně už jsme se k tomu nějakému postupu, tak to už jsme tam ani jednou nenakoukli.
1: Ale pod Pavlem jste byli tu první sezonu na stejně bodech, 1,40, ale byli jste sedmý z nějakého daného důvodu.
0: Aha, tyjo, tak to je hustý. Ale jako já si myslím, že tam spíš vidina tady to Sokolo, nebo tady to, tak tam byl, že jo, Darida tam byl, že jo, Jiráček tam byl, ne, pokud se nepletu. Míša Hlavatý, ale tak ten byl v nás, ale jako, že tam bylo před náma už jako pár lidí, který prostě tam prošli tím Sokolovem a nikdo vyšlapal tu cestičku, že vlastně byla možnost se dostat do té ligy anebo do toho zahraničí, že ti to někdo ukázal, že tohle je možný, takže když budu mluvit teda o sobě, tak já jsem teda fakt jako necítil, že chci Sokolovi jako strávit na nějaký delší dobu své kariéry, ale že jsem to bral jako super manšaft s dobrým jako jménem, že jo, protože co si budeme, to zázemí a všechno tam prostě bylo, i když taky všude to bylo daleko, ale ta možnost dostat se a udělat nějaký ten krok dál, tak vlastně tady z toho týmu nebyla tak špatná, no.
2: Ne, pak tím věkem samozřejmě, já si myslím, že ty kluci k tomu dojdou, že vlastně tam každej asi i moment, který promarníš, tak pak už ho nedoženeš, jo. Já, teď jsme se o tom bavili při tom zranění, kolik můžeš udělat věcí, třeba tak Honza sebe kriticky říkal, já můžu víc trénovat levou nohu, no tak budeš trénovat levou nohu, protože na to máš čas, a ty říkáš, že třeba dojížděli ty kluci, no ale vlastně to bylo jenom o tom říct si, hele, dobrý, no tak tady budeme, tak pojedeme o 40 minut dřív a pojedeme o hodinu později, jako jo, jenom jde o to investovat ten čas, a ono pak všichni vidíme v televizi, že teď já plácnu, že roční příjem hráče v první lize je 4 miliony a oni by to všichni chtěli, no ale když se ohlídneš zpátky, co si v tu dobu, teď neberu jenom ten Sokolov, ale co si v tu dobu, když si začínal a bylo ti 19-20, kolik si toho času investoval, jestli to nestálo za to, prostě investovat 6 hodin denně fotbalu, aby si pak mohl být ten hráč, o kterém píšou v novinách, že bere tyhle částky, no.
1: Tak Jan Mejdr se pak dostal, k tomu se taky dneska určitě vyjádříme, i k mistrovským titulům, později ve Spartě, ale byli tam hráči, jako, kteří se etablovali i v lize, a myslím, že za všechny teď může mluvit i Lukáš Provod, který to nějakým způsobem využil.
2: No jasně, Provy, já jsem ho tam vlastně zažil, na začátku byl zdravý a pak začal mít ty problémy, nebo on už to podle mě měl předtím. Já vím, že jsme měli takový ty cviky na té bose a on mi říkal, ale já tohle prostě nemůžu dělat nebo nechci. Já jsem se bavil s mým trenérem, jako nějakým fyzio, který mu doporučil cviky, a evidentně to bylo správně, a tam vlastně já jsem si říkal, ty vole, on je na tom takhle, že nemůže vlastně dělat, to byly jako jednoduchý cviky, ale evidentně věděl, o čem mluví, protože už tenkrát bylo vidět, že to není jednoduchý kluk, jako že je to chytrý mladý člověk, který přemýšlí, a ten byl schopný ten čas tomu obětovat a taky, jak se říká, slíznul tu smetanu, ale prostě stálo to spoustu tréninku, spoustu času a samozřejmě spoustu bolesti a odříkání. No.
1: Tak Lukáš Provod, víme, že využil i třeba ten volný čas vedle fotbalu ke studiu, a Jan Mejdr, který tady dneska sedí, myslím, ten svůj čas využívá taky, a teď hodně i viditelně.
2: Já vím, že jsi mi říkal, že se učíš portugalsky, že jo? Že máš nějaký sen, viděl jsem tričko. To, co se stalo teďka, tam jsem bohužel nemohl, k tomu se
1: dostaneme
2: k otevření hřiště. Ale tohle to je další věc, která je zajímavá, jo? To je jako proto třeba on je tady takhle výjimečnej, že jako když si řekneš, že já se naučím nějakou řeč z nějakého důvodu a dokončíš to, tak je to jako super.
1: Taky jsem si říkal, no, že se naučím francouzsky nebo italsky a nic z toho. Akrát italské hudební názvosloví, ale to Honza Mejdr byl asi dál.
2: Ty umíš Honzo jiný věci.
1: No. Ale vy jste se začal teda učit portugalsky, jo?
0: No začal, už je to díl, teď jsem možná do toho víc jako šlápnul díky vinou toho

0: zranění, ale jo, tak jak říkáš, tak mám nějaký sen a teď třeba u toho Německa, tak to vnímám jako, a to mi říkali všichni už, já jsem němčinu vlastně studoval na střední, potom teda jsem na ní nějakých 8 let teda nešáhl, ale ono se to docela dost lehce jako opráší, že jo, prostě vybavuje se ti to potom jako rychleji a ty lidi tam jsou mnohem víc jako příjemnější potom na tobě a fakt jako umí to ocenit, když prostě mluvíš německy, kor tam na severu, tam moc angličtinou jako ani nemů, takže tam, aby si objednal jídlo, tak vlastně je docela dobrý, když se ti to hodí, když umíš německy. Ale jo, ty lidi, říkám, strašně ten jazyk ti otevírá dveře a už jenom to, že do Brazílie teď zase plánuju nějakým způsobem letět, tak ono tam už jako s tou angličtinou a němčinou už vůbec nepochodíš, takže se zase hodí jako to u mě, takže říkám, ten jazyk ti otevírá spoustu dveří a vzhledem k tomu, že tady ty dveře bych chtěl třeba, kdyby se v budoucnu otevřely, tak si na to být připravený.
1: Takže když studujete tu portugalštinu, jak vy vyslovujete toho hráče s číslem 7, který teď končil na mistrovství světa?
0: Ježiš, mohra.
1: Ne, to já si dělám legraci, ale protože když my ho říkáme novináři, musíme trošku se přiblížit k takovému tomu obecnému úzusu, prostě jak se to vyslovuje Cristiano Ronaldo, ale když ho člověk slyší, jak on to třeba říká Cristiano Ronald. A to začít tady říkat v rádiu, tak mě pošlou do bohně okamžitě.
2: Tak v portugalské je to Douglas Costa a v Brazílii říkám Douglas Costa, ne?
1: Jak říkali Jana Mejdra v němčině mimochodem? Dobře vás říkali?
0: Ne, říkají špatně, tyjo.
1: Hans asi ne, nebo?
0: Ne, oni, tak to R, jako oni to na... Hans, jako vůbec jsou překvapený, že já jim říkám, teď už mi všichni říkají Honza, ale vůbec to nechápou, jako Honza a Jan. Říkám jako, že...
2: Proč?
0: No, že... A já jsem to vlastně neuměl jako vysvětlit, no, že říkám, tyjo, co já mu říkám, jako... To je prostě jako hovorově, že to jako řekneš kámoši, říká, teď se to vůbec jako nepodobá, jako, že jo. A Mejdr, no neumí to R, že jo, takže ti to nějak jako Mejdr, jakože... Jakože to tak jako spolknou všechno.
1: Jo, ale... A tak jim to člověk nevyčítá taky, no. Vláďovi Coufale říkali Kůfal, no toho pak byla ta přezdívka komunistický kafu, úplně bláznivý prostě někde.
0: Ono Coufal, ty on je tam takový vtipný, ono to znamená jako náhoda německy, takže to je takový, že...
1: Jo, ještě takhle.
0: Že ono to je...
1: No, ale tak, když jsme se dostali k tomu přesahu Jana Mejdra...
2: Pane mě, no, pán Petr Schwarz, jako... No. Když byl někdo jako Černý Petr.
1: Jo.
0: Tam jsou vtipně, my máme kapitána, ten se jmenuje příjmením jako je Pánvička, jako to. A já říkám, jako, že to si z toho neděláte jako srandu. A ne, to je docela běžný jméno, říkám, fane, tyjo, jakože já bych si z nich podobně někdo sklepával vajíčka nebo něco furt, jako, a tam to mají menší smysl pro humor než my.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Pavel Horvát smysl pro humor má, takže možná Jana Mejdra překvapilo, když zaznělo v kabině Sokolova tohle.
4: No. Zdarec lidi, rád vás zase vidím.
1: Zdarec lidi, rád vás zase vidím, to Honza nestačil nasadit sluchátka.
0: No, jsem čekal ty o něco delšího, že tam pustíš ty.
1: No, já jsem jenom tuhle hlášku, protože Pavel mě na ní upozornil.
2: Tam je těch úvodů spousta, no. Ne, já si uvědomuji, jako když, já jsem vůbec netušil, že se nějaký, viděl jsem PlayStation, ale nějaký hry jako na YouTube, že co to někdo komentuje, to vůbec. A pak mi to někdo říkal, tak jsem to samozřejmě našel. A já si pamatuju, jak jsem přišel do té šatny, no, tak jsem to. Řekl jsem tenhle ten pozdrav, zdarec lidi, rád vás zase vidím, je to tak teda.
0: Je to tak, no.
2: A ty si úplně jako udělal tou hlavou takhle dolů a jako si sklopil hlavu asi.
0: Ještě jsem něco zaklel, no, tam teda.
2: Ne, jako jestli tě to zklamalo, že jsem se to rozvěděl, nebo nevím, proč to bylo.
0: No hele, byl to, já už jsem to nějak tak tušil, že jo, tak vlastně, že jo, oni kluci už to nějak tak věděli, že mi to jako psali, takže jsem třeba věděl, že to vnímají jako 3-4, že jo. No ale tak já se z toho strašně bál, jaká bude ta reakce, že jo. Teď už je to jako normálnější, no, že jo, teď už máš Haaland, tyjo, já nevím, Madisona, teď jsem koukal, když vlastně on taky dokumentoval z Tottenhamu, tak taky má na YouTube, jak měl ACL, tak taky to dělal od začátku do konce to dokumentoval, takže jsem že těch fotbalistů je teď jakoby spousta, ale tehdy prostě nebyl nikdo a prostě bál jsem se té reakce, že jo, tak neměl jsem ještě jaký to sebevědomí, že jo, ani promluvit třeba v kabině, že jo, a teď přesně, když to tam jako přišel, ještě ty, že jo, a teď to řekne, já říkal, tyjo, tak to je konec.
2: No ne, já jsem taky nevěděl vůbec, o co jde, že jo, ale jako k němu mi to taky nešlo, říkám, tak jako tiší kluk, že by zrovna jako takhle se prezentoval, no, ale jako a kariéra mimo fotbalová začala teda.
0: No, tak kariérou bych to nenazýval, já vždycky říkám, tak jako teď pokud můžu se nějak jako skritizovat nebo ohodnotit, tak nedělám to dobře. To je to stejný asi jak ve fotbale, taky bys nikomu, kdo se tamhle baví fotbalem v krajském přeboru, jak bys mu vytknul spoustu věcí, jak já bych to přidonal jako k tomu. Prostě jako vidím ty věci, které dělám špatně, které bych jako mohl na tom posunout, ale už se tam dost peru s takovým, co mi je jakoby příjemný. Teď ta doba jde hodně do toho bizáru, hodně nějaká kontroverze a další takovéhle věci, které upoutají. I co jsme se tady bavili, prostě ta negace prostě víc jako tím internetem proudí a víc to přitahuje ty lidi, zvlášť ty český, a spoustu tady těch věcí právě jakoby nechci dělat, protože pořád na prvním místě jsem fotbalista, takže se snažím najít něco prostě mezi, abych mohl něco předat, abych já se za to nestyděl a zároveň, aby to třeba mělo i nějakou tu pozornost a ty čísla, ale většinou tady to ty čísla moc nemá. Ale říkám, je to čistě jenom o mně, myslím si, že nějakým způsobem vím, jak bych to měl dělat, ale ještě jsem se k tomu nějakým způsobem nedopracoval, taky se v tom posouvám.
1: Abychom to jenom posluchačům Radiožurnálu Sport dovysvětlili, tak Jan Mejdr vystupuje na YouTube pod přezdívkou Magician, která vychází tedy z vaší přezdívky Meiji. Má tam aktuálně 128 tisíc odběratelů, což je tedy úctyhodné číslo. Z českého fotbalového prostředí ještě je vlastně známější v tomhle ohledu Bára Votíková, která tedy má téměř 500 000. Ale mě se na vás se osobně líbí ta normalita právě v těch videích a fascinuje mě jenom věc, kterou jste řekl na off-seasonu, že už od základky byla vaší nejhorší noční můrou věc, když jste vystupoval živě před lidmi. Mě osobně dělá zas problém třeba do toho videa na mobil něco říkat ze svého osobního života a tady jste jako v tom mi přijde jak ryba ve vodě. Jako liší se to pro vás hodně?
0: Ne, všechno to je trénink a ono, když si pustíte první moje video, proto já jsem jej tam i nechal, že jo, protože já nechci se, to je právě to, já se za ty videa jakoby nestydím, ba naopak to pro někoho může být jako motivující. Fakt tam mám první video, když jsem prostě sebral telefon, tamhle nějaký mikrofon a šel jsem něco tam udělat a naschvál jsem to tam nechal, aby lidi viděli tu cestu, to se snažím jinak pak teď dělat teda, jak říkáš, u toho fotbalu, že se to snažím nějakým způsobem jako dokumentovat a být tam nějakým způsobem autentický, protože to si myslím, že ty lidi nejvíc zajímají. Jak zde říkám, už jsem tady zmínil toho Halanda, který natočil třeba svůj den a vlastně vidím, jak na to reagují ty lidi, že vlastně chtějí vidět to, co je za tou oponou. A já vlastně ten život, jakým ho žiju, tak vlastně za tou oponou nemám potřebu nic skrývat, tak se snažím být co nejvíc autentický a třeba to nikomu pomůže, ať už právě třeba ve fotbale, anebo hold, jako nerad to slyším, když někdo řekne, že chce být youtuber, jakože jako úplně s tím jako... No, radši to nebudu komunikovat, ale má tam taky tu cestu, taky vidí tam to první video, prostě nebát se začít a začít to, co tě prostě baví a uvidíš, kam tě to jako dostane, no.
1: Ne, tak inspirovat druhé třeba v zdánlivě banálních věcech si myslím, že vůbec není na škodu. Já vím, že třeba maminky, které mají čerstvou ratolest, tak často sledují právě nějaké své třeba předchůdky, některé jim můžou radit a může to být právě spojitosti s různými těmi činnostmi. Jenom se chci zeptat, jestli jste si to někdy musel sám vyhodnocovat, nakolik to zasahuje do vašeho osobního života, protože jsem viděl některá ta videa, zaujal mě ten bývalý spoluhráč, co je dneska v Rangers, jak mluví česky, taky vlastně německo-bulharský borec Ryan. Jak jste s ním seděl třeba někde na drinku nebo na kole a vlastně jste se natáčel a do toho jste se bavili, jestli třeba někdy jste nad tímhle přemýšlel, že vás to nebo kamarády omezuje?
0: No, to si zrovna vypíchl toho jednoho, který je s tím úplně jako v pohodě. Je to přece jenom mladší krev, takže i proto jsme si docela dost jako sedli a považuji ho za jedno z nejlepších kamarádů doteď. Takže je to zrovna ten, který mu to jako nevadí, ba naopak jako ví, jak to funguje, ví, jak ta doba je a je tomu jakoby otevřenější, protože, jak říkáš, já to bych mohl toho natáčet mnohem jako víc, ale mám respekt těm klukům, že mi je jasný, že ne každý to má jako rád, ne každému to je příjemný, takže dopředu to, když něco chci udělat, dopředu to oznámím, jakmile někdo řekne, hele, mám s tím problém, říkám, v pohodě, nepotřebuju to tam mít.
2: Ještě mě teďka napadá jedna otázka na tohle téma. Cítíš někdy, že tě někdo chce využít nebo zneužít ve svůj prospěch jako?
0: Jo, cítím.
2: No a co s tím? Řekne,
0: no, odmítnu rozhovor, nechci natočit to video a myslím si, že to je normální, jako samozřejmě to řeknu nějakým způsobem jako s respektem, ale myslím si, že jako mezi řádky si to ten člověk jako pochopí, že se s ním úplně jako nechci spojovat.
1: Jo. Chápeme z toho tedy tak váš přístup třeba téhle činnosti, že možná pro vás je zásadnější to, co člověk dělá v tom reálném životě jako profesi, a pak možná třeba ta možnost inspirovat druhé v tomhle ohledu. Třeba, že vy jste fotbalista a natáčíte prostě videa, kde radíte i mladým lidem, jak mít zdravý přístup k životu.
0: Tak jednoznačně, že jo, tak ono se to strašně pojí, ale já jsem si jako uvědomil a myslím si, že každý si musí uvědomit tu spojitost, kvůli čemu je jakoby zajímavý. A já, kdybych nějakým způsobem nebyl takový fotbalista, jaký jsem, ať už pro někoho dobrý nebo špatný, tak nejsem zajímavý. Takže já, pokud moje fotbalová cesta povede dobrým způsobem, nebo pokud se prostě dobrým směrem, děkuju, tak i potom, když to budu dokumentovat, tak i potom to bude jakoby zajímavý, že jo. Ale nemůžete být prostě youtuber bez toho, že nemáte jako svoji osobnost a nejste prostě něčím, co by ty lidi chtěli sledovat. Strašně často zase vypučím si toho Halanda, anebo třeba teď Pavla Šulce. Myslím si, že Pavel Šulc je teď u nás jako momentálně jeden z těch fotbalistů, který prostě nějaký to jméno má a i na těch sítích nějakým způsobem jako se vystupuje a snaží se o to. A tak on, kdyby prostě neměl tady tu sezónu, ať už v Lyonu a předtím v té Plzni, tak vlastně může na Instagram postovat každý den kočku, ale nikoho to prostě nezajímá, že jo? To je prostě originální a vtipný tím způsobem, jenom kvůli tomu, že je prostě dobrý a že on to teď dělá. Stejně tak jako Haaland teď na mistrovství světa komentuje různý příspěvky, dělají se s nimi mýmy různý a on na to reaguje a ty lidi jsou z toho úplně uchvácený, jakože ty, on mi odpověděl tady na komentář, on to přesdílel. No, ale jenom kvůli tomu, že to je prostě Haaland, že jo? Jinak by to do té doby nikoho prostě nezajímalo.
1: Ještě jeden detail tady k té kariéře, ale nejprve začnu u Pavla. Když tak kopeš na přesnost břevínka, tak to dáš třeba 4 z 5, 5 z 5, takhle na dálku z půlky hřiště. Je to různé.
2: Půlky hřiště, no.
1: A basketový koš si trefil někdy takhle obroučku jako dovnitř? Dunk prostě, co? Míčem?
2: Dunk ne, to je dunk.
1: To je smeč vlastně, veď. No, tak jako, že jsi to trefil přímo za trojku třeba.
2: Nohou asi z trojky ne, člověč.
1: Jo, no, že Honza Mejdr má právě na YouTube podle jedno video, kde jste kopal na basketbalový koš. Mě to, ale to už tak 2 roky zpátky, co
0: to byl COVID, to jsem se o ně nudil.
1: To bylo v covidu. A tak trefoval jste, protože Ronaldinho, pamatujete si, možná měl jedno to video, jak to zpracuje vždycky na prsa, pak to trefí do břevna, odráží se to. Říkalo se, že to je sestříhané, já tomu teda do dneška nevěřím.
0: Co to vy? Je sestříhaný, jo?
1: Je to se... No tak děkuju. Co vy, takhle sestříhaný, tak jo?
0: No tak těch pokusů tam bylo mraky. Já jsem podle mého vydával i potom video, kolik pokusů mi to zase
2: to
0: jako trvalo.
2: Ale to už nebylo tak zajímavý.
0: To už nebylo tak zajímavý, ale zase jsem chtěl, že jo, protože
2: pravdu,
0: mě takový ten perfekcionalismus, tak mi jako by trošku, možná tady v tom jako vadí, že si pak lidi myslí, tak jim trošku chci zase, jak jsi tady zmiňoval, ukázat za tou oponou, jakože hele, tohle jsem trefil až na stý pokus, jako já fakt nejsem dobrý jako kopáč, tyjo.
1: Ne, ale vypadá to výborně, tak jenom už to jde.
2: Já tě můžu ujistit, že spoustu dobrých kopáčů by to jako ze 100 třeba netrefilo. Já si myslím, že to je hrozně těžký kop, jako.
0: Jo, tak jako, že jo, tak to se můžeme bavit, je tam nějaká forma jako náhody, no. Ale je to prostě jako sranda, jasný, jako no. Nějaká
2: kopeš,
0: challenge,
2: kopeš,
0: prostě,
2: no.
0: Kopeš, no. No.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Jan Mejdr je hostem Desítky Pavla Horváta a můžeme se dostat vlastně k tomu, když jste zmínil COVID, tak ten byl pro vás zásadní, ještě než začal, protože jste odešel ze Sokolova do Hradce. Při tom loučení jste mluvil o tom, že ať kluky, fanoušci podporují v každé situaci, protože to budou potřebovat více než kdy jindy. Trošku jste tušil asi ten neblahý konec sokolovského profi fotbalu a šel jste do Hradce Králové.
0: No, jako je to tak, vlastně, já si pamatuju, že tehdy i ten trenér, který tam potom byl, máš tam jméno nebo to, teď si nepamatuju, který potom šel do Hradce a vlastně to přebral, tak mi, on byl z Hradce, tak mi tam vlastně potom jako vyříkal, jako že tyjo, ať tady ještě zůstanu, ať to tady prostě jako zachráníme a přesně, jak jsi zmiňoval i ty, že měl spoustu té energie a to na něm viděl.
1: Nebyl to pan Hejret náhodou?
0: Ne.
1: Já to tady najdu.
0: A právě měl spoustu té energie, já jsem tam s ním seděl vlastně v tom kanclu a já na něj koukal a prostě po těch 3 letech už jsem věděl prostě, jak to tam chodí.
1: To byl Bogas Pilný.
0: Jo, Bogas.
1: Bohuslav Pilný.
0: A tak právě tak měl, říkám, spoustu té energie, prostě chtěl to tam zlomit, měl úplně tu chuť a já už byl zlomený potom a říkám, tady tenhle to už prostě neuděláte, jako jich lidí tady bylo. A on říká, tyhle, víš co, teď to může být za půl roku, teď je to Hradec a za půl roku to může být Liberec. A já na ně koukám, říkám, já chci do Hradce, já chci odejít.
2: Aha, tak tam byl Zenda Frtěla vlastně, já vím, že ne, to nechci říct, že vůbec jako já jsem o tom rozhodoval, ale jelikož jsem ho znal a se Zendou se znám vlastně z Teplic taky dlouho, tak vlastně jsou hráči, který řekneš, hele, asi bych to nedělal, protože nevím, něco. Ale u něj vlastně nebyl důvod říct vlastně ani jeden důvod, proč by neměl jít jako někam, kde má šanci se zlepšit, a nakonec se to pro tebe jako ukázala skvělá cesta, no, že ten tomu sedlo, myslím si, že i, no takhle, to je jedno, že už tady je, on už je taky starší, tyhle hráče vlastně chceš mít, no. Když bys jich měl jako 20, tak to bude fantastický, protože oni se budou chtít každý den učit a zlepšovat, a tím pádem tomu to nemůže být špatný, no. Takže to, já si myslím, že kamkoliv on přišel, tak jako byli všichni ty trenéři nadšený.
1: No. No, Zdenko Frtěla tehdy vedl Hradec, který 4 roky nakonec čekal na účast v první lize.
0: Já si myslím, že 3.
1: 2017-2021.
0: Jo, no. ale pan Frtěla tam byl 3 roky.
1: Jasně, teda. Jasně, vedl je 3 roky a pro něj to muselo být teda o to sladší, protože on předtím s Vansdorfem taky postoupil, ale nemohli tam hrát, takže si předtím první ligu vyzkoušel akorát v Jablonci, ale co se týče vás, tak jste se tam nějakým způsobem jako fotbalově našel i díky kabině prostředí.
0: Já ani těžko
1: říct. Tam bydlel asi v Hradci, ne?
0: No jasný. Těžko říct, co byl nějaký takový, abych něco vypíchnul, jako jo, kvůli tomu to bylo. Asi bych řekl, že se tam sedlo jako všechno, že i pan Frtěla, který tam poskládal tady ty lidi, tak jako všichni měli jako ten dobrý charakter, tu hladovost, jo, a tady to. Měli jsme tam vlastně Radiče, že jo, na středu hřiště, který tomu dával prostě takový jako dirigent, kolem něj prostě pracovitý kluci, kteří měli ty sny a šli si jakoby za nima. Tak asi tohle si prostě jako všechno jakoby sedlo, ale tam měli i 3letý jakoby program, proto právě si to jako pamatuju, že fakt jako si tam nastavili, přišel tam pan Frtěla a s panem Sabouem a určitě ještě s dalšími lidmi, tak fakt si řekli 3letý program a šli si za tím jako postupem, a právě tím 3. rokem tak to tak jako hezky jako vyvrcholilo, no. Takže to nebyla žádná náhoda nebo něco takového, ale řekl bych fakt jako hezky strukturovaně připravený plán na ten postup, no.
1: 2020-2021 specifická první liga 18 týmů, i druhá tam měla 14, vy jste byli vítěz po zápase 4 kola před koncem proti Dukle, 2-1 jste vyhráli a získali jste jistotu postupu zrovna na svátek 8. května. A pak ta prvoligová sezona, ta první pro vás, i z hlediska čísel vašich osobních, byla takovým jako splněným snem, který jste možná nedoufal, že se někdy uskuteční, protože vy jste tam...
2: Já to ještě doplním, no. Jo. To byl tvůj cíl, to je jasný. Hrát ligu. Jo. Jaký to bylo? Jaký to bylo, když jsi věděl, že teda... Tohle to si dosáh.
0: Byl tam hned ten další cíl a právě my už jsme tady zmiňovali a tohle pro mě byl právě, já si to pamatuju, my jsme odjížděli s Jirkou Kateřiňákem z chaty, kde jsme právě slavili ten titul a vlastně jsme se o tom bavili, jakože liga a tady to, a už jsme tady to jméno zmiňovali, i takovou tu vyšlapání té cestičky, a mě tuhle cestičku vyšlapal ten Provi. Já si myslím, že jsem to nikdy jako nezmínil, ale vlastně měl jsem ho takovou toho člověka, který to tady to dokázal, že postoupil s Budějovicema a po roce nebo po půl roce tak ušel do té Slávie. A já jsem vlastně přesně, jak jsme se tady o tom bavili, že já jsem najednou začal vnímat, že dobrý, tak jsem tady a teď stačí fakt zabrat ten jeden rok, povede se ti ta jedna sezóna a seš tý top trojce, kterou jsem měl jako cíl, tu top trojku. A takže vlastně jako bylo to takový, že já nevím, nechci říkat, že jsem si to neužíval, ale máš tam zase hned hozený...
2: Takže žádný cíl. Uspokojení prostě.
0: No jasně, máš tam hozený hned ten další zase cíl, jakože dobrý, jdu po té cestě a teď jaký je ten další? OK, top trojka, tak jdeme. Takže jako něco, že...
2: No dneska ty mladí hráči v podstatě, já nevím, teď možná to přeženu, ale dostanou se do B týmu někam a říkají si, no tak teď už je jenom otázka času, kdy mě vlastně vezmou do Ačka, jo, a ono už to nepřijde někdy, protože vlastně vypnou to, v čem by měli být důslední, a to je ten čas, který tomu věnuješ, to je i ten individuální trénink, protože prostě málo kterýmu hráči, obzvlášť v téhle době, stačí jako hodinu a půl trénovat, to prostě už takhle nefunguje, a myslím si, že to je jako těžká práce v tuhle chvíli, a kdo ji nepodstoupí, tak vlastně nemůže přemýšlet o tom, že se dostane takhle vysoko.
1: No ale Jan Mejder to zvládnul, když jsem mluvil o té produktivitě, gól a 7 asistencí. Z vaší pozice tedy, krajního beka, a pak vlastně námluvy z kluby, nebo zájem i z jiných štací teda.
2: Já tam mám, teď jsi mi připomněl...
1: To byla ta vaše titulová sezona s Michalem Bílkem 21-22.
2: No a já jsem ti volal, že jo, ale my jsme si volali...
0: Já tomu mám taky, no, povídej.
2: No já to řeknu ze svého. My jsme si jako průběžně volali i o tom Hradci a to... A já vlastně, my jsme se pak bavili o posilách, tak jsme říkali Mejdr. Jo, hele, to tak zkusíme mu, já mu zkusím zavolat, jenom se ho zeptám, jak to cítí, a ty si už tu dobu jako, ale to, a Míra Koubek, který který se to dozvěděl, tak samozřejmě mě atakoval s tím, že je to nepřípustný a to, a tak jsem mu jako odpověděl, že se prostě známe, že jsem ho trénoval v Sokolově, že prostě mu volám normálně a že mě to zajímalo, jaký má jako další ambice, takže to a nakonec prostě to nedopadlo do Plzně, ale dopadlo to jinak, no.
0: Jo, tam vlastně ono vtipný, teď, jak jsem to tady zmínil, tak fakt jako jsem měl nabídku, nevím, jestli by, že jo, protože těch věcí, které tam rozhodují o tom přestupu, jak je prostě strašně moc, že jo, ale vlastně jsem pak ve finále fakt měl jako ze všech třech týmů, co jsem jako chtěl, tak jsem měl jakoby možnost asi jako jít, kdybych se prostě si zarazil hlavu do písku a že chci semhle, tak bych jako, by mi asi nikdo jako nebránil.
2: Já bych, ale řekl jednu věc, oný Karel Poborský zmínil, to není žádný, jako samozřejmě fantastický hráč, ale dal gol Portugalsku, který prostě zaregistroval celý svět a to je ten jeden moment, který ti změní úplně jako celou kariéru. Jo, to by se povedla ta sezóna a ty hráči to vnímají prostě, nebo ty funkcionáři těch ostatních týmů, hele, on zas nahrál na gol, tyvo. Hele, oni vyhráli a zas nahrál na gol. Jo, takže to jméno prostě najednou začalo rezonovat, protože prostě to bylo jako překvapivý jméno a najednou to funguje takhle, že jako hele, oni ho chtějí všichni, no.
1: Tak Hradec se hry zažil jako nováček sezonu skončenou se šestým místem a pochopitelně to se taky nečekalo, nicméně vy jste tehdy po přestupu, když už se dostaneme do července 21 do Sparty, mluvil o nějaké té vizualizaci, že jste si to nějakým způsobem představovali, to možné vzpomenete, Deník.cz Červenec 21, takže třeba Václav Hladký, který se dostal téměř do Premier League, protože pak byl třeba náhradníkem v těch svých týmech, tak mluvil taky o určité vizualizace, když chytal tehdy jako třeba dvojka v Liberci, nebo spíš nechytal, že se dostane takhle daleko. Tak spíš by mě zajímalo, jako jestli si vzpomenete, v jaké chvíli jste si představoval tady třeba jednou jdu za tím.
0: Tak jako určitě minimálně před tou sezónou, tak já mám na každý rok, mám prostě svůj vision board, svoje cíle jako napsaný a všechno jako jo, si rán, prostě když sednu.
2: Co jsi říkal? Vision board, jo? Zařadíme do našeho...
1: A tabule představ třeba, no?
0: On je dobrý si to jako, abyste to viděl na těch očích, takže já fakt jako si to vytiskne, že jo, nalepíš si to na zeď do obrazu, si to vždycky udělám, tak tohle si vždycky v lednu si sednu, řeknu si, OK, jaký jsou ty další mety, co chci dosáhnout a všechno tady to, jak si tam vylepím, napíšeš si to do deníčku a jdeš za tom. No.
2: My tady máme jako lingvistický kroužek, takže tohle to si tam přidáme.
1: Je děkuju, pravda, že když děkuju. Si napíš... Ne, tak no jasně, je to pravda, no, to je zajímavý přístup.
2: To je lepší na to koukat, to je pravda, no, tohle já jsem...
1: Třeba do poznámkového bloku, víš, aspoň se napíše za lidky.
2: Mám ty magnety, kde jsem všude byl, tak to je něco podobného.
0: Ne, on je fakt jako vtipný, že když se ono kolikrát, a ono to je i tady to právě jako to pravidlo, že... Já si to pak jako otevřu, teď třeba 3 roky naspátek si otevřu jakoby ten deník s těma cílema a já už na ně zapomněl, jako já už ani nevím, že třeba tam bylo, že si chci koupit, nevím, motorku třeba a vlastně já to otevřu a najednou, tyhle to už mám vlastně, že vlastně pak ti to do toho života tak jako chodí a ty to bereš jako automaticky, ale přitom jakoby to je nějaký ten progres, ta cesta, že jo.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: A jak jsou ty cesty vlastně různé? Vy jste tehdy putoval do Sparty, za vás šel Adam Gabriel, který dneska je v Midtjyllandu, tedy v Dánsku. A vlastně jméno Jan Mejdr se objevilo ve Spartě po nějakém čase, protože vy jste odchovanec tohoto klubu, ale nebyl to první Mejdr, který by ze Spartou získal titul. Můžeme si jednoho připomenout?
5: Samozřejmě to zásluha především kluků, že jo, protože kluci dělají trenéra a já si myslím, že jsme si nevybrali špatný hráče tady a že i ty hráči si myslím, že byli spokojení, což se projevovalo prostě v účasti na tréninkách, ať už to bylo v přeboru, nebo teď v té divizi 2 roky, takže já musím říct, že z mojí strany spokojenost a od kluků taky.
1: Mně váš tatínek Pavel připomíná vás i po hlase, teda nějakým způsobem tou dikcí a tohle byl rozhovor z roku 2011, když myslím, že končil v přední kopanině, ale on v roce 87 vyhrál titul ve Spartě, když začínal tu svou prvoligovou kariéru. Tak doma asi byli taky rádi, ne?
0: Tak to nevím, já si myslím, že mě ten táta úplně nějak jako zrovna i tady v tom vybírání potom nějak jako neomezoval, spíš, jak jste tady zmiňovali, tak jako v té Spartě jsem byl, strávil jsem tam 18 let, že jo, potom jsem šel do toho Sokolova, takže ten vztah nějaký k tomu jsem tam měl větší a bylo mi to jakoby nejsympatičnější, i ten příběh je strašně jakoby hezký, že jo, i teď je o to hezčí, když k tomu se asi taky dostaneme, tak vlastně celý ten příběh, taková ta česká kapitola, tak se mi líbí, mělo to tak být.
1: Tak 2 roky, 2 tituly, kdo, kdo z vás to má, jak říkal klasik.
2: Ty ne.
1: Já ne, no Pavle, ty máš 5, no já ty, vím.
2: Ne, já jsem dělí 2 roky, 2 tituly. Já taky nemám po roce titul. Jako.
1: Nemáš je přesně po roce. Mm. Jo, Viktorka měla 2015-16 vlastně, když si skončil pak jednou.
2: No, to by si furt slavil, to nejde.
1: Ale zase, když to člověk staví do kontrastu, to si určitě víte, že to je takové i dobré ve filmech, ale i v těch médiích to přece jenom postavit, že to pak vypadá ještě o to lépe, ale u vás to není jako hrané, protože začátek ve Spartě a pak teda ta cesta k tomu titulu, to byla pořádně křivolaká cestička od toho Vikingu Stavanger, od Liberce.
0: Já jsem za to rád, že jsem si tam vlastně zažil všechno, že jo? Že můžu říct i, mám takovou tu vidinu, jak se i ty lidi, že jo? Protože zatím jsem to vnímal jenom prostě z médií, že jo? Z televize, že jo? Když se tý Spartě, že jo, nedařilo a takhle, tak jsem teď rád, že jsem si to zažil i tý, na vlastní kůži, ten začátek tý Spartě, že vím, jak se ty lidi jakoby chovají a že to není úplně jakoby příjemný, takže já si myslím, že tady ty časy vám jakoby hodně ukážou, ono slavit, když se každému daří, tak je docela dost jednoduchý, ale tady v těch chvílích se fakt jako potom ty lidi jako ukážou, ty pravý charakterové, takže jsem za to strašně moc rád, že i taková fáze tam byla. Já jsem tu cestu tam měl, řekl bych, mnohem jakoby těžší třeba než ostatní kluci, pak díky různým věcem, ale mělo to všechno, no. Ten příběh je dobrý.
1: My jsme tady s Pavlem hostili Davida Pavelku a vzpomínali jsme na to, že když jste v derby tehdy dostali v Edenu 4, tak jste jeli do Plzně, kde tehdy ještě Pavel byl s Michalem Bílkem, je to možná 22-23 ta sezona.
2: No, tam si myslím, že kdyby jsme Spartu porazili, tak tam byly změny.
1: Mluvili jsme s Davidem Pavelku a shodli jsme se, že to určitý zlom byl.
2: No to určitě, to, jak ten zápas byl remízový a vlastně z toho rohu, myslím, že to byl roh, že vlastně Dáva dal gól a všechno se to otočilo. No. Hmm.
0: Jo, jako asi s váma nezbývá než souhlasit, já si taky myslím, že to byl nějaký ten rozhodující moment, že se to zlomilo a říkám, ten příběh je hezký. Hmm.
1: Pak vlastně slavení toho titulu, ke kterému jste došli tou velkou šňůrou vítězství, vy jste u toho vlastně byl tu první sezonu pravidelně, takže dá se říct, když teď zpětně, třeba ta první sezona ve Spartě životní? Nebo to takhle neberete, si to takhle neřadíte?
0: Ne, to takhle neberu, zároveň já jsem taky, že jo, nepřipsal jsem si tam žádný ty čísla, že já jsem se té první sezóně hodně jako naučil a z té mentální stránky, protože taky já jsem vlastně tady do té doby, takže jsem v těch velkých týmech prostě nebyl, nehrál, jdete nějak jako postupně a najednou tady ta první sezona tak byla fakt pro mě i z toho osobního života, co se tam dělo, tak byla fakt jako těžká na tu hlavu a mě nejvíc posunula tou hlavou, že fakt jako ať jako na tom hřišti blokovat nějaký různý negace, nějaký komentáře a takové věci, že vlastně jsem chtěl být vždycky prostě mentálně odolný, jak třeba právě vždycky zmiňuji jako Láďa Krejčí, který jsem tam měl možnost žil zažít a jako ten člověk, jak má nastavenou hlavu, to je prostě neskutečný a právě jsem říkal, chci být jako on, ale ten Krejda si taky něčím prošel a já jsem si hold taky musel něco vyžrat, a aby mě to posílilo, aby mě to někam posunulo, takže já ten první rok vnímám, že byl jsem tady u těch důležitých momentů, že jsem měl přesně to štěstí, že vlastně, že jo, mě brali přesně jako toho defenzivního hráče a vzhledem k tomu, že my jsme byli ten tým, který úplně té hře, tu první sezonu jako nedominoval, že jo, právě v té Plzni, že jo, tak to byl čistě fakt jako jsme to tam ubojovali, že jo. Tak vlastně
1: se pamatuju pak to derby ještě v nadstavbě 17% držení míče, ne?
0: Jo, jako byli jsme spíš ty právě z toho bloku a vyráželi jsme jako dopředu, takže to i víc mě vyhovovalo, i trenér Priske vlastně si myslím, že tady to dost dobře věděl, že se tady v tomhle mě může do té defenzívy spolehnout, proto jsem ty možnosti vlastně jako dostával a jak říkám, hodně jsem se ten rok jakoby naučil a byla to pro mě taková jako největší asi lekce jakoby v té kariéře.
2: A teď teda trošku bulváru, a seš Slavič nebo...
0: Tak asi musím říct, že...
2: Ne, já bys nebyl jenom dokonalej, no tak...
0: Ne, to já ti k tomu řeknu jednu myšlenku. Pokaždý, když se někam šlo, a to bylo třeba, že jsme přesně den nespali, 2 dny nespali a řekl se, hele, středa tady, parník, nevím, cokoliv, tak jsem říkal, že to je ten moment, který nechci vyměnit za spánek, protože už nemusí přijít. Takže já byl ten yes man v tu dobu a prostě cokoliv, jako se řeklo, tak říkám, jdu, chci být u toho. Jako chci mít všechny ty vzpomínky, o kterých přesně si pak sedneme a budeme si o nich povídat. Takže teď asi nebudu vyjmenovávat, který vzpomínky všechny to byly, ale pokud něco někde vyplave, tak je velká pravděpodobnost, že jsem tam byl taky.
2: Já řeknu jednu historku, když já jsem byl jako mladý se Spartou na tom parníku, tak mě utvrdila jedna věc, nebudu jmenovat toho hráče, to je jedno, a normálně tam byl tác s grilovanýma kuřatama a já si uvědomu, jak otevřel to okýnko dole a ty kuřata nasypal do té Vltavy a říkal, a žerte ryby. A teď tam hodili ten tác a teď mu jeho říká, a ten tác tam neházej. A jo, tam hodili ten tác a já si, možná je to jako jenom taková moje jako unikátní vzpomínka, že jsem říkal, tam hodil asi a jim 8 půle kuřete a řekl, žerte ryby, tak jsem si říkal, která ryba ve Vltavě asi bude žrát grilovaný kuře, no.
1: No moc těch masožravých tam snad nežije teda. Jestli tam člověk
2: teď už možná, jo.
1: Když Mejder pak vlastně přihrál na ten jeden gol Birmančeviče při svém posledním nakonec vystoupení, v tu dobu jsme to ani nevěděli. My jsme tehdy už vysílali desítku na Jaře 24, tak jsem tady vypichoval ta vaše slova, že jste to nějakým způsobem přijímal i vzhledem k tomu, že jste zažil horší situace, než je boj o místo v jednom z elitních celku v Česku, ale ten konec nakonec přišel, protože jsme se bavili v kontextu, nakopne se zase, jak to bude. Vzpomenete, kdy zhruba jste tak tušil, že už to teda nepůjde? Jako ve Spartě, myslím, že už tam nemáte vlastně místo.
0: No, tak ono asi hned od začátku ty Kartináč byly právě hozený, že...
1: A na začátku jste hrál pak Teplice, že jo, Kodaň? Říct,
0: jako, že ta Kodaň právě jsem hrál první kolo hned s Olomoucí, kde jsem mohl dávat gól a vlastně ten jsem zápas mi povedl všechno a právě do té druhé sezóny jsem šel s tou čerstvou hlavou a fakt jako dobrou... Cítil jsem se fantasticky, fakt jako jsem po té dovolené i na Bali jsem si zažil různé věci a tady to, byl jsem tam sám, takže hodně věcí jsem si srovnal a vrátil jsem se fakt dobře připravený. A jak říkáš, vlastně ta Kodaň začala suprově, první kolo s Olomoucí proti Teplicím, teď nejde na mě vyskočila ta fotka, tyjo, tak jsem dával tyčku, tyjo, vlastně, že jsem si říkal, ty vole, já byl tak blízko od toho jako gólu. A pak před tím Zářebem, pokud se nepletu, tak jsem se zranil. A přišel vlastně Angelo Preciado a to je prostě fotbalista. Já doteď jsem s ním v kontaktu, psal jsem mu právě jako portugalsky, oni si jako španělština a portugalština, oni si trošku rozumí, tak jsem se mu snažil, že on je v Brazílii teď, jo, takže vlastně, tak si myslím, že něco umí, takže jsme si i nedávno trošku vyměnili pár jako zpráv a to je prostě fotbalista jako kráva, to si myslím, že všichni jako ví, kdo ho měli možnost vidět na trávníku a takže jsem věděl první pozici, že je zavřená a pak ty karty už prostě byly nějak jako hozený a já jsem byl třetí možnost, no, takže já vlastně jsem to tu půl sezonu tam nějak vydržel, že jo, a v té zimě, tak jsem měl pořád takový ten mindset toho, což možná je výhoda, možná nevýhoda, ale toho zarputilýho člověka a já věděl, že na to prostě mám, jako věděl jsem to viděl na těch tréninkách a tady to, sice ty lidi se k vám nějak jako chovají, že už třeba nejste v té jedenáce a koukáte, že jo, na hřiště, když se ty týmy jako připravují, tak jste za lajnou, že jo, a tady to, takže to v období bylo zase těžký, protože jsem tady to vlastně od Sokolova, od první půl sezony, jak jsem to nezažil, že jste vlastně takhle, takže zase lekce tady v tom, nějakým způsobem s ním pracovat, že jo, nějakým způsobem prostě najít tu motivaci pořád, že jo, i když nehrajete, ta možnost tam ani není a pořád prostě makat, protože nikdy nevíte, kdy ta šance přijde. No a přišla v těch Budějovicích, kdy oba dva dostali, že jo, červenou. Myslím si, že jsem tu šanci nechytil špatně, že vlastně jsem dostal nějaký to hráče toho zápasu, že jo, nebo něco podobného. A pak jsem tu šanci potom zase už nedostal, takže to už jako bylo tak jako jasný, že jo. A už právě jsem chtěl odejít i jako sám, no.
2: Ještě jenom, už se blížíme ke konci. Jsi mi dal zajímavou myšlenku, seš rád sám?
0: Jsem rád sám, je to nebezpečný.
1: Jako se svými myšlenkami myslíte hlavně.
0: Je to... Když to umíte, tak si myslím, že to je hodně nebezpečný, protože je potřeba se socializovat, tak my lidi se rádi jako socializujeme, jsme k tomu podle mého tak jako předurčený a je pak jakoby horší hledat podle mého ten protějšek, protože jste dost vybíravej, protože už jen tak asi s nikým na kafe nebo takhle, na kafe, do vztahu jako nejdete, protože pořád jako vidíte tu vidinu, že můžete být sám jako no, takže.
2: A ty jsi to tady zmínil, tak na motorce seš sám, ne?
0: To je super koníček.
1: No, tak to jsou zajímavá slova, jenom připomenu, Jan Mejder, dvojnásobný mistr ligy, vítěz poháru, taky vítěz druhé ligy, bilance v první lize zatím 63 zápasů a teď další budoucnost před ním, ale chci se ještě dostat na závěr k tomu tématu, které se týká konce června.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: A já k tomu pustím jednu písničku krátce. my jsme to jako kluci zbožňovali, když Eric Cantona a nebo Thierry a těhle borci vytáhli taky ten bílozlatý míč a dávali si takzvanou Joga Bonito.
2: Tak jenom rychle myšlenka prostě, no. Mě to mrzí, že jsem tam nemohl bejt.
1: Otevřené hřiště v Praze na Vltavské.
0: Je to tak, no, já vlastně nevím, takhle v rychlosti,
1: pro koho to
0: teď
1: je?
0: Jsem docela pod tlakem.
1: Prostě když tam teď Pavel by chtěl si zakopat s Patrikem, třeba se synem, tak, no, tak je to otevřené?
0: Tak je to otevřené, je to veřejné hřiště, spravované normálně městskou částí, která se stará, že o úklid a podobně, Praha 7, takže každý si tam může jít zakopat. A jak říkám, já si myslím, že mě to nějakým způsobem teď v tom fotbale chybí, že ten fotbal se posouvá hodně do toho fyzična a podobně a té radosti, že jo, tam je podle mýho míň a míň a o to více cení, když ji tam někdo do toho dodá, ale tak my jsme takhle vyrůstali, že jo, na tom hřišti, kdy jsme si kopali před tou školou a všechno podobně a já jsem to nějakým způsobem od toho covidu začal vnímat, že ta doba se nějak jako uchyluje víc do toho onlineu a řekl jsem si, že nebudu ten, co na to bude nadávat, ale budu ten, který nějakým způsobem půjde proti tomu a zkusí zase ty lidi třeba nějakým způsobem jinak namotivovat, no, tak vznikl tenhle projekt.
1: A je to docela nadčasové, respektive aktuální, jak to člověk bere, protože se hodně teď mluví o českém fotbale, že mu chybí ta fotbalovost a možná třeba i větší technické dovednosti mládeže, která vyroste na hřišti Jana Mejdra. Nejen možná v Praze, na Vltavské uvidíme, co dál bude, tak třeba pronikne pak zase dál do světa. A to si myslím, že je docela hezká tečka, ale na druhou stranu jsme toho strašně moc nestihli. Tak doufám, že teda si někdy uděláte čas a pozvete, respektive přijmete pozvání od Pavla. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Jan Mejdr tady byl.
0: Já děkuju za pozvání.
2: Tak já doufám, že to nebude u dalšího zranění, že až bude nějaká pauza třeba letní nebo zimní, tak díky, že jsi přišel a hodně zdraví hlavně.
0: Děkuju.
1: Děkujeme Pavlovi Horvátovi, opět pozval výjimečného hosta. Pavle, měj se hezky a těšíme se na slyšenou.
2: Díky za pozvání ke mně, na slyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 7 hodin. Na řadě jsou zprávy Jany Utendorské.
7: USA zasáhly na 140 cílů v Íránu, ten podnikl útoky na sousední země. Za nepřipoutaného psa hrozí řidičům v Česku pokuta až 2000 korun, v zahraničí i víc. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas deštěm, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Americké síly zasáhly v noci přesnou municí asi 140 íránských vojenských cílů. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství CENTCOM. Američané podnikli už třetí vlnu útoků na Írán v tomto týdnu. Celkem při nich na pokyny vrchního velitele, tedy prezidenta Donalda Trumpa, zasáhly více než 300 objektů. Teherán podle agentury AP zahájil odvetné útoky na cíle v zemích Perského zálivu. Vzdušné údery odráží například Kuvajt. Teherán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu a pocítili to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
8: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 000 lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
7: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v nich nově víc přihlíží k dalším doprovodným jevům a taky dopadům počasí. A to na hospodářství a infrastrukturu, ale i na lidské zdraví. U teplot tak na výstrahu už nestačí překročení stanoveného limitu, vysvětluje meteorolog Martin Adamovský.
9: To znamená, více se při těch výstrahách obecně zohledňuje dopad. V případě vysokých teplot, tak teďka nově je nová skupina výstrah, která se týká zátěže, tepelné zátěže.
7: Meteorologové teď varují před vznikem a šířením požárů kvůli vyšším teplotám a suchu. Výstraha platí pro většinu Moravy, hlavně její jižní část. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Upozorně na to policie. Případná pokuta je až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně víc. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
10: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
11: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
10: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
12: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
10: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
13: Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na Roland Garros, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale Muchová nevzdává.
14: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka. Hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu až sem, to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
13: Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Sražené zvíře na D6 u Lubence a nehoda v okresu Žďár nad Sázavou. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lvaleč hlásíte překážku. Na 80,5 kilometru leží sražená srna v levém pruhu. Pozor na náhle brzdící vozidla. V okrese Žďár nad Sázavou na silnici 387 v obci Ujčov hláme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní vozidlo, blokovaný je jeden pruh. Pokračuje také uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27 Banátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zatímco v jeho západní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě čekejte převážně velkou oblačnost a taky místy přehánky nebo déšť. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě jen kolem 22. Tolik zprávy.
16: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
17: 7 hodin, 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Přeji vám příjemnou neděli. Na fotbalovém mistrovství světa už je kompletní obsazení semifinále. To druhé obstarají Anglie a Argentina. Angličané porazili po prodloužení Norsko a prodlužovalo se i v posledním čtvrtfinále v Kansas City mezi Argentinou a Švýcarskem. Argentinci nakonec dali 3 góly, vyhráli 3-1. V tom prodloužení padly 2. A tak tedy velcí favorité a obhájci titulu pokračují dál v mistrovství světa. A právě v tomuto utkání, které se hrálo v Kansas City, se budeme věnovat už za chvíli ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď YouTube. Přeji hezké ráno.
3: Radiožurnál Sport
18: a Ondřej Prokop.

0: 7 hodin a 11 minut na Radiožurnálu Sport se přesuneme do Kansas City, kde je náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa Jan Kaliba. Tak z českého pohledu přeji hezké ráno do Spojených států.
1: Dobré ráno, tady půlnoc v Kansas City.
0: Jaká je ta půlnoc? Je znát, že Argentinci vyhráli, je živo v Kansas City?
1: No, stadion je hodně za městem, ale věřím tomu, že jak ve městě, které bylo opravdu, tam byl nájezd Argentinců, tak je teď hodně živo, ještě stále v tamních barech. No a tady ze stadionu, když se ten špalír ještě před chvílí vlastně, ta řeka Argentinců valila, tak to bylo hodně bujaré na to, že tedy během toho zápasu chvílemi byly jako schlíplé slepice po dešti Argentinci, když Švýcaři vyrovnali a šlo se do prodloužení, tak to na té tribuně nevypadalo úplně veselé, došlo i na lehký pískot a také hodně na rady mistrům světa, jak to vlastně mají hrát, že mají hrát víc po stranách, ne prostředkem. To jsem tam slyšel kolem sebe hodně, tuhletu radu světovým šampionům.
0: To znamená, že jsi byl v hledišti tedy samozřejmě na tom zápasu Argentina-Švýcarsko přímo mezi argentinskými fanoušky?
1: Byl jsem mezi Argentinci, což je samozřejmě vždycky zážitek svého druhu, ty jejich zpěvy a pohyby pažemi, kdy to rozjede většinou ten kotel, který byl za jednou z branek, ale rozšíří se to vlastně na celé tribuny a zapojují se a vstávají opravdu skoro všichni Argentinci, mají to velmi dobře sesvědčené, můžeme se trošku naladit na tu atmosféru ostatně.
0: Argentinci zpívají, je to tak,
1: ano,
0: že...
1: Ano, přibližně znělo, ale je pravda, že Argentina chvílemi opravdu hrála v kůzi, hlavně potom vyloučení a během prodloužení, kdy to Švýcaři už až na výjimky se opravdu snažili samozřejmě dohrát a dotlačit do těch penalt, což se nakonec nepovedlo, ale 90% zhruba bych řekl, že bylo Argentinců v těch ochozech, takže potom, když Alvarez s tou krásnou střelou rozhodl, tak to spustilo samozřejmě gejzír nadšení, no a trošku kruté možná vůči Alvarezovi, který můžeme asi říct, že byl hlavní postavou dnes Argentinců, byť Messi má tedy jednu asistenci, ale poprvé on sám nedal gol, tuším, na tomto mistrovství, ale potom stejně všichni Argentinci odcházejí a zpívají o Messim, tak vůči ostatním to dnes bylo možná trošku až kruté.
0: Tak musí asi dovymyslet písničky a chorály na ty ostatní hráče, protože v těch posledních letech prostě Messi všechny Argentince válcuje. Je tou hlavní postavou, přeci jen je to tak, že poprvé neskóroval. Celkově Argentinci po druhé v playoff museli jít až do prodloužení a ani ten předchozí zápas ve čtvrtfinále to nebyla úplně jednoznačná jízda, tak Švýcaři myslí, že potrápili víc třeba, než se čekalo Argentince.
1: Nevím, jestli víc, než se čekalo, kromě toho úvodního zápasu s Katarem, kde remizovali a bylo to asi takové rozpačité, tak tady vždycky se prezentovali, řekl bych, solidně jako velmi nepříjemný soupeř a teď jim hodně uškodilo, hodně hloupé, řekl bych, vyloučení Embola, který tu první žlutou kartu dostal po, řekněme, nesmyslném zákroku na polovině hřiště a to ještě ti Argentinci kolem mě volali po červené kartě, no a tu potom dostal tedy za tu druhou žlutou kartu za simulování a ještě navíc někde u postraní čáry a ještě tedy až po přezkoumání varem vlastně tak trošku omylem, protože původně udělil rozhodčí žlutou kartu Argentinci, pak dostal znamení, že zaměnil identitu a kdyby se to neskoumalo, tak vůbec Embolo zřejmě tu druhou žlutou kartu nedostal, takže i tohle stálo na konec Švýcary zřejmě ten zápas, že to nedotáhli třeba aspoň do těch pokutových kopů. Každopádně pro švýcarské fanoušky, které jsem tady potkával, kterých tady tedy nebylo mnoho, ale ti, co přijeli, tak si to opravdu užívali, protože je to po dlouhé době, co Švýcaři se dostali takhle daleko.
0: Opravdu naposledy je to mnoho desítek let vlastně, kdy byli tak daleko v mistrovství světa až ve čtvrtfinále, přestože by možná mohli být i lépe, mají zastání vlastně ve vedení FIFA už dlouhá léta také.
1: No, nevím, jestli to takhle úplně spojovat, ale každopádně pro nikoho, kdo je mladší než 70-72 let, tak nikdo mladší si to pamatovat nemůže, čtvrtfinále Švýcarska na mistrovství světa, takže v moderní historii to je opravdu poprvé. Také to podávali ti fanoušci, kteří sem dorazili jako příležitost, která se může naskytnout jednou za život. A pokud jde tedy o to, že ano, za posledních 30 let vlastně skoro jen Švýcaři měli svého prezidenta FIFA, nejdřív Sepa Blattera a teď tedy už 10 let Gianniho Infantina, tak jsem neodolal a ptal jsem se Švýcarů, jak vlastně vnímají tyto dvě postavy, které Blatter, připomeňme, odstupoval po rozsáhlé korupční aféře a i Infantino teď čelí velké a dlouhodobé kritice za podobné věci. Někteří švýcarští fanoušci tady ho přirovnávali k mafii dokonce, takže jsem neodolal a ptal jsem se, dělal jsem si takový mini průzkum, jak vlastně Švýcaři vnímají ty své prezidenty FIFA, a tohle mi řekl třeba Švýcar Sandro.
2: Nejsou za nimi zrovna nejlepší výsledky. Ve FIFA se děje spousta pochybných věcí, takže jsme sice hrdí, že FIFA sídlí ve Švýcarsku, ale tihle dva namcoby prezidenti dělají ostudu. Každý čekal, jak se situace zlepší, ale s Infantinem v čele je FIFA ještě horší než za Blattera.
0: Tak alespoň na hráče mohou být teď momentálně švýcarští fanouští hrdí, předpokládám, že jsou.
1: Ale našel jsem i faninku, která se Gianniho Infantina zastávala, musíme říct. A možná je to taková návnada na dnešní zápisník z mistrovství světa, který bude právě o tomhle tématu a tam to všechno uslyšíte.
0: Je to tak, Jan Kaliba není naposled ve vysílání dnes na Radiožurnálu Sport. Prozatím díky a zdravím do Kansas City.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Divokej byl ve vysílání radiožurnálu Sport, je 7 hodin a 21 minut. Mimořádná tenisová událost z českého pohledu. Finále Wimbledonu s čistě českou účastí v ženské dvouhře proběhlo včera a vyhrála Linda Nosková, která Krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Byl to krásný zápas, velký boj. Nosková získala v 21 letech svůj první grandslamový titul. Naopak Muchová nevyužila po Roland Garros z roku 2023 ani druhou svou příležitost ve finále grandslamového turnaje. A nejcennější trofej jí tak zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
3: We are friends, we still are friends, hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupili prostě jako opravdu šampionky. Hrál jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kaje zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-5 nic hrát a prostě furt tam jakoby byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první game, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Kaju to je teďka těžký. Ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
3: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%, že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21letá šampionka Linda Nosková z Londýna.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
6: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce. Takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železnou Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Dobré ráno, 7:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
11: Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně. Závod silničních motocyklů Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes. Pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí na 3 500 uchazečů. Celkem už jich je přes 71 000. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jedná se o 28-letého muže s britským občanstvím. Teď je v policejní cele. Ann Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. A vodohospodáři dvakrát vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě. Chystají jeho prohloubení za 1,5 miliardy korun. Místem tak budou moct proplouvat lodě s těžším nákladem. Ředitelství vodních cest by do 2 měsíců mělo získat stavební povolení. Práce chce skončit do roku 2029.
0: Sport.
11: Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou, ve dvouhře ve finále porazila Karolínu Muchovou ve 3 setech a vybojovala svůj první grandslamový titul. A fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále světového šampionátu. Nad Švýcarskem vyhráli 3-1 po prodloužení. Argentinci se utkají s Angličany, kteří porazili Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D6 u Lokte a omezení na pražském okruhu u Zličína. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Loket hlásíte překážku. Na 124. kilometru nepojízdné vozidlo ve stoupacím pruhu. Kamiony vybočují. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou hlásíte blokovaný jeden pruh. Mezi 24. a 23. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, celý úsek je označený kužely. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví pokračuje uzavírka u Staré Boleslavy. Mezi 10. a 14. kilometrem je oboustranně uzavřený provoz vlivem bouracích prací na 13.5. kilometru. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Uzavírka by měla skončit dnes v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: O 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Jihozápad dnes s jasnou až polojasnou oblohou. Od severovýchodu se ale bude obloha zatahovat. Později bude právě v severovýchodní polovině našeho území převažovat velká oblačnost s deštěm nebo přehánkami. K večeru pak budou srážky ubývat a také nebe se bude projasňovat. Teploty budou na podmračeném severovýchodě a východě nižší jen kolem 22 stupňů. Jinde se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 21 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech kolem 17. A povane k tomu po ránu slabý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. A jak bude zítra? To nám řekne meteoroložka Jana Hujslová.
5: Zítra bude převažovat polojasno, ráno a dopoledne v jeho západní polovině území až jasno. Naopak na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se zde může vyskytnout přehánka.
3: Teploty budou o trochu vyšší než dnes, na severovýchodě kolem 25, jinde od 27 po 31 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 22 stupňů. A vítr zítra zase stejný jako dnes, tedy po ránu slabý, potom mírný a foukat bude od severu až severovýchodu. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Italští Maneskin na Radiožurnálu Sport, 7 hodin 37 minut. No a my teď pro vás máme sportovní přehled, který nemůže začít jinak než tenisem. Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul, ve Wimbledonu porazila v prvním historicky čistě českém finále krajanku Karolínu Muchovou. No a více už řekne autor sportovního přehledu Kristián Švěda. Hezké ráno.
1: Krásné ráno. Nosková zvítězila po setech 6-2, 5-7 a 6-3 nad turnajovou desítkou Muchovou. Vyhrála po téměř 2,5 hodinách hry, ale přesto zápas už mohla ukončit ve druhém setu. Muchová se ale postupně ubránila 5 matchballům a vynutila si třetí set. Pokračuje Muchová.
2: Já jsem ten zápas mohla prohrát 2-6, 2-6, takže jsem byla ráda, že se mi povedlo otočit to v tom druhém setu. Teď zpětně mě akorát mrzí asi ten první game toho třetího, kde jsem to fakt mohla urvat, ale celkově jsem se dneska na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
1: A trenér Lindy Noskové Tomáš Krupa oceňoval, s jakým klidem se jeho svěřenkyně vypořádala s těžkými momenty, zejména těmi neproměněnými matchboly.
3: Podle mě brutální, jak silná jako ta frérka je. Podle mě Kája neměla vůbec jako čas vůbec na nic tvořit hru. No a pak se jí to prostě rozpadlo, no přišlo to na ní, což samozřejmě má 21 roku. Všichni víme, že je silná, ale vlastně teď víme, že je ještě silnější.
1: Samozřejmě i dnes se budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport mimořádnému úspěchu českých tenistek věnovat a nabídneme vám živě i finále mužské dvouhry. V 17 hodin českého času nastoupí v All England Clubu Ital Sinner proti Němci Zverevovi.
0: Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 také po prodloužení. Do vedení se dostali Norové, po vyrovnávacím gólu Anglie v závěru prvního poločasu si ale stěžovali na to, že se míč při výkopu jejich brankáře odrazil od kamerového kabelu nad hřištěm a změnil směr. Gól by v takovém případě platit neměl. Sudí ale branku uznali a norský trenér stal Solbakken pak situaci po zápasu okomentoval.
4: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
0: Semifinále mezi Argentinou a Anglií se bude hrát ve středu, už v úterý nastoupí Francouzi proti Španělům. Obě utkání začnou v 21 hodin našeho času a na Radiožurnálu Sport vám je nabídneme v přímých přenosech.
1: Kajakář Josef Dostal zapsal v Montrealu nejlepší letošní výsledek na kilometru ve světovém poháru. Zlatý medailista z olympijských her v Paříži skončil třetí. Na vítězného Portugalce Pimentu ztratil Dostal zhruba sekundu, od druhého Australana Greena hodilo 0,5 sekundy.
0: Cyklista Pavel Bittner dojel pátý ve spurtu 8. etapy Tour de France a zaznamenal tak svůj druhý nejlepší výsledek na této Grand Tour v kariéře. Druhý triumf ve dvou dnech slavil Belgičan Merlier. V čele průběžného pořadí zůstává obhájce prvenství Slovinec Pogačar, který dojel ve skupině favoritů ve stejném čase jako vítěz Bittner, pak závěrečnému cílovému spurtu řekl.
5: Byl jsem v docela OK pozici a bylo to prostě dlouhá rovinka do cíle. Poslední táčka to byla z nějakých 500 metrů. Já jsem prostě sprintoval, jak to šlo. Byl tam přede mnou Merlier, který letěl prostě neskutečně za tím a i s Girmayem, takže jsem tam měl i nějaký magnet, na který vlastně tlačit a na pás to stačilo na pátý místo, což je super.
0: Druhý den za sebou strávil v dlouhém úniku debutant na Tour de France Jakub Otruba. Třetí český cyklista na Tour Matyáš Vacek udržel 10. příčku v celkovém pořadí.
1: Česká golfová jednička Sára Kousková si na majoru ve Francii v celkovém pořadí pohoršila. Před závěrečným finálovým kolem Evian Championship se dělí o 47. místo. Vede Korejka He Nan.
0: Ženskou volejbalovou reprezentaci čeká poslední zápas na závěrečném turnaji Ligy národů v Bělehradě, nastoupí proti Francii. Do play-off už projít Češky nemohou. Motivaci národního týmu ale připomíná univerzálka Monika Brancuská.
6: Všechno směřuje k mistrovství Evropy. Ve Venole je důležitý sbírat zkušenosti a body do rankingu, takže myslím si, že každá výhra a každý soupeř je důležitý. Myslím si, že to může být opět velmi vyrovnaný zápas. Hráli pětisetovou bitvu se Srbskem, což je velice kvalitní soupeř a dokázali ji vyhrát, takže si myslím, že se máme na co těšit.
0: Zápas Česko-Francie začne ve 13 hodin a i o něm vás budeme na Radiožurnálu Sport živě informovat.
1: Na Masarykově okruhu v Brně zemřeli dva zahraniční jezdci v závodě silničních motocyklů Alpe Adria Championship. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.
0: Smutnou tečku tady měl první dnešní sportovní přehled, který připravil Kristián Švěda. Díky.
1: Hezký vstup do nového dne.

Tabulku střelců fotbalového mistrovství světa po čtvrtfinálové fázi vedou spolu Lionel Messi a Kylian Mbappé, a to proto, že Messi poprvé neskóroval ve čtvrtfinále na mistrovství světa, zatím v dosavadních všech zápasech góly dával, zůstal tedy na osmi a naopak Mbappé jedním gólem, kterým přispěl Francii k postupu do semifinále, se na něj dotáhl. Třetí je Nor Haaland se 7 góly, ale ten už žádný další nepřidá, protože Norové prohráli s Anglií ve čtvrtfinále. No a dotáhnout se tedy na dvojici Mbappé Messi ještě v závěru šampionátu může anglické duo Bellingham Kane, kteří jsou na 6 gólech.

0: Česko má pátou vítězku dvouhry na Wimbledonu. Tou nejnovější je 21letá tenistka Linda Nosková. Ve finále navíc porazila další českou reprezentantku Karolínu Muchovou, a to 6-2, 5-7 a 6-3. Finále Wimbledonu samozřejmě sleduje celý tenisový svět a proto na něj reagují i zahraniční sportovní weby. A jak nám o tom teď více řekne Tadeáš Skalický, hezké ráno.
1: Pěkné ráno, čistě české ženské finále zažil Wimbledon úplně poprvé v historii a aby to nebylo málo, o první grandslamový titul v kariéře hrály obě české tenistky. Úspěšná byla nakonec 21letá Linda Nosková, ta mohla zápas ukončit už ve druhém setu za stavu 5-2 na gemi, Muchová ale zvládla odehrát celkem 5 jejich matchbolů, nebo odvrátit spíš 5 jejich matchbolů a do zápasu se vrátila. Oficiální web Wimbledonu pro tuhle otočku využil zajímavé meteorologické přirovnání. Za tohoto stavu prý ani Nosková, ani nikdo jiný nečekal, že se z jasné letní oblohy přiblíží bouře v podání Karolíny Muchové. I slovo nepravděpodobné by podle webu turnaje bylo pro pokračování zápasu do třetího setu málo.
0: Nakonec to ale zvládla Linda Nosková, tu bouři dokázala rozehnat ve třetím setu, když budeme pokračovat v té meteorologické terminologii. O tenisu se můžeme přesunout k největší sportovní akci planety, tedy mistrovství světa ve fotbalu. V něm v noci skončili Norové, kteří prohráli po prodloužení s Anglií ve čtvrtfinále. Jaké jsou na to ohlasy?
1: Pro Nory to byl dost možná největší zápas v dějinách jejich fotbalové reprezentace. Do čtvrtfinále světového šampionátu se totiž dostali úplně poprvé v historii a podle toho to tak i vypadá na jejich zpravodajských webech. Ve sportovní sekci deníku Verdensgang například redaktoři citují největší hvězdu týmu, útočníka Manchesteru City Erlinga Haalanda. Ten řekl, že by Norové měli být hrdí, ale zároveň se ze zápasu i z celého tažení na turnaji poučit. Čtvrtfinále se podle něj rozhodlo jen o vlásek. Další citace je od trenéra norského národního týmu Ståleho Solbakkena. Ten uvedl, že podobné zápasy jsou buď tou nejlepší, nebo tou nejkrutější ukázkou vrcholového sportu, podle toho logicky, na které straně zrovna stojíte. Teď Norové prohráli v osmifinále po vítězství 2-1 nad Brazílií, to bylo zase obráceně. Radují se naopak Angličané, kteří ale zároveň uznávají statečný výkon norských outsiderů. Třeba podle webu BBC Sports byl tenhle zápas pro Haalanda, který přes rok dává jeden gol za druhým právě na anglických stadionech, už zkrátka příliš těžký. Haaland se anglickým redaktorům zdál nevýrazný a frustrovaný. I proto ho podle nich pravděpodobně trenér v prodloužení vystřídal.
0: No a posledním týmem, který postoupil do semifinále mistrovství světa, jsou obájci titulu z Argentiny, kteří porazili Švýcarsko 3-1, také po prodloužení. A jaké jsou tedy reakce z Argentiny?
1: Přestože jejich tým po druhé v play-off postoupil až po prodloužení, ohlasy jsou nadšené. Jihoameričané chválí zejména výstavní trefu Juliana Alvareze, která zápas ve té 12. minutě rozhodla. Argentinský deník La Nación o tom píše jako o nádherném gólu, který zároveň zlomil odpor Švýcarů ve chvíli, kdy na ně obhájci titulu vyvíjeli tlak. Alvarez se trefil na turnaji úplně poprvé a musím uznat, že jeho technická rána spoza vápna letěla přesně k tyči, kopnutá byla naprosto perfektně.
0: O Wimbledonu a fotbalové mistrovství světa, jak na novinky z nich, z těchto velkých akcí reagují zahraniční sportovní weby, jsme si povídali s Tadeášem Skalickým. Díky.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Sloucháte dál, radiožurnál Sport, je 7 hodin a 57 minut.

0: Blíží se 8. hodina a s ní také zprávy na Radiožurnálu Sport. Příjemnou neděli.
1: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy s Janou Utendorskou.
2: Americké síly znovu útočí na Irán, ten vyslal drony a rakety na sousední země. Policie se zabývá pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. 21-letá tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Bourání mostu uzavřel dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Už po třetí v jediném týdnu útočí Spojené státy na Irán. Americká armáda podle svého velitelství zasáhla na 140 iránských vojenských cílů. Teherán zase informoval o úderech na státy Perského zálivu. Čelili jim Spojené arabské emiráty. Bahrajnu se rozezněly sirény varující před nálety. Ozbrojené síly Kuvajtu pak oznámily, že protivzdušná obrana odráží vzdušný útok. Iránské revoluční gardy dnes taky oznámily, že až do odvolání opět zavírají Hormuzský průliv. Z pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem zrovna projížděli. Kusy asfaltu, které do vody schazovali dělníci, mohly být podle nich až 100-kilové. Most od března opravuje ředitelství silnic a dálnic.
4: Vodáky na řece Ohře nic nevarovalo, že by z mostu mohlo něco padat a ohrozit je. Padajících kusů si všimli těsně před mostem, popisuje vodák Jakub.
5: Kdybychom měli uprostřed přímo pod tím mostem, tak by to na nás padlo, nikdo to tam nekontroloval, jestli jedeme, nemuseli jsme si toho všimnout, jenom aby to na nás padlo, fakt jsme se báli o život.
4: Vodáci padající kusy mostu natočili a video předali policii. Ta na místo vyjela a případ prověří, říká mluvčí karlovarské policie Kateřina Pešková.
6: Jedná se o znepokojivé záběry. Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Ředitelství silnic a dálnic na otázku, proč není místo zabezpečené Radiožurnálu, zatím neodpovědělo. Celý článek a video je na serveru i rozhlas. Veronika Sutková, Radiožurnál.
2: V nemocnicích na Vysočině má klimatizaci jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z dat zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti dokáže regulovat ve všech pokojích jednotky intenzivní péče na dialýze, kožním oddělení, magnetické rezonanci nebo v laboratořích.
7: Zhruba z jedné čtvrtiny je klimatizovaná Havlíčkobrodská nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo jde o oddělení JIP, ARO a infekční. V Pelhřimovské nemocnici disponují klimatizací oddělení jednotky intenzivní péče, ARO a celý nový pavilon s názvem Péče o rodinu. Jihlavská nemocnice má klimatizaci pouze na JIP a ARO. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
2: Cenu prezidenta na filmovém festivalu v Karlových Varech převzal Jeffrey Wright. Americký herec se vrátil po téměř 30 letech se snímkem Basquiat. Na slavnostním zakončení vzpomínal na Jiřího Bartošku.
8: Byl jsem tady před několika lety, před 29. Mám speciální vztah k tomuto místu, protože jsem tu vybudoval přátelství s Jiřím Bartoškou. Chybí mi tu.
2: Cenu prezidenta festivalu dostala taky herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Křišťálový globus si z Karlových Varů odváží francouzská herečka a režisérka Juliette Binoche.
9: Sport. 21-letá tenistka Linda Nosková slaví svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v historicky prvním českém finále Karolínu Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
10: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
9: Obhájci titulu světových šampionů fotbalisté Argentiny míří do semifinále mistrovství světa. Nad Švýcarskem zvítězili 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahrají s Anglií, která zdolala Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří reprezentace Španělska a Francie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D5 u Boru a uzavřená D10 u Brandýsa. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Mariánské Lázně na kilometru 132 má policie hlášenou srnku na vozovce. Dálnice D10 Praha Mladá Boleslav je od včerejšího večera obousměrně uzavřená mezi exity 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav, a to kvůli bourání lávky ještě do dnešní 9. hodiny. Osobní auta jedou přes Brandýs, momentálně plynule, vozidla nad 12 tun mají stanovenou delší objízdnou trasu přes Zápis, Starý Vestec a Lysou k Benátkám, respektive opačně. A na silnici 13 z Nového Boru na Děčín čekejte omezený provoz na výjezdu z Kamenického Šenova. Záchranáři tam zasahují po nehodě osobního auta, to se převrátilo. Ve slabém provozu kolona aktuálně nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s dešťem nebo přehánkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě bude jen kolem 22. Tolik zprávy.
0: V 8 hodin a 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Příjemné nedělní ráno. Švýcaři si čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa zahráli poprvé od roku 1954 a potrápili Argentince. Pořadatelské organizaci ovšem Švýcaři vládnou skoro 30 let. Ke svým prezidentům FIFA, včetně toho současného Gianniho Infantina, se ale moc neznají. Jak uslyšíte v dalším dílu našeho zápisníku z Mundiálu. Už za chvíli po písnice od Joa Kokra.
3: Radiožurnál Sport
12: a Ondřej Prokop.
13: Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free.

0: Norové ani Švýcaři nepokračují ve své historické cestě fotbalovým mistrovstvím světa. Oba týmy to proti tradičním velmocem ve čtvrtfinále dotáhly do prodloužení. V něm ale podlehly jak Norové Anglii, tak vyloučením oslabení Švýcaři s Argentinou. Pro Nory šlo vůbec o první účast mezi 8 nejlepšími týmy světa, pro Švýcarsko po více než 70 letech. Za to mají Švýcaři už skoro 30 let své krajany v čele FIFA, která turnaj pořádá. Jestli se fanoušci k dvojici Blatter Infantino hlásí, zkoumá v Kansas City nejzvláštní zpravodaj na šampionátu.
1: Švýcaři se před zápasem v centru Kansas City topí v modrobílé argentinské lavině, jak v té vizuální, tak i akustické. Tvoří se tu ale hustě červené švýcarské hloučky, které se té přesilovce snaží hrdině vzdorovat. Každopádně si Švýcaři užívají tenhle vpravdě historický okamžik. Jejich tým je mezi 8 nejlepšími na světě, poprvé od domácího šampionátu v roce 1954. Angel, tak jako naprostá většina Švýcarů, tehdy ještě nebyla na světě, takže to bere jako historický moment. Přiletěla kvůli tomu z Lausanne už po druhé, po skupinové fázi odjela domů, ale když Švýcaři tento týden vyřadili Kolumbii, sedla na letadlo znovu. Luku zase od cesty zrazovali rodiče, ale prý jim řekl, že vidět Švýcarsko ve čtvrtfinále fotbalového mundialu, to taky může být příležitost, která přichází jednou za život, jak si oni sami ověřili. A tak přijel, i když to stojí spoustu peněz. Což je mimochodem dílo Lukova Krajana. Mezinárodní fotbalová federace FIFA nasadila tentokrát takzvané dynamické ceny vstupenek, které tak často dosahují nebývale astronomických výšin. A v čele FIFA jsou už skoro 30 let Švýcaři. Sepa Blattera smetla rozsáhlá korupční aféra, teď už je víc než 10 let prezidentem FIFA další Švýcar ze stejného kantonu Wallis, Gianni Infantino. Ovšem Švýcaři, které tu potkávám, se k ním zrovna dvakrát nehlásí.
2: Nejsou za nimi zrovna nejlepší výsledky. Ve FIFA se děje spousta pochybných věcí, takže jsme sice hrdí, že FIFA sídlí ve Švýcarsku, ale tihle dva nám coby prezidenti dělají ostudu. Snad se toho brzy chopí někdo jiný, protože Infantino není řešení.
1: Říká Sandro o svém krajanovi a současném šéfovi FIFA, kterému kritici vyčítají netransparentnost, pěstování kultu osobnosti, zásahy do vyšetřování minulých kauz FIFA nebo aktuálně podlézání americkému prezidentovi i politické zasahování přímo do tohoto šampionátu. Kvůli omilostnění amerického útočníka Balogana po telefonátu s Donaldem Trumpem se dokonce do Infantina pustil právě i jeho předchůdce Blatter.
2: Jo, o tom jsem slyšel. Na tom, co říká Blatter, nezáleží. I když každý čekal, jak se situace zlepší, ale s Infantinem v čele je FIFA ještě horší než za Blattera.
1: Myslí si Sandro a u dalších Švýcarů, kterých se na to ptám, je to podobné. Jak slyšíte, Rolf z Friburgu taky Infantina nemá rád, přirovnává ho k mafii, až Angel je vůči svému krajanovi smířlivější.
3: Spousta lidí má na Infantina velmi silný názor, ale konec konců jsme tady na mistrovství světa, které přináší tolik emocí a je to i jeho zásluha. K tomu je potřeba mít respekt. Upřímně si myslím, že bychom se do toho neměli míchat. Není to naše věc. Infantino je silný muž, hodně toho vybudoval a je velmi úspěšný.
1: Na stadionu Argentinci zase Švýcary počtem i projevem naprosto válcují, tedy v hledišti. Na hřišti je to podstatně vyrovnanější, přesto Švýcaři na turnaji končí. Tedy až na Gianniho Infantina, ten zůstává, i když těžko říct, co s jeho neotřesitelnou pozicí šampionát udělá. Naštvané jsou fotbalové federace v Egyptě, Iránu, spolu s Belgií si proti sobě popudil i celou Evropskou fotbalovou unii. Semifinále i finále mundialu jsou na programu příští týden, volby prezidenta FIFA příští rok. Z Kansas City, Jan Kalibar, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: David Koller, písnička Stejný. Kdyby to bylo stejný i ve Wimbledonu a každý rok jsme mohli sledovat čistě české ženské finále, určitě bychom se nezlobili. To včerejší bylo reklamou na český tenis a podle mnohých návštěvníků právě finále ženské dvouhry ve Wimbledonu to byla opravdu mimořádná podívaná. Linda Nosková porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety a kromě vynikajícího zápasu zaujali krajanky publikum i po utkání svými proslovy při slavnostním ceremoniálu.
1: Oba dva mi dojali, myslím si, že holky řekly všechno, jak měli a je to krásný příběh, který se zase Česko píše.
2: Vyzdvihla kapitánka v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová nejenom hru na kortu, ale také vyspělé projevy obou českých tenistek.
3: Karolina.
2: Tak třeba Karolina Muchová musela být hodně zklamaná, vždyť prohrála už druhé grandslamové finále. Přesto začala vtipem, když mluvila o Lindě jako o své bývalé kamarádce.
1: It's really tough to find any words, but... I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Zřejmě nejemotivnějším okamžikem ceremoniálu byla část proslovu Lindy Noskové, která děkovala své mamince. Bohužel ta se úspěchu své dcery už nedožila.
1: There's also one more person I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
4: Tak to bylo těžký, samozřejmě já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě.
2: Vyprávila Linda Nosková, podle které může být Česko pyšné na tento historický okamžik.

0: expert Jiří Ježek, kterého vítáme vysílání. Hezké nedělní ráno.
1: Krásné nedělní ráno.
0: Tak účastníci Tour de France za sebou mají osmou etapu, která podle očekávání skončila ve spurtu. Zatím nejvýš se dostal Pavel Bittner. Ty jeho výsledky v těch spurterských závěrech se postupně zlepšují. Včera byl tedy už pátý. Jak blízko nebo daleko podle tebe bylo k vítězství?
1: No, k vítězství, jako samozřejmě je to vždycky ošidné, tam asi daleko bylo, ale myslím si, že do toho mixu prvních tří měl opravdu kousíček, protože v závěru patřil k nejrychlejším, ale bohužel do toho spurtu zasahoval poměrně zezadu, takže sice nabral vysokou rychlost, ale musela by být ta cílová páska třeba o 100 metrů dál, což samozřejmě je vždycky i trošku o štěstí, ale jeho tým ho dobře podporuje a Pavel Bittner sám si umí najít v těch posledních desítkách metrů docela dobrou pozici, ale samozřejmě, jak jsem říkal před chviličkou, je to o štěstí, je to o tom vybrat si zadní kolo někoho, kdo vás doveze až na ty pozice, ze kterých pak může člověk vystřelit na tu pásku, a to se Pavlovi Bittnerovi včera nepodařilo. Nejdřív vsadil na Biniama Girmaye a ten do toho boje tolik nezasáhl, a pak samozřejmě vítězný Tim Merlier, ten měl opravdu raketové nohy, stejně jako etapu předtím, takže Tim Merlier zatím nejlepší spurter, co se týče těch finálových spurtů, a zelený trikot, právě souboj spurterů o ten zelený trikot, zatím vede pořád Mats Pedersen, který sbírá body spíš na těch prémích uprostřed etap, a dneska se čeká právě to, že Mats Pedersen bude chtít si hájit ten svůj zelený trikot, takže možná bude chtít útočit, protože ta etapa dnešní je daleko kopcovitější než ta včerejší a předvčerejší, takže Mats Pedersen se svým týmem Lidl Trek, ve kterém samozřejmě velkou roli hraje i Matias Vacek, český závodník, tak bude chtít podle mě roztrhat ten peloton, aby se zbavil právě těch rychlých sprinterů a aby Mats Pedersen uhájil ten zelený trikot té dnešní etapě.
0: Včera, druhý den po sobě na Tour de France, strávil velký čas v úniku Jakub Otruba. Ta dnešní etapa, je to právě etapa, kdy naopak zase uvidíme hodně vepředu Matiase Vacka?
1: No, já bych dokázal jakoby typovat, že právě Matias Vacek i pro tu práci pro Matse Pedersena se bude chtít dostat do úniku, vzít tam sebou svého parťáka a potom z té skupiny budou chtít tu etapu ovládnout. Mají ještě v tom kádru Lidl Trek výborného Američana Quina Simonse, který patří také k těm explozivním závodníkům, jako je Matias Vacek a Mats Pedersen. Takže mají tři karty do dnešního souboje, a když jsem se před chviličkou bavil se čtyřnásobným vítězem Tour de France Chrisem Froomem i se sprinterem Danem McLeayem, tak oba říkali právě Mats Pedersen, Matias Vacek nebo Quinn Simons. To jsou naše typy a já s tím naprosto souhlasím. Takže budu rád, kdyby se to podařilo, kdyby Matias Vacek dostal tu šanci tu etapu vyhrát, abychom měli zase v tom i tom té dnešní etapě nějakou českou stopu, protože ty dvě etapy předtím, předvčerejší a včerejší, byla krásná podívaná sledovat Jakuba Otrubu. Oba dny v úniku dne a Jakub Otruba se tady také zapsal do letošní Tour de France velice výrazným písmem.
0: Tou dnešní etapou, která měří 185 kilometrů a vlastně je to první část Tour de France v tom centrálním masivu, tak se uzavře, dejme tomu, ta první část Tour, zítra úvodní volný den, takže už malinko můžeme hodnotit. I z toho, co jsi říkal, asi tu českou trojnásobnou účast zatím vidíš pozitivně?
1: No, já jsem úplně nadšený nejenom z toho, jak vysoko jsou vidět čeští závodníci, ale i jak na mě působí, když s nima mluvím třeba ráno před etapou, když mám možnost prohodit s nimi pár slov v pedoku mezi těmi týmovými autobusy, kam vždycky rád přivedu naše klienty, se kterými tady na té Tour de France trávím čas, tak je hrozně fajn vidět, jak jsou zrelaxovaní, jak jsou, sice sice soustředění, ale přitom jakoby z nich cítím takovou uvolněnost a mám z toho velkou radost. Když jsi mluvil, Ondro, o té bilanci, samozřejmě dominantní je Tadej Pogačar. Možná dominantnější, než ještě všichni dokázali typovat, protože Tadej Pogačar už teď má tak vysoký náskok, že

0: Vlastně nikdo si nedokáže představit situaci, která by mohla vést k tomu, že on by o ten žlutý trikot přišel, samozřejmě pokud odmyslíme nějaký pád nebo nemoc, což by samozřejmě tady Pogačarovi nikdo nepřál. Ale jinak, co se týče třeba nějakého útoku soupeřů, tak tady Pogačar asi už ten trikot jako hájit tolik nemusí. Samozřejmě bude o to stát spoustu sil, máme před sebou ještě celou Tour de France, ale ta dominance jeho je obrovská. Nicméně zajímavý bude i ten souboj o druhé a třetí místo a v tomhle tom si myslím, že zatím ta Tour je otevřená a ty další dva týdny budou určitě nabízet velkou podívanou.
1: Z tvého pohledu cyklistického, také samozřejmě závodníka, tak je důležité pro jezdce typu Vingegaard, který, nebo i třeba Del Toro, ale tím spíš Vingegaard, který prostě chce hlavně vyhrát. Je pro ně opravdu důležité, jestli dojede nakonec druhý nebo třetí?
0: No asi ne. Samozřejmě, že Jonas Vingegaard je v té pozici už, který vyhrál Tour de France a vlastně největší vyzývatel toho fenoména tady je Pogačara, tak on by samozřejmě pro něj jediný úspěch je Tour de France vyhrát a tady je porazit. Nicméně už i na tiskové konferenci po té etapě s cílem v Pyrenejích, tak bylo jasné, že tým Visma Lizo Bike přiznal, že asi na tady Pogačara nemají a že se budou snažit spíš vyhrávat etapy. To i Jonas Vingegaard sám přiznal, že pro něj teď je cíl udržet to druhé místo a vyhrát nějakou etapu, tak aby se zapsal do té Tour de France nějak výrazně. Nicméně ten souboj o žlutý trikot je velice obtížný a myslím si, že ani jako z psychického hlediska by bylo asi těžké fixovat se na to, že zkusím ještě toho tady Pogačara porazit, protože ta dominance zatím jeho je jako neuvěřitelná a zase udělal o rok další skok v té svojí suverenitě.
1: Tak můžeme jenom doufat, že to třeba byly jenom součástí taktických hrátek, tato prohlášení a třeba ještě Vingegaard ten boj o žlutý trikot zdramatizuje. To uvidíme v následujících dnech a budeme o tom také mluvit v našem vysílání samozřejmě i s expertem Jiřím Ješkem, který je přímo u dění na Tour de France. Pro dnešek díky a hezký den.
0: Krásnou neděli do Prahy.

0: 8:30, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: Hasiči ve Zlíně čtvrtý den zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V podvečer snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Hasiči dál ochlazují trosky 11-patrové budovy. Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska, informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur. Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice. Pravomocné stavební povolení už má, okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 tisíc tun odpadků ročně, teď hledá zhotovitele. A hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Příštích několik týdnů je bude osazovat rybami ze skladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Celkem jich budou 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Přesný termín zoo zatím neurčila. Sport. Linda Nosková vyhrála tenisový Wimbledon ve dvouhře, ve finále porazila krajenku Karolínu Muchovou ve 3 setech. Nosková získala svůj první grandslamový titul. A fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Norsko porazili 2-1 po prodloužení. Utkají se s obhájci titulu světových šampionů Argentinci, kteří vyhráli nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 za Měřínem a Tasovem, uzavřená D10 u Brandýsa. Na D1 ve směru z Prahy na Brno dejte pozor na dvou místech. Nejdřív za exitem Měřín na kilometru 137 je hlášený nějaký předmět v jízdním pruhu a potom za sjezdem na Tasov na 160. kilometru nepřehlédněte osobní auto stojící v odstavném pruhu. Na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav počítejte s úplnou obousměrnou uzavírkou mezi exity 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav. Po nočním bourání lávky ještě uklízejí, provoz má být obnovený v 9 hodin. Zatím osobní auta objíždějí přes Brandýs, tam už se tvoří chvílemi kratší kolony. Vozidla na D12 tunu musí delší objíždkou přes Zápyt na poděbradskou silnici 611 a potom ze Starého Vestce přes Lysou k Benátkám a opačně. A na silnici 13 z Nového Boru na Děčín na výjezdu z Kamenického Šenova se převrátilo osobní auto, provoz je omezený, ale slabý bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes mrkou víc, to hlavně na severovýchodě našeho území. Jihozápad bude spíše slunečný a oblačnosti budou odpovídat i teploty. Tam, kde bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, bude jen kolem 22 stupňů. Na ostatním území od 25 do 29 stupňů. Zítra už bude teplo a poměrně slunečno na celém našem území. Převažovat bude polojasno nebo jasno, stále více mraků vás může zastihnout na severovýchodě Česka. Výjimečně se tam může i zítra objevit dešťová přeháňka. Teploty od 25 stupňů, tolik bude právě na chladnějším severovýchodě, jinde od 27 do 31 stupňů. No a podobné počasí nás čeká i v příštím týdnu. Poslechněte si meteoroložku Janu Hujslovou.
5: V dalších dnech bude pokračovat poměrně slunečné a teplé počasí. Jen výjimečně se vyskytnou přeháňky anebo bouřky. Maximální teploty se budou pohybovat většinou mezi 26 až 32 stupni.
4: Dnes by teploty tropickou třicítku tedy ještě přesáhnout neměly, už se ale otepluje. Aktuálně je například v Chebu skoro jasno se 17 stupni, nad Prahou skoro zatažené nebe a už 20 stupňů. Potom v Telči polojasno se 17 stupni, v Peci pod Sněžkou, tak tam v tuto chvíli prší, je tam 14 stupňů. Pardubice hlásí oblačnost 18 stupni, na Sněžce se drží mlha a je tam kolem 6 stupňů. Znojmo skoro zataženo a 19 stupňů a prší také v Ostravě, kde je aktuálně kolem 16 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Kapela Passenger na Radiožurnálu Sport, je 8 hodin 38 minut. Fotbalisty Senegalu už nepovede trenér Pape Bona Tiaf. Vedení svazu 45-letého kouče po porážce s Belgií v úvodním kole playoff na mistrovství světa odvolalo. Federace o tom dnes informovala na svém webu. Podle listu L'Équipe by mohl Tiafa na reprezentační lavičce Senegalu nahradit francouzský mistr světa Patrick Vieira.

0: I v 8 hodin a 42 minut na Radiožurnálu Sport se vrátíme ke včerejšímu čistě českému finále ženské dvouhry na tenisovém Wimbledonu, ve kterém Linda Nosková porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety, 6-2, 5-7 a 6-3. A povídat si o tom teď budeme s bývalou skvělou hráčkou Helenou Sukovou. Je to bývalá světová jednička ve čtyře, čtyřka ve dvou hrách a já zdravím Helenu Sukovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak jste sledovala to finále, respektive sledovala jste ho určitě, ale jak se vám líbilo?
1: Tak mně se líbilo moc, protože si myslím, že přineslo fanouškům úplně veškeré spektrum tenisu a byla to taková oslava českého tenisu, protože ze začátku vlastně zápasu bylo vidět, jak Linda Nosková to zvládala nervově lepší, potom v tom druhém setu, jak se to celé obrátilo, Karolína začala hrát moc dobře, Linda trošku pozastavila, takže myslím si, že tam bylo veškerý drama a myslím si, že si to fanoušci opravdu užili, takže skvělý zápas.
0: Vy máte vystudovanou psychologii, také po kariéře jste se jí profesně věnovala, takže i z tohoto pohledu určitě ty tenisové zápasy sledujete. Tak co jste říkala na to, jak se dokázala oklepat Linda Nosková z toho nepovedeného závěru druhého setu, kdy vedla 5-2, neproměnila 5 matchbolů, odešla do zákulisí a pak mluvila o tom, že vlastně cestou do té šatny, kam si odskočila, tak viděla ty trofeje připravené a prostě si v hlavě řekla, tu malou nechci, dojdu si pro tu velkou a udělala to. Tak fungují takovéto, řekněme, psychologické triky, nebo jak jste vlastně sledovala a ocenila to z mrtvých vstání v úvozovkách Lindy Noskové?
1: Tak ono je ideální, když člověk najde nějaký ten speciální recept sám na sebe, který ho posune k tomu lepšímu. Takže musím říct, že klobouk dolů před Lindou, protože po tom druhém setu, kdy v závěru už úplně odpadla a rozpadla se, že to nastartovala zpátky a vrátila se. Tam bylo hrozně důležitý začátek toho třetího setu, kdy v prvním gemu se to hrozně lámalo. I v tom, potom třetím, kdy mohla Karolína Brinkovní zpátky, takže opravdu jako neskutečný klobouk dolů v 21, takhle to ustát, opravdu gratulace.
0: Před zápasem měla jste z těch dvou českých tenistech Karolína Muchová, Linda Nosková favoritku, komu jste spíše věřila, že by mohli vyhrát?
1: Tak ono se to takhle těžko říká a zpětně se to říká zase lehce. Každá z nich jsou trošku jiná. Samozřejmě Karolínu vídáme častěji, protože je o něco starší, neskutečně šikovná ruka, pohyb, taková kouzelnice s míčem. Linda zase velký pracant a myslím si, že má prostě pevnější nervy. To ve finále vlastně zvítězilo.
0: O včerejším finále Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou si povídáme se skvělou bývalou tenistkou Helenou Sukovou. Je to třetí česká vítězka na Wimbledonu za poslední 4 sezóny. Navíc třetí jiná hráčka. Prostě ta šíře české špičky je neuvěřitelná. Kde se to bere?
1: Je to opravdu neskutečné a je zajímavé, že každá má v pozadí něco úplně jiného. Já si třeba vzpomínám na to, když já jsem poprvé slyšel Lindě Noskové od Mirky Bendlové, naší bývalé reprezentantky a současné trenérky, která mě volala tuším v roce 21, jestli bychom mohli dát volnou kartu do Machalik Open ve Starých Splavech, že má tam velice nadějnou hráčku. A to bylo poprvé, kdy jsem vlastně o Lindě slyšela, oni potom přijeli s rodičema, povídali jsme, jako neuvěřitelné. A samozřejmě Karolínu jsem viděla tím, že přišla pak na Štvanici, takže tam jsme ji poprvé viděli ve finále, když hrála s Ondroušovou na turnaji na Štvanici. Takže každá má trošku nějaký příběh pozadí a myslím si, že obě z nich si to museli určitým způsobem hodně vydobít, někdy i proti všem jak bych to řekla, proti všem zásadám, který se dějou, protože někdo z nich měl větší podporu, někdo menší i od toho svazu a tak.
0: Linda Nosková tedy vítězkou Wimbledonu, vy sama jste majitelka 14 titulů ze 4 her, 9 v ženské čtyře, 5 ve smíšené čtyře. Na ten singlový Grand Slamový titul jste nedosáhla 4 finále, když zaspomínáte, vzpomenete si, kdy jste byla nejblíž, nebo kterého třeba nejvíc litujete, že to mohlo vyjít.
1: Já si samozřejmě pamatuju, že jsem tam byla, myslím, 5x ve čtvrtfinále a v jednom z nich jsem měla matchball a ten matchball si do dneška pamatuju. A ten Wimbledon Já si myslím, že pro 99,9% tenistů je ten největší, nejžádanější turnaj, který prostě člověk chce vyhrát, a hold, to, jak moc jsem chtěla, tak se mi to nakonec nepodařilo, když třeba turnaj předtím jsem je všechny porazila a vlastně to mi Wimbledonu zase jenom to čtvrtfinále.
0: Finále vyšla tedy v Austrálii, dvě na US Open, ale na titul to nebylo. Jak těžké je se s tím smířovat a co teď tedy musí prožívat Karolína Muchová?
1: Je zajímavé, jako všichni teď říkali, no my to přejeme k Káje, protože Linda má času dost, a já když jsem hrála svoje první finále a prohrála jsem ho v Austrálii v roce 84, tuším, že to bylo, takže mě bylo 19 a všichni říkají, jo, to nevadí, máš času dost, jo, tak žádného času dost, prostě člověk buď to musí vyhrát hned, anebo nikdy neví, co potom přijde, jo, takže musím říct klobouk dolů před Lindou, jak to zvládla, a Karolina musí být hodně zklamaná, některé moje kamarádky se mi smějou a říkají, prosím tě, teď je super být druhé, já jsem říká, ne, já nesnáším být druhá.
0: Nakonec vás to tedy potkalo čtyřikrát, ale zase to vyvážily ty deblové grandslamové tituly a nakonec jste se dostala i do mezinárodní tenisové síně slávy. Tak...
1: No, to vás úplně zastavím, on ta čtyřhra to nenahradí, jo. Prostě ta dvouhra byla pro mě vždycky na prvním místě, čtyřhra byla takový doplněk, takže všechny moje tituly grandslamové ze čtyřhry bych vyměnila za jeden singlový.
0: Ale to už se vrátit nedá, i tak vaše kariéra byla samozřejmě skvělá. A já děkuji, že jste s námi teď byla ve vysílání Radiožurnálu Sport. Mluvili jsme o wimbledonském českém finále s Helenou Suchovou. Tak ještě jednou díky a hezký den.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Be that guy, says he's gonna make it, lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining, drinking and gaming, letting the days go by, and he shows no signs that he's changing, remaining complacent, doing the same thing over and over again, and he hates it, every waking moment, every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick, I can't kick it, I need one more.

0: music.
1: 8 hodin 51 minut, posloucháte dál Radiožurnál Sport, kapitán Jack Case dohrála právě před malou chvílí a my se zase vrátíme k fotbalu. Je docela zajímavé, že tabulku střelců mistrovství světa vedou dvě střelecké hvězdy, které už během šampionátu selhaly při penaltách. Argentinec Messi neproměnil dokonce dvě, Francouz Mbappé také jednu, přesto dokázali dát 8 gólů a vedou tedy střeleckou tabulku. Zkoušet si, jaké to je stát sám proti brankáři a snažit se ho překonat, mohli účastníci také dalšího dílu akce Penaltový král, která tentokrát zavítala do Karlovarského kraje.
2: Penaltový král tentokrát zavítal do Chebu. Znovu se soutěžilo v kategorii juniorů, tedy od 0 do 18 let, no a potom od 18 výš. Do obou kategorií se přihlásila rodina Milotových. Tobiáš mezi dětmi, no a maminka Lucie a tatínek Jakub mezi seniory. No a malý Tobiáš ukázal rodičům, jak se to má dělat.
3: Je to skvělý zatím jsme spokojení, zatím se malým daří, takže pak uvidíme, co my, no.
2: Směje se Lucie, sledovala zatím syna. Tobiáši, já jsem viděl zatím všechny tvé proměněné penalty. Jak to děláš?
4: Zkusil jsem dát všechny doprava a vyšlo mi to.
2: Budeš někdy kopat doleva?
4: Asi jo.
2: Budete se hecovat třeba s mámou a tátou? Budeš chtít dát víc gólů než táta i máma?
4: Jo, určitě bych chtěl.
2: Jo,
4: chtěl bych.
2: Máma Lucie překoná syna?
3: No, já pochybuju. Já myslím, že budu strašně ráda, že mám tu jednu. To je můj cíl a tím to končí.
2: No, v pozdálí to tady sleduje také tatínek. Jakube, kdo z vás z rodiny bude teda nejlepší, protože zatím máte hozenou rukavici.
5: No, já jsem se tohle bál, no, že to na ten černýho peška dostanu já, no. Protože Luci určitě něco trefí a já to tam určitě netrefím, jak se znám.
2: Tohle je trošku risk přihlásit celou rodinu, ne?
5: Už si to trošku vyčítám.
2: Tobiáši, a jaký to je, když proti tobě nastoupí ti velcí golmani, protože tady jsou hráči od 0 do 18 let, tak už si dal nějakému velkému hráči taky gol?
4: Jo, tomu ze Sokolova, golmanovi, do Šibenice, do pravý.
2: Pravá strana Šibenice, takže recept pro Luci, pravá horní Šibenice.
3: Jo, pravá horní Šibenice, jo, to vyšlo. Já se budu snažit, tam ono to padne někam dolů třeba. Já budu mířit nahoru, a ono to půjde po zemi k tyči třeba. Snad do brány.
2: Hecujete se i mezi rodiči, Tobiáš hraje fotbal, tak jste přijeli si celý tým i s rodiči, soutěží všichni a dojde tam k nějakému pošťuchování, že třeba si budete počítat celou rodinu, i proto jste třeba přihlásili Luci, aby byl gol navíc?
5: Ne, takhle ne, tohle ne. Jsme udělali, protože to je taková fajn akce a chtěli jsme, že jezdíme po fotbalech a Luci chodí taky s náma na všechny zápasy, jak jsem říkal, že si tu děláme hezký odpoledne, celá rodina. Ale co se budeme akorát mezi sebou.
2: Říká Jakub Milota, ten v rodinném souboji skončil poslední. Mimochodem jeho žena Lucie svůj plán dát jeden gol v pohodě překonala. Nejlepší z rodiny byl ale mezi kadety celkově pátý Tobiáš. Další nejen rodinné souboje budou k vidění při penaltovém králi znovu za týden, tentokrát v Plzni. Z Chebu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme spali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus.

0: Teď je ale teprve 9 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Jana Utendorfská má zprávy.
1: Další vlna útoku Spojených států na Irán zasáhla přes 140 cílů. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále singlu porazila Karolínu Muchovou. Na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav končí noční uzavírka kvůli bourání lávky u Brandýsa. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť. Teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Centrální velitelství Spojených států informovalo o dokončení další série útoků proti Iránu. Americké síly cílily na raketové a dronové základny země, sklady munice, komunikační sítě a námořní základny. Na pokyn prezidenta Spojených států Donalda Trumpa zasáhly asi 140 cílů. Velitelství také uvedlo, že obchodní lodě dál proplouvají důležitým mezinárodním námořním koridorem. Teherán přitom během noci oznámil, že Hormuzský průliv do odvolání uzavřel. Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně. Závod silničních motocyklů Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Cínková.
3: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
1: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami. Útočníci se v nich vydávají za dopravní policisty a žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je získat peníze nebo osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
4: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně se ho vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí.
5: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
6: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
5: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
7: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
5: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v prvním historicky českém finále Krajanku Karolínu Muchovou. Zvítězila po setech 6-2, 5-7 a 6-3. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Do vedení se dostali Norové, po vyrovnávacím gólu Anglie si ale stěžovali na to, že se míč po výkopu brankáře odrazil od kamerového kabelu nad hřištěm a změnil směr. Gól by v takovém případě platit neměl, sudí ale branku uznali. Pokračuje norský trenér Ståle Solbakken.
9: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zprůjezdněná D10 u Brandýsa a nehoda u Sušice. Dálnice D10 Praha Mladá Boleslav byla přes noc obousměrně uzavřená mezi sjezdy 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav kvůli bourání lávky nad komunikací. Práce skončily a před chvílí nám Národní dopravní informační centrum ŘSD potvrdilo, že směr na Prahu už je průjezdný bez omezení. Ve směru opačně na Boleslav je provoz taky obnovený, jenom ještě na 13. kilometru je zabraný pravý pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna kus za sjezdem na Tasov zbystřete na 160. kilometru v odstavném pruhu, tam nakládají porouchané auto na odtah. A na silnici 187 v zatáčkách za Sušicí směrem na Hrádek a Kolinec pozor, kousek za Rozvodnou, havarovala tam motorka, záchranáři dojíždějí na místo, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehláňkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 22. Tolik zprávy.
11: 6 minut po 9. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Přeji vám příjemné nedělní dopoledne. Na fotbalovém mistrovství světa už je jasné, které 4 týmy budou bojovat o medaile. Francouze a Španěli doplnili v semifinále Angličané a také obhájci titulu Argentinci. A právě o 2 čtvrtfinálových zápasech, které se odehrály v noci na dnešek našeho času, si budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport povídat za pár minut. Teď slavní Cure.
2: Radiožurnál Sport
12: a Ondřej Prokop.

0: 100 zápasů je odehráno a 4 nejdůležitější, ty v samotných bojích o medaile zbývají. Mistrovství světa ve fotbale zná po dnešní noci všechny semifinalisty. Francouze a Španěli doplnili Angličané, kteří postoupili po vítězství nad Norskem 2-1 po prodloužení. No a také Argentinci porazili po prodloužení Švýcarsko, ale 3-1. Oba zápasy teď probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak nejprve, co k Norům, ti proti favorizovaným Angličanům vedli po té, co v osmifinále vyřadili Brazílii, tak tedy měli nakročeno k dalšímu zázraku. Nakonec to nevyšlo, jak krutý konec v turnaji to pro ně byl?
1: No, tak určitě to už vypadalo, že by mohli to dotáhnout minimálně třeba do těch penalt, když už dosáhli na prodloužení. Anglie byla v některých momentech aktivnější, ale že by úplně válcovala Nory, tak to si nemyslím. Na druhou stranu tam byly výkony, které určitě zmíníme, protože Bellingham byl fantastický.
0: Samozřejmě k Bellinghamovi se můžeme dostat klidně hned, dal 2 góly, vlastně posunul Anglii do toho semifinále, dotáhl se už ve střelecké tabulce na Harryho Kanea, tak co říct tedy k jeho vystoupení?
1: No, tak ty góly samozřejmě jsou velmi důležitý, ale on, ten jeho projev je prostě takovej sebevědomý. Mně se tohleto líbí i v Realu Madrid, kdy on třeba, i když to mužstvo tolik se mu nedaří, tak on prostě hraje furt stejně. Myslím si, že má hodně konstantní výkony a dokáže ty goly dávat, dokáže se pro to mužstvo obětovat. Bylo to vidět i potom v tom prodloužení, kdy Norové začali, prostě museli útočit, tak Bellingham prostě presoval, Harry Kane neměl už tolik sil třeba a Bellingham to tam prostě ze sebe vyndal všechno, měl tam spoustu takových dlouhých běhů na šířku hřiště, kdy bránil a na to se hezky kouká.
0: Určitě se hezky koukalo i na ten úvodní gol zápasu. Andreas Schilderup se trefil parádně z úhlu, zaskočil golmana Pickforda. Někdy se stane, že třeba centr trošku sklouzne z nohy a je z toho nechytatelná střela. Tady podle mého názoru to ale nebylo tak. Podle mě Schilderup střílel. Co myslíš ty?
1: No, já si myslím, že jo, no, že to opravdu souhlasím s tím, že spoustukrát se stane, že přes tu šajtli ti ten balon ulítne, ale tady ta šajtle, ten balon se moc netočil, byla to fakt jako přímá střela a asi nejvíc překvapený byl Pickford, no.
0: Nakonec to ale tedy Norům nestačilo, ta jejich parádní cesta šampionátem skončila ve čtvrtfinále. Totéž platí o Švýcarech, tam se asi samozřejmě čekalo, že Argentina bude příliš silné sousto. Argentinci vyhráli 3-1, ale také museli jít až přes prodloužení, takže všechna čest Švýcarům.
1: No určitě, tak já si myslím, já jsem takhle těžký zápas čekal vyrovnaný. Samozřejmě Argentina se nutila do toho fotbalu, ale bylo to vyrovnaný a Švýcaři taky stejně vlastně tak jako Norové, byť nemají tak, řekl bych, populární tým, tak prostě došli daleko a byli jako opravdu dobrým účastníkem toho mistrovství.
0: Poprvé na šampionátu vyšel střelecky na prázdno Lionel Messi. Vůbec vlastně v těch čtvrtfinálových soubojích z té elitní čtyřky nejlepších střelců nebo nejslavnějších a nejkvalitnějších útočníků se prosadil jenom Mbappé. Znamená to, že už opravdu přituhuje a že prosadit se je čím dál těžší i pro ty nejlepší střelce.
1: No, tak já si myslím, že jsme to viděli v těch zápasech. Je to opravdu až jako hodně viditelný, jak ty týmy se připravují, jak vědí, kde jsou silné stránky toho soupeře a jak eliminujou ty nadstandardní hráče, naopak trošinku nechávají hrát, nechci říct ty slabší hráče, ale ty, kteří nemají tu produktivitu úplně v sobě, tak ty dostávají víc příležitostí. Pro mě to byl největší případ toho, kdy Kuba Rasi vystřelil vlastně z těch 20 metrů při tom zápase Španělska. Nikdo to podle mě nečekal, že by to takhle na sebe vzal a měl tolik prostoru, že to prostě bylo až neskutečný v tom zápase a tyhle ty momenty budou rozhodovat. No.
0: Ne, vždy se to tak sejde, ale tentokrát tedy semifinálové pozice na světovém šampionátu obsadila čtveřice týmů, která zároveň je aktuálně na prvních 4 místech světového žebříčku FIFA, tedy Francie, Argentina, Španělsko a Anglie. Opravdu tyto 4 země momentálně vládnou fotbalovému světu.
1: No, tak byť měli v některých zápasech těžký pozice a řekl bych, že třeba měli možná i malinko štěstí, tak se s tím dá souhlasit a tyhle čtyři týmy jsou nejsilnější a máme se na co těšit.
0: A koho vidíš na konci šampionátu s trofejí nad hlavou? Budou to ti Francouzi, kteří asi fotbalově zatím působí nejpřesvědčivěji?
1: Je to možný, ale viděli jsme to fakt rozhodou maličkosti. Já bych to přál Anglii.
0: Dozvíme se v následujících dnech a také ve vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém se teď jsme rozebírali včerejší nebo dnešní i z našeho pohledu noční čtvrtfinálové zápasy fotbalového mistrovství světa, tedy s Pavlem Horvátem. Díky a hezký den.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Imagine Dragons na radiožurnálu Sport. Český tenis má další vítězku v Wimbledonu. Linda Nosková dokázala v prvním ryze českém finále porazit Karolínu Muchovou ve třech setech. Přímo v All England Clubu sledovala výjimečný zápas také kapitánka týmu pro Billie Jean King Cup Barbora Strýcová.
1: Kápla mi i slza na konci, protože to byla

0: Max, což je muž, kterého si teď tak trochu přehazují mezi sebou Kladno, Vary, Farma Detroitu, teď podepsal s Edmontonem. A vy jste na síti X, bývalém Twitteru, napsal poměrně zajímavý soupis souvislostí, že na tom jeho odchodu do Edmontonu a na tom, co se děje kolem něj, vlastně vyhráli všichni. Zkuste nám to nějak popsat v našem vysílání.
1: Tak je to zrovna příklad, kdy znova ukazuje tu velkou propast mezi hokejem a fotbalem, když Karlovy Vary podepisovali Eduardse Trálmaxe, tak on ještě než tam nastoupil, tak podepsal smlouvu v NHL. To byla situace, kdy Vary počítali s Trálmaxem do sestavy, do rozpočtu a tak dále. Nicméně on hrál tak dobře, že si uhrál NHL a v ten moment, kdy odcházel, tak Karlovy Vary z toho neměli ani korunu a tím, že v minulých sezónách působil na Kladně, tak značná část toho fíčka z NHL šla Kladnu. Takže Kladno dostalo za hráče, který tam za ně hrál, ale už hrát neměl. A teď víceméně Kladno díky zázemí silného majitele a tak dále si ho chtělo pojistit, tak ho dle jejich prohlášení vyplatilo ze smlouvy, podepsalo pro evropský trh a čeká se na to, Kladno čeká na to, kdy Trálmax ukončí tu a na bázi v Zámoří a v momentě, kdy se bude vracet, tak se bude vracet na Kladno.
0: Čili by se mohlo stát něco podobného, jako to měl David Tomášek, který v Edmontonu hrál také relativně krátce a pak šel do české extraligy, ale ten asi věděl nebo nevěděl, že půjde do Sparty, pokud skončí v Edmontonu. Tam to tak jasné nebylo, nebo ano, víte, nevíte, nevíme.
1: Tak teď se Tomášek vracel do Feriestadu a podle mě to je stejný princip, kdy on měl smlouvu s Feriestadem, odešel do Edmontonu a v momentě, kdy to tam předčasně ukončil, tak mu dál v Evropě běžel kontrakt s Feriestadem a to se ale jenom domnívám, že ten kontrakt měl dál platný.
0: Jenom pro vysvětlení některým posluchačům, vy jste říkal fíčko, což je jakási platba za to, kde ten hráč dřív hrál, aby to bylo
1: ano,
0: trochu
1: ano,
0: česky řečeno.
1: Ano, ano. Je to vyplacení za to víceméně jako výchovné, jinými slovy.
0: Mm-hmm. Čili teď Trálmax bude čekat na to, jestli se prosadí nebo ne a jeho varianta B by teda asi nebyla Farma, ale rovnou Evropa, nebo to už je asi na něm?
1: To už je na něm, samozřejmě on může zkusit působit i na Farmě, ale v momentě, kdy tam už rozváže kontrakt a půjde do Evropy, tak je to Kladno.
0: Jaká je v tuhle chvíli role sportovního manažera v téhle situaci? Kdybyste byl Tomáš Plekanec?
1: No, jak na rybách, no. Čeká. Samozřejmě jsem přesvědčený, že Tomáš Eduardsovi přeje, aby se prosadil v Zámoří. Na druhou stranu taky asi se tajně těší na to, když mu to nedopadne, tak mu posílí jeho Kladno.
2: Protože Tomáš Plekanec má, jak se říká, nahozeno.
1: Má nahozeno na svou rybu, přesně tak.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
0: Tomáš Vrábel s námi zůstává ve studiu v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Vy jste působil jako sportovní manažer v HC Verva Litvínov, předtím analytik, předtím sportovní novinář. Je to zhruba 10 let, kdy jste ještě působil jako sportovní novinář a pak jste se překlenul do toho analytika. Jak se to povedlo a díky jakému extraligovému momentu to bylo?
1: Tak tehdy jsem začal zpracovávat statisticky finále Sparta Liberec a rozebral jsem to jednak před sérií a za druhý za stavu 2-2, kdy jsem jako predikoval nebo rozebíral tu sérii, takže Liberec jde za titulem blíž. Na základě toho v rozhovoru pro Českou televizi Josef Jandač měl nějakou poznámku konkrétně na mě, nicméně v létě jsme se nějak poznali, já jsem mu přiblížil, co ta analytika obnáší, co mu může říct, ukázat a v průběhu té následující sezóny jsem se přesunul do Sparty jak národnímu týmu jako analytik.
0: Jestli dobře počítám, to vám bylo 26 let.
1: Asi ano.
0: Slyšel na to Josef Jandač, jak bylo těžké ho přesvědčit? Nebo
1: to,
0: nebylo?
1: To nebylo o přesvědčování, já mu jenom tehdy předložil to, jak ty data se sbírají, jaký jsou výstupy, jaké je jako reprodukce těch statistik a bylo to jenom na něm, jestli ho to zaujme nebo ne.
0: A zaujalo natolik, Martine?
2: Já jsem si chtěl teda právě, bavíme se tady celou dobu o zápasech a teďka ty pokročilé statistiky, jak jsou schopni ty trenéři to třeba využít v tréninku?
1: Tak samozřejmě už jsou softwary, softwary, který

0: řeknu, ty data sbírají automaticky. Vím, že některé kluby v Česku s tím pracují a dovedou měřit rychlost, intenzitu bruslení, počet na bruslených kilometrů a jsou to klíčový data pro fyzickou připravenost, jsou to klíčový data pro nějakou predikci třeba zranění, kdy u některého hráče vidíte nějakou tendenci, že se v něčem zhoršuje, tak se řeší příčina toho a pak samozřejmě i co se týče nějaký poklesu formy nebo dotrénovanosti, tak to jsou věci, které vám tomu jednoznačně pomůžou a není to pocitová záležitost.
1: Když je potřeba hokejistu nějakým způsobem změřit, dovedu si to představit u běžců, ti mají takový ten pás pod prsy a jak pak vypadá hokejista? Má čip v bruslích, existují, dávají se čipy do puků, co všechno se dá změřit a jak moc toho sportovce asi neúplně omezuje, ale co všechno třeba může mít na sobě?
0: Ne, tak je to o malých čipech, o kterých ani nevíte, že na sobě máte, jsou v drezech anebo v pucích a to vám pozbírá data, který potřebujete.
1: To musí být strašné kvantum, ne, pak těch dat. Kolik času zabere se v tom prohrabat, protože jsou videotrenéři, ty si musí pustit zápas, rozsekat to na určité pasáže, nebo to dělají už v průběhu utkání třeba, ale pak, když se vám sejde mnoho takovýchhle statistik, tak to je do půlnoci.
0: Tak na to už máte, řeknu, přednastavený šablony, kdy pokud potřebujete něco řešit operativně, tak už víte, kam se podívat a takže na to jsou věci, které ty lidi, když v tom pracujou, tak se rychle zorientujou.
2: Jak to vnímají hráči teda teďka samotně? Protože já jsem třeba, když se vžiju do své role, když jsme ještě hrál, tak jako my se žádný takovýhle statistiky neměli. Bavili jsme se o nahrávkách, o golech a nikdo nic si neřešil. Trenéři prostě věděli, kdo jak dává goly, kdo dává nahrávky, jak ho nějakým způsobem zlepšit. Ale teďka vlastně přemýšlím nad tím, jak ti hráči to třeba říkáš, že mají na sobě čipy, že mají na sobě jsou očipovaný komplet. A jak oni to vnímají ty hráči, jako když jim pak trenér nebo ty, nebo někdo jim předloží, že pojďte se, tady to máte jasně daný. A oni nemají žádné argumenty proti tomu, protože tady to je jasně daný. Ať je to ta rychlost, ať je to ta frekvence, já nevím, čokoliv.
0: Tak ty začátky byly hodně složitý v té Spartě třeba, protože ta analytika byla na úplném prvopočátku a samozřejmě starší hráči tomu moc nevěřili. Úplně jednoduchý princip, je to prostě evolučně daný. A dneska už můžu říct, že řada hráčů si platí svý kondiční trenéry, svý výživový poradce, top sportovci světa mají svý kuchaře a samozřejmě ta analytika je nástroj, kde vám může ukázat rezervy nebo naopak silné stránky a na základě toho ten svůj výkon zlepšovat. Ve všem vidíme na atletice a tak dále, že ty výkony hranice se posouvají a tohle je jako jeden z nástrojů toho, jak tomu docílit. Takže dnešní doba už je taková, že ty hráči, hodně z nich si to žádá a pracuje s tím na denní bázi.
1: Zkusím si tipnout, že vrchol analytiky u Martina Procházky bylo, že na začátku letní přípravy zaběhl 15-stovku, změřil mu jí, pak jí zaběhl na konci letní přípravy a zjistilo se, o kolik byl lepší nebo horší.
2: Je to tak, přesně jak to říkáš. A to samý je s benchem, že jo? Kolik jsem zvednul na kilo, jestli jsem se zlepšil během letní přípravy, to znamená, jestli jsem na začátku zvedl 70 kilo a na konci 95, tak tam bylo určité zlepšení. Kdyby to bylo obráceně, tak vím, že to je špatně. Ale přesně mi to zajímalo, jak to právě ti hráči vnímají. Tohle to je perfektní, protože když už na to že jim to všem pomáhá a těm mladším, kteří už samozřejmě jsou k tomu přirození, tak i ti starší, protože jak už já jsem přesně si říkal si, jak by mi najednou bylo, kdybych v 35 mi najednou přišel někdo říkat, hele, tohle to všechno dělá špatně, tohle dělá špatně, tady je málo tohle. A ty bych říkal, tak já jsem vlastně úplně hrozný na to.
1: Já to dělám 15 let blbě.
2: Ono, dá se to tak říct skoro.
0: Ne, tak ono to není jenom o tom, že by člověk měl pracovat jenom s těma věcma, kde jsou rezervy nebo které jsou špatně, ale stejně taky zlepšovat své silné stránky. Takže když to někdo uchopí tak, že ukazuje ty negativní věci, tak samozřejmě ta druhá strana se často zasekne a je to kontraproduktivní.
1: Třeba David Tomášek, když působil v Edmontonu, tak měl tu čest si zahrát s Connorem McDavidem a nazval ho, a to slovní spojení je poměrně vtipné, on říká, že to je hokejový šprt, že prostě si sleduje i videa ostatních hráčů, jako ve fotbale si brankáři snaží načíst někoho, kam kope penalty, tak i tohle jako odlišuje ty hráče nadprůměrné od průměrných a je to třeba i v extralize, jsou takovýhle blázni?
0: Jsou jednoznačně v úvozovkách bláznivě o některých, který si nechávají zpracovat a vyhodnocovat zápasy od jiných nezávislých analytiků, nejenom od videokoučů v týmu, ale někoho nezávazně, kdo je zhodnotí, ukáže plusy, minusy té hry a ty hráči se takhle posouvají. Je to prostě nástroj na to, jak se zlepšovat a mě pobavilo, když jsem viděl dokument Last Dance, tak Dennis Rodman, všichni známe ten jeho životní styl, tak on tam v ten jeden moment popisuje, kdy analyzoval doskoky jiných hráčů, házel si na koš a sledoval, pod jakou rotací se ty míče odrážejí, kam se odrážejí. Tak řeknu, i Dennis Rodman v tomhle byl to nejlepší doskokář a v tomhle tom jako uvažoval analyticky.
1: A přitom žil v době, kdy ještě analytika byla doslova v plenkách.
0: Ano.
1: Bavíme se samozřejmě o basketbale. S Tomášem Vrábelem jsme dál ve vysílání radiožurnálu Sport v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Vy jste říkal, že jsou i hráči, kteří si najímají někoho soukromého a s tím se dá jako uživit, že bych byl soukromý analytik hráčů a oslovoval je a zavolal, já nevím, do Boleslavy, říká, ale nechcete, chlapci, kromě těch vašich videotrenérů, kterým samozřejmě bezmezně důvěřujete, ale já vám ukážu ještě něco lepšího. Tohle je i práce? Jako mimo klub?
0: Umím si to představit, samozřejmě v zámoří to je úplně běžný a umím si představit, že nevím, jak moc uživit, ale že o to bude zájem, ať už u profi hráčů nebo u mládežnických hráčů, kteří se chtějí zlepšovat. A samozřejmě ten servis klubů v mládeži, co se týče videa nebo nějaký statistik, tak je minimální, takže...
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Je tady s námi Tomáš Vrábel, tehdy ještě hokejový analytik, ale to se asi nezapomíná, ne?
0: Ne.
1: Takže stále.
0: Stále.
1: Ale na prázdninách aktuálně.
0: Tak.
1: No kam povedou vaše další kroky? Bude to u ledu? Chápu, že je červenec ještě jako než zamrzne je dlouhá doba, ale...
0: Tak, ještě ledy nejsou zamrzlý, tak uvidíme.
1: Tak vy máte za sebou, s hokejkou jste z toho trávil také hodně i na hokejbalových hřištích, takže je to věc, kterou nedáte z ruky?
0: Jednoznačně. Tím, že sedmiletý syn hraje hokej, tak to je, dál je to životní i vášeň.
1: Takže v tuhle chvíli jste už i jako analytik lomeno rodič. A teď chodí na ten zimák a je tam mnoho těch rodičů. A tam je analytiků.
0: Tam je analytiků. Naštěstí v tom v okolí se setkávám jako se správně nastavenými rodiči, kteří dbají na to, aby ten hokej ty děti bavil. A bojím se, že tohle v období té náročnosti rodičů přijde teprve.
1: Že ještě brzy, 7 let, jo?
0: 7 let, první třída bude druhá.
1: První třída. A vybral si to sám, nebo tatínek zanalyzoval, že by mu to mohlo jít?
0: Tak troufnu si říct, že vybral si to sám, ale tím, že ten hokej třeba v televizi nebo v těch mých rozhovorech byl doma pořád, tak tomu byl nenásilně nasměrován, bych to asi řekl.
1: A to většinou času strávil na litvínovském zimáku, předpokládám.
0: Tak, a to největší zážitky má z litvínovského zimáku.
1: Což má samozřejmě Martin Procházka taky, my to tady tak jako trochu z nás jde cítit, že to asi trochu haníme, ale vy jste tam šel ze Sparty, z O2 Areny, ještě přes Jihlavu tedy, tak nemrzí vás, že jste nezažil nový zimák v Jihlavě? Tam to také vypadalo dřív trochu jinak?
0: Tak já jsem odcházel v době, kdy jsem tam strávil, já tomu říkám rok nula, kdy jsme se přesunuli do azylu, nicméně s tou starou arénou, respektive stadionem, se za ten rok nic nestalo a z nějakýho procenta to vypadalo, že třeba ta aréna se nedostaví, takže zaplať pánbu pro Jihlavu, pro celý region, ta aréna stojí, je krásná a ta Jihlava by si extraligu zasloužila.
1: Vy jste říkal, že je těžké dotáhnout hráče s rodinou do Litvínova, tak co v tomhle ohledu nabízí Jihlava? A ještě o soutěž níž, jak je tohle těžké?
0: Tak ten princip je stejný, tak Jihlava je krajské město a má toho hodně co nabídnout, je to hodinu a půl od Prahy, takže skvělý zázemí, prostor jako sportovní prostor pro ty hráče, kteří se chtějí posunout a dotáhnout tým do extraligy, takže Jihlava je určitě atraktivní destinace pro řadu hráčů.
1: Říká Tomáš Vrábel, který působil jako sportovní manažer nejen v Litvínově, ale také v prvoligové Jihlavě. Kdy je v téhle práci největší šrumec?
0: Přes celý rok prakticky, protože my v Litvínově jsme museli koukat do zahraničí na zahraniční hráče a ten trh se rozjíždí s zahraničními hráči v létě. Takže tam je potřeba samozřejmě skautovat hráče, vyjednávat s hráči, pak jim zajistit ten servis kolem, to je zajištění bytu, víza, pojistky a tak dále. Pak nastane sezóna, zápasy přátelský a ten, ta práce manažerská v klubu je celoroční. Je celoroční.
2: Tomáši, hned na začátku jsi řekl, my jsme v Litvinově museli se dívat do zahraničí. Tak mi řekni, jako sportovní manažer, proč do zahraničí? Proč ne třeba do nižších soutěží tady u nás? Protože za mě prostě máme tady i v té o tu jednu níž kategorii, máme prostě spousta kvalitních hráčů mladých, ale ty jsi řekl, my jsme se museli dívat do zahraničí.
0: Protože zahraniční hráči jsme přiváděli, nebo snažili jsme se přivádět, aby to byli rozdíloví hráči, což si troufnu říct, že většinou se nám povedlo. Za druhý řada hráčů českých má vztah k nějakému klubu nebo regionu, takže ten Litvínov nebyla tak žádaná destinace. Za třetí rozpočet jsou kluby, drtivá většina, který mají větší rozpočet než Litvínov nebo než měl Litvínov. A poslední ten argument je, kdy Litvínov Ačko a Mládež jsou dvě oddělené firmy, ono je to tak všude, nicméně v Litvínov je specifikum to, že jsou personálně finančně oddělený. My z Ačka jsme neměli vliv na to, kdo trénuje New Yorku dorost, jaký hráče kupují nebo nekupují do Mládeže a zkrátka ta výchova Litvínováků nebyla tak úspěšná v posledních letech, když si odmyslím Honzu Mišáka, Kristiána Reichla, Pepu Mišáka, zkrátka syny napojený na lidi z klubů nebo lidi z města, tak to jsou jako argumenty, proč jsme koukali do zahraničí.
1: Přeci jen dávalo by asi smysl, aby bylo propojené Ačko s juniorkou, abyste vy to tehdy mohli ovlivňovat, tak změní se to s novými muži v zádech klubu, jako jsou Kysela, Šlégr a tak dále, to jsou přece profíci na svém místě.
0: Pevně věřím, že jo. Propojit se jim to nepovedlo ani v jejich dřívějším působení v klubu. Nepovedlo se to propojit nám. Teď věřím a fandím jim v tom, aby se jim to propojilo a ten klub vystupoval jednotně a byl řízený ze zhora Ačkem a na to personální, finanční rozdělení, rozpočet a tak dále.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a někdo se k nám dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert. Já bych měl takovou otázku na pana Vrábala, možná i na Martina Procházku. Jak vypadá vlastně nábor, ať už Litvínova nebo nějakých možná jiných i týmů, ať už je to Dukla nebo tak, těch mladých hráčů, jestli chodí někdo do školy, třeba samotní ty hráči, ty hvězdy jdou do školy, setkají se s těma školákama malejma, první třída, možná ještě školka, nevím. A jestli by to nebylo lepší než nákup hráčů. Jo, děkuju, nashledanou.
1: Děkujeme. To by byl samozřejmě asi dlouhodobější proces od první třídy vychovat hráče do Ačka, ale chápeme dotaz posluchače Roberta. Tomáš Vrábel odpovídá.
0: Tak hráči Ačka, teď to nebudu říkat úplně do detailu, ale navštěvovali základní školy. Byl tam svazový projekt Pojď hrát hokej a samozřejmě to propojení tam nějaký bylo. To, že by mělo být větší, tak to potvrzuju, aby si ty mladí kluci, ty děti budovali vztah klubu a viděli ty svý hrdiny, měli ty svý hrdiny v A týmu, takže to je jednoznačně prostor, jak se posunout a jak budovat ten vztah ke klubu.
1: Bavíme se teď s Tomášem Vrábelem primárně o Litvínovu a tak můžeme zaspomínat na to, co se stalo vlastně relativně nedávno. Je to necelý měsíc, co v našem vysílání promluvili třeba Robert Kysela a Jiří Šlégr na téma toho, že vlastně přebírají a zachraňují klub.
5: Góly už nestřílejí, přesto právě parta bývalých spolužáků ze třídy a spoluhráčů z týmu sehrála při záchraně nejvyšší soutěže v Litvínově zásadní roli. Při zmínce o kamarádství přepadly Jiřího Šlégra na tiskové konferenci emoce.
6: To je něco, kdy jsme se rozhodli společně vlastně ten klub převzít. Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí, a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly. A jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
5: Poděkoval Schläger Robertu Mrajchlovi a Langovi nebo Martinu Ručinskému. Jednání o odkupu klubu se táhla rok a nebyla podle něj jednoduchá.
7: Já věčný optimista, už jsem to neviděl úplně tak, že to dopadne a nakonec se nám povedlo najít společnou řeč a prostě si vzpomenu, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas.
5: Oficiálně jsou novými majiteli klubu Jiří Schläger a Robert Kysela.
8: Spíš zatím vidím jako takovou jako zodpovědnost, možná trošku obavu, protože dokud Unipetrol byl vlastník, no tak se vytvořila 5 milionů ztráta nebo 8 milionů ztráta, protože se zrovna nedařilo, bylo potřeba koupit hráče, ale já nemám nikde 3 miliony, abych je přinesl zítra, že jako nejsou. Jo? Takže já si myslím, že samozřejmě my s Jirkou budeme určitě hledat i v té akcionářské struktuře možnost to, co se nepovedlo, to, o čem se mluvilo loni v létě, že se bude hledat nějaký boháč.
5: Nastínil plány Robert Kysela. Společně se Schlägerem se setkali s desítkami miliardářů. Jednání ale nedopadla.
7: Musíme udělat krok jedna, a to je stabilizovat ten klub, ukázat, že jsme sem nepřišli se tady jenom účastnit, ale že chceme opravdu ten klub posouvat především na té úrovni mládeže. Pak ten zimní stadion a marketing, zázemí pro fanoušky. To prostě s tím všechno souvisí a pokud ukážeme, že tu cestu chceme jít a jdeme, tak si dovedu představit, že tím někoho můžeme oslovit a třeba se vrátí zpátky ke stolu vyjednávat.
5: Řekl Jiří Schläger. Z Litvínova David Kalvás, Radiožurnál.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Nemohli jsme Jiřího Schlägera u toho, co říkal, vidět, ale bylo slyšet na jeho hlasu, jak se mu hodně chvěje. Zažil jste ho někdy takhle?
0: Já osobně ne, bo vnímal jsem, že velký emoce měl během baráže, kdy samozřejmě jsme si všichni přáli, aby se to zachránilo, ale má to pro Jiřího velký význam.
1: Což je pochopitelné, dovede si Martin Procházka představit jiný scénář, než to, že tihle chlapíci převzali Litvínov?
2: Asi ne. Už to tam vlastně v té reportáži bylo, že je hrozně těžký najít najednou prostě nějakou osobu, která přinese prostě peníze, které už tam zmiňovali miliardáře, že oslovuje desítky miliardářů a nikdo to prostě zatím, jak se říká, nepřevzal. Jako třeba v případě Kladna, kde pan Drastil se zapojil do klubu a najednou prostě Kladno je stabilizovaný, má teďka mnohem větší rozpočet, je to už je vidět podle těch nákupů. Ale jak už to říkal asi Tomáš, prostě je těžké najednou někoho, pokud nemá tam úplně tu srdcovku v sobě, ten člověk, který má ty miliardy a je ochoten do toho jít, tak je hodně těžké určitě někoho takového získat a možná to může být i tou lokalitou, že to je ten Litvínov.
0: Tak ono samozřejmě rozdíl, když pan Drastil kupuje Kladno, nebo pan Pavlíček Jihlavu, pan Šenkypl Karlovy Vary, to jsou všechno kluby, kde znova jsme u toho Ačko a mládeže jsou propojený, tito lidé si zároveň kupují licenci, registrační práva a tak dále, tak všechny ty kluby jsou v jiných nastaveních než Litvínov, než o čem jsem mluvil před chvílí.
1: Do Litvínova jste říkal, že je někdy těžké sehnat hráče, ale třeba takový Matuš Sukel, to už je hokejista na takovou malinkatou sošku, ne, na zimáku, už to je velký srdcař přece.
0: Tak Matuš Sukel samozřejmě v Litvínově odvádí skvělou práci, kdy tím svým přístupem jde jednoznačným vzorem pro celou kabinu. Tam je zajímavý naše propojení, když jsem končil na Spartě, tak vlastně za našeho působení se Matuš podepisoval do Sparty a ty naše cesty se později potkaly v Litvínově, takže já na Matuše nedám dopustit a díky tomu svýmu charakteru a přístupu tak odved vynikající práci pro klub.
1: A kromě toho si třeba vysloužili pozvánku na olympijské hry, takže i po hokejové stránce je to, řekněme, velmi velký nadstandard. Co smlouvy třeba na delší dobu?
0: Ty jsme v Litvínově nedělali. Za prvý, nebo úplně ten největším argumentem bylo to finanční zázemí a Litvínov jako klub, představenstvo, potažmo akcionáři se nechtěli zavazovat k delším závazkům a vždycky jsme jako přistupovali na krátkodobější smlouvy, dvouletý, třeba s obcí a to byl náš jako strop, co se týče délky závazku.
1: Já narážím teď i na úplně jinou soutěž. NHL, Radko Gudas, 36 let, smlouva na 6 let. To už je poměrně raritní, ne? Na to, že mnozí hokejoví fanoušci Gudase posílali do Sparty, někteří mu po zákroku na Austina Matthewse ukončovali kariéru nejen za mořem, někdo po hokejové stránce už úplně ho zatracoval a on najednou podepíše prostě, on může dalších 6 let chodit v pantoflích na zimák.
0: Smlouva Radka Gudase, jak ji čtu já, tak jsme u toho, že to je hra čísel a v jeho věku podepsat 6letou smlouvu sportovně nedává vůbec žádný smysl, ale ekonomicky pro ten klub, když ta částka nebo ta smlouva je rozložená na více let, tak zjednoduším, to je to hra čísel.
1: No dobře, ale tu smlouvu má prostě.
0: Tu smlouvu má, tak v jiném klubu by podepsal 2-3letou za výrazně větší obnos. Tady má ten příjem jako rozložený do více let.
2: Každopádně, ale v dnešní době 36 let zase není považováno za nějakého staršího hráče nebo starého hráče. Je to celkem standardní a je vidět, že i NHL prostě je hráč schopný dostat přesně, jak říkáme, na 6 let takovouhle krásnou smlouvu, že já v tom vůbec naopak nevidím a myslím si, že to je jenom dobře, že ty kluby jsou ochotny hráči dát takovýhle kontrakt.
1: Konec konců třeba Daniel Vladař podepsal nádhernou smlouvu teď. Je toho víc z českého pohledu. My se ještě stále můžeme ještě krátce v závěru pořadu Čistá hra Martina Procházky s Tomášem Vrábelem, teď už bývalým sportovním manažerem Litvínova, pobavit o dvou bratrech, David Kaše, Ondřej Kaše. Bez nich by to byla asi velmi těžká pozice a dává i vám jako tehdejšímu sportovnímu manažerovi smysl to, že se prostě vrátili domů, že to mají kousek, oni jsou z Kadaně.
0: Tak jednoznačně nechci mluvit za ně, ale oni to takhle vnímali, že to v jejich té fázi kariéry každý měl trochu jinou, tak jim to dávalo smysl a pro klub to byl úplný game changer při skládání týmu, protože i kdyby ty kluci tam nebyli, tak vy byste ten rozpočet, já to říkám, jako neměl komu dát, jo, protože byste nechtěl nikoho přeplácet a hráči takovýhle úrovně zkrátka neměli zájem v Litvínově působit, jo, je tady řada klubů jiných a ty kluci zaplať pámu, že měli vztah k regionu, nebo že mají vztah k regionu a pomohli nám jednoznačně v těch sezónách tomu být výš a především ty první sezóny kluci k tomu přistoupili s pokorem a respektem k té soutěži a Ondra zdravotně nevěděl, jak na tom bude a díky nim jsme hráli, řeknu, ty první sezónu tak vysoko, tak jak jsme hráli, takže...
1: Konec konců i díky tomu měl vlastně Litvínov mistra světa z Prahy.
0: Tak.
1: Mohli pochlubit v Litvínově. Radiožurnál Sport a pořad Čistá hra pro vás bude zase každé úterý od 10 mezi 10 a 11. Teď během prázdnin v takovém letním režimu, říkáme tomu hokejové léto. Dnes bylo s Tomášem Vrábelem, bývalým sportovním novinářem, hokejovým analytikem a také bývalým sportovním manažerem. Zkušeností je mnoho, tak doufejme, že třeba ty vaše budou znovu ještě hokejové a ať se daří synovi.
0: Díky za pozvání, mějte se hezky a hezký den.
1: Loučí se i Martin Procházka, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a město Plzeň.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má podařit.
1: 11 hodin, čekají vás další zprávy.
2: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Ředitelství silnic a dálnice bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. Zemřel vlivný a dlouholetý americký senátor Lindsey Graham. V posledních letech podporoval Ukrajinu. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. Kolony kvůli omezení vznikají na silnici 35 za Litomyšlí u Sedliště. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas deštěm, teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Z pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii a zpravodajskému serveru i rozhlas.cz. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Rýdl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
4: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
3: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Situace na řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď tok kontrolují. Úhyn ryb zatím nepotvrdili. Úlomek sestřelené iránské rakety zranil v Kataru 3 lidi, informoval o tom katarské ministerstvo vnitra. Mezi zraněnými je i dítě. Agentura AFP píše, že 3 iránské rakety zasáhly také Jordánsko. Iránským úderům čelili i Spojené arabské emiráty, i Kuvajt a v Bahrajnu zněly varovné sirény. Teherán těmito útoky reagoval na noční americké nálety, které podle amerického velení zasáhly na 140 cílů. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let. Na síti X o tom informovala jeho kancelář. Republikán Graham zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, zejména v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva a hovořil s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Druhým dnem pokračuje 20. ročník gastronomického festivalu Borůvko Braní. V Borovanech na Českobudějovicku je připravený řemeslný jarmark, pěstitelská poradna a tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků, říká referentka kultury Klára Němcová.
5: Soutěžící musí sníst za 30 minut co nejvíce borůvkových knedlíků. Dosavadní rekord je 27 knedlíků, který drží pan Voharčík, který letos opět přijede. Pro dítě máme připravené divadla, soutěže, kapely, kejklíře.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře, před 3 lety neuspěla na Roland Garros. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa, Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie se Španělskem. A kajakář Josef Dostal zapsal v Montrealu nejlepší letošní výsledek na kilometru ve světovém poháru. Zlatý medailista z olympijských her v Paříži skončil 3. Na vítězného Portugalce Pimentu ztratil Dostal zhruba sekundu, od druhého Australa na Greena ho dělilo 5 setin sekundy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 za Brnem i před Prahou a zdržení na 35 se za Litomyšlí. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Praha za nájezdem od výstaviště kousek za Molkou na 187. kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu, už je před ním policejní hlídka. Pozorně na D1 taky na příjezdu do Prahy směrem z Brna za Čestlicemi na kilometru 7,5 taky odstavené osobní auto označené vozem silničářů. Na silnici 35 ze Svitav na Hradec Králové za Litomyšlí u odbočky na sedliště opravují vodorovné značení, hlásíte kolony v obou směrech, jezdí se kyvadlově, popoždí se od Molu v Litomyšli z druhé strany od křižovatky na Tržek.
8: Chlapci tam hnedka za Litomyšlí dělají VDZ-ko, stojí se na obě strany cirka 10 minut.
7: V Praze ve Vlznově z centra se tvoří kolona od sjezdu na Florence do zúžení na Hlávkově mostě, zdržení kratší ani ne 5 minut, a v Evropské z centra kratší kolona od Hadovky nahoru ke Starodejvické, tam je po nehodě zabraný pravý pruh, každou chvíli ale odjedou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě jen kolem 22. Takové byly zprávy.
1: A i po zprávách v 11 hodin a 5 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Příjemné nedělní dopoledne, už jen 4 rychlostní zkoušky zbývají do konce automobilové slavné rally Bohemia. Na soutěž se vydáme už za pár minut ve vysílání radiožurnálu Sport, hned jak skončí písnička od kapely Bon Jovi.
0: Radiožurnál Sport
9: a Ondřej Prokop.

0: 53. ročník Rally Bohemia míří do finiše, posádky mají před sebou už jen 4 rychlostní zkoušky. Vítěz projede cílem na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Aktuálně se ale všichni nacházejí na letišti v Hoškovicích, kde je servisní zóna. A hostem ve vysílání radiožurnálu Sport je Jan Kopecký, mimo jiné 11-násobný republikový šampion. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Nejprve třeba trošku na odlehčenou během toho závodního dne, když je taková pauza, tak co špičkoví jezdci, jakožto tedy profesionální sportovci, mohou jíst, aby zvládli ten potom ještě odpolední program?
1: Tak já si myslím, že už to moc dobře víte, protože jsme se tady spojili živě, tak jsme se spolu chviličku bavili a říkal jsem, že si ještě tady dám dvě sousta nebo dvě lžíce bramboračky. Takže teďka dojídám tady aktuálně bramboračku a to bude jediný jídlo, který teďka vlastně před tou odpolední sekcí budu mít.
0: Tak doufám, že se z toho odpoledního programu pak nebude nějaká bramboračka někde na trati, že to bude opravdu všechno no. fungovat, jak má, a že tak, to bude dál taky pokračovat tak dramaticky. Zatím máte za sebou 3 rychlostní zkoušky z dnešního programu. V celkově pořadí třetí průběžné místo, ztráta jenom lehce přes 6 sekund za vedoucím Dominikem Stříteským. Tak jaké to zatím dnes bylo z vašeho pohledu?
1: A tak ona ta ztráta je přes 9 vteřin, jenom pro upřesnění pro všechny posluchače, a všechny 3 rychlostní zkoušce jsme vlastně získali třetí čas. A to znamená, že vlastně Dominik s Filipem jdou opravdu rychle. A v té dopolední sekci jsme jim nestačili, ale samozřejmě závod končí až na rampě. A takže teďka zkusíme ještě malinko doladit auto, abych s tím byl úplně spokojený 100% v každý zatáčce, a budeme se snažit jít co nejrychleji.
0: V těch posledních soutěžích v poslední době v tom českém šampionátu se opravdu bojuje, dá se říct, o desetinky sekundy, tak jak to jako jezdci vnímáte, že to je takto vyrovnané?
1: A já musím říct, že jako, kdybych byl jako český fanoušek, tak jsem z toho nadšenej, protože opravdu tady je souboj generací, když to tak řeknu. Dominik je, myslím, o 20 let mladší než já, a Filip asi o 10, a dokážeme se takhle mydlit. Samozřejmě velká škoda, že včera havaroval Adam Březík, protože ten do té úzké špičky taky patří.
0: No a když se takto bojuje o ty, jak jsme říkali, desetinky, tak samozřejmě se může stát, že člověk se dostane na nějakou tu pomyslnou hranu bezpečnosti a risku, tak jak těžké je to udržet a nepřekročit právě tuto linii?
1: A tak když se vrátím teďka vlastně ve své hlavě a v myšlenkách o těch 20 let zpátky, když mě bylo třeba 24 roku, tak si myslím, že právě tu hranici toho riskování má člověk trochu posunutou. Že prostě dovolí si víc zariskovat v každý zatáčce a pak to prostě nějakým tím volantem to prostě pořeší. Když to já se snažím samozřejmě využívat svých zkušeností a jet samozřejmě co nejrychleji, ale už tak neriskuju. To je, si myslím, takový velký rozdíl mezi námi.
0: Na začátku jsme říkali, že zbývají 4 rychlostní zkoušky. Jaké jsou a kde třeba je pro vás ta, kde si myslíte, že byste mohl mít navrch a mohl zaútočit na vítězství?
1: Čekají nás 4 rychlostní zkoušky, vlastně ty 3, které teďka pojedeme po obědě po té bramboračce, tak už je známe z té dopolední sekce. Bohužel žádná z nich není extra dlouhá, to znamená, že mají lehce přes 10 km a v takovýmhle vyrovnaném tempu je téměř nemožné tu ztrátu zlikvidovat, ale jak jsem říkal, závod končí až v cíli a my se budeme těšit na všechny 4 zbývající.
0: Předpokládám, že ale nic nevzdáváte, zatím máte 10 vítězství na Rally Bohemia, takže 11 je velké lákadlo.
1: Musím říct, že budeme spokojení s bednou, ale samozřejmě chtěli bychom získat titul českých šampionů, takže pokud to nevíde tady na Bohemce, tak už nám nezbude nic jiného, než vyhrát Barunku a Pačinov.
0: Říká zatím 10-násobný vítěz Rally Bohemia Jan Kopecký, momentálně 4 rychlostní zkoušky před koncem na 3. místě. Takže díky moc a ať se daří.
1: Já moc děkuji a přeji příjemný den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: České finále ve Wimbledonu vyhrála Linda Nosková, krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech svůj první grandslamový titul. Naopak Muchová nevyužila po Roland Garros z roku 2023 druhou takovou příležitost a nejcennější trofej tak zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
3: We are friends, we still are friends, hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupili prostě jako opravdu šampionky. Hráli jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kaje zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-5 nic hrát a prostě furt tam jakoby byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první game, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Kaju to je teďka těžký. Ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
3: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba. Že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21letá šampionka Linda Nosková. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Young Rising Suns na radiožurnálu Sport v 11 hodin a 23 minut. Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dantaye Gilbert, 21-letý reprezentant Trinidadu a Tobaga, přestoupil do Baníku z pražské Dukly. V Ostravě podepsal kontrakt na 3 roky, klub to oznámil na svém webu. Ofenzivní hráč v Dukle vydržel jen půl roku po sestupu do druhé ligy, ho teď tedy angažovala Ostrava. Na jaře vstřelil Gilbert 2 ligové góly, no a v Baníku se stal 5. letní posilou po Martinu Jedličkovi, Matouši Babkovi, Matouši Kmeťovi a Maximu Djačukovi.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom osvěším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
6: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: 11 hodin 30 minut. Čas zpráv a Jany Utendorské. Americká armáda při nočních útocích na Irán cílila na raketové a dronové základny, muniční sklady nebo komunikační sítě. Oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedlo na síti X. Při třetí vlně útoků v tomto týdnu Spojené státy zasáhly asi 140 cílů. Teherán tvrdí, že až do odvolání znovu uzavřel Hormuzský průliv. CENTCOM nicméně píše, že plavba klíčovou úžinou pokračuje. 6 jednotek hasičů čtvrtý den zasahuje u požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Dál chladí sutiny budovy číslo 34. Včera snížili stupeň požárního poplachu ze 2. na 1. Na místě je náš reportér, přihlásí se v hlavních zprávách poledne. Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska, informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur. A vodohospodáři dvakrát vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě. Chystají jeho prohloubení za 1,5 miliardy korun. Místem tak budou moct proplouvat lodě s těžším nákladem. Ředitelství vodních cest by do 2 měsíců mělo získat stavební povolení. Práce chce dokončit do roku 2029.
0: Sport.
10: Linda Nosková zvítězila ve finále tenisového Wimbledonu nad Karolínou Muchovou a slaví svůj první grandslamový titul. 21-letá Nosková vyhrála ve 3 setech. A fotbalisté Anglie se v semifinále světového šampionátu utkají s Argentínou. Postoupili díky výhře nad Norskem 2-1 po prodloužení. Argentinci pak zdolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení. Ve 2. semifinále budou Francouzi hrát se Španěli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 za Baranovem, taky na 34 Humpolec-Pelhřimov. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za Velkým Beranovem popojíždí kolona ze 126. kilometru do zúžení na 128. V levém pruhu opravují vozovku s držením momentálně do 10 minut. Na tahu 34 Humpolec-Pelhřimov se tvoří dlouhá kolona před omezením u Velkého Rybníka. Popojíždí se i přes půl hodiny v obou směrech od Komorovic a Onšovic. Taky na 35 se Svitavy Hradec Králové provoz vázne za za Litomyšlí. Kolona z města odmoluje k odbočce na sedliště, tam obnovují vodorovné značení, jezdí se Kivadlově. Fronta taky opačně, od křižovatky na Tržek zdržení až čtvrt hodiny v obou směrech. U Brna pozorně, na silnici 152 z Chrlic na Modřice hned za nájezdem z D2 havarovala dvě osobní auta, záchranáři na místě provoz řídí Kivadlově. A v Praze ve Vlznově směr Holešovice vzniká kolona od úrovně Florence, je to na 5 minut do nového zúžení na Hlávkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: V jihozápadní polovině území čekejte slunečno a jen přechodně oblačno. Na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 22. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Kapela Ghost na radiožurnálu Sport, 11 hodin 37 minut. Cyklista Pavel Bittner dojel pátý ve Spurtu včerejší 8. etapy Tour de France a zaznamenal tak svůj druhý nejlepší výsledek na této Grand Tour v kariéře. Druhé vítězství ve dvou dnech slavil Belgičan Merlier v tom závěrečném Spurtu. V čele průběžného pořadí zůstává obhájce prvenství Slovinec Pogačar, který dojel ve skupině favoritů ve stejném čase jako vítěz. No a zůstává na 10. místě celkového pořadí také Matias Vacek. A druhý den v dlouhém úniku strávil debutant na Tour de France a třetí z českých reprezentantů, kteří jsou v tomto slavném závodě letos, Jakub Otruba. Dnes se pojede 9. etapa z Malemortu do Usel a je to trošku změna, bude to kopcovitý profil, protože účastníci Tour de France vjedou do centrálního masivu, čeká je 185 kilometrů a nedá se úplně předpokládat, že by se něco mělo dít v tom celkovém pořadí v nejvyšších patrech a možná je to zase příležitost pro nějaký ten únik, ale díky tomu, že to tedy není úplná rovina, ale kopcovitý profil, tak by mohl být třeba vepředu zase vidět Matias Vacek. Jak to bude vypadat, to se samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport dozvíte.

0: Argentina, Anglie, Španělsko nebo Francie. Mistrovství světa ve fotbale vyhraje reprezentace, která už někdy titul světových šampionů získala. Je to jisté poté, co do semifinále prošli Angličané a obhájci trofeje Argentinci. Víc o tom teď budeme mluvit s Petrem Kadeřábkem. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Byly to boje.
0: Byly to boje v obou případech, ale k tomu se dostaneme. Nejprve tedy Anglie vyřadila Norsko výhrou 2-1 po prodloužení. A největší střelecké hvězdy obou týmů se tentokrát neprosadily.
1: No, je to tak. Kapitán Anglie Harry Kane nezvýšil svůj gólový účet na turnaji, ale jeho tým to vlastně vůbec mrzet nemuselo. Obě branky svěřenců trenéra Tomase Tuchela totiž zařídil záložník Jude Bellingham, který se tak v tabulce střelců se 6 trefami dotáhl právě na svého spoluhráče Kanea. No a branku nedal ani norský kanonýr Erling Haaland, který se na šampionátu vůbec poprvé při svém startu neprosadil a končí tak na 7 gólech. I proto chválí trenér Anglie Tuchel hlavně obránce.
2: Myslím, že jsme měli opravdu dobrou obranu. Zejména stopeři předvedli proti Haalandovi fyzicky dost náročný výkon. Hlídali ho neustále, byli odvážní a velmi, velmi silní.
0: Norové na šampionátu doslova pobláznili fotbalové fanoušky po celém světě svou veslařskou oslavou. Teď se tedy s turnajem loučí a odplouvají domů. Možná s mírnou pachutí, proč?
1: No, po vyrovnávacím gólu Angličanů na závěr prvního poločasu si totiž stěžovali na to, že se míč po výkopu jejich brankáře odrazil od kabelu ke kameře vedoucí na hřiště a změnil směr. Gól by v takovém případě platit rozhodně neměl. Podle BBC proletěl balon těsně kolem. Pokračuje norský trenér Ståle Solbakken.
3: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
1: Zároveň se samozřejmě řeší ještě další, a to neuznaný gól Norů z 55. minuty, který rozhodčí odvolali kvůli útočnému faulu Haalanda. Ten se při rohu přetlačoval s Andersonem, do kterého oběma rukama strčil a anglický záložník spadl na zem. Intenzita toho postrčení se ale Norům, tedy veslařům, nezdála tak velká, takže doveslovali i právě díky těmto dvěma sporným situacím.
0: A naopak zdálo se, že ta Andersonova ochota spadnout byla velká.
1: Byla, to rozhodně.
0: Ale na výsledku už to nic změnit samozřejmě nemůže. No a pojďme na ten druhý zápas, který se hrál nad ránem našeho času, poslední čtvrtfinále. A i to rozhodlo až prodloužení. Argentinci postoupili, když vyřadili Švýcary po výhře 3-1 a dál tedy drží naděje na obhajobu titulu mistrů světa.
1: Ty jsi určitě taky ještě slyšel závěr zápasu, když jsi vstával ráno do práce. Já tedy celou cestu, když jsem jel, tak jsem poslouchal Jana Suchana a jeho báječný přímý přenos. On vlastně komentoval i to, že Argentina od začátku zápasu vedla, ale Švýcaři v 67. minutě srovnali. Pak ale evropská reprezentace nebo reprezentace evropského týmu přišla o svého útočníka Embola, který nafilmoval pád. Po intervenci video rozhodčího dostal druhou žlutou kartu, tudíž tedy červenou, byl vyloučen. I přesto ale dostali Švýcaři zápas do prodloužení v jeho druhé polovině, ale Argentinci rozhodli dvěma brankami a rozhodně si puste tu výstavní trefu, kterou se blízko Alvarez.
0: Ta opravdu stála za to a na závěr tedy teď toho našeho aktuálního povídání o dění na mistrovství světa by se slušelo připomenout, jak tedy bude vypadat ten semifinálový program.
1: Tak jasné je, že Francouzi vyzvou v úterý večer Španělsko na tenhle ten zápas. Já osobně se tedy opravdu hodně těším, jsem zvědav, kdo bude lepší, Mbappé nebo Lamine Yamal. To bude asi velký souboj právě těch dvou útočníků, byť si myslím, že Francie má tu útočnou sílu větší, ale to je můj soukromý názor. V tom druhém semifinále, o čemž rozhodli ty dnešní noční zápasy, na sebe narazí Angličané s Argentici. Může se tak zopakovat vlastně finále z minulého světového šampionátu v Kataru, ve kterém slavili jeho Američané po výhře nad Francií. No a samozřejmě připomenu, že všechny zápasy o medaile samozřejmě uslyšíte v přímých přenosech na Radiožurnál Sport, tedy ještě všechny 4. Obě semifinálové utkání, pak zápas o bronz a také ten finálový duel.
0: Říká Petr Kadeřábek ve vysílání Radiožurnálu Sport. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Na fotbalové mistrovství světa už nepokračují Portugalci, sen o zisku vysněného titulu mistra světa se tak před pár dny rozplynul i pro Cristiana Ronalda. Co se týká popularity, je ale pořád nejlepší na světě. V současnosti pravděpodobně nejlidnější sportovec na sociálních sítích. Jeho dosah je mimořádný nejen v počtu sledujících, ale také v tom, jak rychle se jeho příspěvky šíří po celém světě. A právě jemu po zásluze patří poslední díl naší sportovní encyklopedie, ve kterém jsme v tomto týdnu představovali na radiožurnálu Sport nejsledovanější sportovce na sociálních sítích. A teď tedy i s Cristianem Švedou. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Na Instagramu sleduje Cristiana Ronalda 674 milionů lidí. Nikdo jiný nemá víc, jak se říká, followerů. Třeba jeho nejdávný příspěvek, takový video příspěvek, na kterém mává z balkonu v Torontu portugalským fanouškům, viděla necelá čtvrt miliarda lidí. Ještě víc, přes 300 tisíc, se kochalo jeho úžasným gólem nůžkami v ligovém utkání jeho týmu Al Nassr.
0: Cristiano Ronaldo se tedy publikuje na svých sociálních sítích často, ale své profily nezahlcuje. Snaží se působit pozitivně, většina příspěvků je motivačních nebo oslavných. Velmi úspěšné jsou nejen fotbalové fotografie a videa, ale také pohled do jeho soukromí. Oznámení, že společně s manželkou Georginou čekají dvojčata, nazbíralo přes 30 milionů lajků.
1: A slavný Portugalec má i svou vlastní značku, tak víte, jak zní?
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál.
1: Tak pokračuj.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Tak jsme se k tomu dostali. Zní ta značka tak: CR7. CR se rovná Cristiano Ronaldo, jeho iniciály a 7 číslo dresu, které skvělého fotbalistu během kariéry nejvíc proslavilo. Portugalský kanonýr ho převzal i hned po svém přestupu do Manchester United v roce 2003 po Davidu Beckhamovi, další globální fotbalové hvězdě, a postupně překonal i mnohé jeho rekordy. Značka nabízí různé produkty od oblečení, parfémů, fitness projekty až třeba po hotely.
0: Velmi aktivní je portugalský fotbalista také v charitativní činnosti, byť přesná částka, kterou daroval potřebným, se nikde neuvádí. Dobré srdce vystihuje třeba i dojemné video s holčičkou na elektrickém vozíčku, kterou doprovází na hřiště při utkání národního mužstva.
1: A i díky tomu je 41-letý Cristiano Ronaldo hvězdou světového formátu. Pokud jste jeho Instagramový účet ještě nenavštívili, tak určitě to stojí za to, abyste se podívali.
0: S Cristianem Švedou jsme si připomněli možná na sociálních sítích vůbec nejvlivnějšího a nejsledovanějšího sportovce planety, fotbalistu Cristiana Ronalda. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
6: Radiožurnál je poledne. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
7: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Irán. Revoluční gardy znovu uzavřely Hormuzský průliv. Hasiči dál chladí trosky budovy ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili na první stupeň. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. Dlouhé kolony čekejte na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov před omezením u Velkého rybníka. A na jihozápadě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť. Teploty do 29 stupňů. Dobré poledne, je neděle 12. července. U hlavních zpráv vás vítá Vojtěch Tomášek.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Spojené státy opět zaútočily na Irán. Podle americké armády zničily na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Irán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny.
8: Po íránském útoku na jedno z plavidel se podle Indie pohřešuje jeden její občan. Teherán i Washington se po nové vlně úderů navzájem obvinují z porušování příměří. Íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Baqir Ghalibaf na sociální síti X napsal, že skončila éra jednostranných dohod a že Amerika zaplatí za nedodržování slova. Írán spustil taky odvetné údery. Ty podle Teheránu míří na americkou vojenskou infrastrukturu v zemích arabského poloostrova. Například podle Kataru ale úlomek rakety zranil i 3 civilisty, včetně jednoho dítěte. Protiletecký poplach zněl taky v Bahrajnu nebo Kuvajtu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Ukrajinské síly pokračují v cílených útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Drony v noci na dnešek zasáhly velkou ruskou rafinérii v Samarské oblasti Ruska.
3: Obyvatelé si zraně zveřejnili na sociálních sítích videa potvrzující zásah rafinérie na několika místech. Přesný rozsah poškození ukrajinská rozvědka upřesňuje. Sizraňská rafinérie může ročně zpracovat až 7 milionů tun ropy. Ukrajinské drony zasáhly dalších 10 ruských tankerů a 4 trajektové lodě v Azovském moři, oznámil ukrajinský generální štáb. Rusko dnes ráno 5 raketami s plochou dráhou letu zaútočilo na jih oděské oblasti. Zdejší úřady teď zjišťují rozsah škod. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Hašení sutin po požáru skladové budovy v baťovském areálu ve Zlíně pokračuje čtvrtým dnem. Platí tam už pouze první, nejnižší stupeň poplachu. Zatím není jasné, kdy se hasičům podaří požářiště dohasit. Situaci na místě sleduje náš reportér David Jaburek.
9: Hasičům pomáhají drobné přeháňky, které přináší tolik potřebné kapky vody na Zlín a především na sutiny 34. budovy. Její pozůstatky stále lehce prohořívají, ačkoliv kouř je už velmi slabý. Vítr jej ale stále roznáší do okolí. Podle obyvatel jde cítit třeba v místní části Letná. V takovém případě platí doporučení nevětrat. Dnes je tady 6 jednotek hasičů, ti se starají především o chlazení sutin, tak aby splodiny nelétaly dál do širokého okolí. O dalším postupu se má rozhodovat zítra ráno, jestli se podaří místo dohasit a předat majitelům, podle mluvčího Pavla Řezníčka, není jasné. Dál tak platí také uzavírka okolí budovy, stejně jako sousedního muzea Jihovýchodní Moravy nebo Baťova mrakodrapu. Ze Zlína David Jaburek, Radiožurnál.
7: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
10: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
7: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. Meteorologové začali používat nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a taky webu Českého hydrometeorologického ústavu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí taky detailní popis počasí z regionů, říká meteorolog Martin Adamovský.
11: Krajských textových předpovědí nově máme třeba odhad srážek za to dané období, zimně tam bude případně odhad sněhu. Obecně se snažíme o větší popisnost, užíváme třeba nově více slovesa, rozvitější vyjádření. I ta struktura těch předpovědí se měnila.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Ve věku 71 let zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham, informovala o tom jeho kancelář. Graham byl jedním z nejvlivnějších členů kongresu, zejména v zahraniční politice. Letos v listopadu se chtěl ucházet o znovuzvolení.
12: Graham jako zástupce Jižní Karolíny působil ve federálním kongresu od poloviny 90. let. Patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. V roce 2016 se chtěl ucházet o republikánskou nominaci na prezidenta, svou kandidaturu ale nakonec stáhl. S tehdejším vítězem a současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl v minulosti napjaté vztahy. Později si ale k sobě našli cestu a senátor se stal velkým Trumpovým stoupencem. Graham taky dlouhodobě podporoval Ukrajinu a ještě tento pátek v Kyjevě jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
7: Nárůst počtu diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují tři soubory – balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezónu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
13: Ibsenova Divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen dvě z 18 premiér, které Brněnské národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
14: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
13: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. obýváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
15: Sport. Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Utkání už mohla Nosková ukončit ve druhé sadě. Vedla 5-2 na gemy, měla 5 matchbolů, ale Muchová skore otočila a set získala. Nosková pak z kurtu odešla a po zápase vysvětlila, co jí psychicky pomohlo.
16: Jen jsem si říkala, že začíná úplně nový zápas. Šla jsem do koupelny a opláchla se studenou vodou. Když jsem odcházela z kurtu, zahlédla jsem obě trofeje a řekla si, že prostě chci tu větší. To mi opravdu pomohlo. Ve třetím setu jsem pak vyhrála při svém podání úvodní gem. To byly pro mě klíčové momenty zápasu.
15: Dnes se o titul v mužském singlu utkají Ital Sinner a Němec Zverev. Finále začne po 17. hodině. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vás o utkání budeme informovat v reportážních vstupech. A Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. O druhém finalistovi se rozhodne v souboji Francie se Španělskem.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolony na D1 za Brnem, taky na trase Humpolec-Pelhřimov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem počítejte s kolonou ze 124. do omezení na 128. kilometru, zdržení až 20 minut. Na silnici 34 Humpolec-Plhřimov u Velkého Rybníka opravy vozovky, kyvadlový provoz a kolony obousměrně až na půl hodiny od Komorovic a Onšovic. Na silnici 35 Svitavy Hradec Králové za Litomyšlí u odbočky na sedliště obnovují vodorovné značení, jezdí se kyvadlově, popuždí se až čtvrt hodiny z Litomyšle od Molu z druhé strany od křižovatky na Tržek. A na 15. za Litoměřicemi směr Úštěk se brzdí před Trnovany, hasiči tam uklízejí benzín po havárii motorky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost místy s deštěm anebo přeháňkami. Až k večeru se pak vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 22. To byly hlavní zprávy.
19: Příjemné odpoledne, Radiožurnál Sport pokračuje ve svém víkendovém vysílání. Je neděle 12. července, 12 hodin a téměř 10 minut. Slyšeli jste o tom ve zprávách, ale můžeme to zopakovat ještě mnohokrát, nejen dnes, ale třeba i v dalších dnech. Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. O tom, kdo ovládne mužský turnaj v All England klubu, se rozhodne dnes po 17. hodině. Alexander Zverev, posilněný výsledkem z Roland Garros, kde získal premiérový grandslamový titul, nastoupí proti aktuální světové jedničce Jannicu Sinnerovi. Ten bude usilovat už o svůj pátý grandslamový primát. Jak to celé dopadne, to bude v reportážních vstupech přibližovat náš kolega Jaroslav Plašil přímo z Londýna. Doplním, že se bude hrát dnes také v finále dámské čtyřhry, tentokrát ale bez účasti Kateřiny Siniakové. Nastoupí proti sobě čínsko-francouzské duo Guo Mladenovičová proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefaniová. I o tom ve vysílání nejposlouchanější digitální stanice v Česku budeme samozřejmě informovat.
17: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Ve vysílání jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku budeme teď mluvit o smíšeném bojovém umění, nebo chcete-li o MMA. Do oktagonu se totiž vrátil Conor McGregor, jedna z nejznámějších osobností tohoto bojového sportu. Nicméně ten jeho comeback trval přesně 69 sekund. V tu chvíli se slavný bojovník sám zranil ve snaze o vysoký kop, spadl na zem a musel nakonec z tohoto zápasu odstoupit. Vítězem se tak stal jeho soupeř Max Holloway, bylo ale řečeno, že nakonec tihle dva bojovníci si to ještě jednou zopakují, ale tenhle zápas samozřejmě se uskuteční až v momentě, kdy bude McGregor znovu zdravotně připravený. Teď ve vysílání Radiožurnálu Sport dopřejeme skupinu Metallica, potom se zaměříme na fotbalové mistrovství světa. Hezký poslech a krásné nedělní odpoledne.

0: 12 hodin 21 minut na radiožurnálu Sport. V tuhle chvíli míříme zase na fotbal.
1: Seriál radiožurnálu Sport.
0: Ještě než se k němu dostaneme, tak připomenu, že Argentina porazila po prodloužení Švýcarsko 3-1 a postoupila do semifinále. Tam se utká s Anglií, která nakonec porazila Norsko také po prodloužení. Ta druhá semifinálová dvojice je Francie-Španělsko. Teď už k slibovanému seriálu, kde si připomínáme jednotlivé světové šampionáty. Turnaj v Rusku v roce 2018 přinesl řadu silných příběhů. 19-letý Kylian Mbappé odstartoval svou cestu mezi nejlepší fotbalové hvězdy, když s Francií ovládl šampionát. Anglie pod vedením kouče Garetha Southgatea po 28 letech postoupila do semifinále. A

0: stark gemacht hat in der Vergangenheit und wir sind aber überzeugt davon, dass wir das können.
1: Druhý zápas proti Švédsku se tak změnil v boj o přežití.
2: An inspirational moment from Toni Kroos.
1: Německo bylo zpátky ve hře. Díky vítězství 2-1 mělo postup znovu ve vlastních rukou. V rozhodujícím utkání proti Jižní Koreji ale přišel další šok. Němci dlouho nedokázali vstřelit gól, v závěru otevřeli hru a do útoku se vydal i brankář Manuel Neuer. Jenže přišel o míč a následoval dlouhý nákop na opuštěnou bránu. A tak Song Heung-min už měl snadnou práci.
3: Neuer now is playing as a midfield player. There's going to be another goal here. This will be it. Song Heung-min.
1: Německo po porážce 0-2 obsadilo poslední místo ve skupině a jako další úřadující mistr světa skončilo už po třech zápasech. Po Itálii v roce 2010 a Španělsku v roce 2014 tak potkal stejný osud i německý výběr. Jeden z největších favoritů turnaje odjel domů předčasně a z Ruska si místo obhajoby titulu odvezl jeden z největších neúspěchů ve své fotbalové historii. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: reprezentantky v rámci Ligy národů nastoupí dnes v Bělehradě proti francouzské reprezentaci a o tomhle duelu budeme v našem vysílání informovat díky reportéru Kamilu Jášovi. Tak po 13. hodině na radiožurnálu Sport i volejbalové téma.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
1: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
3: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
4: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
5: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
2: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
6: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
7: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
8: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se podíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
2: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Vy posloucháte Radiožurnál Sport a v tuhle chvíli vám nabízíme zprávy v 12:30 odpoledne. Hezký den.
9: 12 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
10: Z pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit. Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požárů na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde o 28-letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. Anne Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Má propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví.
1: Sport.
10: Do fotbalového Baníku Ostrava přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Toboga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informoval na webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 zdržení za Beranovem a překážka za Brnem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov opatrně dojíždějte do kolony na 125. kilometru, sune se to 15 až 20 minut, do zúžení na 128. pracují tam v levém pruhu. Na D1 za Brnem směr Praha na 187. kilometru je odstavené osobní auto označené světelnou šipkou, je to ale hned za koncem připojovacího pruhu z odpočívky Troubsko od OMV tak opatrně. Na silnici 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky kyvadlový provoz z kolony i na půl hodiny v obou směrech od Komorovic a Onšovic. Na 35 se Svitavy Hradec Králové počítejte s kolonami za Litomyšlí kvůli úpravám vodorovného značení u sedliště. Kolony obousměrně delší táhne na Hradec už od kruhových objezdů v Litomyšli i přes 20 minut zdržení. V Hradci Králové na Gočárově okruhu směrem na Sokolskou se v kruhovém objezdu u Brněnské srazil autobus a osobní auto. Provoz omezený, ale teď slabší bez delších kolon. A v Praze ve Vlznově se tvoří kratší fronta od sjezdu na Florence do nového omezení na Hlávkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Poledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě, místy s deštěm anebo přeháňkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačností ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách, většinou kolem 21. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Support Lesbians doznívají ve vysílání radiožurnálu Sport. Je 12 hodin a k tomu 37 minut. Po 17. se rozehraje wimbledonské finále mezi tenisty Jannikem Sinnerem z Itálie a Němcem Alexandrem Zverevem. No a právě německého reprezentanta čeká v celku náročný úkol, nejenom, že bude čelit aktuální světové jedničce, ale také hráči, kterého 9x za sebou nedokázal porazit. Takže naposledy v roce 2023 na US Open byl Zverev tím hráčem, který porazil Jannika Sinnera. Od té doby je to 9zápasová vítězná šňůra pro italského hráče, který je pravděpodobně favoritem, nicméně připomínám, že Alexander Zverev vyhrál Roland Garros a určitě jeho mentální nastavení bude o poznání silnější. Po 17. hodině tenis na radiožurnálu Sport, finále mužského Wimbledonu. Yeah!

0: Skupina AC/DC doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport reklamou na český tenis bylo podle mnohých návštěvníků finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Linda Nosková v něm po velkém boji porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Kromě vynikajícího zápasu zaujaly krajanky publikum i po utkání, a to svými proslovy při slavnostním ceremoniálu.
1: Oba dva mi dojali, myslím si, že holky řekly všechno, jak měli, a je to krásný příběh, který se zase Česko píše.
2: Vyzdvihla kapitánka v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová nejenom hru na kortu, ale také vyspělé projevy obou českých tenistek.
3: Karolina.
2: Tak třeba Karolina Muchová musela být hodně zklamaná, vždyť prohrála už druhé grandslamové finále. Přesto začala vtipem, když mluvila o Lindě jako o své bývalé kamarádce.
4: It's really tough to find any words, but I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Zřejmě nejemotivnějším okamžikem ceremoniálu byla část proslovu Lindy Noskové, která děkovala své mamince. Bohužel ta se úspěchu své dcery už nedožila.
4: There's also one more person I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
5: Tak to bylo těžký, samozřejmě, já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě.
2: Vyprávěla Linda Nosková, podle které může být Česko pyšné na tento historický okamžik bez ohledu na výsledek.
4: I think we made a history today. I believe that all our Czech fans at home are proud of us, so no matter the result.
1: Kápla mi i slza na konci, bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšní.
2: Souhlasila kapitánka v poháru Billie Jean Kingové a také dvojnásobná wimbledonská šampionka v deblu Barbora Strýcová. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Všechny výsledky na jednom místě.

0: I skupinu Jet máme v repertoáru na radiožurnálu Sporty. 12 hodin 46 minut je neděle a možná část posluchačů radiožurnálu Sport chodí do kostela právě v neděli. A my to teď svým způsobem uděláme taky, byť zůstaneme ve studiu. V pravidelném povídání o zajímavých sportovních stavbách světa totiž tentokrát přiblížíme jednu kapli. Jak souvisí se sportem, to už vysvětlí redaktor Kristian Šveda, kterého vítám. Hezký den.
1: Krásný den. Napoví už ten název kaple cyklistů. Najdete ji ve Francii a úzce souvisí s Tour de France. Když to vezmu od začátku, tak se musím vrátit do 12. století, kdy v regionu Landes postavili templářský řád pevnost, jejíž součástí byla i kaple. Pevnost se postupně rozpadla, kaple ale zůstávala stát, přestože dál už nesloužila svému účelu a byla opuštěná. V roce 1958 se kněz Josef Massy rozhodl, že by bylo pěkné prázdnou kapli oživit a spojit to právě s Tour de France. Požádal tedy tehdejšího papeže, aby mu povolil udělat z objektu francouzskou národní svatyni cyklistů. Papež k tomu dal svolení a o rok později byla kaple otevřená za účasti tehdejších hvězdných cyklistů, mezi kterými nechyběl třeba Fausto Coppi.
0: Takže i pomoc z Vatikánu dorazila do Francie. Co, Kristiane, v kapli můžeme vidět?
1: Na jednu stranu jde o klasický kostel, v hlavní lodi jsou lavice, v přední části najdete i ten standardní oltář na zdech, ale místo obrazů svatých visí cyklistické dresy. Do sbírky je darovali další hvězdy historie Tour, jako Eddy Merckx nebo Bernard Hinault. V kapli přetvořené na muzeum jsou taky kola účastníků nejslavnějšího závodu světa, od těch opravdu hodně historických až po nejnovější. Cyklistickou tematiku mají taky vitráže v oknech, jednu vytvořil přímo závodník Henri Anglade, který na skle vyzobrazil moment, kdy si dva slavní italští rivalové Fausto Coppi a Gino Bartali předávají bidon s vodou. Tento výjev má poukazovat na to, že v cyklistice si i největší soupeři dokážou pomáhat a soupeřit férově.
0: V tradiční víkendové rubrice Sportovní stavby světa si povídáme o cyklistice. Slouží, Kristiane, ta kaple už jenom jako muzeum, nebo stále taky, řekněme, naplňuje svůj původní účel? Můžou tam věřící prostě přijít a pokleknout?
1: No minimálně jednou za rok ano, při slavnosti seslání Ducha Svatého 50 dní po Velikonocích se každý rok v kapli slouží speciální mše pro cyklisty, při které si můžou nechat požehnat kola. O tom jsem ještě sám osobně nikdy neslyšel, ale můžou si nechat požehnat kola. Občas místo vítá taky svatby a pohřby, s čím se pojí jeden smutný příběh. V roce 1966 se v kapli ženil Luis Ocaña, který o 7 let později vyhrál Tour de France. V roce 1994 Španěl kvůli depresím spáchal sebevraždu a v místě svatby měl taky pohřeb. Toho se tehdy zúčastnili stovky lidí spojených s cyklistikou. Ještě na závěr doplním, že trasa Tour de France vedla přímo kolem této kaple 4x. Naposledy to bylo před 3 lety v roce 2023 a jezdci u tohoto místa tradičně trochu zpomalí, aby tak vzdali zesnulému Ocaňovi úctu.
0: Říká Kristian Šveda, já doplním, že Tour de France, se kterou je právě spojená tahle kaple, pokračuje dnes 9. etapou, která by mohla skončit někdy okolo 17:30 večer a samozřejmě na radiožurnálu Sport o tom budeme pravidelně informovat a spojíme se i třeba s naším cyklistickým expertem Jiřím Meškem, který je přímo ve Francii. Já teď děkuji Kristianu Švedovi. A hezký den.
1: Není za český den.

Bruce Springsteen doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport v 12 hodin 54 minut v době, kdy si vás dovolím pozvat na další výjezdní díly desítky Pavla Horváta. V roce 2026 slavíme totiž 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky a právě i s Antonínem Panenkou objíždíme s desítkou Pavla Horváta celou Českou republiku. Ta nejdřívější zastávka proběhne 16. července v rámci festivalu Colors of Ostrava a speciálním hostem bude Václav Svěrkoš. No a vstupenky můžete kupovat už také na Zubří, kde bude stříbrný medailista z Euro 96 Miroslav Kadlec. Doplním, že lístky na ostravskou zastávku máte v rámci vstupenky právě na festival Colors of Ostrava. Jinak se pořídit nedají.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: I zítra se samozřejmě můžete těšit na další díl zápisníku Jana Kaliby z fotbalového mistrovství světa. Dnes po 17. hodině se můžete také těšit na časté reportážní vstupy z mužského tenisového finále ve Wimbledonu mezi Jannikem Sinnerem a Alexandrem Zverevem, kterému pravděpodobně bude v královské loži přihlížet i Roger Federer, osminásobný šampion turnaje v All England Clubu, je přítomen a byl si včera i sám zahrát na jednom z dvorců přímo v areálu a asi vás nepřekvapí, že stále ta jeho tenisová forma je velmi dobrá, krásně se na to kouká, pokud jste fanoušky Rogera Federera, tak se můžete podívat třeba na twitterový profil Wimbledonu, kde právě tohle zhruba minutové video najdete. A když budete na sociálních sítích, můžete rovnou sledovat také Radiožurnál Sport na Instagramu, kde nabízíme velmi často zajímavé výběry z našich hostů. Teď zprávy.
3: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc s hašením požárů. Evropská komise chce kvůli zrušit finanční podporu benátskému bienále kvůli účasti Ruska. Fotbalisté Argentiny a Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli omezení za Velkým Beranovem. A odpoledne bude oblačné na východě a severovýchodě místy s přeháňkami. Teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením. Zasažená země požádala o mezinárodní pomoc. Potýká se s mimořádně silným začátkem sezóny lesních požárů. Helikoptéra Black Hawk míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle mluvčí českých hasičů Kláry Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
5: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
4: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i v neděli, pořadatelé ho ale zrušili. Oba závodníci zaměřili i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrá Cejnková.
6: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
4: Evropská komise vyzvala k ukončení finanční podpory benátského bienále kvůli účasti Ruska, píše to agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění letos vystavuje poprvé od začátku plošné ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise nerespektuje demokratické hodnoty, která evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise navrhuje zrušit bienále grant ve výši 2 milionů eur v přepočtu skoro 50 milionů korun. Tajfun Bavi nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země. Tam se postupně přesouvá. Nejsilnější bouře letošní sezóny zasáhla skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
7: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Četiang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc cyklistů na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího místa už využili podle společnosti Nextbike 400 lidí. Nejvíc si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, tedy hlavně při cestách do práce nebo do školy.
1: Sport.
8: Fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Norsko vyřadili po výhře 2-1 po prodloužení. Anglie se utká s Argentinou, která porazila Švýcarsko 3-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. Ženská volejbalová reprezentace nastoupila ke svému poslednímu utkání letošního turnaje Ligy národů v Bělehradě. Zápas s Francií sleduje přímo v Srbsku reportér Kamil Jáša.
9: Česká ženská reprezentace nastoupila v nejsilnějším možném složení, to znamená se Šmídovou na nahrávce a s Brancuskou na postu univerzálky. Úvod se povedl aktuálně, český tým vede 4-2 nad silnými Francouzkami, ale zápas teprve začíná. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 za Beranovem a překážka na D11 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem počítejte s kolonou. Ze 124. kilometru vleče se až 20 minut do omezení na 128. Tam je zabraný levý pruh. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za exitem Úvaly na 11. kilometru je odstavený karavan a hlavně před ním na čáře mezi pravým a odstavným pruhem leží kusy pneumatiky. Některá vozidla vybočují. Na silnici 34 Humpolec-Plhřimov se u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky jezdí kivadlově. Kolony určitě na 20 minut i víc jsou od Komorovic, v druhém směru skoro od Onšovic. Na tahu 35 Svitavy Hradec Králové za Litomyšlí pracují u sedliště. Provoz řídí kivadlově, kolony z Litomyšle od Lidlu, z druhé strany od Tršku, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přehánkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
2: A po zprávách ve 13 hodin budeme na Radiožurnálu Sport mluvit o motorismu. Jede se dnes třeba rally Bohemia, závěrečný den, a i tohle téma bude samozřejmě mít místo v našem vysílání. Okolo 15:30 bychom měli mluvit s jedním z domácích závodníků, ale připomenu také výsledky z motoristického mistrovství světa, respektive šampionátu silničních motocyklů. Tam totiž Filip Salač zapsal další dobrý výsledek, opět se dostal do elitní desítky už po 7. za sebou a povedlo se mu to konkrétně na německém Sachsenringu, kde v kategorii Moto2 obsadil nakonec 7. příčku. Z vítězství se raduje Španěl Ortola. Teď se zahrajeme Def Leppard, pak se podíváme na volejbalovou Ligu národů a zamíříme přímo do Bělehradu. Hezký poslech.
1: Radiožurnál Sport
0: a David Prouza.

0: Animal od Def Leppard, tahle píseň dozněla na radiožurnálu Sport ve 13 hodin a téměř 11 minut. Slibovali jsme volejbalové téma a teď tenhle slib plníme, respektive vydáme se přímo do Bělehradu na Ligu národů. České reprezentantky hrají už bez šance na postup do finálového turnaje v rámci téhle soutěže proti Francii a sleduje to Kamil Jáša.
1: Je pravda, že je to bez šance na postup do Final 8 této soutěže volejbalové ligy národů, ale ta motivace obou týmů je obrovská. Francouzsky ty poskládali nejsilnější sestavu, byli dokonce v ohrožení, že by mohli z této soutěže v letošním ročníku sestoupit. Teď tedy porazili na turnaj tady v Srbsku třeba i domácí tým a hrají opravdu výborně, ale motivace je naprosto jasná. Jde o světový ranking, ze kterého potom se bude skládat sestava týmů, které budou reprezentovat na letních olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles. No a pokud jste volejbalovými fanoušky a chcete detailně si poslechnout něco o tom, jak je ten postupový klíč, ten není vůbec jednoduchý, tak doporučuji poslech odpoledního pořadu ve středu České šampionky. Tam manažer české volejbalové reprezentace detailně bude rozebírat, jaké jsou šance na postup na olympijské hry. Teď ale k zápasu, ten úvod utkání tady v Bělehradské aréně vyšel českému týmu snad až na to čekávání. Poslouchejte dobře, v prvním setu česká reprezentace vede 15-5. To je tedy úvod z říše snů a vypadají české hráčky naprosto v klidu, v pohodě. Teď je to Jihlářová, která půjde na servis. Ještě ji tam pozbuzují hráčky, které jsou na střídačce. Jihlářová zkrácený servis, velké starosti. A tohle bude co? Tohle vypadá na 16. bod. No výborně, 16-5 vede česká ženská volejbalová reprezentace. Tento set tedy začal opravdu výborně pro české barvy. Francouzsky vůbec nezvládají ten tlak českého týmu. Trenér Atanasopoulos, to je trenér české reprezentace, poskládal nejsilnější možnou sestavu, to znamená Šmídová na nahrávce, francouzská na postu univerzálky, blokařky jsou Kulisiany a Jehlářová, ta se připravuje na další servis a smečařky jsou Helena Grozer, Michaela Mlejnková s kapitánskou páskou. Snad přidám jednu zajímavost, zdá se mi, jako by se Francouzsky zhlédly v hokejových hvězdách. Jedna z nich má číslo 68, 99, ale hlavně mají obrovské starosti s těmi útoky českého týmu a zase Francouzsky zasmečovali nevýrazně, hlavně metr do autu, 17-5. Takový je stav v probíhajícím prvním setu. Česká volejbalová reprezentace tedy vstoupila do posledního zápasu v Bělehradské aréně. Opravdu náramně, má výrazný rozdíl a vypadá to, že směřuje k vítězství v prvním setu. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Eagle Eye Cherry, skupina, která dohrála teď na radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 16 minut v čas, kdy zase zamíříme do srbského Bělehradu na volejbalovou ligu národů a z dobrého důvodu. Kamil Jáša před písničkou mluvil o tom, že Češkám vyšel znamenitě vstup do prvního setu, jestli to platí stále, to řekne právě teď.
1: Rádi ve vysílání radiožurnálu Sport předáváme dobré a veselé zprávy a ta je až neuvěřitelná, tu, kterou vám teď naservírujeme z Bělehradu 20:7 a teď je to 21:7, výborný blok, Brancuska vyskočila vysoko z kulisiány, české dámy tam vystavili vysoký dvojblok, výborně sestavený a to je 21. bod v prvním setu. No 21:7, viděl jsem tady v této fázi soutěže vlastně všechny zápasy, nevzpomínám si, že by jeden tým natolik dominoval. 21:7, teď tedy rozehra francouzský útočí a další výborný blok na druhé straně kůlu. Přidala se k tomu i kapitánka Mlejnková, sestavila také z kulisiány dvojblok na tom hlavním kůlu a to už je 22:7. Teď je hra francouzského týmu naprosto v troskách a český tým hraje opravdu výborně. A je to vidět i taková, ani ne snad řeč těla, ale když se podíváte do tváří českým volejbalistkám, tak úsměvy široké od ucha k uchu a ještě také prostřídání. Myslím, že Knajflová přichází k síti, to je posílení bloku a také možná to, aby si vyzkoušela atmosféru volejbalové ligy národů, protože tento set je jasně v rukou české volejbalové reprezentace. No a teď je tady ESO 23:7. Helena Grozer už druhým esem v tomto setu získává další bod pro českou reprezentaci. No a je to naprosto jasně vidět taktický záměr, který trenér Atanasopoulos naservíroval. Zkrácený servis, žádná rána, žádné hledání prostoru, ale prostě zkrátit to podání co nejvíc za síť a francouzky s tím mají obrovské problémy. 23:7. Digrínová chytila v poli, Grozer nahrává na hlavní kůl. Tam je Mlenková, poradila si s blokem, ale posílá ten balon. Sice horem přes blok, zarotovala ten míč, ale ten vypadl možná půl metru vedle posraní čáry, 8. bod pro Francii. Pochopitelně, že volejbalový zápas se hraje na 3 sety a ten druhý set už může vypadat úplně jinak a typl bych si, že opravdu také bude úplně jiný, protože takhle špatně francouzsky jsem hrát neviděl. Tady na turnaj vůbec nepřijeli ve velmi silné sestavě, teď mají jenom 8 bodů a zahajují útočnou akci, vůbec ne a ani výměnu Elogová posílá ten balon jenom do sítě, naprosto jasná frustrace, 8:24 z pohledu francouzského týmu, to znamená, že je tady setball české volejbalové reprezentace, 24:8, možná poslední výměna tohoto setu, tedy prvního setu zápasu volejbalové ligy národů. Právě Knajflová posílá balon zase takový kratší, francouzsky si doběhli k síti a tvrdá rána, tentokrát už Helena Grozer nestačila zpracovat ten balon v poli úplně přesně, od jejich rukou se odrazil daleko až na tribunu, velké obříhaly tady v Bělehradě, která má kapacitu 18 300 diváků, tak balon teď skončil někde na tribunách. Teď ale česká reprezentace za stavu 24:9 bude přihrávat a také útočit. Přihrávka výborně, Šmídová nahrává středem sítě, ještě zablokovaný útok teď středem sítě. Magdalena Jehlářová poslala ten balon z jejího pohledu na pravou stranu, spíš do diagonály, ale tam byl připravený francouzský blok, dokonce jedno blok a Francouzka teď oslavuje do osobních statistik zisk bodu, 10. bod pro Francii a jasně vidět, že francouzský se hlavně snaží chytit do dalšího setu. Magdalena Jehlářová se teď dívá na svoji soupeřku. 24:10, vůbec bych se nedivil, kdyby nahrávačka Pavla Šmídová zopakovala nahrávku, zase to zkusila středem sítě. Někdy to tak nahrávačky zkoušejí. Teď tedy servis francouzského týmu, tvrdá rána a tohle je velká nepříjemnost. Francouzsky po freeballu dostávají ten balon na českou polovinu kurtu. Byla to ulívka levou rukou, to tedy teď česká obrana vůbec nečekala, nepočítala s touto variantou. Je tady 11. francouzský bod, Digrínová neúplně přesně zpracovala ten balon. Když říkám Digrínová, tak přidám ještě do závorky Jancová. Ještě se nestačily vyřídit všechny formality. Česká reprezentantka se vdala, ale teď tedy další přihrávka. Šmídová nahrává teď už na hlavní kůl. Ulívka, Francouzsky si doběhli pro balon, opravdu se pomalu dostávají do tempa. Jejich útok, ještě česká obrana dobře zafungovala. Mlinková znovu z hlavního kůlu, ale předává jenom volný balon zadarmo na druhou stranu. Útok středem sítě. Francouzsky budou útočit ještě jednou. 24:11. Další setbol českého týmu. Digrínová výborně v poli. A teď se ozvala píšťalka. Neviděl jsem, co se stalo. Zřejmě se jedna z českých hráček dotkl sítě, to je 12. bod pro Francii. No, tak dalo se to očekávat, že Francouzsky se opravdu probudí. Možná jim nevyhovuje úplně ten polední začátek ve 13.00. Není to úplně standardní. 12. bod pro Francii. Teď tedy znovu bude přihrávat česká reprezentace 24-12. Další setbol. Tvrdá rána, výborně. Grozer zpracovala ten balon. A také si zautočí tak ne z druhé strany Brancůzka, ale neměla úplně přesně nahráno. Francouzsky také si úplně dobře nepřipravili útok. Teď je De Greenová na Brancůzskou. Brancůzská rána. A ten balon končí přímo ve francouzském poli. Je tady konec prvního setu. Výborně to se hrála česká volejbalová reprezentace. Povolila Francouzkám jenom 12 bodů. Je to tedy rozdíl třídy v tom prvním setu, ale jak jsem říkal, volejbalový zápas je dlouhý a může se stát cokoliv. 25-12 v prvním setu. Česká reprezentace vede 1-0 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.
0: A samozřejmě se do Bělehradu na volejbalovou ligu národů budeme za Kamilem Jášou vracet a rádi s ohledem na to, jak dopadla první sada v utkání Češek s Francouzkami. Teď ale zase tenisové informace a pojďme si znovu připomenout tu skvělou zprávu. Český tenis má další vítězku Wimbledonu. Linda Nosková dokázala v prvním ryze českém finále porazit Karolínu Muchovou ve třech setech. Přímo v All England Clubu sledovala výjimečný duel taky kapitánka týmu pro pohár Billie Jean Kingové Barbora Strýcová.
3: Kápla mi i slza na konci, protože to byla, za prvý to byl nádherný tenis, za druhý obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupili prostě jako opravdu šampionky, hráli jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to za pače si 6-2-5-2, pak trošičku asi 6 matchballů měla a musím říct, že klobouk dolů před ní, protože jak ta je silná v hlavě, je jako neuvěřitelný, ale na Kai zase

titulů. Poznáme dnes také mužského vítěze Wimbledonu. Po 17. hodině nastoupí světová jednička Italian Yannick Sinner proti úřadujícímu šampionovi Roland Garros Němci Alexandru Zverevovi a i tenhle duel v našem vysílání samozřejmě nevynecháme. Reportér Jaroslav Plašil bude z tohoto utkání pravidelně přímo z Londýna informovat. Teď skupina Nothing But Thieves, hezký poslech a hezké nedělní odpoledne.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kávu, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No, my jsme tam zlobinkali. My jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak

0: kola.
1: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
0: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
1: Jo, takhle.
2: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
1: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
2: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
1: To jasně.
2: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
1: A musel zjít Pepička.
2: Musel.
3: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 13 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
6: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým senicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým senicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almería se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andalouzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7 000 hektarů půdy. Podle Moréna se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Moldavsko má nového premiéra. Prezidentka Maja Sandová jmenovala do funkce Vasilea Tofana. Investor a manažer už podle moldavských médií získal podporu vládnoucí prozápadní strany Akce a Solidarity. Prezidentka Sandová řeší vládní krizi po náhlé demisi předchozího premiéra. Nový předseda vlády chce teď obnovit důvěru lidí. Řidiči od zítra projedou po pražské magistrále u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude i parkoviště nad halou. Práce potrvají do konce listopadu.
4: Sport.
6: České volejbalistky hrají na letošním turnaji Ligy národů v Bělehradě svůj poslední zápas. Nastoupili proti Francouzkám. Duel sleduje reportér Kamil Jáša.
7: Česká ženská volejbalová reprezentace vede 1-0 na sety. Ten první set vyšel českému týmu náramně. Vítězství 25-12. V tom druhém setu vedou Francouzky 7-5 a v tuto chvíli se tedy dostávají do vedení. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 před Berounem, kolona na D1 za Beranovem. Na D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Křivoklát zpozorněte na 17. kilometru. Na čáře mezi levým a pravým pruhem leží nějaká bedínka. Teď dojela policejní hlídka, dejte pozor, budou předmět sbírat. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se za sjezdem na Velký Beranov tvoří kolona ze 125. na 128. kilometr. Opravují tam vozovku v levém pruhu, zdržení 10 až 15 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrněji za sjezdem na Jirny a Uvaly na 11. kilometru je odstavený obytný vůz, řidič různě popochází kolem. Na 34. Humpolec Plhřimov u Starého Rybníka kivadlový provoz kvůli opravám vozovky, v kolonách je to až na půl hodiny od Komorovic a v druhém směru od Onšovic. A na silnici 60 z Javorníku do Polského Pačkova pozor v zatáčce před Bílým potokem, brzdí se tam prudce, tvoří se chvílemi kratší kolona, zasahují záchranáři po srážce auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přeháňkami. Na západě bude i polojasno. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 13:36, opět rád zopakuji informaci, že českou šampionkou Wimbledonu se stala Linda Nosková, která porazila včera Karolínu Muchovou. Mužského vítěze poznáme dnes po 17. hodině. Ital Jannik Sinner, světová jednička, nastoupí proti Němci Alexandru Zverevovi, aktuálnímu vítězi Roland Garros z Paříže před pár týdnů. Zítra ve vysílání radiožurnálu Sport v tom ranním bloku mezi 6. a 10. nabídneme různé reakce právě na Wimbledon a jedním z velmi vzácných hostů bude také někdejší tenista a dvojnásobný Davis Cupový vítěz Radek Štěpánek. Tak si nás nalaďte i zítra, tedy v pondělí 13. července. My teď v našem vysílání v neděli míříme zase na volejbal.
1: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
0: V srbském Bělehradě se totiž hraje volejbalová liga národů. Češky nastoupily proti francouzkám, zvládly první set, a to možná překvapivě výrazně, 25-12. Jak vypadá druhá sada, to už řekne Kamil Jáša.
2: Tak to byla rána. Monika Brancuská výborně počkala si malou chviličku, než jí Pavla Šmídová nahrávačka poslala za hlavu ten balón a 10. bod pro českou reprezentaci. Já se rychle vrátím k tomu prvnímu setu 25-12. To opravdu očekával málo kdo. Myslím, že ani trenér Atanasopoulos netušil, že to bude takový rozdíl, a určitě mezi sety nabádal české hráčky, aby si dali velký pozor na vstup do druhého setu, a potvrdilo se to, že francouzsky nemohou hrát celý zápas a také nebudou hrát tak špatně. Přidali hned v úvodu druhého setu, vedli dokonce 4-1, ale český tým i shodou okolností dokázal obrátit ten průběh druhého setu. Teď tedy Mlejnková přendala jenom ten balon takovým úderem po lajně. Český tým bude ještě jednou točit, Šmídová středem sítě, to ale bude do sítě. Kulisiány sice vyskočila dobře ke své nahrávačce, ale posílá balon do sítě, tam ani francouzský blok nemusel zasahovat. No, vrátím se k tomu obratu ve druhém setu. 4-1 vedla Francie, potom po zásahu a výborných zásazích v obraně českého týmu se třeba Šmídová dostala k balonu, jenom ho tak trkla před sebe, přendala balon na pravou stranu a ten kudivu všech dopadl do francouzského pole. Český tým se dostal do vedení 10-8, teď zkažené francouzské podání, to znamená 11. bod pro českou ženskou reprezentaci, 11-9, a Silsová se hodně zlobí sama na sebe, poslala ten balon do sítě, její servis je skákaný a to je velká zbraň francouzského týmu tady na turnaji, i když zatím se to neprojevuje. Kdyby to tak zůstalo, tak myslím, že se nikdo zlobit nebude. Šmídová posílá zase kratší podání, dobře, Brancuská v poli, Šmídová si doběhla pro balon, dává Mlinkové. Mlinková ještě neukončila tu výměnu, 11-9 vede ve druhém setu český ženský reprezentační tým. Teď Šmídová dostává nahrávku, nebo dává nahrávku na pipe. To je taková situace, kdy volejbalistky ze zadní zóny, ze středu sítě si naběhnou a Bukovská se dostává také k zakončení, k hráčka, která vystřídala, a tohle to bude 12. bod, pokud ještě nedojde k zkoumání u videa. Vypadá to, že trenér francouzského týmu opravdu sáhne ještě pro vízu, ale aktuálně tady v Bělehradské hale svítí na velkoplošné tabuli stav Česká republika Francie 12-9, tak já snad jenom doplním, že český tým vede 1-0 na sety, první set vyhrál 25-12 a teď to vypadá, že se zase dostávají české hráčky do tempa a opravdu ta poslední výměna se řeší aktuálně u videa. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Skupina Steppenwolf a píseň Born to be Wild, pravděpodobně nejslavnější kousek, který mají v repertoáru, doznívá na radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 42 minut. A to je moment, kdy nabídneme v našem vysílání sportovní přehled a musíme začít tím největším úspěchem posledních týdnů, možná i let, sportovním tedy. 21-letá tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první Grand Slamový titul v kariéře, zvítězila v historicky prvním ryze českém finále nad Karolínou Muchovou, a to 2-1 na sety. Tím logicky začíná sportovní přehled, pokračuje Kristian Šveda. Hezký den.
1: Hezký den. Nosková mohla ten zápas ukončit už ve druhé sadě, Muchová ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
2: Kája je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
0: Poražená Muchová soupeřce po zápase gratulovala a také vtipkovala, že o 8 let mladší Nosková odteď už není její kamarádkou. Později ale přiznala, že hrát proti krajance pro ní nebylo vůbec jednoduché.
2: Samozřejmě radši bych hrála proti někomu, koho neznám, já to úplně nemám ráda, ale prostě to asi člověk nevybírá. Na druhou stranu jsem byla ráda za Lindu, že je ve finále a nevím, jako napadlo mě to v ten moment. Nevěděla jsem, co mám říct, chtěla jsem mi tak akorát brečet.
1: Italský tenista Jannik Sinner může obhájit wimbledonský titul. Soupeřem světové jedničky bude vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev. Němce při premiérovém grandslamovém triumfu v květnu v Paříži podporovala z tribuny jeho ruská babička, které ale vypršela platnost cestovních víz, a v Londýně tak na finále nebude. Zverev mluvil s nadsázkou o tom, jak by se mohla do All England Clubu dostat.
3: Bohužel má pořád ruský pas. Teď jsem s ní nemluvil, protože telefon mám vždy během Grand Slamu vypnutý, ale bylo skvělé, když byla v Paříži. Náš německý kancléř by měl na finále tady v Londýně být, tak by jí třeba pomohl prodloužit víza. Po 90 dnech totiž musela odjet.
0: Finále Wimbledonu mezi Sinnerem a Zverevem začne krátce po 17. hodině. Radiožurnál Sport z něj nabídne pravidelné vstupy.
1: Fotbalisté Anglie prošli do semifinále světového šampionátu. Norsko porazili 2-1 po prodloužení. V dresu Severanů se poprvé na turnaji při svém startu neprosadil útočník Erling Haaland. Německý kouč Angličanů Thomas Tuchel ocenil, jak jeho svěřenci norského střelce ubránili.
4: Myslím, že jsme měli opravdu dobrou obranu. Zejména stopeři předvedli proti Haalandovi fyzicky dost náročný výkon. Hlídali ho neustále, byli odvážní a velmi, velmi silní.
0: Angličané se v boji o postup do finále utkají s Argentinci, kteří vyhráli nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení. Vítězný gól dal Julian Alvarez. Po zápase mluvil o tom, jak důležitou roli hrají pro celý tým fanoušci.
5: Umím si představit, jak to teď v Argentině vypadá. I na stadionu byli skoro všichni v našich modrobílých dresech. Máme obrovskou podporu. A nejen v naší zemi. Cítíme ji z celého světa. A to nás hodně motivuje.
0: Semifinále mezi Argentinou a Anglií se bude hrát ve středu, už v úterý nastoupí Francouzi proti Španělům. Obě utkání začnou v 21 hodin českého času a na radiožurnálu Sport je samozřejmě nabídneme v přímém přenosu.
1: Do fotbalového Baníku Ostrava přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informoval na svém webu.
0: České volejbalistky bojují na turnaji Ligy národů v Bělehradě s Francouzkami a máme tam reportéra Kamila Jášu.
6: Český tým vyhrál první set 25-12 a vede 1-0 na sety. V probíhajícím druhém setu česká reprezentace vede nad Francií 16-14. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto2 sedmý. Na Sachsenringu zvítězil Ivan Ortola ze Španělska. Doplním, že pro Filipa Salače už to bylo 7. umístění v řadě v elitní desíce v letošním seriálu mistrovství světa.
1: A na závěr sportovního přehledu ještě golf, protože Sára Kousková hraje finálové kolo turnaje Evian Championship, který patří do té kategorie Major na okruhu LPGA, tak aktuálně je Sára Kousková na 58. příčce, byla pod parem, nicméně zahrála dnes 3x bogey, to je jeden úder nad par, jeden úder nad tu normu hřiště a teď je přesně na paru. Ještě doplním, že ve vedení je s 18 ranami pod par jihokorejská golfistka Hae-ran.
0: To říká na závěr sportovního přehledu jeho autor Kristian Šveda ve 13 hodin a 47 minut v době, kdy mu tedy za tuhle službu děkuji.
1: Není zač, krásný den.
0: Posílám kys.

0: Vyhrávala, nevyužila 5 matchbolů, ztratila dobře rozehraný set, ale nakonec slaví wimbledonský titul. Tenistka Linda Nosková zvládla historicky první čistě české finále travnatého Grand Slamu, když porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Reakce na triumf Noskové scháněl a sehnal, doufám, tady až Skalický. Vítej ve vysílání.
1: Krásný den.
0: Vraťme se k samotnému finále, které nejdřív zdaleka tak napínavé nebylo, je to tak?
1: Ano, Nosková ovládla úvodní set poměrem 6-2 a ve druhém vedla už 5-2. Muchová čelila hned 5 matchbolům soupeřky, ale skóre otočila a poslala zápas do rozhodující sady. V té ale byla znovu o něco silnější. Nosková vyhrála 6-3 a získala svůj premiérový Grand Slamový titul v kariéře. Takhle o finále mluvila ve vysílání radiožurnálu Sport někdejší úspěšná tenistka Helena Suková.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Takhle nemluvila Helena Suková, ale my to samozřejmě okamžitě napravíme a nabídneme tu reakci právě teď.
3: Přineslo fanouškům úplně veškeré spektrum tenisu a byla to taková oslava českého tenisu. Tam bylo veškerý drama a myslím si, že si to fanoušci opravdu užili, takže skvělý zápas.
1: To byla Helena Suková. O klíčovém momentu zápasu ve druhém setu, který prohrála Nosková, mluvil ve svém podcastu i bývalý americký hráč Andy Roddick.
4: Klidně to mohlo být zvrat v celé její kariéře. Nechcete sledovat, jak musí tahle mladá hráčka bojovat s démony, protože nevíte, co to s ní udělá. Finále nejdřív bylo jasně rozehrané pro Noskovou, ale Muchová ho neskutečně zdramatizovala. Navždy už bude součástí historie Wimbledonu ten moment, kdy Nosková neproměnila 5 matchbolů a pak stejně zápas zvládla. Bude to součástí jejího příběhu.
0: Krásná slova někdejší světové jedničky a grandslamového šampiona Andyho Roddicka. Finále Wimbledonu znamená nejen velké sportovní emoce, ale i známé osobnosti v hledišti, tak jak to tady až včera na center kurtu v londýnském All England Clubu vypadalo.
1: Zápas sledovala třeba princezna z Walesu a manželka následníka britského trůnu prince Williama Kate. Ta Lindě Noskové i Karolíně Muchové předávala trofeje a gratulovala. Proslovy obou Češek po konci finále dojímaly v hledišti tenisové legendy jako Martinu Navrátilovou, Billie Jean Kingovou, Petru Kvitovou nebo Jana Kodeše. Fanoušky Wimbledonu na sociálních sítích zaujaly i záběry na obětí Lindy Noskové s jejím tatínkem hned po zápase a taky její slova o mamince, která zemřela po boji s rakovinou před Wimbledonem před 2 lety.
0: Nosková je třetí českou wimbledonskou šampionkou za poslední 4 roky. Svým triumfem navázala na dvojici Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Jaké jsou ohlasy na tuhle českou dominanci na slavném turnaji?
1: Třeba web britské BBC píše o tom, že určitě nejde jen o to kouzelné pivo, které ve vtipu zmínila před finále Linda Nosková jako důvod českých úspěchů v Londýně. Navíc díky Noskové a Muchové se teď připomínají i další veleúspěšní hráči a hráčky české historie a můžeme říct, že o tuzemském tenisu je ve světě slyšet.
0: A snad i bude v následujících týdnech a měsících i třeba na zářijovém US Open, ale to je samozřejmě ještě za hodně dlouho. Dnes se na Wimbledonu rozhodne také o vítězi mužské dvouhry. Jannik Sinner nastoupí proti Němci Alexandru Zverevovi, bude to po 17. hodině a střetnou se světová jednička s úřadujícím šampionem Roland Garros. My jsme si o českém triumfu Lindy Noskové teď povídali s Tadeášem Skalickým, kterému děkuji.
1: Naslyšenou.
0: A ve vysílání radiožurnálu Sport nehrajeme píseň, ale vydáváme se znovu do srbského Bělehradu a máme proto znovu dobrý důvod, protože Češky hrají v rámci turnaje Ligy národů proti Francouzskám a jak to vypadá, řekne Kamil Jáša.
5: No, nejenom, že Radiožurnál Sport nehraje píseň, ale teď se tady také nehraje volejbal a pro mě to trochu záhadou, proč tak dlouho trvá video challenge hlavní rozhodčí Stanislava Simičová ze Srbska a její asistent spodní rozhodčí Brazilec Fernando Pérez si nebyli úplně jistí. Přišla trenérská výzva, byla ve hře dotek sítě a vypadá to, že francouzský trenér měl dobré oko, měl pravdu a tohle to bude tedy další bod pro francouzský tým. Jenom připomenu, že 1-0 na sety. Česká ženská volejbalová reprezentace. Teď se to všechno otočilo. Došlo dokonce ve střídání českého týmu. Helenu Grozer nahradila Bukovská. Další tvrdý servis francouzského týmu. Nepříjemný, ale výborně. Teď francouzská zarotovala ten balon. Dostává se český tým zase na kontakt k Francii. 19-20 z českého pohledu. Francouzsky se uvolnili po té obrátce a už servírují daleko lépe. Je to činnost, která je zdobí vlastně v průběhu celého turnaje tady v Bělehradě. Oni vlastně všechny všechny členky francouzského týmu používají nebo zahrávají skákané podání, někdo takzvané hybridní, kdy tedy nezaratuje balon, ale je to hodně velká nepříjemnost pro přihrávající hráčky. Teď český tým zablokoval a ještě drží ve výměně za stavu 19-20 ve druhém setu. Znovu tvrdý udar a to byla rána po lajně, jako zděla francouzská se stačila jenom potočit, no myslím, že to bylo někam do ramena a teď se Ratajová ještě omlouvá české univerzálce, protože ona se vyhnula bloku, vyskočila hodně vysoko, poslala po lajně ten balon a francouzskou trefila do pravého ramene, to tedy byla opravdu nepříjemná chvilka pro univerzálku, ale bude v pohodě, bude v pořádku a může pokračovat. Je to důležitá věc, protože Monika Brancuska tady na turnaji jednoznačně patří k nejlepším českým hráčkám. Tohleto se francouzce Ratajové vůbec nepovedlo pro změnu po tom dobrém úderu. Teď posílá balon ze servisu do autu, 20. bod pro českou reprezentaci. Dochází také k prostřídání hráček na české straně. 20-21 je tady dramatická koncovka druhého setu a český tým se teď pokusí koncentrovat na to, aby vyrovnala. Na kurt přichází, přibíhá Knajflová, ještě se tam poradila se svými spoluhráčkami, to je jasné posílení bloku 20-21, tak jak to teď bude vypadat v následující výměně, francouzsky už jsou připraveny na to, aby zpracovali to podání, zase zkrácený servis, ale francouzské libero tentokrát bylo nachystané, no a francouzsky opravdu po tom prvním setu, který se jim vůbec nepovedl, tak si našli cestu ke zkráceným servisům českého týmu. Český tým s jasnou taktickou variantou trefovat, pokud to dokonce půjde, tak blokařskou sítě, aby vyřadil z útoku, tak docela slavil úspěch, nebo hodně slavil úspěch v prvním setu, ale to už je teď úplně všechno jinak. 22-20 vede Francie ve druhém setu, 1-0 na sety vede český tým. Další skákané podání, tentokrát to byla rána jako zděla, ale balon zastavila páska a vlastně nebyla to možná ani horní páska, spíš tak do poloviny sítě. Silvesová se diví, kroutí hlavou sama se sebou s tím výkonem, který předvedla za service lineou, spokojená nemůže být, protože tohle je vlastně bod zadarmo pro českou reprezentaci. Servis českého týmu, myslím, že to je Bukovská, která teď přišla na podání. Důležité je, že balon přeletěla síť a blok českého týmu, ale francouzská už jenom stačila magrem jenom nadzdvihnout ten balon. No, 23-21 vedou francouzsky. To je jasná věc, pokud se bude dařit francouzskému týmu zahrávat ztráty takzvané a bude otáčet ty balony, tak do cíle prvního nebo druhého setu dorazí jako první. 23-21, český tým teď srovnaný, připravený na přihrávku. Grabovská bude nahrávat, ta vystřídala Pavlu Šmídovou, Grabovská na hlavní kůl. Nebyla to úplně nejpřesnější kombinace a tak francouzsky si zaútočí, dostávají ten balon dokonce do 3-metrové zóny. To byla také další velká rána a bohužel je tady první francouzský setbol v tomto utkání. Francouzsky velmi špatně začali tento zápas, ale dalo se očekávat, že se probudí, že podají daleko lepší výkon a to se také potvrzuje. 24-21 na podání francouzsky, na přihrávce český tým, přihrávka Digrinové výborně, Grabovská nahrávka za hlavu na francouzskou, ale francouzsky se zlepšili i v poli a proto budou útočit na ukončení setu. Jenom tak přehozený balon přes český blok a tak český tým dostává šanci. Tohle to udělala Mlinková, sice na první pohled dobře, ale ten balon vypadl za koncovou čáru. Myslím, že to ještě trenér Atanasopoulos zkusí u videa zvrátit. Ano, tohle to bude ještě video challenge, tak si počkáme.
0: A jak ta video challenge dopadne, to samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport uslyšíte od Kamila Jáši třeba hned ve zprávách ve 14 hodin. Tak vám je nabízíme.
6: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
7: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Irán. Revoluční gardy znovu uzavřely Hormuzský průliv. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil změny ve vládě, včetně postu premiérky. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. Kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před Zužením za Velkým Beranovem. A odpoledne bude oblačné, na východě a severovýchodě místy s přeháňkami. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Americká armáda při nočních útocích na Irán cílila na raketové a dronové základny, muniční sklady nebo komunikační sítě. Oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedlo na síti X. Při třetí vlně útoků v tomto týdnu Spojené státy zasáhly asi 140 cílů. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Irán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu a pocítili to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
8: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 tisíc lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil změny ve vládě. V příspěvku na sociálních sítích píše o změně politické strategie i personálních změnách. Uvedl, že detaily probral s premiérkou Julií Svyrydenkovou, které poděkoval za její práci a nabídl jí možnost vést novou oblast vztahu s nejmenovaným klíčovým partnerem. Podrobnosti ale Zelenský neupřesnil. Z Pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
9: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
7: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav nově víc přihlíží k dopadům na hospodářství a infrastrukturu i na lidské zdraví. Vysvětluje meteorolog Martin Adamovský.
10: To znamená, více se při těch výstrahách obecně zohledňuje dopad. V případě vysokých teplot, tak teďka nově je nová skupina výstrah, která se týká zátěže, tepelné zátěže.
11: Sport. Linda Nosková zvítězila ve finále tenisového Wimbledonu nad Karolínou Muchovou a slaví svůj první grandslamový titul. 21-letá Nosková vyhrála ve třech setech. Po 17. hodině začne v Londýně finále mužské dvouhry. Ital Sinner nastoupí proti Němci Zverevovi. A fotbalisté Anglie se v semifinále světového šampionátu utkají s Argentinou. Postoupili díky vítězství nad Norskem 2-1 po prodloužení. Argentinci zdolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení. V druhém semifinále se Francouzi utkají se Španěli. A české volejbalistky hrají na turnaji Ligy národů v Bělehradě s reprezentací Francie. O utkání informuje reportér Kamil Jáša.
5: Týmy mají za sebou dva sety, a to naprosto rozdílné sety. První česká reprezentace vyhrála 25-12, druhý vyhráli francouzsky 25-21 a proto je aktuálně stav vyrovnaný 1-1. Na sety za malou chvíli začne třetí set. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D56 před Frýdkem a zdržení na D1 za Beranovem. Na D56 se na příjezdu do Frýdku místku směrem z Ostravy dejte pozor těsně před sjezdem na Svědnov a Staříč. Na 49. kilometru je odstavené auto a hlavně vypadl z něj kus nábytku. Policie má hlášenou část postele. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov čekejte kolonu ze 125. kilometru, sune se 10 až 15 minut do zúžení na 128. Zabraný je tam levý pruh. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Ostravu se tvoří pomalu jedoucí kolona od sjezdu na Vídeň ze 194. do omezení na 196. u D2. Je to do 10 minut zdržení. Na 34. Humpolec-Pelhřimov před zúžením u Velkého Rybníka popojíždějí kolony v obou směrech až půl hodiny od Komorovic, respektive Onšovic. Na silnici 3 z Budějovic na Prahu počítejte s velmi hustým provozem a chvílemi pomalu jedoucími frontami, nejdřív mezi Voticemi a Olbramovicemi, potom přes celý Benešov k Mrači. A na silnici 60 z Javorníku do Polského Pačkova v zatáčce před Bílým potokem vznikají kolony v obou směrech. Po střetu auta s motorkou tam řídí provoz kyvadlově, zdržení až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přeháňkami. Na západě bude i polojasno. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. To byly zprávy.
0: 14 hodin 6 minut, dále s vámi víkendové vysílání radiožurnálu Sport. Už jste od nás třeba i ve sportovním přehledu slyšeli, že Filip Salač byl v kategorii Moto 2 ve velké ceně Německa na Sachsenringu 7. a obsadil tedy znovu umístění, nebo vybojoval znovu umístění v elitní desítce, a to už po 7. za sebou. Zatím pokračuje dál velmi úspěšná sezóna tohoto českého závodníka. Aktuálně v Německu se už jede také ta královská kubatura MotoGP. Po 4 kolech v čele závodu Marc Marquez a hned za ním jeho bratr Alex. Takže zatím rodinná záležitost na německém Sachsenringu, i to budeme samozřejmě dál na radiožurnálu Sport sledovat. Teď si ale zahrajeme Nickelback. Hezký den. Radiožurnál Sport.

0: Kanadská skupina Nickelback dozněla ve vysílání radiožurnálu Sport. Opět připomínáme, že po 17. hodině v našem vysílání nabídneme reportážní vstupy Jaroslava Plašila z tenisového finále Wimbledonu. Jannik Sinner z Itálie nastoupí proti Alexandru Zverevovi. No a nejenom tohle utkání budeme samozřejmě analyzovat i v zítřejším raním vysílání radiožurnálu Sport. No a jedním z hostů bude někdejší tenisový reprezentant, dvojnásobný Davis Cupový šampion Radek Štěpánek. Tak si nalaďte radiožurnál Sport zítra ráno. Teď v našem vysílání zase směřujeme na volejbal, konkrétně na Ligu národů do srbského Bělehradu. Tam hrají Češky proti Francouzkám a všechno sleduje Kamil Jáša.
1: Stav utkání je vyrovnaný 1-1 na sety, je to taková trochu výsledkově volejbalová houpačka. V prvním setu naprosto jasná dominance české reprezentace, 25-12 vyhrál tým trenéra Atanasopoulose první sadu, jenomže ve druhém setu se Francouzky výrazně zlepšili, vedli vlastně už od začátku 4-1, přestože český tým ještě dorovnal krok, tak prohrál tu koncovku a Francouzky vyhráli 25-21. No a teď ve třetím setu, samozřejmě velmi důležitém setu, o to, kdo povede 2-1 v probíhajícím utkání, tak jsou na tom aktuálně zase lépe. České hráčky vedou 6-4. Na kurtu už není Helena Grozer, nahradila ji Magdalena Bukovská a zřejmě to vypadá na nějaký zdravotní problém. Zdálo se mi, že Helena Grozer nemá úplně v pořádku rameno a taky asi trenér raději stáhnul z utkání. A trochu se to projevuje hlavně na přihrávce. Zatím český tým nemá tolik připravený útok, ale teď to právě Bukovská udělala náramně, rána po lajně, znamená další bod a český tým má aktuálně 4bodový náskok probíhající třetím setu, 3bodový, 7-4 pro českou reprezentaci. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

Píseň Jsem prý blázen jen v originále od Jiřího Schellingera, tady v podání od Aleše Brichty a jeho projektu Zemětřesení, doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport ve 14:17. Opět se můžeme podívat na velkou cenu Německa v rámci MotoGP. Marc Marquez stále v čele po 12 kolech ze 30. Jeho bratr Alex Marquez už se ale propadl pořadím na v tuhle chvíli pátou příčku. Marc Marquez útočí na 76. vítězství v kategorii MotoGP, na 102. vítězství dohromady napříč všemi kubaturami a hlavně se snaží o to, aby se v celkovém hodnocení letošního seriálu opět posunul z páté příčky o někam výše. Lídr šampionátu Jorge Martin totiž v tomhle závodě na Sachsenringu je zatím na páté příčce a tak nezíská zdaleka tolik bodů a Marc Marquez může i po tom, co podstoupil dvě operace v tomto roce, stále pomýšlet na 8. titul mistra světa v kategorii MotoGP, čímž by se stal absolutním rekordmanem a osamostatnil by se právě v této historické tabulce a o jeden by odskočil Valentinu Rossimu. I o tom na radiožurnálu Sport budeme samozřejmě dál informovat. Teď si zahrajeme legendárního kytaristu Santánu, pak se zase vydáme na volejbalovou Ligu národů.

0: 14 hodin 22 minut dál na Radiožurnálu Sport sledujeme volejbalovou ligu národů a utkání Češek s Francouzkami, proto míříme znovu do srbského Bělehradu za reportérem Kamilem Jášou.
1: Tak jak tento zápas pro českou volejbalovou reprezentaci a vlastně pro všechny fanoušky českého sportu výborně začal, tak teď už to taková sláva není. 1-1 na sety, ale Francouzky se dostali do rytmu a dostali se výrazně nad českou reprezentaci. Vedou 17-12 ve třetím setu. Stručná rekapitulace 25-12, to je výsledek prvního setu. To všechno vypadalo ještě zalité růžovou barvou. Český tým hrál výborně, pak ale zřejmě se trochu zranila nebo přišly další problémy s ramenem, tak jak už o nich mluvila Helena Grozer. Musela vystřídat. Druhý set prohrál český tým 21-25 a teď je tady pokažené podání Eli Kulisiány. No, vypadá to, že trenér vyhlašuje v uvozovkách konkurs na smečařku. Místo Heleny Grozer už prosídal dvě hráčky, Bukovskou a Indrovou, ale zatím se nedaří nalézt úplně tu nejvhodnější sestavu. To byla Orošová, to, ale to by mohl platit na francouzský tým, na francouzskou obranu. Úder z hodně velké výšky. Právě Orošová vystřídala univerzálku brancuskou. Prostě česká sestava se prostřídala. Trenér Atanasopoulos se snaží co nejrychleji, co nejprecizněji zastavit francouzský nápor. Zatím se mu to příliš nedaří. Co teď po servisu 18-13 vede Francie? Česká obrana na síti se dostává teď dobře k tomu balonu a tohle je úspěšný blok. Tak výborně, 14. bod z českého pohledu ve třetí.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 2:30.

0: studiu je Vojtěch Tomášek.
1: Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požárů na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Ruský dronový útok na ukrajinský Charkov zranil nejméně dva lidi, včetně 16-leté dívky. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy charkovské oblasti Oleh Sinehubov. Starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov dodává, že bezpilotní letouny poškodily 20 obytných budov. Včera zažil silné údery taky Kyjev nebo Oděsa. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo na plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek jsou už plné. Sport. Ženská volejbalová reprezentace bojuje v Lize národů s národním týmem Francie. Zápas v Bělehradě vidí reportér Kamil Jáša.
2: Stav utkání je vyrovnaný 1-1 na sety. První set vyhrála česká reprezentace 25-12, ten druhý francouzský ovládli 25-21. Aktuálně je stav utkání v probíhajícím třetím setu 23-19 pro Francii. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Beranovem a v Brně. Na D1 z Prahy na Brno za Velkým Beranovem počítejte s 10 až 15 minutami navíc v koloně z kilometru 125,5 na 128. Tam do zítřejšího rána opravují vozovku v levém pruhu. Na D1 v Brně směrem na Ostravu vzniká fronta mezi sjezdy 194 Vídeň a 196 Bratislava. Kvůli zúžení je tam zdržení kolem 10 minut. Na 34. Humpolec-Pelhřimov stále dlouhé kolony před omezením u Velkého Rybníka, zdržení přes 20 minut, popojíždí se od Komorovic a Onšovic. V Praze z Braslavy trochu vázne provoz v ulici k přehradám za kruhovým objezdem za sjezdem z okruhu, řeší tam nehodu. V metropoli přímo kratší fronty na magistrále, nejdřív se chvilku postává na vjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, pak jsou kratší kolony ve Vlznově od sjezdu na Florence do nového omezení na Hlávkově mostě a opačně od hlavního nádraží k muzeu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přehánkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě většinou kolem 24. To byly zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
5: Všechny výsledky na jednom místě.
6: A protože jsme ve zprávách slyšeli o tom, že se blíží koncovka třetího setu volejbalové ligy národů v utkání Česko-Francie, tak míříme do Bělehradu za Kamilem Jášou.
2: Přesně teď trenér francouzského týmu požádal o oddechový čas, takový uklidňující timeout, protože jeho tým je ve velmi výhodné pozici. Je to 1-1 na sety a Francie vede 24-21. Jeden set bol české hráčky odvrátili, teď ale budou čelit dalším třem v řadě a navíc teď budou na servisu. To znamená, že v pozici útočícího týmu je právě Francie a typoval bych klidně, že Silvesová nebo Elougová, jedna z těchto dvou vysokých hráček, dostane nahrávku. No, český tým se pokusí dobře poskládat obranu na síti. To bude samozřejmě velmi náročný úkol uprostřed sítě teď ale kulisiány a pokusí se odhadnout, kam francouzská nahrávačka pošle balon. Kapitánka Mlejnková, její servis. Dobrý servis a tohle je přímý bod z podání. Tak dobře, 22-24. Z českého pohledu Mlejnková si se běhla do prostřed kurtu, kde je ještě poděkovala za to, za ten servis vlastně celý zbytek týmu a Mlejnková, kapitánka české ženské volejbalové reprezentace, jde znovu na servis. Ten balon několikrát si teď nadodila a posílá plachtící podání na stranu francouzek. Francouzsky teď na přihrávce lépe a ten druhý útok už jim vyšel daleko lépe. Dopadlo to tak, jak se dalo očekávat. Vysoká hráčka z Francie udeřila do balónu a vytlouká český blok. To znamená, že je tady konec setu 25-22, skončil ten třetí set. No a česká volejbalová reprezentace, přestože do tohoto utkání velice dobře vstoupila, vyhrála první set, tak teď aktuálně prohrává 1-2 na sety. No a zápas bude pokračovat dalším setem za malou chvíli. Z Bělehradu Kameliáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

14 hodin 38 minut na radiožurnálu Sport, teď krátce o tenise, protože se v All England Clubu hraje finále dámské čtyřhry a dvojice čínsko-francouzská Guo Mladenovičová vede nad kanadsko-brazilským párem Dabrovská Stefánová 5-1. V první sadě navíc jsou na servisu a tak velmi záhy se možná dočkáme konce první sady. Připomínám, že právě dvojice Guo Mladenovičová vyřadila ve čtvrtfinále i Kateřinu Siniakovou a její americkou parťačku Taylor Townsendovou. Po 17. hodině finále mužů Ital Jannik Sinner versus Němec Alexander Zverev i díky vstupům Jaroslava Plašila budeme v našem vysílání velmi často nabízet. 14 hodin 39 a teď zase pro změnu hudba Sunrise Avenue.

You Can Never Be Ready, píseň od skupiny Sunrise Avenue, dozněla na radiožurnálu Sport. No a nikdy nemůžete být úplně připraveni na to, že by Marc Márquez něco vzdal v téhle sezóně. Už podstoupil dvě operace, přesto zase závodí v kategorii MotoGP. Je velmi blízko dalšímu vítězství, třetímu v této sezóně. Jede se na německém okruhu Sachsenring a Marc Márquez už je opravdu jenom několik zatáček od svého dalšího triumfu. Komfortní náskok tohoto španělského jezdce, který v tomto ročníku usiluje o osmý titul mistra světa v kategorii MotoGP, čímž by se stal absolutním rekordmanem tohoto sportu a odskočil by Valentinu Rossimu, který má titulů stejně jako zatím Márquez 7. Márquez už je vítězem právě na Sachsenringu a ve virtuálním hodnocení nebo v tom průběžném se určitě posune z páté, pravděpodobně na třetí příčku a ta první už nebude vůbec daleko. Doplním, že Filip Salač v kategorii Moto2 skončil v Německu na sedmé příčce a po sedmé za sebou dojel závod seriálu mistrovství světa mezi elitní desítkou.

0: Skupina Evanescence dohrává v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport, a to konkrétně 12. července v neděli, kdy posloucháte nejpopulárnější digitální rozhlasovou stanici v Česku. Slyšeli jste o úspěchu Marka Markéze ve kategorii MotoGP ve Velké ceně Německa. Teď směřujeme zase do Bělehradu na volejbalovou ligu národů a věřme, že ještě Kamil Jáša nebude mít po tomhle setu hotovou práci, protože se hraje právě set číslo 4. Češkám se docela daří, víc už řekne právě náš kolega z Bělehradu.
1: Ano, potvrzuji, teď už to s českým volejbalovým ženským národním týmem zase vypadá o něco lépe, veseleji, optimističtěji. 11-4 ve čtvrtém setu, ale v tomto zápase, jak je vidět, se může stát opravdu cokoliv a těžko předpovídat, jak to bude vypadat v konci tohoto setu. A samozřejmě, že bychom teď byli rádi, kdyby z toho byl pátý set. Mlinková výborně zaservírovala, ale už v poli nedokázala pro ten balon skočit, byla od něj možná metr a půl, takže Francouzky získávají pátý bod v tomto setu, ale z jejich ledu 5-11, to je zase bodová katastrofa. Stejně tak jako v prvním setu tohoto zápasu, kdy český tým vyhrál 25-12, potom ale 20 ztratil a teď tedy se dobře naladil český tým do pokračování tohoto utkání. Je ale pravda, že v sestavě stále chybí Helena Grozer. Bude to asi opravdu nějaký zdravotní problém. Možná rameno, možná ještě něco jiného. Zeptáme se na to po skončení tohoto zápasu. Teď nicméně Šmídová, když věděla, že Grozer není na kurtu, tak vyzvala k útoku Bukovskou, ta vyskočila hodně vysoko, dokonce přes vysoký francouzský blok, poslala ten balon, ten zapadl krásně po lajně a je z toho bod pro českou reprezentaci už 12. ve čtvrtém setu 12-5. Teď Mlejnková výborně v poli a to je rána, která ještě nekončí úplně ve francouzském poli. Další rána, která teď míří k lajně českého týmu. Dlouhá výměna, která končí výborně skvělým úderem Bukovské. A tohle to se povedlo. 13. bod 13-5 vede česká volejbalová reprezentace ve čtvrtém setu. Teď je to odměna za bojovnost, za to, že české hráčky nic nevzdali v dlouhé, téměř maratonské výměně. My teď budeme informovat také posluchače radiožurnálu, ke kterým se připojíme právě teď. Český volejbalový tým sice prohrává 1-2 na sety, ale aktuálně je stav zápasu nebo stav čtvrtého setu velmi příznivý. 13-5 v tomto utkání se ty sety nebo body přelévají opravdu nevyzpytatelně. Připomenu, že česká volejbalová reprezentace vyhrála první set 25-12, potom Francouzky naprosto jasně skoncentrovali síly, zpřesnili hru, byli razantnější a dostali se do vedení 2-1 na sety. Teď to ale vypadá, že by český tým mohl dotáhnout tento zápas k pátému setu, protože i když teď balon dopadl do českého pole a je to šestý bod pro Francii, tak stav utkání z českého pohledu 1-2 na sety, ale 13-6 pro českou reprezentaci. Servírovat budou Francouzky, to znamená, že český tým je v pozici, kdyby si chtěl přihrát, nahrávačka Šmídová doběhne pro balon a určitě vyzve některou z českých hráček k tomu, aby zakončila výměnu. 13-6 tedy smečované podání, tvrdá rána, Digrínová, libero, výborně na přihrávce, krásný útok. Tohle to byla povedená věc, nahrávka za hlavu, tam vyletěla Ela Kulisiany a teď s úsměvem to všechno rozebírá s nahrávačkou Pavlou Šmídovou. Moc pěkná kombinace české ženské volejbalové reprezentace. Pochvala pro nahrávačku Šmídovou, která moc dobře věděla, že středová hráčka není před ní, ale v trochu netradiční pozici za ní, a Kulisiany ta tedy byla hodně rychle na svém místě a zakončila výměnu, která už znamená vedení 14-6. A teď podobná situace z hlavního kulu. Bukovská výborně. 15-6, 15. bod pro českou reprezentaci a zase stejně tak jako v prvním setu naprosto jasná dominance ve čtvrtém setu české volejbalové ženské reprezentace a dobře to teď rozděluje nahrávačka Šmídová. Nejprve ta nahrávka krátká za hlavu, jak jsem o ní mluvil, a teď vlastně přes celý kurt letěla ta nahrávka do hlavního kulu. Šmídová ale bohužel teď pokazila servis, trochu se zlobí sama na sebe, chtěla zkrátit to podání, zkrácení se jí sice povedlo, ale balon nepřeletěl vůbec pásku a to znamená sedmý bod pro Francii. Tak tedy ještě jednou rekapitulace stav utkání z českého pohledu 1-2 na sety, ale ve čtvrtém setu český tým vede 15-7. Z Bělehradu Kamil Jáša, radiožurnál.

0: Po švédské skupině Europe na radiožurnálu Sport opět připomeneme tenisový úspěch Lindy Noskové, která vyhrála Wimbledon a ve finále porazila Krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. No a my jsme o tomhle nebývalém českém tažení na wimbledonské trávě mluvili ráno v našem vysílání s Helenou Sukovou. Konkrétně to byl moderátor Ondřej Prokop. Suková je mnohonásobná grandslamová šampionka v deblu a také čtyřnásobná finalistka v singlu.
1: Tak mně se líbilo moc, protože přineslo fanouškům úplně veškeré spektrum tenisu a byla to taková oslava českého tenisu, protože ze začátku vlastně zápasu bylo vidět, jak Linda Nosková to zvládala nervově lepší, potom v tom druhém setu, jak se to celé obrátilo, Karolína začala hrát moc dobře, Linda trošku pozastavila, takže myslím si, že tam bylo veškerý drama a myslím si, že si to fanoušci opravdu užili, takže skvělý zápas. Musím říct, že klobouk dolů před Lindou, protože po tom druhém setu, kdy v závěru už úplně rozpadla se, že to nastartovala zpátky a vrátila se.
2: Je to třetí česká vítězka na Wimbledonu za poslední čtyři sezóny. Navíc třetí jiná hráčka. Prostě ta šíře české špičky je neuvěřitelná. Kde se to bere?
1: Je to opravdu neskutečné a je zajímavé, že každá má v pozadí něco úplně jiného. Já si třeba vzpomínám na to, když já jsem poprvé slyšel Lindě Noskové od Mirky Bendlové, naší bývalé reprezentantky a současné trenérky, která mě volala tuším v roce 21, jestli bychom mohli dát volnou kartu do Machalik Open ve Starých Splavech, že má tam velice nadějnou hráčku. A to bylo poprvé, kdy jsem vlastně o Lindě slyšela, oni potom přijeli s rodičema, povídali jsme, jako neuvěřitelné. A samozřejmě Karolínu jsem viděla tím, že přišla pak na Štvanici, takže tam jsme ji poprvé viděli ve finále, když hrála s Ondroušovou na turnaji na Štvanici, takže každá má trošku nějaký příběh pozadí a myslím si, že obě z nich si to museli určitým způsobem hodně vydobít, někdy i proti všem zásadám, který se dějou, protože někdo z nich měl větší podporu, někdo menší od toho svazu a tak. Je zajímavé, jako všichni teď říkali, no my to přejeme Káje, protože Linda má času dost a já když jsem hrála svoje první finále a prohrála jsem ho v Austrálii v roce 84, všim, že to bylo tak, že mě bylo 19 a všichni říkali, jo to nevadí, máš času dost, jo, tak žádného času dost, prostě člověk buď to musí vyhrát hned, anebo nikdy neví, co potom přijde, jo. Takže musím říct klobouk dolů před Lindou, jak to zvládla a Karolina musí být hodně zklamaná. Některé moje kamarádky se mi smějou a říkají, prosím tě, teď je super být druhé. Já jsem říká, ne, já nesnáším být druhá.
0: To říkala v rozhovoru ráno na radiožurnálu Sport s Ondřejem Prokopem mnohonásobná grandslamová finalistka Helena Suková. Teď konkrétně čtyřnásobná, abychom byli úplně přesní. V tuhle chvíli je 14 hodin a 58 minut a ještě před zprávami v 15 si můžeme udělat takovou výsledkovou rekapitulaci toho, co se stalo. Mark Marquez ovládl závod MotoGP na německém Sachsenringu a významným způsobem se přiblížil prvnímu místu v celkovém hodnocení, stále aktuálně třetí, ale na Španěla Martina už ztrácí jenom 18 bodů, jestli jsem to teď rychle spočítal a je to správně opravdu 18 bodů, takže po jednom víkendu už klidně Marc Marquez může být zase lídrem celého šampionátu. No a pozvu vás v našem vysílání také na to, co se bude dít ve Wimbledonu, protože tam budou bojovat muži, konkrétně Ital Jannik Sinner nastoupí proti Alexandru Zverevovi z Německa. Tenhle duel začne přibližně za nějaké 2 hodiny a kousek a budete u toho i s námi na radiožurnálu Sport, protože Jaroslav Plašil bude pravidelně opravdu velmi často vstupovat i z tohoto souboje, kde jasně na vzájemné zápasy vede Jannik Sinner, ale Alexander Zverev je určitě mentálně posilněný o svůj nedávný triumf na antukovém Roland Garros. Teď bude 15 hodin, nabízíme zprávy.
3: Radiožurnál je s vámi v 15 hodin. Právě je tu Vojtěch Tomášek.
4: Hasiči ve Zlíně stále dohašují požár budovy v bývalém areálu Svit. Okolí zůstává uzavřené. Ukrajinské drony zaútočily na rafinérii v ruské Sizrani. Fotbalisté Argentiny vyřadili Švýcarsko a v semifinále mistrovství světa se utkají s Anglií. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Branovem. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči ve Zlíně stále pracují na dohašování trosek tovární budovy 34 bývalého areálu Svit. Hořet začalo ve čtvrtek ráno. Stupeň poplachu dnes hasiči snížili na první. Okolí částečně zřícené budovy ale stále zůstává uzavřené. Na místě je taky náš reportér Šimon Franc.
5: Hasiči a policisté chtějí dnes o půlnoci perimetr zmenšit a otevřít například část přilehlých parkovišť. Ulice Vavrečkova ale zůstane dál uzavřená. Zítra ale otevře budova krajského úřadu i budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, muzeum a galerie. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny by hasiči zítra dopoledne také mohli předat budovu majiteli v případě, že se podaří dokončit zásah. Aktuálně prolévají sutiny z bezpečné vzdálenosti, k horkým místům se nemůžou blíž dostat kvůli statice budovy. Ze Zlína Šimon Franc, Radiožurnál.
4: Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní to kontrolují. Úhyn ryb zatím nepotvrdili. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dolní Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Ukrajinské síly pokračují v cílených útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Drony v noci na dnešek zasáhly velkou ruskou rafinérii v Samarské oblasti Ruska.
6: Obyvatelé si zraně zveřejnili na sociálních sítích videa potvrzující zásah rafinérie na několika místech. Přesný rozsah poškození ukrajinská rozvědka upřesňuje. Sizraňská rafinérie může ročně zpracovat až 7 milionů tun ropy. Ukrajinské drony zasáhly dalších 10 ruských tankerů a 4 trajektové lodě v Azovském moři, oznámil ukrajinský generální štáb. Rusko dnes ráno 5 raketami s plochou dráhou letu zaútočilo na jih oděské oblasti. Zdejší úřady teď zjišťují rozsah škod. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: 20. ročník gastronomického festivalu Borůvko Braní dnes druhým dnem pokračuje v Borovanech na Českobudějovicku. Součástí programu je třeba řemeslný jarmark, pěstitelské poradny anebo zábava pro děti. Nebude chybět ani tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků, říká referentka kultury Klára Němcová.
7: Soutěžící musí sníst za 30 minut co nejvíce borůvkových knedlíků. Dosavadní rekord je 27 knedlíků, který drží pan Voharčík, který letos opět přijede. Pro děti máme připravené divadla, soutěže, kapely, kejklíře.
8: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále mistrovství světa. V Kansas City porazili Švýcarsko 3-1 po prodloužení. V semifinále se utkají s Anglií, která vyhrála v Miami nad Norskem 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. A české volejbalistky hrají na závěr turnaje Ligy národů v Bělehradě s Francouzkami. Na místě je reportér Kamil Jáša.
9: Právě v tuto chvíli kapitánky obou týmů losují před pátým setem, to znamená, že je vyrovnáno 2-2 na sety. Český tým výborně začal, vyhrál první set 25-12, pak ale dva sety vyhráli francouzsky. Před malou chvílí skončil čtvrtý set, který se povedl zase českému týmu. Je tedy vyrovnáno, za malou chvíli začne pátý set. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 nehoda za Kroměříží a zdržení za Beranovem. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží opatrněji na kilometru 254,5. V odstavném pruhu stojí se dvěma nabouranými auty policejní hlídka a sanita. Většina vozidel vybočuje do levého pruhu, je to bez kolony. Na D1 z Prahy směrem na Brno se za Velkým Beranovem na 124. kilometru dojíždí do fronty, ta se potom táhne čtvrt hodiny k pracím na 128. kilometru v levém pruhu. Na D1 přes Brno směrem na Ostravu panuje silný provoz, kolona mezi sjezdy 194 na Vídeň a 196 na Bratislavu před zúžením je se zdržením do 10 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic na Prahu čekejte různě pomalu jedoucí fronty aut mezi Voticemi a Olbramovicemi, pak na příjezdu do Benešova a taky na výjezdu z města. Na 34. Humpolec-Pelhřimov naberete kolem 20 minut v kolonách před opravami vozovky u Velkého Rybníka, obousměrně se popojíždí od Komorovic a Ončovic. A na tahu 35 z Liberce na Prahu za sjezdem na Jablonec vzniká kolona na 10 minut do omezení u Hodkovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, převažovat bude skoro jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s ojedinilými přeháňkami. Zítra přes den čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přehánky. A nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy.
10: Radiožurnál Sport
3: a David Prouza.
0: Na Radiožurnálu Sport po 15. hodině pokračujeme v našem vysílání a velmi rychle zamíříme zase do Bělehradu, do Srbska, protože dál pokračuje zápas volejbalové ligy národů mezi Češkami a Francouzkami. No a jak vypadal čtvrtý set, to už řekne Kamil Jáša.
9: To nejdůležitější je, že dopadl dobře pro českou ženskou volejbalovou reprezentaci, která čtvrtý set vyhrála 25-17 a je tedy vyrovnáno 2-2. Kapitánky obou týmů už se vylosovaly a znamená to, že zahajovat pátý set bude Pavla Šmídová, už se tak stalo a rozehrála první výměnu. Český tým zachytil výborně v poli, Mlejnková chytila ten balón a Bukovská útočí, tvrdá rána, ještě výměna bude pokračovat. Důležitá výměna pátého setu, Šmídová výborně na kulisiány, ale francouzské libero tam skočilo pro ten balón. Ještě další výborná obrana českého týmu, teď Šmídová za hlavu a skvělý útok brancuské. To znamená, že stav utkání je 1-0. Tedy v pátém setu stav je vyrovnaný 2-2 na sety a jenom připomenu, kdybyste třeba nevěděli, že pátý set se ve volejbale hraje do 15 bodů, lépe do tohoto dějství tedy vkročila česká ženská volejbalová reprezentace, která vede 1-0 na body. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
10: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
0: A samozřejmě za Kamilem Jášou se vypravíme do Bělehradu zase velmi brzy, ale do té doby vám nabídneme další tenisové informace. Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po premiérovém grandslamovém titulu. Čeká jí slavnostní večeře šampionů a také symbolický tanec s vítězem mužského singlu. Ten vzejde mimochodem z dvojice Jannik Sinner Alexander Zverev. Z úspěchu své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje raduje také otec české hráčky Drahoš Nosek, bývalý výpravčí a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších penzistů na světě.
12: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
11: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
12: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mi jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak.
11: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
12: Je to strašná klika, je prostě, ona životě neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc, my jsme hráli po všech vesnicích, já jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, ale musel to říkat po druhé.
13: Starý Pavelka, jak se jmenoval, jak se s ním prosím, abychom mu mohli zmínit?
12: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten jí vlastně udělal. Jezdil a hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník.
11: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
12: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
11: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
12: No, takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme. No. A jak měla 12-13, nebo jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mi 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
13: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
11: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Bohužel už se toho nedožila maminka hráčky, které teď Linda Nosková děkovala při závěrečném ceremoniálu.
14: There's also one more person I would like to thank, which is my mom. Tak to bylo těžký, samozřejmě já jsem je chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě. Celá ta moje nějaká cesta, která vedla až sem, byla, řekněme, že jiná než ostatní. Nikdy jsem, jak vždycky říkám, nikdy jsem tady úplně neměla sedět nebo neměla být, nikdy ten můj život nebyl nastavený tak, že je to jistý, že někdy v budoucnu tohle to vyhraju. Je to všechno takovej prostě malej šok, cokoliv, jakákoliv výhra se povede, tak ji beru strašně vážně, neberu ji určitě zadarmo, protože tahle cesta byla takový jako last minute vlak trochu.
15: Vzpomínala Linda Nosková na své začátky už jako nová grandslamová šampionka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: 15 hodin a 11 minut k tomu a to je čas, kdy my se znovu v našem vysílání Radiožurnálu Sport vydáme do srbského Bělehradu na zápas volejbalové ligy národů a na rozhodující sadu mezi Češkami a Francouzkami. Komentovat bude Kamil Jáša.
9: Tak teď ten balon dopadl snad zázrakem do francouzského pole. Byla to maratonská volejbalová výměna. Volejbalistky Francie i České republiky se předháněly na obou stranách. Jako královna okamžiku se ukázala Jehlářová, ale pochvala i pro Pavlu Šmídovou nahrávačku, která vyzvala blokařku, ta na ten balon dosáhla konečky prstů. Důležitá chvíle, vyrovnáno 5-5 v pátém setu. 2-2 na sety, první set vyhrála česká reprezentace 25-12. Pak už byly lepší, francouzsky vyhráli 25-21, 25-22. Čtvrtý set vyhrál český tým 25-17 a teď je vyrovnáno 5-5. Bohužel po pokaženém servisu 6-5, ano, ten míč letěl, no tak ještě po tom, co se tady ukazuje na velkoplošné obrazovce, tak možná to stálo za video challenge, to se ale nestalo. 6-5 vedou francouzsky a budou zahrávat do další výměny, tvrdé podání, výborně na přihrávce, útok za hlavou a tohle to Brancůská zvládla, ale ne, tak ten míč letěl do autu. Ono se mi i zdálo, že Monika Brancůská neměla ten balon ideálně před sebou a trochu možná i přešlápla přes tu čáru. Není to úplně nejdůležitější věc. Důležité je, že prostě bod mají francouzsky a proto také trenér české volejbalové reprezentace Janis Atanasopoulos okamžitě žádá o oddech, o timeout a teď tam velmi živě gestikuluje českým hráčkám, jak by si měli počínat asi v pozici, kdy ten balon třeba nemají úplně ideálně nahraný. Tak prostě důležitá věc je neudělat chybu, i když samozřejmě určitá míra rizika je hodně důležitá. 7-5 vedou francouzsky. V pátém setu český tým teď nastupuje na kurt. V sestavě už není Helena Grozer. Začala tento zápas v prvním setu. Podala spolehlivý výkon. Hodně pomohla českému týmu, hlavně na přihrávce, jenomže potom se za prvé se přestalo dařit, za druhé si zřejmě trenérský tým vyhodnotil, že její problémy s ramenem jsou natolik závažné, že odstoupila ze zápasu a teď tedy aktuálně na kurtu Magdalena Bukovská. Servírovat ale budou francouzsky, zase to bude Silvesová, která se opře do balonu, rotované podání dobře na přihrávce, výborně. Tohle to zase Pavla Šmídová vymyslela moc hezky, poslala balon Jehlářová a vyskočila, byla to taková, jak volejbalisté a volejbalistky říkávají, signál číslo 4, tedy metr od nahrávačky, vyskočila možná 2 metry, vyskočila blokařka a trefila to přesně, no, trefila soupeřku do čela, ještě se jí tam omlouvala za hlavu, se tam francouzská volejbalistka Elugová drží ještě teď, rána to byla pořádná, důležité je, že ten bod přistál do pokladnice českého volejbalového týmu a teď mají francouzsky velký problém s přihrávkou. Tohle bude out, výborně. Vyrovnáno 7-7 v probíhajícím pátém setu. Za malou chvíli naposledy dojde k výměně stran. 7-7, 2-2 na sety. No, vyrovnanější, snad už ten zápas ani být nemůže. Český tým tedy bude podávat. Je to Magdalena Jehlářová, blokařka, která si nadhodí balon a plachtící podání pošle do francouzského pole. Francouzsky zase starosti na přihrávce. Tohle by mohlo dopadnout dobře. Český tým bude útočit. Šmídová nahrávka na hlavní kulu. To byla rána, ale bohužel je to do autu a Bukovská se teď drží za hlavu. Ona ví nejlépe, že Pavla Šmídová jí naservírovala náramný balon na hlavní kulu. No ale to tedy bylo snad ani ne centimetry, možná o milimetr vedle vypadl ten balon. 8-7 tedy vede Francie a bude pokračovat na servisu, tak ke změně na kurtu hráčů nebo tedy týmu nedochází. Francouzsky hned podávají, Bukovská přihrává a možná si také zautočí, ano, z hlavního kůlu. Teď trochu opatrně dlouhou diagonálou, ale to Francouzsky stačili zpracovat, jenomže už se jim nepovedlo přehodit český dvojblok a výborně teď Šmídová postavila ten blok, nahrávačka na kůlu vyskočila společně s blokařkou a přestože Francouzsky to zkusili jenom tak technicky, tak se jim nepovedlo přehodit český blok, ale pozor, ještě tam zřejmě video challenge, o kterou si zažádal trenér francouzského týmu, tady v Bělehradské aréně, která má kapacitu 18 300 diváků, tak svítí na ukazateli skóre 8-8, to by samozřejmě se české reprezentaci aktuálně hodilo, ale trenér tam se domnívá, že některá z českých hráček, jak jsem mluvil o tom dvojbloku, se dotkla sítě a to volejbalová pravidla pochopitelně nepřipouštějí. No tak teď rozhodčí se snaží vyřešit tenhle ten rebus, snaží se vyhodnotit tu situaci. Jasná věc, celkem volejbalově jednoduchá, Francouzka jenom ulívala balón a teď tedy se dozvíme ten konečný verdikt. No nevypadá to, nezdá se mi, že by to byla česká hráčka, která se dotkla sítě. Ne, nakonec to je Francouzka, která potom do skoku se téměř ještě svalila pod sítí a možná hlavou se dotkla sítě. Tak to se tedy francouzskému trenérovi nepovedlo vůbec a hlavně je, že je to bod pro českou volejbalovou reprezentaci. Blížíme se do koncovky pátého setu. Je to možná nejzajímavější zápas z toho průběhu turnaje tady v Bělehradě, výborně v poli. Mlejnková zakránila ten balón a tohle to je odměna za výborný zákrok v poli. Francouzsky pokazili celou výměnu a český tým se dostává do vedení 9-8. Ale to, co teď vedla kapitánka české volejbalové reprezentace Michaela Mlejnková, těžký balón, neviděla vůbec nic přes vysoký český dvojblok, ale vrhla se po balonu a zachránila tu situaci. Francouzsky poslali míč do auta, je tady oddech, který si vybírají Francouzi a francouzský trenér hodně emotivně se teď zlobí na takový...
0: A samozřejmě timeout v našem vysílání využijeme na radiožurnálu Sport k tomu, abychom si řekli třeba jiné informace a proč ne znovu tenisové, protože ve Wimbledonu se aktuálně hraje finále dámské čtyřhry. Přemožitelky Kateřiny Siniakové a Američanky Townsendové ze čtvrtfinále, čínsko-francouzský pár Guo Mladenovičová, tak ten vede 1-0 na sety nad kanadsko-brazilskou dvojicí Dabrovská Stefaniová, 6-3 byla ta první sada. V té druhé už je to o poznání vyrovnanější, 3-3, 15-0 pro dvojici Guo Mladenovičová. Jannik Sinner a Alexander Zverev, to jsou účastníci blížícího se finále mužů ve Wimbledonu. Kdo nakonec zvítězí, to se dozvíme i díky vstupům Jaroslava Plašila přímo z Londýna. Připomenu, že Jannik Sinner má aktuálně 9-zápasovou vítěznou šňůru, pokud jde o vzájemné duely s Alexandrem Zverevem, ale zároveň je třeba taky doplnit to, že Alexander Zverev už vstoupí do tohoto finále jako grandslamový šampion z nedávného Roland Garros, což mu určitě mentálně hodně pomůže. Takže po 17. hodině budeme informovat hodně o tenise, teď informujeme hlavně o volejbalu a míříme proto znovu za Kamilem Jášou.
9: Šmídová nahrává za hlavu na Brancuskou. Brancuská ještě jednou zakončila trochu nestandardní pozice. Teď budou útočit Francouzsky, tvrdá rána a bohužel balon se odrazil právě od Moniky Brancuské a odrazil se od jejího bagru někam mezi diváky. Je to 10. bod pro Francii. 2-2 na sety, 10-9 vede Francie, ale přihrávat a útočit by teď měla česká volejbalová reprezentace. Kapitánka Michaela Mlejnková připravená na to, aby přihrála někam do prostoru, kam si naběhne nahrávačka Pavla Šmídová. Zatím řekl bych jedna z nejlepších hráček. Šmídová nemusela ani daleko běžet, nahrává moc pěkně středem sítě. Tohle to bude bod, který si připíše do svých osobních statistik. Blokařka Ella Kulisiany a řekl bych, že tyto dvě hráčky, Pavla Šmídová a Ella Kulisiany, ty si opravdu rozumějí náramně. Kulisiany zase udělala takový lehký úkrok dopředu, doleva, ale naběhla si za svoji nahrávačku. To Francouzsky vůbec nepřečetli, nečekali. A jak se tak někdy ve volejbale říká, téměř na prázdnou bránu česká volejbalová blokařka Ella Kulisiany zakončila 10-10. Teď je to obrana na síti, která se nepovedla. Daniela Degrínová nebo Jancová, jak chcete, zatím ještě se nepovedlo formálně všechno vyřídit, takže na zádech má Degrínová, ale před týdnem se provdala, teď nedosáhla na ten balon, stála dobře, ten míč byl hodně razantní, skončil v českém poli, tady není proč a co přezkoumávat, jasný francouzský bod. 11-10. Francouzsky budou servírovat, bude to zase naskočený servis, takový pomalý, pomalé podání. Šmídová musí musí utíkat za tím balónem, vybírá si francouzskou. Ta to udělala chytře. Česká chytrost teď vítězí nad francouzskou vysokou blokující hradbou. Francouzská moc dobře věděla, že má proti sobě vysoký dvojblok, a tak místo razance zvolila ulívku, ale ne za blok až dozadu do zadní části pole. Tak nevím, jestli tohle to byl třeba i taktický záměr před poradou. No prostě francouzská to udělala náramně 11-11. Kulisiány. Její servis hodně povedený, francouzská nahrávačka běží za tím balónem a tohle je povedený dvojblok, výborně Jelářová. Jelářová zablokovala francouzskou smeč a český tým se ten nejsprávnější okamžik dostává do vedení. 12-11 vede česká reprezentace. Očekával bych, že francouzský trenér v tuto chvíli bude reagovat na vývoj. Ano, vyžádal si oddechový čas, ale 12-11 vede česká volejbalová reprezentace. Připomenu průběh tohoto zápasu, je to velké drama. První set vyhrál český tým 25-12, potom byli lepší francouzsky, vyhráli 25-21 a 25-22. Čtvrtý set už se zase povedl týmu českého trenéra Atanasopoulose 25-17. No a teď tedy je drama v závěrečné fázi. Český tým vede 12-11, ještě by potřeboval 3 body. Snad jenom připomenu, že volejbalová Liga národů je takové srovnání sil nejlepších světových týmů a český tým má na kontě 5 vítězství. Teď je blízko tomu, aby vybojoval 6. vítězství v letošním ročníku. Ela Kulisiány na servisu má pro každé soupeře, pro každou soupeřku velmi nepříjemné plachtící rychlé podání. To se také teď povedlo francouzsky, si ale zpracovali nahrávka za hlavu dobře v poli, Kulisiány ještě skočila pro ten balon, český tým předává, jenom a tohle je zase bod, těsně ten balon vypadl. Tak nechal jsem se trochu unést, protože teď český tým přehrál balon prsty jenom dozadu a ten vypadl no asi 20-30 cm těsně vedle růžku. Je to škoda, ale 12. bod pro Francii, 12-12. Francouzsky v tuto chvíli prostřídávají sestavu buď k síti nebo na servis. Přichází hráčka s číslem 19, která je připravena na to, aby se postarala o francouzskou hru. Depiová to je, která teď je tedy u sítě, ale český tým bude útočit. Zpracovaná přihrávka výborně, Digrinová útok středem sítě, ale francouzsky budou pokračovat a teď mohou útočit na to, aby se vrátili do vedení. Výborně zase vzadu v poli zachytila Bukovská ten útok. Český tým jenom přendává míč na druhou stranu pole zadarmo a francouzsky mají dost prostoru na to, aby zakončili, a tohleto bude co? Asi out? Vypadá to na auto, ale to se francouzskám vůbec nelíbí. Teď měli francouzsky připravenou tu situaci náramně. Asi bude v akci video, není divu. 13-12 tady svítí v Bělehradské aréně na velkoplošné tabuli, jenomže teď se řeší, jestli český dvojblok, nebo možná prst, možná jedna ruka, jestli si nesáhla nahoře na síti. A také se mi zdálo, že teď v té době, kdy se řeší tahle konkrétní volejbalová situace u videa, tak se mi zdálo, že trenér Atanasopoulos se snad i ptal českých hráček. No uvidíme, všechny hráčky teď, i francouzsky, i české hráčky se dívali na tabuli, kde by se za malou chvíli měl objevit to, co vidí také rozhodčí. Ten balon letí hodně vysoko, letěl nad blokem. No nezávidím, ne, žádný dotek českých hráček, výborně. Tohle to je bod pro českou ženskou volejbalovou reprezentaci v hodně důležitém okamžiku a český tým teď tedy bude servírovat a je v pozici, kdy bude bránit a francouzská půjde na podání. Už se jí tady na turnaji několikrát povedl výborný servis, teď český tým vede 13-12, Monika francouzská se rozeběhla, její plachtící podání francouzské ale zpracovali výborně a útočit budou z hlavního kůlu. Tohleto český tým nemohl chytit ani náhodou, byla to rána do zadní poloviny českého pole, přestože tam Bukovská ještě skočila pro ten balon, pěstí ho posílá někam za sebe, kde už hráčky prostě být nemohly, její spoluhráčky, a tak je vyrovnáno 13-13. Teď se hraje osetbol, který zároveň bude matchbolem, buď pro Francii, nebo pro Českou republiku. Samozřejmě, že po úspěšné smeči francouzsky na podání, tvrdý servis, ale výborně přihrávka, Šmídová musí hodně vyskočit, krásná rána francouzsky, ale pokračují, chytili tu tvrdou smeč, rána další, která mířila do českého pole, a to bude co tohle, to je bod pro Francii, bohužel vytlučený český dvojblok, balon vypadl těsně z kurtu, Francie využila té výborné volejbalové obrany v poli, zasmečovala a teď je tady čas pro oddechový čas nebo timeout také pro českého kouče Janise Atanasopoulose. Teď už asi spíš půjde o to, že český kouč si naplánuje další výměnu, ale česká volejbalová ženská reprezentace aktuálně odvrací první matchball v tomto zápase. No, když před dvěma hodinami vstupovali oba dva týmy,

Otlučený blok vyrovnáno 14-14. Kapitánka Michaela Mlejnková, teď všechno bylo na jejich bedrech, přihrála si, ne, že by ta přihrávka nebyla úplně bezchybná, ale Pavla Šmídová nahrávačka stačila doběhnout pro ten balon, poslala ho právě nad hlavu Michaely Mlejnkové, ta se odrazila a vytlouká francouzský blok, právě Mlejnková půjde na servis. Do hry přijde také Orvošová, která zřejmě přijde posílit obranu na síti. Je to vysoká hráčka, má parametry na to, aby minimálně vystrašila francouzské útočící hráčky. Tak, jak to dopadne? Vyrovnáno 14-14. Kapitánka Michaela Mlejnková, její servis. Francie nemá žádný problém s přihrávkou, ale tohle byla ulívka, chytrost francouzských hráček. No, myslím, že teď se podařilo francouzskému týmu vydolovat ten bod trochu z nouze, protože tam nebyl vůbec žádný prostor na cítí, ale tak francouzská jenom přehodila český dvojblok, balon z líně dopadl do českého pole, Digrínová pro něj sice skočila, ale byla hodně daleko od toho, míč je 15-14. Pro Francii do hry se pochopitelně vrací hlavní režisérka Pavla Šmídová a v tuto chvíli tedy Pavla Šmídová bude nahrávat a bude se snažit, aby český tým odvrátil druhý francouzský matchball. Přihrávka výborně, Šmídová posílá balon na blokařku, je Hlářová skvěle. Tahle ta kombinace prostě funguje výborným způsobem. Šmídová nahrává za hlavu, je Hlářová to věděla dopředu. Samozřejmě, že hráčky byly domluvené dopředu a Jehlářová vyrovnává na 15-15. Tak to je drama jako hroma na závěr celého turnaje volejbalové ligy národů tady v Bělehradě. Teď mají francouzský starosti s přihrávkou a škoda, že český tým nedokázal sáhnout po tom míči. Myslím, že tam byla právě nahrávačka Pavla Šmídová vpravo, vzadu, v poli skočila pro ten balón, ale nedosáhla na něj úplně přesně, odrazil se od její ruky, nebo brancuská to byla, no není to úplně ta nejpodstatnější věc na světě. Důležité je, že je na světě 16. francouzský bod ve zkráceném setu, ale stav už je 16-15. Francouzsky mají pod rukama nebo v rukou mají další matchball v tomto utkání. Koncentrovaný pohled všech čtyř hráček, nebo tří možná, které budou přihrávat z české strany a útočit by mohla. Ne, ne, nemusí vůbec nikdo útočit. Ten balon je pokažený, míč letěl ze servisu možná metr za koncovou čáru. Vyrovnáno 16-16 a teď pozor, na podání přichází Pavla Šmídová, vrátila se do reprezentace a teď tedy bude rozehrávat, je na podání její servis trochu volnější, francouzsky s tím neměli žádný problém, útok středem sítě, ale Šmídová výborně v poli a tak brancuská zakončuje trochu opatrný útok a je to škoda, možná mohla zvolit razanci a tohle to je bod pro Francii, přestože si právě Pavla Šmídová chvilku myslela, že balon vypadl z kurtu, tak ne, 17. bod pro francouzský tým, je to tedy velké drama a francouzsky mají k dispozici další matchball, teď možná to brancuská mohla zkusit hlava, nehlava, ona se rozhodla pro technickou variantu, jenom přehodila francouzský blok a to tedy ve vyrovnané koncovce nestačilo. Francouzsky, jejich servis, přihrávka, výborně, Bukovská na hlavním kulu a zase útok středem sítě, Ela Kulisiány, kdo je na středu sítě, ať už Ela Kulisiány nebo Magdalena Jehlářová, tak ta jejich útočná potence je opravdu obdivuhodná. Je tady další vyrovnání, 17-17, libero, a už jsem to dnes v přenosu jednou říkal, libero Francie má číslo 99, trochu netradiční věc pro svět volejbalu, vyrovnáno 17-17, servírovat bude český tým a už by to také chtělo první matchball, výborné podání, český tým si půjde pro vítězství v této výměně, zase středem sítě a je to 18-17 pro českou ženskou volejbalovou reprezentaci. No a středová hráčka Ela Kulisiány, ta tedy má útočnou potenci opravdu ohromnou, ona si zase rychle naběhla k síti, přesně dobře byla domluvená s Pavlou Šmídovou, věděla, kam ten balon půjde a teď tedy je to 18-17, servírovat bude znovu česká reprezentace, matchball pro český tým, dobrý servis, nahrávačka Francie musí běžet pro ten balon, míč je kde, asi je otečovaný, ano, vyrovnáno v tuto chvíli 18-18, česká reprezentace vyrovnala na 18-18 a nebo lépe řečeno francouzsky se dostali k tomu vyrovnání na 18-18, Francie, Česká republika 2-2 na sety, vyrovnáno 18-18, servírovat budou znovu francouzsky, tak je to velké drama na závěr této fáze volejbalové ligy národů. Přihrávka českého týmu

0: týmu v tuto chvíli přijde na řadu a nemusí. Výborně pro český tým, zase Digrinová se jenom tak ohlédla za svým levým ramenem. 19. bod, protože to je pokažený francouzský servis. Elgová se zlobí sama na sebe, přichází na střídačku a také se na ní pořádně osopil francouzský trenér. Není divu, teď tedy francouzsky naprosto zadarmo nabídli českému týmu matchball. Ella Kulisiány mohla by korunovat svůj výborný výkon. Její servis teď bude obrana na síti českého týmu. Natražený balon na český tým zakončuje, mohl by ukončit tento zápas. Brancuská opře se do balánu, rána jako zdělá, je tady konec. Výborně, česká volejbalová reprezentace vítězí 20-18 v pátém setu. České hráčky teď naběhly do prostřed kurtu a jsou samozřejmě velmi spokojené. 20-18 v pátém setu, tak to tedy bylo drama. My teď česká volejbalová reprezentace právě v tuto chvíli ukončila zápas 20-18 vítězství v pátém setu a 3-2 na sety. Česká republika tedy porazila Francii 3-2. Z Bělehradu Kamiliáša, Radiožurnál. Tak asi jste pochopili, že...
1: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se to má podařit. Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
2: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
3: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšnej.
1: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
2: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
4: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
1: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
2: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
3: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva.
2: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
1: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 15 hodin 33 minut. Vy posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a české volejbalistky porazily francouzsky na závěr Ligy národů 3-2 2018 v rozhodujícím pátém setu. Teď ale v našem vysílání vyměníme volejbal za motorismus, protože v Mladé Boleslavi skončil 53. ročník automobilové Rally Bohemia. Vítězem se stal Dominik Stříteský a všechny posádky jsou teď aktuálně v cíli na tamním staroměstském náměstí. No a o soutěži Rally Bohemia si teď budeme povídat s mužem, který hodně těsně bojoval právě s vítězným Stříteským, a to Filipem Marešem. Filipe, hezký den, zdravím vás.
6: Hezké odpoledne.
5: Tak teď už v tuhle chvíli jste v cíli. Jaká byla pro vás Rally Bohemia, ať už celkově, nebo i konkrétně z vašeho pohledu?
6: Tak pro nás byla určitě úspěšná. Druhý místo v té konkurenci, který se pravidelně v českém mistráku schází, tak je určitě úspěchem. A na domácím bojišti Škodovky druhý místo s Toyotou je určitě úspěšně vražený klín, když jsme si představovali ten výsledek ještě o trochu lepší, ale ty souboje byly krásný od začátku do konce, takže jsme si to strašně užili.
5: Už jsem to říkal na začátku, že s Dominikem Stříteským jste bojovali opravdu, dá se říct, o každou desetinu sekundy. Říkáte si teď zpětně, dalo se ještě třeba někde zrychlit a stížit mu tu cestu za vítězstvím, nebo tentokrát byl takzvaně nad vaše síly?
6: Tak vždycky to jde, vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to nebylo úplně pod naší kontrolou a my jsme upřímně řečeno byli na úplném limitu. Já jsem maximálně spokojený s tím výkonem, který jsme předvedli a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat a druhý místo bereme všema deseti.
5: Říká Filip Mareš, druhý muž letošního ročníku Rally Bohemia, který teď zmínil, že jel často na hraně. Máte to rád, tuhletu variantu, nebo je to pro vás už vlastně takový standard, nebo přeci jenom někdy si říkáte, jestli už to není úplně za hranicí toho rizika?
6: Tak upřímně řečeno, i někdy si tohleto říkám, ale na druhou stranu já jsem typ jezdce, který dělá i v té přípravě všechno pro to, aby i v těchto momentech to auto měl maximálně pod kontrolou, takže naopak musím říct, že to bylo za mě jeden z nejkrásnějších dnů, který jsem v závodním autě za tu kariéru vůbec strávil, zažil, protože zároveň tam bylo maximální nasazení a na druhé straně se nám dařilo jet bez nějakých i menších chybiček, takže jsem nadmíru spokojený s tím výkonem a byl to z mýho pohledu opravdu krásný den a to jsou přesně ty dny, pro který to dělám. Byť to není okořeněný tím vítězstvím, tak si myslím, že můžeme jako tým být maximálně spokojení.
5: Bylo to vyrovnané v Rally Bohemia, vyrovnaná je i bitva v celkovém hodnocení šampionátu. Jak Filip Mareš vnímá svou šanci na titul v tomhle roce?
6: Tak já si myslím, že tu šanci nemáme vůbec špatnou. Myslím si, že pořád za nejkratší konec provazu tahá Dominik Střítecký, který má nejvíc vítězství. Tady jsme mu dokázali aspoň tu dnešní etapu sebrat, pokud vím, takže nějaký body jsme tady pozbírali. Samozřejmě vítězství by bylo určitě lepší do výchozí pozice před Barum Rally, ale i tak si myslím, že karty jsou pořád otevřený a my se budeme snažit se na tu zlínskou soutěž připravit co nejlíp. A dokud ty šance existují, tak určitě o ten titul budeme bojovat ze všech sil.
5: Poslední otázka na Filipa Mareše, Rally Bohemia za vámi. Teď jste nastínil Zlín, ale celkově, když byste měl popsat posluchačům Radiožurnálu Sport váš program nejbližších dní, týdnů, měsíců?
6: Tak já budu úplně upřímný, po třech letech se těším na zaslouženou dovolenou s rodinou příští týden, takže nejbližší program je velice očekávaný v naší rodině, jedeme si odpočinout a až se vrátíme, tak samozřejmě už se budeme soustředit na přípravy na Barum Rally a je to vrchol sezóny pro všechny české týmy, takže se budeme snažit tam v té evropské konkurenci držet tu českou vlajku, pokud možno úplně nejvejš.
5: Říká automobilový závodník a druhý muž letošního ročníku Rally Bohemia Filip Mareš. Filipe, moc vám děkujeme za váš čas, který jste věnoval Radiožurnálu Sport a přeju vám, ať se dovolená co nejlépe vyvede. Hezký den.
6: Mockrát vám děkuju, mějte se krásně. Naschledanou.

0: Skupina Rolling Stones doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport. Start Me Up, to je píseň, která v tuhle chvíli v našem vysílání už končí. No a výborně se nastartoval do rally Bohemia Dominik Stříteský, který ovládl právě 53. ročník. V našem vysílání jsme před malou chvílí mluvili s druhým mužem závodu Filipem Marešem a teď tedy máme možnost a mít tu čest mluvit také s vítězem tohoto závodu, přímo Dominikem Stříteským. Dominiku, dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Tak jak chutná už vlastně třetí vítězství na rally Bohemia? Bylo to těsné, tak možná o to příjemnější pocity teď?
1: Určitě, zase to bylo těsné jako na každém závodě. Nevím, který z těch ročníků tady vyhrát byl jednodušší. Spíš si myslím naopak, že všechny byly stejně těžké a jsme rádi, že to je po takovém souboji a že se můžeme z toho radovat.
0: Dominik Stříteský, hostem radiožurnálu Sport, už jste to nastínil, ty nejrychlejší posádky sváděly boj, dá se říct, o každou desetinu sekundy. Podle mění některých jezdců se vlastně závodilo možná až příliš rychle, tak jaký je váš dojem? Dalo se ještě zrychlit nebo už to bylo úplně na hraně?
1: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout. Takže myslím si, že za rok si povíme, jestli to ještě šlo posunout nebo už ne.
0: Jak moc vás bavil ten těsný souboj s Filipem Marešem, který už, jak jsem říkal, mluvil v našem vysílání před malou chvíli a vlastně mluvil o tom, že tenhle den byl možná jeden z nejhezčích, navzdory tomu, že nezvítězil, tak jak vás bavil ten souboj?
1: Určitě mě bavil, byl to krásný souboj, ten rozdíl nebyl nikdy větší než jedna vteřina, ba naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
0: Vítěz rally Bohemia 53. ročníku Dominik Stříteský s námi na radiožurnálu Sport. Jak moc vás tenhle triumf teď přiblížil k celkovému vítězství v republikovém šampionátu? Jestli se to na to dá odpovědět v tuhle chvíli?
1: Já popravdě nevím, jak to teď bodově je, nicméně čeká nás Barunka, kde je koeficient 1,5 bodu, takže ta bude hlavně zlomová, ale myslím si, že tu výchozí pozici před Barunkou máme určitě nejlepší a to bylo účelem.
0: Dominik Stříteský je s námi na radiožurnálu Sport a ještě poslední otázka, co v tuhle chvíli vás čeká, nastínil se samozřejmě Barum Rally, ale do té doby ještě přece jenom nějaký čas zbývá, Filip Mareš mluvil o tom, že vyrazí na dovolenou po dlouhé době, tak co váš program, bude tam taky nějaké moře nebo hory nebo tak?
1: A nebude, my máme už za 14 dní další Evropu v Polsku, takže co jen se vrátíme, tak začnou přípravy na tenhle závod a pak jenom 14 dní volno a je zase Barumka, takže užijem si hlavně odpočinku od toho stresu, od všeho, ale za chvíli zpátky do příprav na závody.
0: Říká Dominik Stříteský, vítěz 53. ročníku automobilové rally Bohemia. Dominiku, moc díky za váš čas a ještě jednou velká gratulace ze studia radiožurnálu Sport.
1: Moc krát děkujeme. I know it's better if we both say

Rádi na radiožurnálu Sport opakujeme dobré zprávy, tak si pojďme připomenout, že české volejbalistky v závěrečném utkání letošní soutěže Ligy národů porazili Francii po velké bitvě 3-2 na sety, tu rozhodující pátou sadu nakonec ovládli 20-18 a navíc odvrátili 4 matchboly k tomu. Celkem tak v této sezóně získali v elitní soutěži 16 bodů a o 2 bodíky překonali výkon z loňské premiéry právě v Lize národů. No a reakce českých reprezentantek nabídneme rozhovory s Kamilem Jášou třeba už v příští hodině.

0: Chris Cornell nás doprovodili k času 15.52, kdy máme v tuhle chvíli prostor na seriál radiožurnálu Sport. Fotbalové mistrovství světa v Kataru mělo mnoho prvenství. Byl to historicky první šampionát, který se hrál v arabské zemi a kvůli místním vysokým teplotám se zápasy uskutečnily netradičně mezi listopadem a prosincem. Turnaj poznamenalo několik vážných kontroverzí i pandemie COVID-19 a také ruská invaze na Ukrajinu.
1: Katar byl jako dějiště pro fotbalový šampionát zvolen v roce 2010. Celý proces v nejvyšším orgánu FIFA byl ale ovlivněn korupcí a mimo jiné se kritizovalo i porušování lidských práv v zemi a ekologické dopady. Po letech se k přidělení pořadatelství Kataru vyjádřil i bývalý prezident FIFA Sepp Blatter.
2: Přidělení mistrovství světa Kataru byla chyba. Těch důvodů je víc. Například je to příliš malá země na pořádání tak velké akce. Byla to špatná volba a já jako tehdejší předseda za to nesu odpovědnost.
1: Podle britského deníku The Guardian zahynulo od roku 2010 na stavbě stadionů pro mistrovství prokazatelně 6,5 tisíce dělníků. Jednalo se především o Indy, Pákistánce, Nepálce, Bengálce a Srí Lančany. Počet mrtvých ale není dodnes přesně znám. Turnaje se zúčastnilo celkem 32 týmů. Ze skupin nepostoupili překvapivě favorité z Německa a rychle skončili i Španělé, kteří v osmifinále prohráli po penaltách s Marokem. Španělé neproměnili jediný pokutový kop a velký podíl na to měl především brankář Maroka Yassine Bono. Maročané se nakonec dostali až do bojů o třetí místo, kde nakonec prohráli s Chorvatskem. O titul se utkali Argentinci s Francouzi a Jihoameričané byli v posledním zápase šampionátu úspěšnější. Struhující utkání muselo vyvrcholit až penaltami. Argentinci sice zásluhou Messiho a Di Marii vedli už 2-0, ale za Francii vyrovnal ve druhé půli Mbappé. Messi vrátil svému týmu vedení ve druhé části prodloužení, na což zareagoval z penalty opět Mbappé svou třetí trefou v zápase. No a rozhodující gol v penaltách dal Gonzalo Montiel. Slavit tak mohl Lionel Messi, který na pátý pokus vyhrál vytouženou trofej, jež mu v jeho unikátní sbírce ještě scházela. Anna Skalová, Radio.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
4: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Írán. Česko poslalo na jih Francie další vrtulník na pomoc zhašením požárů. Italský tenista Sinner bude ve finále Wimbledonu obhajovat titul proti Němci Zverevovi. Kolona se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli opravám za Velkým Branovem. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Spojené státy znovu zaútočily na Írán. Podle americké armády zničili na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Írán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny.
5: Po íránském útoku na jedno z plavidel se podle Indie pohřešuje jeden její občan. Teherán i Washington se po nové vlně úderů navzájem obvinují z porušování příměří. Íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Baqir Ghalibaf na sociální síti X napsal, že skončila éra jednostranných dohod a že Amerika zaplatí za nedodržování slova. Írán spustil taky odvetné údery. Ty podle Teheránu míří na americkou vojenskou infrastrukturu v zemích arabského poloostrova. Například podle Kataru ale úlomek rakety zranil i 3 civilisty, včetně jednoho dítěte. Protiletecký poplach zněl taky v Bahrajnu nebo Kuvajtu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Evropská komise vyzvala k ukončení finanční podpory benátského bienále kvůli účasti Ruska, píše to agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění letos vystavuje poprvé od začátku plošné ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise navrhuje zrušit bienále grant ve výši 2 milionů eur v přepočtu skoro 50 milionů korun. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc zhašením. Zasažená země požádala o mezinárodní pomoc. Potýká se s mimořádně silným začátkem sezóny letních požárů. Helikoptéra Black Hawk míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle mluvčí českých hasičů Kláry Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
6: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
4: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Řidiči od zítra projedou po pražské magistrále u hlavního nádraží v každém směru jen 2 pruhy. Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude i parkoviště před budovou, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
7: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy 2 jízdní pruhy v každém směru.
2: Sport.
8: České volejbalistky na závěr turnaje Ligy národů v Bělehradě porazily francouzsky 3-2 na sety. Italský tenista Jannik Sinner bude ve finále Wimbledonu obhajovat titul. Soupeřem světové jedničky bude vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev. Němce při premiérovém grandslamovém triumfu v Paříži podporovala z tribuny jeho ruská babička, které ale vypršela platnost cestovních víz a v Londýně tak finále neuvidí. Zverev mluvil s nadsázkou o tom, jak by se mohla do All England Clubu dostat.
9: She unfortunately has a Russian passport still.
10: Bohužel má pořád ruský pas. Teď jsem s ní nemluvil, protože telefon mám vždy během Grand Slamu vypnutý, ale bylo skvělé, když byla v Paříži. Náš německý kancléř by měl na finále tady v Londýně být. Tak by jí třeba pomohl prodloužit víza. Po 90 dnech totiž musela odjet.
8: Finále Wimbledonu mezi Sinnerem a Zverevem začne za hodinu. Radiožurnál Sport nabídne pravidelné vstupy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 za Baranovem, Divišovem a Choceradi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno počítejte s kolonou za Velkým Baranovem ze 126. do omezení na 128. kilometru. Zdržení momentálně kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy čekejte dvě pomalu jedoucí kolony. Nejdřív za Divišovem ze 38. kilometru, je to na 10 minut k exitu 34 Sázava. Tam překáží v odbočovacím pruhu nabouraná auta. A dál na Prahu se potom znovu jede pomalu za Choceradi z 28. kilometru kolem 10 minut do zúžení na 25. na Šmejkalce. Na D1 z Ostravy na Brno opatrně za Kroměříží na kilometru 254,5 došetřují nehodu v odstavném pruhu. Je to bez kolony, ale brzdí se v levotočivé zatáčce. Na trojce z Budějovic na Prahu vzniká kolona od Votic k Olbramovicím, je to asi na čtvrt hodiny a pak ještě dalších pár minut se popojíždí za Benešovem u Tužinky. Na 34. Humpolec-Pelhřimov zdržení před omezením u Velkého Rybníka v obou směrech stále kolem 20 minut. A na silnici 9 z České Lípy na Mělník a Prahu za Medonosy vzniká kolona, jednak je tam omezení a teď tam taky hasiči budou likvidovat padlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přehánek. Nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou 22 stupňů Celsia. To byly zprávy.
11: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.
13: Posloucháte Radiožurnál Sport, a to i po 16. hodině, konkrétně v 16.06, v době, kdy se budeme ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku věnovat o něco podrobněji fotbalovému mistrovství světa, a nebudeme na to sami ve spojení. Jsme s bývalým fotbalistou a teď také fotbalovým expertem Janem Reinochem, kterého vítám právě teď ve vysílání. Dobrý den.
14: Krásnou neděli všem.
13: Tak na úvod pojďme si říci, že tady známe složení semifinálových dvojic, a zároveň otázka na vás. Jeden zápas se hrál docela pozdě, ale vy jste sledoval pozorně vlastně oba dva, je to tak?
14: No, tím, že jsem se vrátil v pátek z Floridy, tak mě samozřejmě potkal takzvaný jetlag, takže v tu noc jsem spát nemohl, i když jsem si říkal, že ten druhý zápas už nedám, tak jsem nemohl moc usnout, takže jsem se na to díval taky.
13: Pojďme se tedy zaměřit nejdříve na ten, řekněme, vstřícnější časově souboj Norska s Anglií, a v něm řada momentů, o kterých se tradičně hodně hovoří, ať už ve vysílání Radiožurnálu Sport, nebo třeba píše na sociálních sítích. Postup Anglie, nakonec 2-1 po prodloužení. Váš nejdříve dojem z toho zápasu, jaký byl?
14: Tak co jsem už čet, všichni různý lidi, kteří o tom psali, takže ten zápas nebyl moc koukatelný. Já samozřejmě na to mám nějaké vysvětlení tím, že jsem tam byl, a opravdu tam jsou neskutečný vedra, dokonce i místní tam říkají, že takovýhle vedra nepamatujou, tak opravdu těm klukům na tom hřiště nebylo moc co závidět. Na stadionu jsem byl při dvou zápasech mistrovství světa a vím, že tam ten vzduch stojí, a opravdu obdivuju, že v tenhle ten čas a v tuhle dobu to zvládli tak nějak ze ctí, že tam se nikdo nesložil, protože tam je strašný vedro, takže opravdu i to tempo toho zápasu to odpovídalo. Já jsem s tím tak nějak trošku počítal, že to nebude v takovém tempu, jak jsme zvyklí.
13: Bývalý fotbalista, také fotbalový expert Jan Reinoch s námi na Radiožurnálu Sport. Povídáme si o fotbalovém mistrovství světa a teď konkrétně o zápasu Norska s Anglií. Pojďme se, pane Reinochu, podívat na tu situaci z 55. minuty. Norové dali branku, ale nakonec kvůli faulu nebyla uznaná. Váš dojem, protože osobně při pohledu na obrazovku to nevypadalo zas tak dramaticky.
14: No, jako musím říct, že to byl takový soft foul. Samozřejmě v tom vápně při tom rohu se dějou hrozný věci, ale je to i obráceně. I ten obránce drží toho útočníka. Myslím si, že o roh předtím tam právě obránce držel Haalanda, nepustil ho. Je to opravdu boj. Bohužel pro Norsko tam bylo evidentně vidět to strčení Haalanda, takže rozhodčí se přiklonil k tomu, že to foul byl. Zas tak moc ho nestrčil, ale jednoznačně toho ten hráč využil a spadnul, takže asi proti tomu nic nemám, i když to nerad vidím.
13: Pokud se podíváme ještě na jeden moment, který také trochu vzbudil vlnu kontroverzí, tak to byla vlastně situace předcházející brance Anglie, kdy se balón dotkl zjevně lana od jedné z kamer. Nicméně nakonec ten systém, ten čip, který v balónu je, to vyhodnotil tak, že tam ten dotyk nebyl. Byť z některých záběrů to vypadalo celkem jasně. Takže by mě zajímalo i váš názor na tuhle situaci.
14: No, asi obránce Chorvatska má tvrdší vlasy než ten kabel na ty kamery. Já teda v první moment jsem se toho samozřejmě taky nevšiml a vlastně celou dobu jsem si toho nevšiml. Až potom to začali hráči a trenéři zmiňovat tu situaci, pak samozřejmě jsem se na to díval na sociálních sítích a evidentně tam asi něco se muselo stát, přitom, že to není jako vůbec vidět, ale ten směr, opravdu ten balon hodně změnil, jo? Nebo hodně tak nějak rychle najednou spadnul, protože to byl dlouhý nákop od brankáře a najednou přistal Gordonovi na prsou, takže asi jo, no, pokud to tam bylo a pokud tam ten dotyk teda byl, tak samozřejmě branka by tu zdará neměla, ale nikdo ten dotyk neodhalil ani ten čip, což je zvláštní.
13: S Janem Jarnochem dál si povídáme na radiožurnálu Sport. Anglie postoupila do semifinále, utká se s Argentinou. K tomu utkání Argentiny se dostaneme, ale ještě k Anglii. Bude tentokrát, nebo takhle, bude se zase už teď zase o něco hlasitěji zpívat It's Coming Home, protože je to další semifinále pro Angličany?
14: No, tak Angličani si myslím mají velice dobrý mančap, byly tam velké pochybnosti nebo velké překvapení v nominaci, když nevzal takový ty klasický hráče, Palmera a další a hodně překvapivá nominace, ale trenér vsadil prostě na mládí, je vidět, že ty kluci jsou skvělí, což samozřejmě víme, ale i přesto mládí to dokazují na tom mistrovství a dvojice Kane Bellingham je vlastně táhne, takže Angličani chytili skvělý flow, hlavně po zápase v Mexiku, kde opravdu to byl úžasný zápas, který si myslím, že je nakop. Tenhle zápas opravdu těžký vzhledem k těm klimatickým podmínkám, vzhledem k soupeři, protože Norové samozřejmě hráli skvělý fotbal na mistrovství a za mě největší překvapení. Takže tenhle zápas vládli a teď už se může stát cokoliv, to, když to vezmu obecně. Teď jsou tam čtyři nejlepší týmy v žebříčku FIFA a já si myslím, že to může vyhrát kterýkoliv z nich, který v tu chvíli bude mít třeba i ten kus toho většího sportovního štěstí, nebo který to úplně jít naproti. A já věřím, nebo myslím, že i ta Anglie by to mohla být.
13: S Janem Jarnochem si dál povídáme na radiožurnálu Sport a trochu si také můžeme probrat ten noční zápas, ten, co skončil vlastně úplně nejpozději. Argentina také po prodloužení si poradila nakonec se Švýcarskem, byť tedy Švýcaři celkem dlouho i s prodloužením hráli v deseti. Vyloučení Embola, jaký na to máte názor?
14: No, jako četl jsem, že jako je to špatně, ale na druhou stranu já jsem se díval na ten zákon, na tu simulaci jeho několikrát a on se opravdu ten obránce nedok. Byl to jako čistá simulace. Tam je samozřejmě škoda pro ty Švýcary, že ten hráč Argentiny, teď teda nevím, kdo to byl upřímně, Paredes nebo kdo, tak dostal žlutou kartu, protože v tu chvíli do toho vstoupil VAR, jo, což byla jako obrovská smůla. Zas takový faul na žlutou to nebyl, nebo i kdyby to byl faul, tak to nebyl, ale ta simulace je jasná, za to žlutou kartu vidět musel, pak když měl druhou, byla červená, takže spíš bych řešil to, proč dával rozhodčí žlutou kartu vůbec za ten nějaký faul, protože podle mě to úplně faul na žlutou kartu nebyl. Každopádně strašně nepříjemná situace pro Švýcary, který si myslím, že v tom zápase byli od začátku lepší, což není pro Argentinu dobrá vizitka v kontextu toho, že ve všech těch zápasech, hlavně v té vyřazovací části, Argentinci úplně nepřesvědčili, jo, jako nebýt opravdu Messiho, zdají se mi hodně i arrogantní, hodně takový jako, že si věří až moc, že to zvládnou, což se jim samozřejmě zatím daří, i když v prodlouženích, ale nelíbí se mi to jejich nastavení, opravdu i na tom hřišti se mi jakoby nepozdávají. Myslej si o sobě strašně moc a taková ta řeč těla se mi nelíbí. Proto bych dal velký kredit Švýcarům, který opravdu si myslím, že prohráli skvělý zápas a bohužel to nedotáhli. No.
13: Říká Jan Rajnoch, někdejší fotbalista i třeba se zkušenostmi z Bundesligy, teď byl hostem právě vysílání radiožurnálu Sport. Povídali jsme si o mistrovství světa, kde známe dvě semifinálové dvojice, Francie, Španělsko a Anglie, Argentina. Když bych vás poprosil na závěr o drobný tip, že byste si zahrál na vizionáře, tak jak si třeba umíte, jakou dvojici ve finále si umíte vy představit osobně?
14: No, když to řeknu z pohledu neuzaujatýho fanouška, tak je to asi jedno, protože opravdu jsou to čtyři nejlepší týmy na světě, ale když se mám jako vybrat a vzhledem k tomu, co vidím na to mistrovství, tak by se to nejvíc zasloužila Francie a Anglie.
13: Říká Jan Rajnoch. Honzo, děkujeme moc za váš čas, přejeme šťastnou cestu a hlavně, ať se zbavíte toho jetlagu, co možná nejdříve. Děkujeme.
14: Děkuju, hezký den a naschle.

0: Po skupině Wheaties na radiožurnálu Sport budeme mluvit o tenise. Dámskou čtyřhru ovládla čínsko-francouzská dvojce Guo Mladenovičová, která ve finále porazila kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefaniová 6-3 a 7-5. Připomínám, že vítězky tohoto Grand Slamu ve čtvrtfinále porazili i Kateřinu Siniakovou a její americkou spoluhráčku Taylor Townsendovou. Rád připomenu znovu, protože je to jedna z nejvýznamnějších sportovních událostí za několik možná desetiletí. Linda Nosková je šampionkou dámské dvouhry, když včera porazila Karolínu Muchovou v prvním historickém českém finále na Wimbledonu 2-1 na sety. No a zjistíme poslední tajenku, co se týče mužské dvouhry, už vlastně za necelou hodinu, respektive její začátek, protože Jannik Sinner nastoupí proti Alexandru Zverevovi právě po 17. hodině v mužském finále a celý Wimbledon zítra podrobně probereme s Radkem Štěpánkem, dvojnásobným Davis Cupovým šampionem a skvělým tenistou, hlavně i pokud jde o debly, tak i o singly, skvělým servismanem, skvělým hráčem na síti, který se spojí po 8. hodině a 35. minutě. Tak si v tuhle chvíli určitě můžete naladit Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Lenny Kravitz dospíval na radiožurnálu Sport. Připomínám informaci, která už zazněla v našem vysílání několikrát, ale Marc Marquez ovládl závod MotoGP na německém Sachsenringu a nakonec zvítězil s celkem příjemným náskokem více než 3 sekund a zraduje se z třetího vítězství v sezóně a hlavně z posunu na třetí příčku celkového hodnocení a na tu první ztrácí už jenom 18 bodíků. Teď si v našem vysílání dopřejeme pro změnu českou hudbu a konkrétně absolutní klasiku Vladimír Mišíka. Hezký poslech, je 16:30, za malou chvíli.

Už jenom půl hodiny přibližně nás dělí od startu wimbledonského finále. Tenisté Jannik Sinner a Alexander Zverev se spolu utkají na centrálním dvorci v All England Clubu. Sinner bude útočit na svůj pátý grandslamový titul, Zverev na svůj druhý. Je 16 hodin 27 minut a my vám přejeme krásný den.

0: Radiožurnál je 5:30. A krátké zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
1: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň mi vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Celkem cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc cyklistů.

0: jsou na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu už využili podle společnosti Nextbike 400 lidí. Nejvíc si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, tedy hlavně při cestách do práce nebo do školy. Sport. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati. Fotbalisté Argentiny porazili v Kansas City Švýcarsko 3-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Anglií, která vyhrála v Miami nad Norskem 2-1 po prodloužení. Duel Argentiny s Anglií je na programu ve středu večer. V úterý se proti sobě v semifinále postaví Španělsko a Francie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 za Beranovem, taky na trase Humpolec-Pelhřimov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov popojíždí kolona ze 125. k opravám vozovky na 128. kilometru 10 až 15 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za exitem Divišov zpomaluje na 38. kilometru, je to asi na 10 minut ke sjezdu na Sázavu, tam na 34. kilometru řeší drobnou nehodu v odbočovacím pruhu. A jenom o kousek dál na D1 směr Praha za Chodce Rady znovu pomalá jízda z 28. kilometru kolem 10 minut do zúžení na 25. na Šmejkalce. Hlavně si to žádá myslet na rozestupy. Na tahu 34 Humpolec-Pelhřimov se u Velkého Rybníka jezdí kyvadlově kvůli opravám kolony od Komorovic a Ončovic obousměrně i přes 20 minut. Na silnici 3 z Budějovic na Prahu se jede různě pomalu od Votice za Olbramovice asi čtvrt hodiny a silný provoz je potom i na příjezdu a výjezdu z Benešova. A na trojce na výjezdu z Českých Budějovic na Planou vzniká kolona u letiště. Srazila se tam 3 auta, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přehánek. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

České volejbalistky zakončily své působení v letošním ročníku Ligy národů vítězně. Francii porazili v pětisetové bitvě 20-18 v závěrečném super tiebreaku v tabulce. Svěřenkyně kouče Attanasopoulou se skončily nakonec na 10. příčce a jen těsně jim tedy unikl postup na závěrečný turnaj, který se bude konat v září.

0: Good Charlotte, kapela, která dozněla na radiožurnálu Sport 16 hodin a téměř 41 minut, to je čas, kdy si v našem vysílání připomeneme další díl naší sportovní encyklopedie. Tento týden se věnujeme sportovcům s mimořádně velkým množstvím sledujících na sociálních sítích a probereme to podrobně s Jakubem Kantou. Vítám tě ve studiu, hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Fotbalista Cristiano Ronaldo je v současnosti pravděpodobně nejvlivnější sportovec, pokud je o sociální sítě. Jeho dosah je mimořádný nejenom v počtu sledujících, ale také v tom, jak rychle se jeho příspěvky po celém světě šíří.
1: Je to tak, na Instagramu sleduje Cristiana Ronalda 674 milionů lidí, nikdo jiný nemá víc followerů. Třeba jeho nedávný videopříspěvek, na kterém mává z balkónu v Torontu portugalským fanouškům, viděla necelá čtvrt miliarda lidí. Ještě víc, přes 300 milionů se kochalo jeho úžasným gólem nůžkami v ligovém utkání jeho týmu Al Nassr.
0: Výborně, chtěl jsem pokračovat, jenom jsem chtěl doplnit, že asi 300 milionů je vlastně trochu méně než čtvrt miliardy, abychom to měli matematicky v pořádku, ale pojďme pokračovat. Cristiano Ronaldo publikuje na svých sociálních sítích často své profily, úplně nezahlcuje, snaží se působit pozitivně, většina příspěvků je spíš motivačních nebo oslavných, velmi úspěšné jsou nejen fotbalové fotografie a videa, ale také třeba pohled do jeho soukromí, například oznámení, že společně s manželkou Georginou čekají dvojčata, nazbíralo přes 30 milionů lajků. Slavný Portugalec má navíc svou vlastní značku a nás v nesoutěžní otázce zajímá, jestli byste si tipli, jak zní.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: CR7. CR rovná se Cristiano Ronaldo. 7 je číslo dresu, které skvělého fotbalistu během jeho kariéry nejvíc proslavilo. Portugalský kanonýr ho převzal i hned po svém přestupu do Manchester United v roce 2003 po Davidu Beckhamovi, další globální fotbalové hvězdě, a postupně překonal mnohé jeho rekordy. Značka nabízí různé produkty od oblečení, parfémy, fitness projekty až po hotely.
0: No a možná se třeba tohle úplně neví, ale velmi aktivní je portugalský fotbalista také v charitativní činnosti, byť přesná částka, kterou daroval potřebným, není úplně dohledatelná. Dobré srdce vystihuje třeba i dojemné video s holčičkou na elektrickém vozíčku, kterou doprovází na hřiště při utkání národního mužstva.
1: I díky tomu je 41-letý Cristiano Ronaldo hvězdou světového formátu. Pokud jste jeho instagramový účet ještě nenavštívili, určitě stojí za to, abyste se podívali.
0: No a stojí za to, abyste navštívili i profil radiožurnálu Sport na Instagramu, protože i tam nabízíme hodně zajímavý obsah z našeho vysílání. Teď jsme si ve sportovní encyklopedii povídali o Cristianu Ronaldovi, jednom z nejsledovanějších sportovců na světě, s Jakubem Kantou. Díky moc.
1: Není vůbec za co, zatím naslyšenou.

0: Na fotbalovém mistrovství světa už při pokutovém kopu selhaly i takové hvězdy jako Argentinec Messi nebo Francouz Mbappé. Vyzkoušet si, jaké to je stát sám proti brankáři a snažit se ho překonat, mohli účastníci dalšího dílu akce Penaltový král, která tentokrát zavítala do Karlovarského kraje, stejně jako náš reportér.
1: Penaltový král tentokrát zavítal do Chebu. Znovu se soutěžilo v kategorii juniorů, tedy od 0 do 18 let, no a potom od 18 výš. Do obou kategorií se přihlásil rodina Milotových, Tobiáš mezi dětmi, no a maminka Lucie a tatínek Jakub mezi seniory. No a malý Tobiáš ukázal rodičům, jak se to má dělat.
2: Je to skvělý zatím jsme spokojení, zatím se malým daří, takže pak uvidíme, co my, no.
1: Směje se Lucie, sledovala zatím syna. Tobiáši, já jsem viděl zatím všechny tvé proměněné penalty, jak to děláš?
3: Zkusil jsem dát všechny doprava a vyšlo mi to.
1: Budeš někdy kopat doleva?
3: Asi jo.
1: Budete se hecovat třeba s mámou a tátou? Budeš chtít dát víc gólů než táta i máma?
3: Jo, určitě bych chtěl.
1: Jo,
3: chtěl bych.
1: Máma Lucie překoná syna?
2: No, já pochybuju. Já myslím, že budu strašně rád, že dám aspoň tu jednu. To je můj cíl a tím to končí.
1: No, v pozdálí to tady sleduje také tatínek. Jakube, kdo z vás z rodiny bude teda nejlepší, protože zatím máte hozenou rukavici.
4: No, já jsem se tohle bál, no, že to na ten černýho peška dostanu já, no. Protože Luci určitě něco trefí a já to tam určitě netrefím, jak se znám.
1: Tohle je trošku risk přihlásit celou rodinu, ne?
4: Už si to trošku vyčítám.
1: Tobiáši, a jaký to je, když proti tobě nastoupí ti velcí golmani, protože tady jsou hráči od 0 do 18 let, tak už si dal nějakému velkému hráči taky gol?
3: Jo, tomu ze Sokolova, golmanovi, do Šibenice, do pravý.
1: Pravá strana Šibenice, takže recept pro Luci, pravá horní Šibenice.
2: Jo, pravá horní Šibenice, jo, to vyšlo. Já se budu snažit, tam ono to padne někam dolů třeba. Já budu mířit nahoru, ono to půjde po zemi k tyči třeba. Snad do brány.
1: Hecujete se i mezi rodiči, tobě až hraje fotbal, tak jste přijeli si celý tým i z rodiči, soutěží všichni a dojde tam k nějakému pošťuchování, že třeba si budete počítat celou rodinu, i proto jste třeba přihlásili do Luci, aby byl gol navíc.
4: Ne, takhle ne, tohle ne. Jsme udělali, protože to je taková fajn akce a chtěli jsme, že jezdíme po fotbalech a Luci chodí taky s náma na všechny zápasy, jak jsem říkal, že si uděláme hezký odpoledne, celá rodina. Ale co se budeme akorát mezi sebou.
1: Říká Jakub Milota, ten v rodinném souboji skončil poslední. Mimochodem jeho žena Lucie svůj plán dát jeden gol v pohodě překonala. Nejlepší z rodiny byl ale mezi kadety celkově pátý Tobiáš. Další nejen rodinné souboje budou k vidění při Penaltovém králi znovu za týden, tentokrát v Plzni. Z Chebu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

16 hodin 52 minut, tenista Jannik Sinner nastoupí ve finále Wimbledonu proti Němci Alexandru Zverevovi, půjde o souboj světové jedničky s úřadujícím vítězem Roland Garros a také hráčem číslo 3 na světovém žebříčku a druhým nasazeným při absenci Carlose Alcaraze. Tohle utkání začne přibližně za nějakých 10-15 minut, vstupovat z něj bude do našeho vysílání pravidelně Jaroslav Plašil, se kterým také podrobnosti tohoto duelu probereme, a to už rychle po zprávách v 17 hodin. Do té doby zase nabízíme píseň, třeba píseň Sit Down od skupiny James.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Celý víkend hasiči pokračují v zásahu u sutiny skladové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Okolí zůstává uzavřené. Hormuzský průliv je podle Spojených států volný pro obchodní plavbu. Teherán ho předtím označil za uzavřený. České volejbalistky vyhrály v Lize národů v Bělehradě nad Francií 3-2 na sety. Dlouhé kolony čekejte na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov před omezením u Velkého rybníka. A počasí zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hašení sutin po požáru skladové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně pokračuje čtvrtým dnem. Platí tam už pouze první nejnižší stupeň poplachu. Zatím není jasné, kdy se hasičům podaří požářiště dohasit. Okolí částečně zřícené budovy ale zůstává stále uzavřené. Na místo se ve víkendovém radiožurnálu znovu vydáme živě za naším reportérem, krátce po zprávách. Z Pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že ředitelství bude situaci se stavební firmou řešit.
3: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má údajně kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Iránu v reakci na předchozí iránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvetě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Tajfun Ba Wi nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější bouře letošní sezóny zasáhla skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
4: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Čeťang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Na zámek v Mikulově už za hodinu přijede tvořit 7 českých výtvarníků. Dnešní koncert Hrubé hudby zahájí 33. ročník výtvarného sympózia Dílna. Výsledná díla pak začátkem srpna organizátoři představí na závěrečné vernisáži. Tématem letošního ročníku je Okamova břitva, popisuje organizátorka Marcela Šimánková.
5: Téma si vybral kurátor Milan Mikuláštík společně s Janou Písaříkovou. Program sympózia se zaměřuje na redukci jako na výtvarný princip, tedy hledání podstaty, jednoduchosti a významu v současném umění.
6: Sport. České volejbalistky na závěr Ligy národů v Bělehradě porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18. Bilanci 2 výher a 2 porážek v Srbsku zhodnotila pro Radiožurnál Sport nahrávačka Pavla Šmídová.
7: Můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty 2 vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme byla taková třešnička na dortu tady za tím celým 3týdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
6: Na centrální kurt tenisového Wimbledonu v těchto chvílích nastupují ve finále Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner bude obhajovat titul, Zverev se pokusí navázat na triumf z Roland Garros. Radiožurnál a Radiožurnál Sport nabídnou přímo z All England Clubu pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 za Beranovem a nehoda na tahu Boleslav Mělník. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za Velkým Beranovem vzniká kolona z kilometru 125,5 do zúžení na 128. Zdržíte se kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za Divišovem počítejte s pomalou jízdou ze 39. kilometru asi 10 minut na 34. k exitu Sázava. Tam před chvílí odklidili nabouraná auta z odbočovacího pruhu mimo dálnici. Mohlo by se to rozjet. Ovšem zápětí dál na D1 směr Praha se jede znovu pomalu taky mezi exitem 29 Chocerady a omezením na 25. u Šmejkalky zase asi 10 minut. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Mělník dejte pozor u Mělnického Vtelna. Srazila se tam motorka s autem, záchranáři jedou na místo. A na silnici 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka opravují vozovku, provoz je řízený kyvadlově, v kolonách je to obousměrně na 20 minut od Komorovic a Ončovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách kolem 22. To byly zprávy.
9: 17 hodin a 6 minut odpolední vysílání Radiožurnálu Sport pokračuje dál i v neděli 12. července. Stále je s vámi nejposlouchanější digitální stanice v Česku a z toho máme pochopitelně moc velkou radost. Už jenom minuty dělí Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva od tenisového finále Wimbledonu. Za malou chvíli začne rozehrávka. My se po písničce od skupiny Mr. Big vydáme právě do All England Clubu za Jaroslavem Plašilem. Probereme šance obou hráčů v tomhle utkání a samozřejmě potom už se můžete těšit na pravidelné reportážní vstupy z tohoto velmi prestižního utkání o wimbledonský titul.
2: Radiožurnál Sport
10: a David Prouza. Hold up!

0: 17 hodin a 10 minut. Tenis bude hrát teď velkou roli v našem vysílání v následujících hodinách, protože se za malou chvíli rozehraje finále Wimbledonu mezi Jannikem Sinnerem a Alexandrem Zverevem. No a vstupovat z něj velmi často bude náš kolega Jaroslav Plašil. Jardo, vítám tě ve vysílání.
1: Hezký den.
0: Co ty osobně očekáváš od toho zápasu, který opravdu by měl začít za maličkou chviličku, protože připomenu jenom jedno číslo, 9 výher za sebou Jannika Sinnera v souboji s Alexandrem Zverevem, to se prostě asi hráči do té hlavy musí trochu otisknout.
1: No, trošičku, jo, byť pamatujeme samozřejmě ještě delší série, napadá mě ta Tomáše Berdycha proti jihoafričanu Andersonovi, což bylo snad dvojnásobek, ale samozřejmě Tomáš Berdych to měl i naopak s některými bohužel velikány dlouhý čas, takže určitě věřím tomu, že se to nějakým způsobem promítne, byť tady bych zkusil říct, že možná nějakou šanci mít větší může Alexandr Zverev, protože i Jiří Lehečka to říkal, hraje o dost aktivněji než ty poslední ročníky na trávě, kde byl hodně takový zalezlý vzadu. Teď přeci jenom chodí víc do kurtu, ale těžko teď předpokládat zase, že mu to bude chtít teď jeho soupeř Jannik Sinner dovolit, protože fakt hraje teď jako robot. Přestože jsem nějak ze začátku turnaje neměl z toho ten pocit, přišlo mi, že na něm leží ještě takový stín z Paříže, z toho brzkého vyřazení nečekaného, tak se do toho dostával a to, co třeba předvedl s Novakem Djokovičem, tak jako kdyby někdy chtěl někdo vytvořit třeba nějakou, já nevím, podle umělé inteligence nebo čehokoliv, nějaký robot někoho dokonalého, tak si myslím, že by to bylo dost podobné, co Jannik Sinner v tom zápase předváděl na podání hlavně. Tam vůbec nebyla pro skvělého Rittermana, nebo jak to říct, přijímajícího hráče Novaka Djokovice vůbec prakticky šance celý zápas.
0: No, on také říkal, srbský tenista, že už není nejlepším returnujícím hráčem, byť mu to právě ten jeden z novinářů takhle předhazoval. Říkal, dávno už to není pravda, ale samozřejmě ten servis asi bude hrát velkou roli. Možná jedna věc ještě, Alexandr Zverev minimálně v Paříži mě hodně překvapil tím, jakým způsobem dokázal právě číst ta podání hlavně Jakuba Menšíka v semifinále. Teď se samozřejmě hraje na jiném povrchu, ale myslíš si, že by třeba právě tohle zlepšení Zvereva mohlo trochu hrát roli?
1: No, já v to doufám, že díky tomu právě by to mohl být vyrovnanější zápas a věřím tomu, že Sinner nemusí předvést tak velké dva výkony za sebou, protože je to vždycky těžké, Novak Djokovic o tom taky ví své, v Austrálii se úplně maximálně vybičoval na semifinále, které vyhrál s Jannikem Sinnerem, nádherný zápas, ale pak zkrátka už takový výkon nemohl nějakým způsobem zopakovat, samozřejmě Sinner je mladší, on to má jednodušší, hrál tady kratší zápasy, takže ten to asi fyzicky zvládne, nebo neměl by s tím mít problém, ale myslím si, že i mentálně je to dost složité, protože troufám si říct, že se hodně i dopředu připravoval na tu dokonalost, na to, co musí dělat dobře v duelu s Novakem Djokovičem a nemusí to být úplně jednoduché to zopakovat, hlavně když pak jde proti hráči, na kterého si normálně může věřit, porazil ho hodněkrát, takže třeba něco takového by tam mohlo hrát roli, ale zase no, musel by mít Sinner nějaký horší třeba servisový gem a tedy nejenom gem, ale pokud možno víc těch gemů, aspoň jeden v každém setu, takhle jsem to myslel, nebo v každém ze tří setů, protože potřebuje Zverev tři sety a to je hodně na to, aby mohl vyhrát, tak vlastně by se muselo by se toho stát docela dost dneska v tom zápase.
0: Ten zápas začal v momentě, kdy si povídáme s Jaroslavem Plašilem na radiožurnálu Sport před pár okamžiky, tak vlastně já asi tě klidně můžu teď vyzvat k tomu, aby si třeba dohrál dokonce ten první gem, protože v tuhle chvíli už je, jak jsem říkal, rozehráno na servisu Jannik Sinner.
1: No, je na servisu, je to 30 oba, před chviličkou dokonce vedl Zverev, který nevstoupil vůbec špatně do toho utkání na returnu, dokáže číst servis svého soupeře. Teď se ukáže, protože teď přijdou ty kritičtější body za stavu 30 oba, teď teprve jde do tuhého trošičku pro Jannika Sinnera, který se teď pousmál, protože jeho servis teď trošičku polechtal pásku, takže bude servírovat znovu Alexandr Zverev, ale ukazuje, že když se mu opravdu povede vzít servis, teď Sinnerovi, já vím, je to předčasné, je to jeden necelý gem zatím, tak když se mu povede ten servis nějak dobře vrátit, tak může mít velkou šanci, ale otázka je, kolik mu takových momentů Jannik Sinner dovolí. No teď zase skvělý servis, 40-30, to je právě to, v čem je největší síla Jannika Sinnera, pokud se mu soupeř nějak nebo podmínky nedostanou víc pod kůži, tak on opravdu hraje velmi strojově, prakticky nepokazí nic důležitého, takže to bude velmi těžké, pokud to takhle bude dělat Jannik Sinner delší dobu dnes, tak to bude pro Alexandra Zvereva velmi složité, protože se tam pak může promítat taková nějaká ta historie, ale může mít čistou hlavu, vyhrál nedávno Roland Garros, už nemusí poslouchat, kdy už vyhraje konečně Grand Slam, to si myslím, že se mu taky obrovsky ulevilo, Tomáš Krupa, kouč Lindy Noskové, říkal, že opravdu, že to je vidět na něm, jak mu to dalo křídla najednou, jak je tady úplně jiný Alexander Zverev, na trávě si nikdy moc nevěřil, tady fakt hrál pěkně, ale dnes je to zase trošku jiná váhová kategorie, pardon, Jannik Sinner teď mimochodem ty dva důležité míčky přidal od stavu 30 oba a zajistil si první gem tohoto zápasu.
0: Říká Jaroslav Plašil ve vysílání radiožurnálu Sport. Do Londýna se budeme samozřejmě postupně vracet čím dál tím více.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: John Wolfhooker dozněl na radiožurnálu Sport 17 hodin 19 minut. Není na co čekat, míříme zase na tenisový Wimbledon, připomenu ale třeba jenom krátce výsledek Filipa Salače, 7. místo z velké ceny Německa na Sachsenringu v kategorii Moto 2 a 7. umístění v elitní desítce v této sezóně za sebou pro Filipa Salače. Závod MotoGP ovládl Marc Marquez. Teď už zase slibovaný Wimbledon, finále mezi Jannikem Sinnerem a Alexandrem Zverevem a také reportér Jaroslav Plašil.
1: 1-1 teď a začal na podání Jannik Sinner, uvedl se SM, takže SM zahájil svůj druhý servisový game 1-1, 15-0. Před chviličkou Alexander Zverev taky výtečně odservíroval, první servisový game tedy zvládl vstup do tohoto finálového duelu. Hraje se i na jiných kurtech a hrají také některé české hráčky také na dalších kurtech, na kurtu číslo 1, třeba finále legend, kde proti sobě bojují páry Dominika Cibulková, Barbora Strýcová, nejmenší pár v průměru na turnaji legend, proti ním Magda Rybáriková, slovenská tenistka, a Lucie Šafářová, takže československé derby teď na kurtu číslo 1 ve finále legend, a Rybáriková a Šafářová vyhráli první 7-6-2. To jenom pro zpestření. Hraje také juniorka Marešová tady v rámci turnaje do 14 let, těch zápasů tam je nepočítaně. Teď zvládla proti domácí Britce Rebelové svůj duel, nazbírala tady několik výher, takže velmi celá zkušenost pro českou mladou tenistku. Ale teď k finálovému zápasu. Jannik Sinner zatím podává za stavu 1-1, 30-0 a opět to vypadá na, dá se říct, bezpečný servisový gem z pohledu italského hráče, byť teď se netrefil za čáru. Pro podání mířil jeho servis pár centimetrů, takže to bude druhé podání, ale zatím se nezdá, že by teď se to mělo nějakým způsobem zvrátit pro jeho soupeře Alexandra Zvereva, byť teď dostává šanci samozřejmě z druhého podání a to je vždycky pak příležitost něco vytvořit, jenomže Alexander Zverev si teď možná věřil až příliš, obešel si balonek na forehandovou stranu a ke vzdálenější lajně cílil, ale netrefil, takže je to 40-0 pro Sinnera. Zatím bezproblémový servisový gem Jannika Sinnera, stejně jako předtím dobře podával Alexander Zverev, ale tak to možná zkrátka bude dlouhou část zápasu, že přijdou nějaké mini šance a teď bude záležet na tom, jak je některý z tenistů využije či nikoli.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.
4: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Jseš kovboj v Colorédu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: 17:24, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Připomenu úspěšné snažení českých volejbalistek, které na závěr Ligy národů dokázali v 5 setech porazit Francii a v tabulce nakonec obsadili 10., ale bohužel také první nepostupové místo na závěrečný zářijový turnaj. Teď směřujeme k jinému sportu, k finále Wimbledonu. Tenisový svátek v Londýně nastoupili Jannik Sinner a také Alexander Zverev a je tam také náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, teď je zase na podání Alexander Zverev v zápase, který před chviličkou začal. Stav 1-2 v neprospěch německého tenisty. Hraje spolu turnajová jednička a dvojka, takže hrají dva aktuálně nejlepší hráče Wimbledonu, což taky známka toho, jak kvalitní obsazení tohoto finále je nejkvalitnější možné tady ve Wimbledonu, pokud jde o žebříček a papírové nasazení. Samozřejmě víme, že Carlos Alcaraz má teď delší dobu zdravotní problémy a taky ho Alexander Zverev vystřídá ve světovém žebříčku na jeho pozici. Ale teď tedy k finálovému zápasu, opět na podání Zverev, byť nezačal úplně dobře servisový gem první chybou hned při první výměně, ale v zápětí zase dva balonky uhrál, takže teď vede 30-15 a už je zase servíruje za mnohem klidnější a jistější pozice, vydává se dokonce k síti, jak zatlačil Jannika Sinnera hned, ale ten zkouší přehodit vysokého Alexandra Zvereva, ten ještě běžel k základní čáře, nemusí hrát, byl to out, takže 40-15. Teď se schylovalo k tomu, že by Jannik Sinner mohl dostat nějakou šancičku v uvozovkách, ale Alexander Zverev udělal jen jednu chybu a pak ji rychle napravil, už pak reagoval velmi správně a teď tedy servíruje za stavu 1-2, 40-15 a Alexander Zverev, turnajová dvojka na podání, má gamboly a má možnost srovnat na 2-2, což teď zřejmě dokáže, protože si vše vytvořil teď krásným servisem k tomu, aby mohl pokračovat v útočení, byť teď Jannik Sinner předvedl neuvěřitelnou obranu a z defenzivy se krásnými dlouhými údery dostal najednou do mnohem lepší pozice, takže donutil chybovat svého soupeře. Tohle je ohromné, tohle je Jannik Sinner náramně umí zkrátka udělat zeď a

0: udělat bod, teď potřebuje srovnat na 2-2 krásným forehandem. Teď ze středu kurtu Alexander Zverev si obešel balonek pohodlně na forehandovou ránu a nedal šanci ke vzdálenější laně Janiku Sinnerovi. Takže 2-2 zatím začátek, kdy si uhrávají oba tenisté svůj servis. Teď nechci říct, že se malinko nadřel Alexander Zverev, to úplně tak nebylo, že by se dostal do nějakých nepříjemných situací, co do breakballu, to ne, ale byl to takový první složitější servisový gem pro některého z hráčů, možná protože prohrával ten tenista, který servíroval. Teď začne podávat Janek Sinner, zatím tedy 2-2 v prvním setu.
1: Říká Jaroslav Plašil, vypravíme se za ním zase po zprávách.

0: Radiožurnál je 17:30. Vojtěch Tomášek a krátké zprávy.
1: Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Jejich sezóna letos začala nezvykle brzy. Po izraelských útocích v pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí, včetně jednoho dítěte. Informovali o tom palestinští zdravotníci. Izraelská armáda bez podrobností uvedla, že zasáhla teroristickou infrastrukturu. Jeden z útoků cílil na slévárnu kovů, kde zabil 4 lidi. 9letá dívka pak zemřela v uprchlickém táboře ve střední části pásma Gazy. K jejímu úmrtí se izraelská armáda nevyjádřila. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav nově víc přihlíží k dopadům na hospodářství a infrastrukturu i na lidské zdraví. Meteorologové začali používat taky nové textové předpovědi. Uživatelům mobilní aplikace a webu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí taky detailní popis počasí z regionů. 4 tuny borůvek spotřebovalo letošní borůvkobraní v Borovanech na Českobudějovicku. Školní jídelna navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou zvanou žahour. Kromě tradičních jídel mohli návštěvníci ochutnat i borůvkové víno nebo pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan dorazilo zhruba 13 000 lidí. Sport. Ve finále tenisového Wimbledonu proti sobě nastoupili Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. V Londýně je u toho i reportér Jaroslav Plašil.
2: Jannik Sinner vede 3-2 v prvním setu, oba hráči si zatím drží svůj servis podávat, teď půjde Němec Alexander Zverev. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hustý provoz na D1

0: se za Divišovem a taky za Beranovem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se nejdřív jede pomaleji mezi exity 41 Divišov a 34 Sázava. Je to důsledek dřívější nehody. Na 34. kilometru už to není nadlouho. Teď o něco víc aut dojelo před Šmejkalku a tak se jede různě pomalu taky od exitu 29 Chocerady do Zúžení na mostě na 25. kilometru. Celý úsek zabere 10 až 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem se krátí kolona před omezením na 128. kilometru. Teď je ze 120. 7. na 5 až 10 minut. Na silnici 3 mezi Českými Budějovicemi a Planou kolony obousměrně u letiště zhruba na 5 minut, po srážce 3 aut se tam jezdí kyvadlově. Na 16. Mladá Boleslav Mělník pozor na kratší fronty v obou směrech, v zatáčce u Mělnického Vtelna provoz je tam omezený po střetu auta s motorkou. A do Prahy na okruhu ve směru z D1 na letiště je od pátku nově uzavřený připojovací pruh od Barandova kolem exitu 16 se tam zpomaluje. A ve Vlznově kratší fronty od garáží před operou k muzeu a taky od sjezdu na Florenc do nového zúžení na Hlavkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc, i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 17:33 směřujeme zase do Londýna na finále tenisového Wimbledonu. Alexander Zverev versus Jannik Sinner a reportér Jaroslav Plašil.
5: Alexander Zverev teď podává za stavu 2-3 a 30-0 v první sadě. Před chviličkou už to vypadalo nadějně pro Němce Zvereva, protože Ital Sinner při svém podání prohrával 0-30, pak si sice pomohl podáním, dokázal snížit a přišla výměna, ve které mohl mít Alexander Zverev právě takovou tu chviličku, kdyby mohl překlopit nějaký ten důležitý gem pro sebe, jenomže ve výměně udělal chybu a to zase zkrátka Jannik Sinner ukázal, kdo proti Alexandru Zverevovi stojí. Musí si věřit německý tenista, že takové šance může proměňovat, že Jannika Sinnera může porazit. Samozřejmě takto se to snadno řekne, ale teď takovou šanci, kterou před chvíličkou Alexander Zverev měl, tak těžko, kolik jich takových dostane. Teď nemůže počítat s tím, že by se pro něj každý teď servisový gem vyvíjel podobně jako ten předchozí, když podával Jannik Sinner. Teď bude servírovat znovu. Stav zatím 3-3, jenom dopovím předtím místo tedy 15-30, to bylo 30-30 samozřejmě a pak už zase vládnul při svém servisu Jannik Sinner. Ten se na to snaží teď navázat, zahájuje teď 7. hru první sady, stav zatím nerozhodný 3-3 v prvním setu.
4: Říká Jaroslav Plašil a do Londýna se samozřejmě zase vypravíme a to třeba za několik málo minutek, ale v tuhle chvíli z Anglie přes Prahu po rozhlasových linkách vyrazíme zase do Paříže, protože skončila další etapa na Tour de France s pořadovým číslem 9 a sledoval ji náš cyklistický expert Jiří Ježek, kterého právě teď zdravím. Mirko, hezký den.
6: Krásný podvečer z Uselu, což je město, kde dnes skončila 9. etapa Tour de France.
4: A do Uselu se jako první dostal nejrychleji Mathieu van der Poel, tak jaký byl ten závěr té 9. etapy?
6: No, ten závěr byl hektický, byl to takový ten souboj rytířů, 4 rytířů, kteří zůstali před pelotonem v tom náročném horkém dni. Ta etapa byla opravdu dneska možná hodná té francouzské neděle, protože na závodníky čekalo 150 kilometrů, kde silnice byla snad ani chvíli rovná. Já jsem měl možnost celou tu etapu projet v autě a téměř každý kilometr jsem si říkal, jak to budou mít závodníci těžké a nakonec to tak těžké bylo. Mathieu van der Poel, který vyhrál se čtyřčlenné skupiny, porazil na pásce Tobiasa Johannesena, Toma Pitcocka a Alexe Bodána, tak přijel do cíle totálně prosolený, opravdu tam nechal všechno a bylo na něm strašně vidět, jak chce tu etapu vyhrát. Ten finish byl náročný i v těch posledních metrech, protože po mírném sjezdu do cílového města následoval téměř kilometrový rovný kopec, na jehož vrcholku viděli závodníci dlouho dopředu tu cílovou pásku a proto bylo strašně těžké odhadnout ten moment, kdy za to vzít a kdy se pokusit vyhrát tu etapu ve spurtu. Nakonec Matěj Van der Poel, možná díky jeho cyklokrosovým zkušenostem a obrovským zkušenostem i z Tour de France ze vítězství v několika etapách, to vzal z první pozice a ukázal, že je nejsilnější a vyhrál opravdu velký rytířský souboj v té dnešní etapě.
4: S Jiřím Ješkem jsme ve spojení, povídáme si o Tour de France, protože náš cyklistický expert je přímo na místě, konkrétně teď v koncovém městečku deváté etapy. Jirko, když se podíváme na celkové pořadí, proměnilo se alespoň třeba něco, je tam nějaký drobný rozdíl mezi Pogačarem a Vingegaardem, protože při pohledu na tu tabulku to vypadá celkem stejně.
6: Ne, nic se neměnilo. Všichni favorité pro celkové pořadí přijeli zhruba 40-vteřinovým odstupem, hlídali se. Byl to den, kdy by se teoreticky dalo jako něco v tom celkovém pořadí udělat, protože opravdu, jak jsem říkal, ten den byl opravdu náročný. Nebyly tam žádné jako extra obří kopce, které známe třeba z Pyreneí nebo z Alp, ale ten centrální masív Francie v oblasti Corrèze je opravdu taková něco jako česká Vysočina, kdy opravdu není ani metr silnice rovný, je to pořád nahoru dolů úzké silnice v tom horku obrovském, které dneska panovalo a kvůli kterému, to jsem neřekl na začátku, byla dnešní etapa o 30 kilometrů zkrácena. Tak tekl ovšem na místech i asfalt, takže i vlastně organizátoři se snažili na poslední chvíli před pelotonem zasypávat ten tekutý asfalt ještě pískem, aby závodníci dojeli do cíle bezpečně. V těch trikotech pro celkové pořadí se nic nezměnilo. Tadej Pogačar vede celkovou soutěž o ten žlutý trikot. Mats Pedersen uhájil zelený trikot pro nejlepšího spurtéra. Isaac Del Toro, pomocník Tadeje Pogačara, vede tu soutěž do 25 let a tady Pogačar dál vede i soutěž vrchařů a má puntíkatý trikot, takže veze jakoby trikoty dva.
4: Povídáme si s Jiřím Ješkem na Radiožurnálu Sport a já, Jirko, využiju samozřejmě těch obrovských zkušeností se závoděním. Blíží se na Tour de France volný den. Když se na tohle téma bavím s jezdci na Rally Dakar, tak vždycky říkají, volný den zaprvé není moc volný, mnoho mediálních povinností a tak dále, ale zároveň všechny bolístky najednou tak nějak ožijí. A je to horší paradoxně po tom volném dni, tak jak je to ve světě cyklistiky?
6: No, já jsem to nikdy neměl rád, protože člověk vypadne z toho zaběhlého režimu. Samozřejmě, že tělo si odpočinout potřebuje, je to jakoby strašně fajn pro to fyzické tělo, ale na druhou stranu ta mentální stránka je těžká v tom, že najednou závodníci jakoby vypadnou z toho klasického rytmu, prostě ráno se nasnídat, připravit se na etapu, vystartovat. Takže stejně 90% závodníků, kromě těch, kteří jsou třeba po nějakém pádu a potřebují větší zdravotní ošetření, tak většina, 90% z těch závodníků sedne na kolo a jede na trénink okolo 40 až 80, někdo i třeba 100 kilometrů, dají si někde kafe v nějaké malé kavárnice daleko od lidí, protože i ten hluk a ten dav, který je vlastně po celé etapě Tour de France, tak závodníky také unavuje, takže se budou chtít na malou chvíli schovat před veřejností, sami se projet někde v lese, v malé skupince svých týmových parťáků, dát si kafe, vrátit se zpátky. Samozřejmě, jak jsi říkal, i v tom motorsportu, tak i v cyklistice platí, že se ten volný den využívá k tiskovým konferencím a k různým mediálním povinnostem. Některé týmy přivítají třeba ve svém hotelu i sponzory a vyjedou si s nimi na malou výjížďku, ale jinak všichni se budou těšit na to, jak zase v úterý nastoupí do práce klasicky a až ten kolotoč začne znova. Máme před sebou ještě dva týdny, ta Tour de France bude dlouhá. Doteďka ta první vlastně třetina Tour de France byla strašně náročná. Ten start v Barceloně byl tak hektický díky tomu, že si to závodníci udělali sami a tu cyklistiku provozovali opravdu aktivní. Já mám možnost každé ráno se projet na kole s Chrisem Froomem a vždycky říkáme, jak ta cyklistika současná je strašně náročná, jak je strašně těžká, jak ty závodníci makají naplno hned od prvních etap a vlastně každá etapa může něco znamenat, může něco rozhodnout, takže tam není možnost pro volný den, tak proto možná závodníci zítra ten volný den přece jenom trošku přivítají.
4: Krásný vhled do Tour de France nám nabídl přímo z Francie náš kolega a také expert a člověk, který má na Radiožurnálu Sport svůj pořad Kilometry, Jiří Ježek. Jirko, díky moc za tvůj čas a budeme se těšit ve vysílání zase někdy naslyšenou.
6: Krásné odpoledne do Prahy.
1: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
4: A na Radiožurnálu Sport z Prahy zase do Londýna, finále Wimbledonu All England Club, finále mezi Jannikem Sinnerem a Alexandrem Zverevem a komentář Jaroslava Plašila.
5: Teď zase na podání Alexandr Zverev a opět za nepříznivého stavu vždycky musí dotahovat tím, že Jannik Sinner díky svému servisu odskočí po každé. Zatím to platí 4-3 pro Sinnera, tedy teď je 30-15 pro Alexandra Zvereva, který si teď pomohl přímým bodem z podání nejrychlejší možnou cestou. 30-15 teď tedy ve vedení Zverev, který jde podávat z levé strany své polovičky dvorce. Hrají také legendy proti sobě, už byla řeč o finálovém duelu, československém duelu, protože proti sobě stojí páry Strýcová Cibulková a Rybáriková Šafářová. Šafářová s Rybárikovou vyhráli první setu 6-2, teď ve druhém setu je to 2-2 a na podání jsou Cibulková se Strýcovou. Teď ale zpátky na centrální dvorec, kde se hraje finále mužské dvouhry. Němec Alexander Zverev zatím hájí svůj servis, stejně tak jako jeho soupeř Jannik Sinner. Teď německý tenista servíruje za stavu 40-15. Bomba teď k čáře pro podání je Sinner si ale poradil s těžkým servisem, s velkým odskokem a teď zve Zvereva k síti. Zverev reagoval také zkrácením a další křížné zkrácení, tak tři krásné technické balonky a radost Jannika Sinnera, který snižuje teď na 30-40 ze svého pohledu. Asi zatím nejhezčí výměna zápasu, ve kterém se zatím hlavně servíruje a pak třeba ještě přijímá na výměny, kterou jsme teď tady s fanoušky viděli, tak opravdu se čekalo celkem dlouho, protože aby tenisté teď předvedli tři krátké míče za sebou a byli celkem blízko od sebe u sítě, tak to se ještě dnes v tomto finálovém duelu nestalo. Alexander Zverev si teď pomáhá bombou z podání, cílí okamžitě do volné části kurtu, krásně si ho otevřel, ale forehand už zakroutil mimo, takže je to schoda a teď je to trošičku významnější komplikace při podání Zvereva. Ještě něco takového tady nebylo. Máme tady schodu za stavu 4-3 pro Sinnera. Teď servíruje Alexander Zverev a kritický okamžik sady číslo 1 je možná tady. Trošičku to připomíná zápas Sinnera s Novakem Djokovicem, kde to bylo dlouho taky podobné a pak v závěru sady ztratil Novak Djokovic podání a Jannik Sinner pak suše break potvrdil, vyhrál 6-4 set a pak se to opakovalo ještě dvakrát, dá se říct. Teď něco podobného hrozí Alexandru Zverevovi, ale samozřejmě ještě je to stále 40-40, stále je to schoda a stále ještě celkem daleko do ztráty podání, protože Zverev ještě nečelí breakballu. Teď ale podává do autu, takže Sinner může mít teď příležitost sbírat druhé podání Zvereva, které je taky velmi kvalitní. Jiří Lehečka o tom ví své, vyprávěl o tom po osmifinálovém zápase a obecně Jiří Lehečka měl velké starosti s tím, než začal nějak solidně číst podání Alexandra Zvereva, který teď dělá dvojchybu a ten moment, který hrozil, tak se teď ještě trošičku zesiluje, protože je to opravdu breaková šance. První breaková šance italského hráče Jannik Sinner teď vede 4-3 a má teď výhodu u svého jména, takže první příležitost v tomto zápase, první řekněme důležitý zásadní moment celého finálového duelu, který může teď hodně pomoci Janiku Sinnerovi, kdyby ho zvládl a naopak ublížit Alexandru Zverevovi, kdyby teď servis ztratil. Teď už německý tenista připraven servírovat a samozřejmě bude záležet, aby si tou ranou co nejvíc pomohl a to se mu teď právě pod tlakem nedaří. Jannik Sinner jde až co nejdál i na druhé podání, jde až prakticky k plachtě, k zelené, až na konec kurtu, tak až z takové dálky bude přijímat druhé podání, protože se dá čekat, že bude mít velký odskok. To se také stalo, Sinner dokázal bezpečně vrátit tak, aby se hrálo a teď už je to na Alexandru Zverevovi, aby výměnu ustál, ale teď mu naopak pomáhá Jannik Sinner, který trefuje rámem. Takže schoda, takže stále všechno otevřené. 4-3 stále platí bez breaku pro Janika Sinnera vedení a teď půjde podávat zase ještě Alexander Zverev a bude mít ještě dvě minimálně podání teď v této servisové hře. Zatím tedy 4-3 pro Janika Sinnera.
4: Říká Jaroslav Plašil, vydáme se za ním zase za několik málo okamžiků. Připomenu, že dámskou čtyřhru ovládlo čínsko-francouzské duo Guo Mladenovičová, které porazilo Dabrovskou z Kanady a Brazilku Stefaniovou po setech 6-3 a 7-5.
1: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
7: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
8: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
8: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
1: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
9: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
1: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 17 hodin, téměř 48 minut, míříme v našem vysílání opět do Londýna a zajímá nás, jestli Alexander Zverev podržel svůj servis, jestli ustál možná ty první větší komplikace ve finále tenisového Wimbledonu. Odpověď poskytne Jaroslav Plašil.
5: Ustál je, srovnal na 4-4 a teď sice vede Sinner 15-0 při svém podání, ale pro Němce Zvereva to může být povzbuzující, že vyhrál výměnu přes druhé podání, což mu může dávat zase o něco větší víru do zbytku zápasu. Vynutil si naopak celkem nečekanou chybu ze strany Janika Sinnera, který netrefil ideálně. Ono se není čemu divit, že takové momenty přicházejí, protože když se člověk dívá na kurty, jak vypadají po 14 dnech, na tu nerovnost poblíž základní čáry, tak to je neskutečného, že vlastně dokážou tenisti hrát tak skoro dokonale, jak Janik Sinner a jako třeba i teď Alexander Zverev, protože je to 4-4 a 15. Oba. Takže teď je to vyrovnané, Janik Sinner teď se zase bude snažit vytvořit si při svém podání náskok jednoho gemu, Alexander Zverev, ten teď těžkou pozici zvládl, ustál těžkou situaci, odvrátil hrozící break a tak teď jsou tenisté na svém. Teď zase pomáhá Alexander Zverev, ne úplně ideální pozice pro backendový úder, protože Alexander Zverev se dostal do takového mušketýrského výpadu skoro, ale samozřejmě takové momenty přicházejí, protože balonek, když přistane někde právě u té základní čáry, tak to je velmi nečekané pro tenistu kolikrát a na poslední chvíli třeba změní nějaké rozhodnutí, nějaký plán, který do té doby má. Zkrátka i to se stává běžně v takových zápasech. 4-4, 30-15, teď Janik Sinner podává za vedení při svém servisovém gemu. Velmi dobrý servis technický, ale Zverev atakuje takovým způsobem, že Sinner už nevybírá z forehandu, tak teď zaskočil Alexander Zverev střelou do růžku svého soupeře, takže je to 30 oba. No, Janik Sinner, teď se ukáže, může to být taky třeba šance pro Alexandra Zvereva, byť to teď nevypadalo. Alexander Zverev teď měl co dělat s tím, aby vůbec zachránil svůj servis, ale někdy to tak bývá, že když se něco takového podaří, tak pak může přijít situace na opačné straně a třeba se něco takového teď rýsuje na centrálním dvorci, podává Janik Sinner do autu, no, takže druhé podání Janika Sinnera, který teď na druhé straně má nažaveného soupeře, Alexander Zverev může být opravdu posílený tou předchozí hrou, kdy odvrátil breakovou šanci a navíc Jenomže teď zase Janek Sinner, když se zdálo, že pozice Alexandra Zvereva může být dobrá, tak zaútočil i z druhého podání forehandem krásně k čáře. Obešel si balonek tak, aby mohl hrát forehandovou stranou. Dokázal odskočit ještě správně u základní čáry zpátky, protože to nebylo taky jednoduché zareagovat na úder Alexandra Zvereva, ale krásně si odskočil Janek Sinner tak, aby mohl hrát forehandem ze středu kurtu do vzdálenější liney nebo na vzdálenější růžek. A tak je to 40-30. Zkrátka těžké pro Alexandra Zvereva. Teď se přidají také posluchači Radiožurnálu. Janek Sinner teď na podání za stavu 4-4, 40-30, takže zatím si oba tenisté drží svůj servis, byť před chviličkou měl Janek Sinner výhodu, měl tedy možnost breakové šance při podání svého soupeře, ale Alexander Zverev, vítěz nedávného Roland Garros, se ubránil, dokázal odvrátit příležitost soupeře, srovnat, ale v tuto chvíli už zase vede Janek Sinner, uhrál si teď servisový gem a ujímá se vedení 5-4, za chvíli zase půjde podávat Alexander Zverev. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: No a samozřejmě příležitost pro Janeka Sinnera za stavu 5-4, třeba získat tu první sadu, už ukázal, že může při servisu Zvereva takzvaně zlobit svého německého soupeře. My si na Radiožurnálu Sport můžeme připomenout také aktuality třeba z vodních sportů, a to tu, že kajakář Josef Dostal skončil druhý na 500 metrové trati v rámci závodu světového poháru v kanadském Montrealu. Dostal tak vylepšil třetí místo ze sobotního kilometru. Jen jeden tedy závodník byl rychlejší než Josef Dostal, olympijský vítěz z Paříže, a to Němec Jakob Skopf.
1: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
3: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
10: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
1: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
11: Kolí se rozbíjá, Sorobčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
3: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
1: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
3: poslouchat Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: A pokud posloucháte Radiožurnál Sport dnešní den pravidelně, tak určitě víte i třeba to, že Filip Salaš skončil sedmý v závodě Moto 2 na německém Sachsenringu a po sedmé za sebou dojel v elitní desítce v seriálu Mistrovství světa. Pokud jde o královskou kubaturu MotoGP, tam se radoval Marc Marquez, sedminásobný světový šampion, který zvítězil po třetí v tomto ročníku, dostal se na třetí místo a nadostřel vedoucího lídra šampionátu Španěla Martina, a je dost možné, že Marc Marquez ještě promluví do toho boje o mistra světa. V takovém případě, pokud by se mu to povedlo, tak by se osamostatnil v historické tabulce. S 8 tituly by byl absolutním rekordmanem. Dosud se o tuhle pozici v počtu vítězných primátů MotoGP dělí se 7 s Valentinem Rossim. Teď už zase slibovaný tenis, zápas v finále Wimbledonu mezi Alexandrem Zverevem a Janekem Sinnerem komentuje nebo sleduje Jaroslav Plašil.
5: Alexander Zverev na podání stav 4-5 a 15-0 ve prospěch německého hráče, který před chviličkou skvěle zaútočil a tak vede teď při svém servisovém gemu. Teď ale schytal těžkou ránu z liternu až k základní čáře a Janek Sinner postupuje do kurtu a blíží se k síti, ale Zverev ho teď neskutečně prohodil z forehandové strany. No tak to byla lahůdka pro fanoušky na centrálním dvorci. Tleská i Stefan Edberg, vynikající slavný hráč v minulosti. Samozřejmě tomu se to musí líbit, protože Janek Sinner si teď zahrál na právě Stefana Edberga, vyrazil k síti, jenomže teď neskočil rybičku jako Boris Becker, Alexander Zverev ho prohodil, když už jsme byli u té slavné éry, a tak je to teď 30-0 ve prospěch německého hráče, který servíruje tedy za stavu 4-5, 30-0. Zverev teď posílen tím nádherným momentem zaservíroval čistě ESO, takže je to 40-0, nádherná zatáčka. Úder se zakroutil, takže vyskočil ven z kurtu okamžitě pod velmi ostrým úhlem. Teď podával Alexander Zverev. Zverev fantasticky, technicky provedeno a je to 40-0. Jsou tady gemboly pro Zvereva, který prohrává stále ještě 4-5 v prvním setu. Zverev teď zase pro změnu servíruje bombu na střed a teď se Jannik Sinner omlouvá svému soupeři, jen tak vzal servis, jenomže páska překulila teď, nebo míček teď se překulil o pásku na druhou stranu, takže se prakticky zastavil, už se ani neodrazil od země, to bylo neřešitelné pro Alexandra Zvereva. Šťastný moment teď pro Jannika Sinnera, který se jen tak natáhl po ráně, která byla parádní, tam prakticky nešlo nic udělat lépe na podání. Přesto to Sinner dokázal vybrat. Teď je backhand Sinnera do dobré forehandové pozice Zverevovi přímo, takže je to bod 40-15 a z toho 5-5 Alexander Zverev druhý gamble využívá, srovnává na 5-5 v prvním setu.
4: Říká reportér Jaroslav Plašil. Koncovku první sady z Londýna samozřejmě budeme dál a dál přibližovat prostřednictvím reportážních vstupů. Do té doby si můžeme na Radiožurnálu Sport připomenout i jiné informace, a to třeba tu, kdy české volejbalistky zakončily své působení v letošním ročníku Ligy národů vítězstvím v Bělehradu. V Srbsku porazili francouzsky nakonec 3-2 na sety.
1: České šampionky.
3: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
12: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko. Je to fakt na dosah ruky.
1: České šampionky.
3: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
1: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
3: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
13: Ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady, jo, stane se to prostě, no.
1: České šampionky.
3: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
1: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: 17 hodin 57 minut. Jannik Sinner nebo Alexander Zverev, jeden z těchto dvou hráčů se stane wimbledonským šampionem v roce 2026 a doplní tak Lindu Noskovou ženskou vítězku, která si včera v sobotu v českém finále poradila s Karolínou Muchovou. Zpět do Londýna, Jaroslav Plašil má slovo.
5: Alexander Zverev se zase pokoušel o další neskutečný prohoz, tentokrát Jannik Sinner byl forehandem na pravém místě a vede tak 30-0 při svém podání, 5-5, 30-0, teď zase hájí servis Jannik Sinner, který teď často chodí k síti na to, jak vypadal první set, tak teď už jsme viděli několikrát Jannika u Sinnera u sítě, tentokrát jej Zverev neprohodil, i protože pozice Sinnera a příprava na ten konečný volej byla mnohem lepší než v tom předchozím případě. Teď je Jannik Sinner chytal těžký return a uklouzl za základní čarou, ale rychle zase teď se postavil na nohy a do správné pozice. Navíc mu pomáhá Zverev, když vyhazuje z forehandu míček. Možná teď Alexander Zverev nebyl dostatečně trpělivý, protože viděl, že má výhodu, že soupeř na chviličku ztratil stabilitu, tak zkusil zariskovat, ale risk nevyšel a Zverev tak chyboval, takže je to 40-0 gamboli pro Jannika Sinnera, který teď má komfortní situaci, komfortní pozici při svém servisovém gemu za stavu 5-5. Je blízko a už to neplatí, on už je tam, má šestku a Zverev pětku, takže Alexander Zverev bude hájit svůj servis tak, aby set ještě nekončil a aby jej rozhodl tiebreak. Zatím platí 6-5 pro Jannika Sinnera v prvním setu.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
3: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
14: Karel Poborský.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
16: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
17: Strašně se to posunulo,
14: vej. Neuvěřitelně.
17: Oni prostě furtí.
14: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
17: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
15: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty já už nikdy nikam nepoběžím.
14: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
15: Pitomec se tady dřít jak blázen.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
1: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
18: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
3: To jsou Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
16: Je 18 hodin, za normálních okolností byste slyšeli na Radiožurnálu Sport zprávy, ale okolnosti normální nejsou. My se vracíme pochopitelně na finále

0: Omlouváme se za technické potíže způsobené osobou moderátora. Teď už zpátky do Londýna na Wimbledon na finále mužů s Jaroslavem Plašilem.
1: Ano, 12. hra první sady, zase na podání Alexander Zverev teď, protože se snaží o srovnání 5-6, zatím si oba borci drží servis a teď by to rád dodržel tuto tradici i Alexander Zverev, který měl trošičku větší starosti s tím, aby si servis uhájil v prvním setu, ale opravdu jenom mírně. Ale ano, byla tam šance pro Jannika Sinnera zlomit podání soupeře, prolomit jej a vynutit si tak break, získat break a pak v zápětí dohrát sadu. To se zatím nestalo, teď Zverev tedy tuto důležitou situaci uhrál a i proto teď může svým podáním dostat sadu do tiebreaku. Zatím platí, že se oba hráči opírají o vynikající servis, byť to pokaždé úplně nevyjde, ale v těch důležitých chvílích tak dokážou zaservírovat velmi dobře, jako teď Alexander Zverev, kdy krásně vytáhl soupeře do strany, přímý bod z podání, i kdyby Jannik Sinner dostal balon na druhou stranu, tak už by bezpečně Zverev dohrál, teď ani nemusel, míček nepřešel síť, takže 5-6 a 40-15 z pohledu Zvereva, turnajová dvojka proti turnajové jedničce, nejlepší možné obsazení, pokud jde o tento turnaj, samozřejmě tenisoví fanoušci vědí, že už nějakou dobu je bohužel mimo Carlos Alcaraz, který do těchto zápasu nemůže teď promlouvat. Teď je to Sinnerův šťastný návrat balonku zpátky, ale Alexander Zverev si i stečí opásku poradil a tak teď srovnává na 6-6. Za chvíli začne tiebreak první sady. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A na Radiožurnálu Sport u toho samozřejmě nebudeme chybět, mezi tím si můžeme zopakovat, že 9. etapu cyklistické Tour de France vyhrál ve sportu čtyřčlenné skupiny uprchlíků mistr světa Mathieu van der Poel z Nizozemska. Kvůli velkému horku byla etapa mezi městy Malmort a Ussel zkrácená o zhruba 30 kilometrů na zhruba 155 kilometrů. Van der Poel k třetímu triumfu na Tour využil klasikářský trati se čtyřmi vrchařskými prémiemi druhé až čtvrté kategorie. Závěrečný sport si sám rozjel a nedal v něm šanci Norovi Pedersenovi ani Britovi Pitcockovi. Čtvrtým členem úniku byl domácí Francouz Bodán. Peloton s hlavními favority dovezl do cíle se 6-sekundovým odstupem Ital Filippo Ganna. Chyběl v něm český cyklista Matias Vacek, který obsadil se skoro 10-minutovou ztrátou 59. místo a přišel o 10. příčku v průběžném pořadí. Žlutý trikot dál patří Van der Poelovi, soupeřovi z cyklistických monumentů, Slovinci Tadej Pogačarovi. A teď už zase finále mužského Wimbledonu. Jdeme do Londýna na souboj Itala Sinnera s Němcem Zverevem. Slovo má Jaroslav Plašil.
1: Sedmibodový tiebreak rozehrál svým podáním Sinner. Výměnu uhrál díky odvážnému úderu a útoku k čáře, přesná lajna. A tak teď vede 1-0 Sinner. Teď servíruje Alexander Zverev, který komunikoval před tiebreakem alespoň na dálku se svým boxem, se svým otcem, který naznačoval po otočení svému svěřenci a synovi, zřejmě jenom nějaký detail při útoku, tak aby se tlačil víc do kurtu. Teď se o to snaží Alexander Zverev, rozhodně není pasivní ve výměně a forehandem zahání teď Jannika Sinnera hodně do rušku a nedává mu šanci, takže Sinner se neubránil a je to 1-1. Podávat ještě jednou teď bude Alexander Zverev v této části tiebreaku. Hraje se stále první set a teď tedy sedmibodový tiebreak. Alexander Zverev má ještě dostatek času na přípravu, ještě 15 vteřin z limitu zbývá německému tenistovi, takže se může ještě soustředit teď na servis, který bude samozřejmě zase hodně důležitý, protože každá maličká příležitost, ztráta může celý tiebreak rozhodnout. Moc těch breakových možností tady zatím fanoušci neviděli samozřejmě a tak tomu může být i v tiebreaku. Teď ale druhé podání pro Zvereva, takže příležitost pro Jannika Sinnera, který je teď napříjmu a odpovídá tomu zase hodně dlouhá příprava německého tenisty, který teď servíruje technické podání s velkým odskokem. Sinner si s ním poradil, tentokrát přijímal z blízkosti celkem na to, že někdy chodí až dozadu k plachtě. Sinner teď zautočil z forehandu velmi nepřesně, teď pospíchal Jannik Sinner, věřil si, že má teď připravenou pozici na finální ránu, ale ze středu kurtu zamířil nechtěně samozřejmě za lajnu vedle čáry, takže teď Zverev uhájil i přes druhé podání svůj servis a balonky putují na stranu italského favorita turnajové jedničky Jannik Sinner teď bude podávat za stavu 1-2 a může zase svými servisy otočit průběh tiebreaku, protože teď bude mít zase dvě podání za sebou italský tenista. Ten už si prohlédl na dálku svého soupeře a teď bude už servírovat za stavu 1-2, tedy v tiebreaku první sady. Eso, no tak to bylo zase dokonalé od Jannika Sinnera, krásně trefený růžek a Jannik Sinner teď srovnává na 2-2 a ještě jednou bude podávat a samozřejmě jeho přáním teď bude zopakovat to, co teď provedl, protože to se pak zkrátka Alexander Zverev nemůže k ničemu dostat, když přicházejí takové rány. Hraje se tiebreak první sady, ve kterém teď podává Jannik Sinner, stav zatím nerozhodný 2-2, ještě teď jedno podání v této fázi tiebreaku pro Jannika Sinnera, 3-2 teď ve vedení italský tenista z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Po vstupu do zpráv, do hlavních zpráv Radiožurnálu, protože je krátce po 18. hodině, tak můžeme pokračovat v dohrávce tiebreaku, stále tedy se hraje první sada zápasu, stále není nic rozhodnuto, teď jde podávat pro změnu Alexander Zverev, poté co Sinner dvakrát bezvadně zapodával a je to teď 3-2 zase pro změnu pro italského hráče, který teď bude přijímat podání Alexandra Zvereva. Ani teď není Jannik Sinner příliš vzadu a teď nedosáhl na ránu Alexandra Zvereva, takže tenisté si jdou měnit strany, je to 3-3 a pak ještě až se vrátí, tak bude podávat zase Alexander Zverev.
0: A my u toho samozřejmě na Radiožurnálu Sport nebudeme chybět, ale mezi tím můžeme potěšit fanoušky české lukostřelby, protože Marie Horáčková poprvé v kariéře vyhrála soutěž světového poháru a díky tomuto vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Dobré zprávy máme také z Montrealu, kde se konal, nebo stále ještě koná, světový pohár v rychlostní kanoistice a kajakář olympijský vítěz Josef Dostál dojel na neolympijské pětistovce na druhém místě a ještě tak vylepšil své třetí místo ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Čtvrtí pak skončili na debelkajaku Jakub Špicar s Danielem Havlem. Těsně jim tedy znovu uniklo umístění nastupních vítězů, stejně jako už jednou v této sezóně. Tolik tedy české úspěchy v různých olympijských sportech.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.
0: A my už se vracíme do Wimbledonu, kde se hraje mužské finále. Stojí proti sobě Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev a z komentátorského stanoviště to sleduje Jaroslav Plašil.
1: Teď zase v tiebreaku Alexander Zverev ve vedení 4-3, zatím si oba hráči drží servis i v této zkrácené hře, teď je na Sinnerovi, aby to dodržel a také to tak zatím dělá. Krásný postup k síti Jannika Sinnera, ale vše si zase otevřel nádherným podáním, vytáhl si soupeře do strany, otevřel si dvorec a šel výměnu zakončit k síti. Všechno jako podle učebnice, Jannik Sinner vytáhl tentokrát forehandový volej, který byl naprosto přesný, velmi citová záležitost, teď balonek skočil těsně za síť a nedal soupeři šanci, takže 4-4. Jannik Sinner teď ještě jednou zase bude podávat zatím bezvadné výkony obou tenistů na servisu, nejenom v tomto tiebreaku, dá se říct v celé první sadě. Když jde o něco důležitého, když to hráč potřebuje, tak zkrátka vytáhne vynikající servis. Teď ale Jannik Sinner bude muset podávat po druhé, první servis mu nevyšel ve fázi, kdy je tiebreak nerozhodný 4-4 a teď to může mít přeci jenom složitější italský tenista. Teď Alexander Zverev jde trošku dopředu, ale on dostává eso z druhého podání, tak Jannik Sinner teď neuvěřitelně zariskoval, ale věřil si a trefuje středovou čáru, no tak to byla fantazie od Jannika Sinnera. Teď tedy přichází parádní odpověď zase 5-4, ale nic dramatického, pokud si Alexander Zverev teď zase podrží servis, protože on zase může překlopit skóre na svou stranu. Zatím prohrává 4-5, Zverev teď jde za základní čáru zase kousek dál, střídá při podáních Alexandra Zvereva, který teď trefuje zase neuvěřitelně na střed. Přímý bod z podání. Teď to je fantasticky odservírovaný tiebreak na obou stranách, vynikající rány. Tak teď to zase bude na Alexandru Zverevovi. Přesně hodinu trvá tento zápas a stále ještě jsou tenisté v první sadě, která je naprosto otevřená, naprosto nerozhodná. 6-6, 5-5, vyrovnanější to být nemůže. Teď podává Alexander Zverev, který teď zase servíruje při sudem součtu z pravé strany. Tvrdý servis, tentokrát zatáčka, otevřený dvorec, Zverev útočí na druhou stranu, Sinner má neuvěřitelný pohyb a dokázal se k balonku dostat, takže musí hrát Zverev další a další údery. Teď mu pomáhá páska, ale pomáhá možná i soupeři, protože se balonek zpomalil, ale Sinner toho nedokázal využít, následný úder ho vůbec nepotěšil, forehand mimo, takže 6-5 pro Zvereva a hitary setball, byť samozřejmě platí, že je to setball napřímu a ovlivňovat vše bude Jannik Sinner svým podáním, ale neskutečná obrana Jannika Sinnera, zády k soupeři, vytáhl fantastický backhand, když se dostal k balonku až hodně v růžku kurtu. Fantastický výkon teď, ale nestačil Janiku Sinnerovi a je tady setball pro Alexandra Zvereva, který vede 6-5 v tiebreaku první sady, ovšem podává teď jeho soupeř Jannik Sinner, první hráč světa, turnajová jednička a teď také tenista, který se snaží odvrátit setball v prvním setu. Jannik Sinner, bombastický servis, ale Zverev strká zpátky a teď vyráží k síti na pomalý míček. Zverev je u sítě a Sinner ho bezpečně prohazuje. Tak Jannik Sinner nezahrál úplně dokonalý kraťas, dokonalý dropshot, ještě soupeři dal šanci, ale bylo to takové pozvání k síti, kdy tenista nemůže moc vymýšlet, co s balonkem udělá. Zverev měl starost hlavně s tím, aby míček dostal přes síť, to byl jediný jasný úkol a Zverev si nemohl vytvořit nějakou dobrou pozici, protože v ní zkrátka nebyl, byl rád, že balonek vrátil a Sinner ho pak jasně, bez problémů prohodil. Takže je to 6-6, odvrácený setball, servírovat jde teď zase Sinner. Hráči se vůbec nezdrželi na lavičkách, prakticky se bude hrát dál, jako kdyby teď žádná změna stran ani neproběhla. Samozřejmě ona musela proběhnout podle pravidel, ale jenom tak tedy jste se prošli po kurtu a už se zase bude hrát. Jannik Sinner teď bude servírovat za stavu 6-6 v sedmibodovém tiebreaku. Je jasné, že sedmička teď stačit nebude, protože tenista potřebuje dvoubodový náskok a mohl by si ho vytvořit Jannik Sinner, protože teď je to on, kdo se zase dostal do vedení díky svému podání. Jsou to teď samozřejmě velké nervy na obou stranách. Teď to trošičku připomíná nějaké soupeření v šipkách, když jsou tenisté takto přesní při svých servisech, tak nemá ten druhý moc velkou šanci, no ale teď bude zase na Alexandru Zverevovi, aby dobře zamířil a dobře zaservíroval za stavu 6-7 v tiebreaku. Teď zase on odvrací setball soupeře. Tak už v takové situaci byl Jannik Sinner, poradil si s tím náramně, teď se to pokusí napodobit Alexander Zverev, který servíruje taky dokonale, tak to je neskutečné, jak si oba borci teď počínají při podání a při hlídání šance soupeře, tak 7-7, fantastická odpověď Alexandra Zvereva, který teď zase jde na podání z pravé strany své polovičky dvorce, 7-7 a teď zase zkusí Zverev posunout skóre na svou stranu a vytvořit si setball. Teď to samozřejmě bude setball pro jednoho z hráčů po další ráně Alexandra Zvereva, ale kdo to bude, to se ukáže. Alexander Zverev trefuje krásně střed, ale teď se Sinner dokázal ubránit, ubránil se i druhé ráně, takže balonek ještě dostal na kurt, smeč Zvereva a ještě další úder teď Sinnera a teď už to ale Jannik Sinner nezvládne. Tak čtvrtá rána už definitivně rozhodla, ale neskutečnou obranu zase předváděl Jannik Sinner, co ten dokázal teď vrátit. Dostane se prakticky všude. Chtělo by se říct, že i po té plachtě vzadu na kurtu by vyšplhal tak, aby mohl odehrát míček zpátky. Neuvěřitelná obrana teď Jannika Sinnera a Zverev musel hrát další a další údery, ale má setball, má druhý setball. Vede teď 8-7, stále se hraje tiebreak prvního setu, stále všechno otevřené, protože teď zase jde podávat Jannik Sinner. Nepamatuju takový tiebreak na takové úrovni, kdyby borci na podání nedělali chyby. Teď ale výměna, to jsme tady neviděli. Ještě Zverev teď útočí do rušku forehandem. Forehand teď na střed od Sinnera. Sinner hraje backhand na střed. Teď Zverev to spustil a krásně využil setball. Forehand do rušku. Alexander Zverev má set. Neskutečně zasadil ránu Janiku Sinnerovi, který házel údery na střed, nebyl dostatečně odvážný a odvahu sebral Alexander Zverev a získal první sadu v tiebreaku, takže to je zajímavý vývoj finálového zápasu. Zverev vede 1-0 na sety.
0: Zatímco muži o wimbledonský titul teprve bojují, tak hotovo už je v ženském deblu. Získali ho Číňanka Kuo s francouzskou Mladenovičovou, které ve finále porazili 6-3 a 7-5 kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefaniová. Zatímco 28-letá Kuo získala první grandslamový titul, o 5 let starší Mladenovičová slavila už po 7. Titul ve dvouhře juniorů pak vybojoval Američan Lee, který porazil ve 3 setech Australana Cruze Hewitta, syna wimbledonského šampiona z roku 2002 a někdejší světové jedničky Leightona Hewitta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 20 minut máte stále naladěný radiožurnál Sport. České basketbalistky do 17 let hrají na domácím mistrovství světa v Brně o první vítězství. Po úvodní porážce se Slovinskem teď bojují s Kolumbií a slovo bojují je myslím na místě, protože v 9. minutě druhé čtvrtiny je stav vyrovnaný 22-22.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Zůstáváme na palubovce, ale měníme zemi a měníme také sport. Česká reprezentace volejbalistek v Lize národů zvítězila nad Francií v Srbsku 3-2 na sety. Pátý set skončil stavem 20-18. Výhry nad Bulharskem a Francií a porážky od Německa a Nizozemska v Bělehradské aréně zhodnotila blokářka Ela Koulisiány.
2: Super, pro nás super. Chtěli jsme určitě zabojovat o víc, ale dvě jsou výborný, je to o jednu víc než loni.
3: To říká Helena Grozer, která teď prošla kolem a metr vedle nás je Pavla Šmídová. Vy jste hodně spolupracovali na středu sítě i v důležitých chvílích.
2: Jo, Vinci mi to tam krásně nesházela.
3: Vinci, to je Pavla Šmídová.
2: Ano, krásně mi to tam házela, dnes nám to sedlo, tak doufám, že jsme nějak takto našli do příštích zápasů zase o kruček víc.
3: Pochopitelně, že signály si ukazujete a domlouváte se dopředu, ale častokrát jste utočila za hlavou nahrávačky. To se domlouváte, nebo to tak vyplynulo ze situace?
2: Někdy to vyplyne, ale spíš se domlouváme většinou. Je to Vinci a ji respektuje to, kápo, a ona mě tam posílá.
3: Co servis? V prvním setu jste, zdálo se, takticky zkracovali podání, trefovali i blokařku, to byl záměr?
2: Asi jo, my jsme věděli, že Francouzky jsou unavený po pěti setech, takže ten záměr byl i trošku unavit ty smečařky, aby se k tomu museli udělat ten krok dopředu a pak třeba nebyli v takovém rytmu do útoku.
3: Vítězství 3-2 nad Francií, je to i důležitá věc pro sebevědomí, pro další práci týmu?
2: Jo, určitě, myslím si, že nás tahle víra mega namotivuje, máme teďka 14 dní volna, takže věřím, že si je mega užijem zaslouženě a je to velká motivace, že můžeme hrát i s takovýma týmama.
3: 14 dní volna, to už začínáte přemýšlet nad mistrovstvím Evropy?
2: Ano, ale teď 14 dní nebudu moc přemýšlet o volejbale, potřebujeme si odpočinout všechny, hlavně psychicky i fyzicky a pak už myslíme na mistrovství Evropy, ano.
3: Spolu jsme zhodnotili zápasy v Bělehradě, pokuste se zhodnotit celou volejbalovou ligu národů, ve které česká reprezentace sahala po playoff.
2: Myslím, že nám to dalo nesmírně velké zkušenosti, protože hrát tady s takovýma týmama, to nás mega posunuje. Měli jsme nějaký ups and downs, nahoru dolů to trošku šlo.
3: Jako na houpačce.
2: Ano, jako na houpačce, ale jsem mega ráda, že jsme vždycky dokázali zareagovat a vlastně dostat se třeba z toho, že jsme den předtím prohráli, to VNLko je hrozně v tomhle jako tvrdý, jo, že třeba ne-li ani 24 hodinách už je další zápas, takže si myslím, že nás to obrovsky posilnilo.
3: Pavla Šmídová doplní Elu Koulisiány, rozumíte si opravdu na středu sítě, ona vás poslouchá?
4: No poslouchá, ale potom jsou tam různé situace, kdy ona musí změnit to rozhodnutí vlastně podle přihrávky, tak potom už já musím věřit jí, že to změnila dobře, ale myslím si, že to se dá, že si se ze začátku trošku to vázlo, když bylo přihrané jinam a ona to měla změnit, tak si nebyla tak jistá, ale teďka si myslím, že prostě jí to dodává víc odvahy, když dostává víc balónu, takže je to lepší.
3: No byly tam situace, kdy Ela Koulisiány útočila, možná i Magdalena Jehlářová, ze situace, kdy je za vámi, za hlavou, to není předem domluvená věc?
4: Někdy jo, někdy ne, no.
3: 4 zápasy v Bělehradě, 2 prohry, 2 vítězství. Jaká je to informace?
4: No, myslím si, že můžeme být spokojení, že kdyby nám někdo před vlastně celým turnajem řekl, že budeme 10., takže bychom to vzali hnedka. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty 2 vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme potvrdili tu, nechci říct, roli té desítce.
3: A konkrétně zápas s Francií, tak je velká výsledkově volejbalová houpačka.
4: Určitě, tak to byla taková třešnička na dortu tady za tím celým 3týdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Trenér nám tam furt říkal, nevzdávejte to, není to u konce. A fakt to nebylo u konce, až prostě dopadl balon a my jsme vedli o 2 body, tak byl konec. Takže jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
3: Vy jste nahrávala, to je ale vaše pracovní povinnost, také jste si zasmečovala. I prsty se dostala balona na druhou stranu.
4: Jo, tak ono to vždycky vyplyne z nějaké situace tady to, ale teď si půjdu dát asi led na to rameno, už jsem dvakrát smečovala.
3: Dodala s úsměvem Pavla Šmídová z Bělehradu Kamliáša, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: V První set za sebou mají tenisté ve finále Wimbledonu, v tiebreaku ho získal Němec Alexander Zverev, který tedy vede 1-0 na sety. Na druhou sadu se do londýnského All England klubu za naším reportérem Jaroslavem Plašilem vydáme znovu zase za pár minut. Tak si na to počkejte, teď posíláme kapelu Scorpions. Příjemný poslech.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbírá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 18.30. Slovo má Vojtěch Tomášek.
7: Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má údajně kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almería se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7 000 hektarů půdy. Podle Moréna se zhruba 1 000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. V Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov začala demolice původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let nahradí podle radnice nový dvoupodlažní dům. Podle povolení vydaného stavebním úřadem a odborem životního prostředí v Krupce by v nově postaveném domě měly být i obchody nebo kavárna. A Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy osazovat nádrže rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Návštěvníci se na novou expozici budou moct přijít podívat zřejmě už v srpnu.
0: Sport.
7: Italský tenista Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev hrají finále Wimbledonu. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
8: Alexander Zverev vyhrál velmi těsný napínavý set v tiebreaku, vede tedy 1-0 na sety. No a teď 1-1 a 40-0 při podání Němce Zvereva, naproti němu Ital Jannik Sinner. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Hulbicemi, taky na 38. za Znojmem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpozorněte za sjezdem na Slavkov a Holubice za exitem 210. Zpomaluje se tam na kilometru 208,5. Před Rohlenkou se v levém pruhu srazila dvě auta. Na D1 z Brna do Prahy za Chocerady počítejte se silným provozem. Z 28. kilometru se jede různě pomalu do omezení na 25. na mostě u Šmejkalky, je to zhruba na 10 minut. Na D1 obráceně z Prahy do Brna za Velkým Beranovem už je před omezením na 128. kilometru. Už jenom kratší fronta, asi půlkilometrová, zdržení kolem 5 minut. Na silnici 38 ze Znojma do Vídně vážná nehoda za odbočkou na Vrbovec, po střetu motorky.

0: S cyklistou zasahuje vrtulník záchranné služby, provoz dočasně i zastavený, jet se dá případně přes Vrbovec a Diákovičky. Na silnici 16 Mladá Boleslav Mělník v zatáčce u odbočky na Mělnické v Telno uklízejí po srážce motorky s autem, jezdí se kivadlově už bez delších kolon. A na tahu 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky je kivadlový provoz kolony stále od Komorovic a Onšovic obousměrně i kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24, na horách většinou kolem 22. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Šampionkou tenisového Wimbledonu se stala Linda Nosková, to dobře víte díky přímému přenosu radiožurnálu Sport nebo následnému zpravodajství a ohlasům. Teď se rozhoduje o šampionovi nejslavnějšího turnaje světa. Souboj Itala Sinnera s Němcem Zverevem sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
1: Alexander Zverev, připomínám, vyhrál první sadu v tiebreaku, ve kterém si dlouho oba tenisté drželi servis, nepřicházela prakticky žádná šance ani z jedné strany, až se nakonec Alexander Zverev dočkal po několika setbolech. Nejprve měl on napřímo setbol, pak také jeho soupeř, a když už se do stejné situace dostal znovu Zverev, tak to dokázal využít. Na svou jedinou šanci si tedy počkal, využil ji, protože ta předchozí taková šance nebyla. Jannik Sinner si pomohl skvělým servisem, takže ta opravdová šance přišla až v závěru a Zverev toho využil. Lepší pohodu si přinesl i do druhé sady. To je znát, že teď se podstatně víc hraje při servisu gemech Jannika Sinnera, zatímco Alexander Zverev teď servíruje výborně, je to 2-2, 40-0 a teď při podání Zvereva, který teď drží svůj servis, a pokud si jej udrží, tak pak samozřejmě to zase může mít o něco složitější Jannik Sinner, protože on bude muset tuto sadu dotahovat. To je rozdíl oproti prvnímu setu, tam na tom v tomto směru byl lépe právě Ital Sinner, který vždycky byl krok vepředu a právě německý soupeř musel dorovnávat. Ten teď trefuje do autu při výměně, takže 40-15 ještě se hraje. Můžeme si říct, že také ovládli soutěž legend československé deblistky, protože byly všechny ve finálovém zápase. Na jedné straně Dominika Cibulková, spoluhráčka Barbory Strýcové, no a na té druhé zase Magdalena Rybáriková, spoluhráčka Lucie Šafářové. Rybáriková, Šafářová, tento pár vyhrál Ladies Invitation Doubles, takzvanou soutěž legend, finálový duel 4 hry, tedy 6-2, 6-3. To je jenom další z mnoha výsledků, ten nejposlednější, asi nejdůležitější možná pro mnohé tenisové fanoušky z celého světa, byť samozřejmě my to teď možná vnímáme trošku jinak. Díky českým, velmi úspěšným českým ženám, tak finále mužské dvouhry, to se ještě hraje, a Alexander Zverev zatím podává za stavu 7-6, 2-2 a 40-15. Wimbledonu Jaroslav Plašil, radiožurnál.
0: Červenec bývá také měsícem, kdy se konají různé šampionáty mladíků, teď třeba také ten evropský plaveckých juniorů, a český talent Jan Foltýn se na něm pokusí za necelou půl hodinu získat svou třetí medaili po zlatu na 50 volným způsobem a stříbru ze stejně dlouhého prsařského sprintu. Nastoupí v Mnichově znovu na 50-metrové trati, tentokrát bude plavat motýlkem. Ambice má určitě znovu vysoké, protože do finále postoupil nejlepším časem. Jestli mu to opět vyjde, to se samozřejmě dozvíte na jediném českém sportovním rádiu, na kterém už chystáme sportovní přehled, ze kterého se dozvíte, co zajímavého se událo dnes v různých sportech a na různých místech planety. Mafia!

0: 33 minuty dozněla kapela Offspring a než se znovu vrátíme na finále tenisového Wimbledonu, ve kterém Němec Zverev uhrál první set proti Italu Sinnerovi a teď v tom druhém vede bez breaku 3-2, tak si shrneme vše podstatné z ostatních sportů v přehledu, který připravil Adam Procházka. Hezký den.
1: Krásný den. Na další zápas fotbalového mistrovství světa si musíme počkat do úterý, to se v prvním semifinále utkají Španělsko a Francie. O den později se střetnou Anglie a Argentina. Oba duely začnou v 21 hodin v přímém přenosu na této stanici.
0: Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Jacoba Schopfa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. Olympijský vítěz Dostál si druhou příčku vylepšil třetí místo z předchozího závodu na olympijském kilometru. V cíli popsal, v čem pro něj byly závody v Kanadě specifické.
2: Byly to závody změn, protože jsem měl na jiný lodi, než jsem zvyklý. Zlomil jsem pádlo, jel jsem teda s jiným náhradním, je tu těžká voda jako blázen. Si pádlo se to trochu jak betonu. Ty přírodní podmínky nám taky dali zabrat, protože foukalo ty první dny rozhodně silný protivítr.
0: Ve finále A se představili ještě debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, který obsadil na pětistovce čtvrtou pozici.
1: České volejbalistky na závěr Ligy národů v Bělehradě porazili Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18. Bilanci dvou výher a dvou porážek v Srbsku zhodnotila pro radiožurnál Sport nahrávačka Pavla Šmídová.
3: Můžeme být spokojení, jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty dvě vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme byla taková třešnička na dortu tady za tím celým třítýdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme, jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si taky zajistila účast ve finále seriálu.
1: Devátou kopcovitou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Nizozemský závodník v cílové rovince předčil Nora Tobiase Johannesena a Brita Toma Pitcocka. Van der Poel mluvil po finiši o zlepšené formě.
4: Posledních dnech jsem na tom lépe. Konečně jsem cítil, že to mám v nohách. Při úniku jsem ztratil hodně energie. Tahle trať navíc pro úprk ideální nebyla. Bojovali jsme. Jsem rád, že to skončilo takhle.
0: V celkovém pořadí se nic nemění. Slovinec Tadej Pogačar dál obléká žlutý trikot pro lídra. Celkově druhý Dán Jonas Vingegaard pořád ztrácí 2 minuty a 42 sekund. Pogačar vede zároveň i soutěž vrchařů.
1: Motocyklový závodník Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý. Český reprezentant se tak po sedmé za sebou v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Zvítězil Španěl Ivan Ortola. Závod královské Kubatury MotoGP ovládl na Sachsenringu už po desáté Španěl Marc Marquez.
0: Dominik Stříteský ovládl po třetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem zhruba 2 sekund Filip Mareš. Navzdory tomu, že Mareš nezvítězil, si závod naplno užil, jak řekl ve vysílání radiožurnálu Sport.
5: Musím říct, že to bylo za mě jeden z nejkrásnějších dnů, který jsem v závodním autě za tu kariéru vůbec zažil, protože zároveň tam bylo maximální nasazení a na druhé straně se nám dařilo jet bez nějakých i menších chybiček, takže jsem nadmíru spokojený s tím výkonem a byl to z mýho pohledu opravdu krásný den a to jsou přesně ty dny, pro který to dělám. Byť to není okořeněný tím vítězstvím, tak si myslím, že můžeme jako tým být maximálně spokojení.
0: Třetí skončil na Rally Bohemia úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký.
1: A golfistka Sára Kousková obsadila na Evian Championship 57. místo. Českým maximem na majorech tak zůstává 50. příčka Kláry Spilkové z British Open v roce 2018.
0: Tím uzavíráme tradiční sportovní přehled, který tentokrát připravil Adam Procházka. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: A vracíme se do tenisového Wimbledonu na finále mužské dvou hry Sinner versus Zverev a Jaroslav Plašil u mikrofonu.
6: Nádherná výměna teď v sedmé hře druhé sady končí vítězně pro Alexandra Zvereva. Jannik Sinner se chytá za hlavu, teď jej doslova utloukl soupeř, který, připomínám, vyhrál první sadu 7-6, tedy v tiebreaku, ve druhém setu je to 3-3, 30-15. Jen vzácně fanoušci vidí tak dlouhé výměny, jako předvedli před chvíličkou Zverev a Sinner, když se několikrát pokoušeli zaskočit různými údery. Nakonec tedy, když se oba potkali už celkem blízko u sítě, tak Zverev přetlačil Sinnera. Už to byla spíš taková deblová koncovka v podání těchto tenistů, teď nejlepších singlistů současnosti, protože připomínáme to často, Alexander Zverev je dvojka a bude dvojka i ve světovém žebříčku po Wimbledonu. Jannik Sinner je jedničkou. Teď bohužel vypadl zraněný Carlos Alcaraz v předchozích měsících, takže teď dochází k jistému střídání, ale samozřejmě teď tady ve Wimbledonu hrají dva nejvýše nasazení muži, to znamená nejlepší možné finále mužské dvouhry. V něm teď Zverev vede 1-0 na sety a teď servíruje za stavu 3-3 a 40-15, takže teď je zase blízko od toho, aby se dostal do vedení. Zatím si oba hráči drží po celý zápas svůj servis. Prakticky jedinou malinkou příležitost k minibreaku, ze které pak získal set, měl Zverev na konci tiebreaku. Samozřejmě nebyla to první breaková šance, ale byla to taková první opravdová šance, protože pokaždé předtím tak přišel, ať už ze strany Sinnera, tak ze strany Zvereva při takových situacích skvělý servis. Ten teď pomohl Zverevovi i v současném okamžiku 7-6, 4-3. Za chvíli půjde podávat zase Jannik Sinner. My to teď řekneme také posluchačům Radiožurnálu. Hraje se druhý set tohoto zápasu, ten první v tiebreaku vyhrál Alexander Zverev 9-7, vyhrál zkrácenou hru, když využil svůj druhý setball, byla to ale teprve asi první vážnější šance, kterou měl, protože na ten první setball zaservíroval Sinner fantasticky, takže Zverev vyhrál první sadu 7-6, no a teď je také ve vedení 4-3, ale za chviličku půjde Jannik Sinner, jeho soupeř a světový hráč číslo 1 servírovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A my teď můžeme na Radiožurnálu Sport v 18 hodin 50 minut potěšit také fanoušky fotbalové Slávie, protože tenhle klub se v pátém přípravném utkání před novou sezónou dočkal prvního vítězství po brankách Glosoy, Šrance a Sanyanga, porazil slovenský Ružomberok 3-0 a také fotbalisté Jablonce se mohli radovat z vítězství, a to nad Osnabrykem ze třetí německé Bundesligy, konkrétně 1-0 zařídil tuhle výhru ve 45. minutě přesnou střelou z pokutového kopu Jan Chramosta.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sport. Kapelu Buty vystřídáme na radiožurnálu Sport v 18 hodin a 53 minut elitním tenisem, který se hraje na nejprestižnějším turnaji planety v londýnském Wimbledonu. První set mužského finále získal Němec Alexander Zverev v tiebreaku proti Italu Janiku Sinnerovi. Teď jdeme na druhou sadu za Jaroslavem Plašilem.
1: 4-4 je to ve druhém setu. První sadu, připomínám, Zverev vyhrál v tiebreaku a tento hráč teď půjde podávat. Zatím se opakuje to stejné, co v prvním setu, kdy si hráči drží servis. Tady je akorát jeden rozdíl, že v sadě začínal teď podávat Zverev. Předtím to byl Janik Sinner, který teď debatuje se svým boxem, co že by teď měl udělat lépe ve zbytku sady a pak samozřejmě i v další fázi zápasu, ale teď je cílem Janika Sinnera hlavně zastavit Alexandra Zvereva, srovnat na 1-1, protože to samozřejmě může být klíč pro další vývoj zápasu. Zverev teď zapodával až příliš daleko, takže se bude opakovat jeho pokus, samozřejmě už ne s takovou razancí, protože teď bude to druhé podání německého tenisty. Za stavu 7-6, 4-4 teď tedy bude servírovat Alexander Zverev. Jsou trošku složitější podmínky, určitě teď v těchto dnech tady fouká, v parcích jsou tady vidět i některé polámané suché velké větve, takže v noci tady hodně fičelo a pofukuje vítr i v tomto duelu a musí s tím určitě hráči pracovat nějakým způsobem, byť to zase není nic tak, co by třeba na okruhu nezažili nebo na velkých turnajích, ale občas tady zafouká, teď Alexander Zverev to trošku cítí při podání, samozřejmě stejně tak jako sluníčko, které jde tady stále níž, ale to už za chviličku přestane ovlivňovat tento zápas. Teď Alexander Zverev zase si svým servisem krásně otevřel dvorec, ale nemá vyhráno, protože Sinner se díky dobrému returnu dostal do výměny a tak teď oba tenisté bojují o tento bod dlouho, až přišla chyba z rakety Zvereva out, takže je to 15 oba a Janik Sinner teď může cítit příležitost, když je teď na příjmu. Podává Alexander Zverev, který dlouho nedostával vůbec šanci při podání Sinnera v prvním setu a až v tiebreaku pak nějaké příležitosti měl, i když tu první, když byl na příjmu, nevyužil, tam prakticky nedostal šanci, protože Sinner skvěle zaservíroval, tak pak tu druhou ano, za stavu už velmi vypjatého, kdy se skoro neustále přelévalo z jedné strany na druhou a měli oba hráči po sobě setboly, nejprve napřímo Zverev, pak po něm Sinner a když se pak tato šance zase vrátila Zverevovi, tak ji dokázal využít. Teď tedy Alexander Zverev podává za stavu 7-6, 4-4, 30-15 a je zase blízko od toho, aby zase odskočil Janiku Sinnerovi, protože teď zaservíroval skvěle, takže 7-6, 4-4, 40-15 na podání Alexander Zverev z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Na mistrovství světa ve fotbale se sice dnes nehraje, ale to neznamená, že nemůžeme rozebrat nějaké zajímavosti spojené s blížícími se semifinálovými zápasy. 34 týmů mají na lavičkách trenéry ze svých zemí, Argentinci Lionela Scaloniho, Francouzi Didiera Deschampse, Španělé Luise de la Fuenteho, jen Angličani sází na Němce Tomase Tuchla, ten může být teprve třetím zahraničním koučem, který dostane své mužstvo do finále světového šampionátu. Zatím se to povedlo jen Angličanu Reynorovi se Švédy v roce 1958 a Rakušanovi Haplovi s Nizozemci v roce 1978. A protože ani jeden z nich zlato nezískal, tak by Tuchl mohl v tomhle ohledu vstoupit do historie. Ale k tomu by museli angličtí fotbalisté nejdřív v semifinále zdolat argentinské obhájce titulu a pak ještě ve finále Francouze nebo Španěli. My to samozřejmě budeme všechno sledovat na radiožurnálu Sport, protože vysíláme všechny zápasy letošního mistrovství světa v přímých přenosech a nezměníme na tom nic ani s blížícími se semifinálovými duely. V úterý nastoupí Francouzi proti Španělsku v 21 hodin. Ve středu stejný čas výkopu má také utkání Anglie versus Argentina a o víkendu se budeme těšit na utkání o bronz, respektive o zlato.

0: 19 hodin 1 minuta, to je čas, kdy znovu míříme do tenisového Wimbledonu na finále mužské dvouhry za reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: Stále bez breaku se hraje. Alexander Zverev vyhrál první sadu v tiebreaku a ve druhém se tu teď vede 5-4, ale na podání je Jannik Sinner a ten teď zase vede při svém servisu 30-0 a teď navíc ve vzduchu zareagoval fantasticky na pokus o přehození, ale teď forehand ve chvíli, kdy nebylo úplně jednoduché získat stabilitu zpátky při dopadu na zem, tak chyboval z forehandové strany a je to 30-15 už jenom pro Sinnera, který před chviličkou měl štěstí, byla to velmi kuriozní situace, kdy Zverev uklouzl na základní čáře, ale ještě se dokázal vybičovat k úskoku do strany a odehrát neskutečný backendový úder, který zapadl přesně k čáře, jenomže Jannik Sinner se štěstím dokázal balonek dostat zpátky, takže se míček skoro zastavil za páskou a Alexander Zverev nedoběhl. Tak to už by vedl teď, ale ve vedení je teď Ital stále ještě při svém podání, ale Zverev teď mohl útočit, jenomže dělá chybu z forehandu od základní čáry, teď se diví balonku, hledá teď pochybení na straně elektronického hlášení, ale to si myslím, že je bez šance, aby toto zvrátil, protože už nějakou dobu platí, že se žádné přezkumy nemohou v tomto případě dělat, to tak zkrátka je, maximálně si tenista nebo fanoušci mohou prohlédnout elektronickou stopu po balonku, ale to je tak všechno. Prakticky už na všech velkých turnajích s výjimkou těch, které se hrají na antuce, kde se stále ještě hledá dopad a stopa po balonku. Teď tedy další podání Jannika Sinnera, který při náběhu k síti udělal chybu. Takových nedělá v zápase tolik. Teď nabíhal na forehand a z voleje bral balonek z výšky, ale netrefil přes síť, takže je to teď 6-7, 4-5, 40-30 z pohledu Itala Sinnera. Za chviličku to řekneme také posluchačům Radiožurnálu, protože se blíží zase čas zpráv po 7. hodině večerní českého času. Jannik Sinner jde teď servírovat za stavu 6-7, 4-5, 40-30 zase na svou levou polovičku své strany teď dvorce. Teď je to Sinnerův těžký servis přesně k čáře poslaný. Srovnáno 5-5 z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
4: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
5: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
6: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
3: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Nebo na place s Davidem Novotným.
4: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Na další středeční pořady našich osobností si ještě musíme pár dní počkat, ale nemusíme čekat na další informace Jaroslava Plašila z tenisového Wimbledonu.
1: 7-6, 5-5, takové je zatím skóre zápasu z pohledu Alexandra Zvereva, turnajové dvojky, která tedy vede nad turnajovou jedničkou, teď ještě ke všemu 30-0 při podání Zvereva, který se teď může zase dostat do těsného náskoku, zatím opravdu je to neuvěřitelné, oba tenisté si drží svůj servis, zatím po celý zápas, tak je to teď taky velká hra nervů v závěru druhé sady a dost možná, že tady bude i druhý set rozhodovat tiebreak jako ten první. Teď ale ještě do tiebreaku daleko, zvlášť když teď Alexander Zverev vyhazuje forehand do uličky pro deblové zápasy, takže už je to jenom 30-15 z pohledu německého hráče a Jannik Sinner teď zase se dostává trošku do hry při servisovém gemu Zvereva, ale samozřejmě s každou další ranou vydařenou to může být jinak, protože teď Alexander Zverev je na podání a podání zatím je velkou zbraní obou tenistů v tomto zápase. Hlavně v těch důležitých momentech, jako je právě tento. Aleksandr Zverev si pomohl SM, to je samozřejmě ten nejjednodušší recept, jak se dostat k bodu, ne pokaždé se to povede, ale Zverevovi se to daří hodně a své o tom opravdu ví i Jiří Lehečka, který s německým tenistou bojoval v osmi finále Wimbledonu dva dny, protože tenkrát byl zápas, jak pan fanoušci dobře vidí, nedohraný. Jiří Lehečka prohrával 0-2 na sety a bylo to 3-3, když se utkání po večerce přerušilo a dohrávalo druhý den. Lehečka pak získal set, ale pak už zápas Aleksandr Zverev a byl to možná jeden z nejsložitějších zápasů do této chvíle pro Aleksandra Zvereva, který se teď ujal vedení 6-5 ve druhé sadě. Připomínáme, první set vyhrál 7-6, za chvíli zase půjde podávat Ital Sinner. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A my se tak můžeme podívat také na jiné sporty, třeba na mistrovství světa basketbalistek do 17 let, které hostí Brno. Češky po úvodní porážce od Slovinska 55-63 by rády zabodovali proti Kolumbijkám, nicméně v úvodu čtvrté čtvrtiny, konkrétně ve druhé minutě, mají přeci jenom manko, a to šestibodové, konkrétně 38-44. V posledních minutách ale Češky zabrali, protože ten rozdíl ve skóre byl ještě větší. Komu se zadařilo na mistrovství Evropy do 20 let? To jsou čeští basketbaloví mladíci, muži, kteří porazili Rumunsko 93-66 a pro ně to je v Lublani také první výhra po té, co i oni nestačili na úvod na Slovince, kterým podlehli 54-77.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.
0: Tenisový Wimbledon, to je vždycky velmi prestižní záležitost. Nás moc těší, že ho po třetí za 4 roky ovládla Češka, tentokrát tedy Linda Nosková, která si poradila s Karolínou Muchovou, a Linda Nosková teď čeká, s kým se bude moct setkat na tom tradičním bálu šampionů. Jestli to bude Ital Jannik Sinner nebo Němec Aleksandr Zverev. Odpověď na tuhle otázku nám ještě nedá v příští minutách, ale během dnešního večera jistě ano. Jaroslav Plašil.
1: Aleksandr Zverev je zatím stále ve vedení 1-0, to platí, protože první set už je dávno minulostí a ten druhý je ještě rozehraný. 6-5 teď je ve vedení Zverev. Teď tedy Sinner se bude snažit srovnat a vynutit si další tiebreak tohoto zápasu. Teď Jannik Sinner začíná podávat velmi dobře servis na střed a teď krásné doběhnutí k síti. Aleksandr Zverev ale prohazuje. Tak tedy, Aleksandr Zverev, tam nebylo místečko přes čahouna Jannika Sinnera, který si nádherně připravil pozici servisem, pak se vydal k síti, ale Aleksandr Zverev, přestože to bylo nemožné skoro po returnu, kdy se jen tak natáhl do backendové strany Zverev a vyblokoval balonek zpátky, letěl nahoru a pak se dost odrazil, takže Sinner měl dobrou pozici pro útok, ale vybral si forehandovou stranu Zvereva a ten se vymrštil k fantastickému forehandovému prohozu. Tak parádní moment Zvereva, který teď vede tedy 6-5 a 15-0 k tomu, ale Sinner teď zase útočí na Zvereva a teď utáhl hodně backhand křížem teď a vynutil si chybu Aleksandra Zvereva. Jannik Sinner teď zariskoval, křížný backhand byl velmi přesný a teď Zverev se diví elektronickému hlášení, které už opakovaně dráždí. Teď si dokonce vyžádal už důkaz, má ho, takže viděl, že balonek opravdu skončil vedle. Ale byla to těsnota, byla to opravdu milimetrová záležitost, která teď neumožnila Aleksandru Zverevovi, aby ještě víc teď zesílil tlak na podávajícího Sinnera, protože je to 15 oba, mohlo to být samozřejmě 0-30 a to je velký rozdíl pro podávajícího hráče. 6-7, 5-6, 15 oba z pohledu Sinnera, který teď ještě kontroluje pohledem svého soupeře servis z pravé strany. Teď Zverev teď jenom vrací lehonce na střed, tak aby se hrálo. Sinner teď hraje backendem křížem, forehand teď, forehand další Zvereva, který si teď obíhá balonek tak, aby mohl hrát silnější forehandovou stranou v tuto chvíli a diktovat, co se bude dít, jenomže Sinner zkrátil hru a Zverev, přestože dokázal ještě k balonku doběhnout, tak už jej nepřehodil přes síť. Tak tedy teď Jannik Sinner nečekaně zkrátil hru, dropshot mu vyšel, Zverev už nedostal balonek zpátky a tak je to teď lepší zase pro italského hráče při servisovém gemu Sinnera. Tento tenista vede 30-15, 6-7, 5-6, 30-15. K tomu 2 hodiny se už hraje tento finálový zápas a stále ještě není dohraný druhý set, tak Těžko říct, jak dlouhý ještě ten duel může být, když byla řeč o tradici wimbledonské večeři, která tady bude, ale ono už to tradičně bývá se zpožděním. Předloni, když triumfovala Barbora Krejčíková a vyhrál také Carlos Alcaraz, tak bylo zrovna finále Eura. Španělé hráli s Angličany a celé se to ještě zdrželo nejenom o Alcarazův zápas, ale také o zápas na Euru, který tam všichni napětě sledovali, nejenom lidé ze Španělska nebo z Anglie. Teď ale 40-15 věnujeme se tenisovému zápasu, aktuálnímu wimbledonskému, který teď také v dobré atmosféře velkého turnaje teď zažívají Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Ten je teď za základní čarou, teď se brání teď úderu Sinnera, ale už se hrát nebude. Zverev teď vyhazuje backhand a taky druhý set rozhodne tiebreak, který začne za chviličku. Jenom tedy dopovím, že tady je teď taky doba velkého turné, tak to zkrátka bývá ve Wimbledonu každé dva roky a teď se to zrovna trefilo do světového šampionátu a navíc jsou stále ve hře Angličani a je to znát pokaždé, když jdete večer tady z práce a hraje zrovna anglický tým, tak zkrátka poznáte z otevřených oken ze sídlišť, kdo zrovna dává gól nebo kdo má šanci, je to znát, jak tady lidé žijí šampionátem. Přestože tady hodně lidí z celého světa kvůli třeba práci a tak dál, tak ten anglický národní tým tady samozřejmě má ohromnou podporu, je to logické v zemi, kde se teď taky tady hraje tenis a velký turnaj Wimbledon. Teď Alexander Zverev začíná tiebreak druhé sady, první set připomínám, Zverev vyhrál v tiebreaku. Velmi těsný první set a také velmi těsný tiebreak, protože dlouho to trvalo, než jeden z tenistů měl nějakou příležitost vůbec. Teď by ji mohl mít jeden ze soupeřů po servisu Zvereva, protože už se hraje, je to výměna a nebude to klasický bod z podání a hned na začátku minibreak, tak teď tedy se nestalo něco, co v prvním setu, kdy prakticky minibreak nepřicházel, až vlastně v závěru, kdy Zverev díky tomu vyhrál, když napřímu byl úspěšný při svém druhém setbolu, tak teď hned na úvod je tady minibreak a podávat půjde Sinner za vedení 1-0, takže teď může odskočit svému soupeři Alexandru Zverevovi. Jannik Sinner, turnajový hráč číslo 1-6-7 a teď tedy 1-0 v tiebreaku druhé sady a Sinner půjde podávat teď pro něj za příznivého stavu v koncovce a ve zkrácené hře druhé sady. Sinnerova bomba do sítě, takže druhé podání a i tentokrát se možná bude hrát výměna při podání jednoho z tenistů jako před chviličkou, když servíroval Zverev. Teď Zverev 3 metry za základní čarou, trošku povyrazil dopředu a útočí teď do backendu soupeře, ale teď už si Sinner obíhá balonek na forehandovou stranu a útočí pro změnu on na Zvereva, žene ho teď z jedné strany na druhou a už další úder není potřeba, protože Zverev udělal chybu, byl pod tlakem, Sinner si jej rozebral, teď rozběhal a když pak tenista hraje v běhu, tak ty údery nejsou pokaždé samozřejmě přesné, jako to bylo teď v případě Alexandra Zvereva, který prohrává 0-2 na začátku tiebreaku, takže teď do zkrácené hry vstoupil parádně Jannik Sinner a může teď ještě zesílit své vedení, svůj náskok, protože teď ještě má jedno podání a má tak k tomu ideální příležitost. Teď další servis, tedy Sinnera z pravé strany, těžký servis, Zverev jenom vyblokoval zpátky a Sinner útočí z jasné pozice. Zverev ještě zvedá balonek nahoru, Sinner čeká, až balonek spadne a bude smečovat. Technicky to udělal, ani nemusel jít na velkou ránu, jenom balonek lehonce podseknul ve vzduchu a tak, aby zakroutil míček do volné části dvorce. 3-0 pro Sinnera, krásný vstup do tiebreaku, byť k tomu přispěl také jeho soupeř hned na začátku, když ztratil v uvozovkách podání, protože to je jenom jedno podání v tu chvíli, teď tedy 3-0. Sinner odskočil, využil oba teď své servisy, aby si vytvořil náskok a tak teď bude na Zverevovi, aby se pokusil ztrátu aspoň snížit. To je teď maximální možný sen v tuto chvíli, protože teď bude dvakrát podávat Zverev. První podání dobré, ale dokázal teď Sinner neskutečně vrátit k čáře, takže teď může hrát zase další úder a Zverev už ne. Takže teď Jannik Sinner ovládá tiebreak, skvěle do něj vstoupil, pomohla mu hned na začátku chyba soupeře a teď už je to komfortní náskok pro Sinnera vzhledem k tomu, jak zatím utkání probíhá, jak suverénně zatím teď oba tenisté si počínali až do tohoto tiebreaku na servisu, tak se nedá počítat s tím, že by těch šancí zase bylo tolik a 4-0 to už je opravdu velký v mužském tenise, velký náskok v tiebreaku. Jannik Sinner teď ještě jednou ale napřímu a Zverev si může aspoň jeden míček zase připsat a teď tlačí na Sinnera, který ale přehazuje naštěstí pro Zvereva těsně za čáru, tak teď byl Jannik Sinner pod tlakem, přesto ještě vykouzlil prohoz a no tak teď zase pro změnu potěšila elektronika, teď určitě Alexandra Zvereva, i když on se radši ani nedívá, jak těsný aut to byl, to ani není důležité, ale to byla možná škvíra, tak možná na sirku, která teď byla viditelná při tom důkazu, který tady rozesmál i královský box. Jannik Sinner se taky pousmál. On se teď může smát samozřejmě víc než jeho soupeř, protože v tiebreaku vede 4-1 a navíc teď bude servírovat. Ještě jednou to stihne předtím, než si tenisté vymění strany. Teď je to Sinnerův servis do sítě, takže Zverev ještě má nějakou šanci. Teď třeba zkusit zariskovat a trošičku znejistit servírujícího hráče, protože teď opravdu je ve velké pohodě Jannik Sinner v tomto tiebreaku díky tomu příznivému skóre a nástupu. Teď ale Sinner podklouzl u základní čáry. No a věda, to jsou přesně takové momenty, které zase najednou mohou věc zvrátit úplně jiným směrem a úplně nečekaně, aniž by se tenista nějak moc výrazně přičinil. Úplně běžný, naprosto rutinní úder, jenomže Sinner přitom uklouzl u základní čáry, je to hodně rozbité a tak po tom poklouznutí už nedokázal zareagovat, dostal balonek jenom do sítě, tak je to 4-2, ale ještě jedno podání pro Sinnera, ještě stále je v dobré pozici, protože stále ještě má výhodu minibreaku na své straně, ale kdyby se mu teď nepovedlo zaservírovat, tak Zverev by mohl otočit pak při svém podání a to vypadalo před chvíličkou skoro jako nemožného něco, kdyby se něco takového podařilo. 4-2, ale stále platí pro Sinnera, který prohrál první set v tiebreaku, teď ve druhé sadě vede 4-2 a je na podání ještě jednou. Krásný servis, Zverev nevrátí. Vypadalo to nadějně pro Alexandra Zvereva, do forehandu se sice dostal, ale míček skončil hodně za čarou a Sinner už nemusel hrát, vede 5-2 a balonky odevzdává svému soupeři. Alexander Zverev teď bude dvakrát servírovat a musí doufat, že mu to dvakrát půjde a že pak ještě bude nějaká šance, kterou mu třeba soupeř nějakým způsobem nechtěně dá. Teď zatím platí, že je to blízko od srovnání skóre. 7-6 sice vyhrál Zverev první set, ale teď se to může zase stát z opačného pohledu. Teď Zverev ještě podává samozřejmě, ale tvrdý servis teď Sinner dokázal vrátit krásně. Teď čte servisy Zvereva v tomto tiebreaku Sinner a taky proto může vyrazit k síti a forehandem ukončit tuto výměnu nádherně k čáře. No tak postup Jannika Sinnera byl zase čítankový od skvělého returnu. Po velmi těžkém servisu je to 6-2 a 4 setboly, to je opravdu velmi komfortní pozice pro Jannika Sinnera, který si teď ještě upravil kšiltovku, ale to je jenom takový rituál před tím, než bude přijímat podání Alexandra Zvereva, který se teď snaží o nemožné odvrátit setboly soupeře a že jich teď je 4. 6-2 je to totiž v tiebreaku druhé sady. A teď Zverev navíc chybuje, takže už to ukončil nechtěně. Takže 6-7, 7-6, 1-1 na sety, finále bude mít nejméně 4 sady. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Přidávám dobré zprávy pro české plavání. Zmiňoval jsem zhruba před půl hodinou úspěchy Jana Foltýna na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově. Na závěr šampionátu přidal ještě jeden, když vyhrál závod na 50 metrů motýlek, o 14 setin sekundy porazil Maďara Antala a má tak druhé zlato a k tomu jedno stříbro. S Janem Foltýnem to rozebereme v zítřejším ranním vysílání po 7. hodině. Před 8. hodinou si budeme povídat o Tour de France s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem, který je přímo v místě dění a zajímavého hosta budeme mít i k tenisovému Wimbledonu. Zítra po 8:30 se spojíme s Radkem Štěpánkem. Řeč bude kromě ženské šampionky Lindy Noskové určitě i o vítězi mužského turnaje, o kterém se tedy teď rozhoduje mezi dvěma nejvýše nasazenými hráči, Italem Sinnerem a Němcem Zverevem. Je to 1-1 na sety, v Londýně máme reportéra Jaroslava Plašila, jak dobře víte, a my se s ním znovu spojíme, až se bude hrát sada třetí. Tak zůstaňte s námi, jsme Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál Sport
4: a Jan Suchan.

0: Baví vás poslouchat sport? Tak o nás řekněte ostatním.
1: Jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka vybrali Radiožurnál Sport.
2: Jsme vaše rádio. Pravidelně vás zapojujeme do vysílání, chceme znát vaše názory nebo sportovní zážitky.
3: Oni dělali góla a oni se po sobě dívali. Viděl jsi to, to bylo super.
0: A každý všední den nebo při významných událostech s námi soutěžíte o věcné ceny.
4: Tak kdo je majitelem Interu Miami?
5: A to je jednoduché.
3: Je to David Beckham.
2: Ať už v síti DAB Plus nebo na internetu.
0: Těšíme se na vás. Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Blíží se půl osma a s tím i další zprávy na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál je půl osmé. Slovo má Vojtěch Tomášek. Ukrajinskou vládu a bezpečnostní složky čekají personální změny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Skončit má i současná premiérka Julia Svyrydenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl. Na sociálních sítích jen napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Vláda by se podle něj měla soustředit na práci v pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Opravy mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky, kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozornila skupina, která po řece v sobotu odpoledne plula. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rído řekl, že situaci bude podnik se stavební firmou řešit. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči. Informuje o tom chorvatská televize HRT. Na místě dál zůstává 220 hasičů i 4 hasičská letadla. Požár na ostrově Korčula spálil asi 550 hektarů v obtížně přístupném terénu. Žádné domy ale oheň neohrozil. Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Má propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví. Sport. Ve finále tenisového Wimbledonu hrají obhájci titulu Ital Jannik Sinner a šampion Roland Garros, Němec Alexander Zverev. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
2: Zatím vyrovnané skóre, první set vyhrál v tiebreaku Zverev, druhý naopak v tiebreaku Sinner, který teď vede 1-0, ale na podání jeho soupeř, německý tenista Alexander Zverev, který servíruje za stavu 30 oba. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D3 u Tábora, překážka na 22 před Strakonicemi. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu z Bystřete u exitu 79 Tábor, brzdí se tam, provoz je stažený do levého pruhu. V nájezdu na dálnici se převrátila dodávka s vlekem, provoz řídí hasiči, ve slabém provozu už je to většinu času bez kolony. Na silnici 3 z Budějovic dál směrem na Prahu ještě zůstává silný provoz před Olbramovicemi, předtím u Votic se chvílemi brzdí až do zastavení, celý úsek je tak na 10 minut a pomalu se jede potom taky za Benešovem k Mrači. Na silnici 22 z Klatov do Strakonic dejte pozor za Katovicemi, za Střelským rybníkem, za levotočovou zatáčkou před Novým Dražejovem leží na vozovce větší ocelový předmět.
5: Železné tečko natřené na bílo, tak asi 70 cm dlouhý.
4: Silnice 22 ještě jednou, tentokrát z Klatov na Domažlice, opatrně kousek za odbočkou na Bezděkov, provoz je tam omezený po havárii osobního auta, brzdí se. Na 20 Plzeň Karlovy Vary za Bezvěrovem opatrněji, stojí tam auto po střetu se zvěří, je to ještě před dlouhodobým omezením u Třebouně před Toužimí. A na silnici 34 Humpolec Pelhřimov před opravami vozovky u Velkého rybníka se pořád tvoří kolony obousměrně, zdržení kolem 10 až

0: 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Taky kapelu One Republic máme v playlistu Radiožurnálu Sport a teď jsme vám ji nabídli po půl osmé 12. července 2026, což je den, kdy se rozhoduje o vítězi mužské dvouhry na tenisovém Wimbledonu. U toho nemůžeme chybět Sinner proti Zverevovi a u mikrofonu Jaroslav Plašil.
1: Alexander Zverev teď na podání, první set vyhrál v tiebreaku, tu druhou sedu naopak v tiebreaku vyhrál Jannik Sinner, který teď je ve vedení 2-1, ale podává Zverev a může to změnit, může teď srovnat, i když teprve začíná servisový gem Zvereva a začíná chybou z forehandové strany a trošku se opakuje to, co druhý set, že po vyhraném tiebreaku měl přeci jenom trošku navrch tenista, který sadu získal, což samozřejmě zní i celkem logicky, protože se tam může projevit i nějaká pohoda, kterou si přenese do následujících her, ale nic z toho nedokázal vytěžit a tak proto i druhá sada došla až do tiebreaku pro Alexandra Zvereva, který pak ztratil, no a teď se zase v trošičku lepší pozici ocitnul díky dobrému tiebreaku Jannik Sinner, který teď trápí Alexandra Zvereva při podání. První servisový gem byl hodně těžký pro Zvereva, dokázal otočit a srovnat v tu chvíli na 1-1, teď se pokouší o něco podobného za stavu 1-2-15. Oba teď Zverev a jeho těžký servis teď nevybral Sinner. Pokud bude takto excelentně Zverev servírovat až do konce, tak to může být tiebreaková bitva taky až do konce, protože Jannik Sinner, u něj se to tak nějak předpokládá, ten jeho servis je neuvěřitelný, co předváděl hlavně v tom semifinálovém zápasu proti Novaku Djokovicovi, kterému prakticky nedal svým roboticky přesným, chirurgicky přesným servisem vůbec šance. Tak jestli to bude předvádět také i dnes, tak to taky klidně může být pět tiebreaků, ale samozřejmě to se všechno teprve ukáže. Zatím jsme teprve ve třetí sadě zápasu, která určitě nebude poslední, protože je to 1-1 na sety na podání Zverev, stav 1-2 a v tuto chvíli 30-15. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Pojďme zmínit taky fotbalové mistrovství světa, i když má dneska volný den po jubilejním stém zápase letošního turnaje. Fanoušci se už určitě těší na úterní semifinále minulých finalistů Francouzů s mistry Evropy ze Španělska i středeční souboj obhájců zlata z Argentiny s Angličany. Nechtěl bych to přivolávat, ale třeba to bude další vypjatý duel těchto dvou reprezentací. Můžeme si jich pár krátce připomenout. Před 60 lety Angličani cestou ke svému jedinému titulu vyřadili Argentince ve čtvrtfinále, kterému v jihoamerické zemi přezdívají krádež století, protože jsou dodnes přesvědčeni, že jediný gól vstřelil Jeff Hurst z offsideu. Navíc byl argentinský kapitán Antonio Ratín vyloučený po dvou slovních napomenutích. Kvůli tomu odmítal opustit hřiště a dokonce zlomil rohový praporek. Tahle událost mimochodem přispěla ke vzniku žlutých a červených karet pro lepší přehlednost trestání hráčů. Přesuňme se do roku 1986, zase čtvrtfinále a tentokrát velká odplata Argentinců, kteří později celý turnaj v Mexiku ovládli. A je otázkou, jestli by se jim to povedlo, kdyby jednu z branek nedal Angličanům Diego Maradona boží rukou. A vyhrocené bylo taky osmifinále mistrovství světa 1998, ve kterém argentinský záložník Diego Simeone vyprovokoval Davida Beckhama, který za oplácení dostal červenou kartu a Angličani následně vypadli na penalty. Jaké příběhy napíše letošní semifinále, to uslyšíte ve středu od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Vysílat samozřejmě budeme i semifinále Španělů s Francouzi, které se hrají v úterý také od 9 hodin večer.

0: Právě dohrála na Radiožurnálu Sport v 19 hodin a skoro 47 minut skupina R.E.M., po které se znovu vydáváme do londýnského All England Clubu, kde se rozhoduje o vítězi tenisového Wimbledonu. Jannik Sinner čelí Alexandru Zverevovi a všechno komentuje Jaroslav Plašil.
1: A teď také ohromné ráně z podání od Alexandra Zvereva, to přiletlo na druhou stranu 127 mil za hodinu, to je hodně vysoká rychlost, navíc velmi přesně umístěný servis. 13-12 na ESA, zatím pro Jannika Sinnera, zopakují stav, ten je stále nerozhodný, 1-1 na sety, to je zatím to nejdůležitější z tohoto zápasu skóre. No a pak dílčí ještě zpráva o vývoji třetí sady, Jannik Sinner sice je ve vedení 3-2, ale Alexander Zverev teď může srovnat, protože podává za stavu 40-15. Zverev teď bude servírovat z pravé strany své polovičky dvorce, zatím je to opravdu přehlídka servisů v tomto duelu, přehlídka kvalitních servisů, dost často taky, ale občas fanoušci vidí i nějakou krásnou výměnu. Před chviličkou v nemožné pozici vracel Sinner ve velmi obrané pozici balonek zpátky a protože tím možná překvapil Alexandra Zvereva, tak tento německý hráč udělal nečekanou chybu, ale teď zase naopak velmi suverénně odservíroval a je to 3-3, teď tedy 3-3 ve třetí sadě, 1-1 na sety a bude opět zase podávat Jannik Sinner. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Cyklistická Tour de France se pomalu blíží do své poloviny. Máme za sebou hlavně tedy pochopitelně závodníci 9. etapu a to nejpodstatnější z ní shrne Adam Procházka. Tak tě tady opět vítám, přeju krásný večer.
4: Hezký večer. Po třetí v kariéře slaví etapový triumf Mathieu van der Poel, samozřejmě etapový triumf na Tour de France. Nizozemský jezdec v cílové rovince přesprintoval druhého Nora Tobiase Johannesena a třetího Brita Tomase Pitcocka. Po finiši si van der Poel pochvaloval zlepšenou formu.
5: Posledních dnech jsem na tom lépe. Konečně jsem cítil, že to mám v nohách. Při úniku jsem ztratil hodně energie. Tahle trať navíc pro úprk ideální nebyla. Bojovali jsme. Jsem rád, že to skončilo takhle.
4: A závěr 9. etapy Tour de France sledoval přímo na místě ve Francii taky náš cyklistický expert a šestinásobný olympijský šampion Jiří Ježek.
6: No, ten závěr byl hektický, byl to takový ten souboj rytířů, kteří zůstali před pelotonem v tom náročném horkém dni. Ta etapa byla opravdu dneska možná hodná té francouzské neděle. Van der Poel přijel do cíle totálně prosolený a opravdu tam nechal všechno a bylo na něm strašně vidět, jak chce tu etapu vyhrát.
4: To říkal Jiří Ježek, samozřejmě vám dlužím opravu, nikoli šestinásobný olympijský šampion, ale paralympijský šampion. No o pár sekund později dojela i velká skupina cyklistů se všemi favority. Slovinec Tadej Pogačar proto dál obléká žlutý trikot pro lídra. Celkově druhý Dán Jonas Vingegaard pořád ztrácí 2 minuty a 42 sekund. Pogačar vede mimochodem i soutěž vrchařů.
0: Česko má na Tour 3 cyklisty. Jak se jim dařilo?
4: Ani jeden z nich nedojel v pelotonu. Matyáš Svacek obsadil s téměř 10minutovou ztrátou 59. místo. Přišel tak o 10. příčku v průběžném pořadí a nově je 24. Jakub Otroba projel cílem na 96. příčce a Pavel Bittner 149.
0: Předchozí dvě rovinaté spurterské etapy ovládl Belgičan Tim Merlier. Jaká byla vlastně ta dnešní 9. etapa, pokud jde o profil?
4: Cyklisti se vrátili do kopců, projížděli francouzské středohoří mezi městy Malemort a Isel. Etapa měla být původně dlouhá asi 185 kilometrů, ale organizátoři ji o nějakých 30 kilometrů zkrátili. Bylo to opatření proti očekávanému velkému horku, před kterým varovali francouzské úřady.
0: No a co teď čeká závodníky na Tour de France dál?
4: Trochu si odpočinou, zítra je čeká den volna a podle Jiřího Ježka přichází vhod.
6: Máme před sebou ještě 2 týdny, ta Tour de France bude dlouhá. Doteďka ta první vlastně třetina Tour de France byla strašně náročná. Ten start v Barceloně byl tak hektický díky tomu, že si to závodníci udělali sami a tu cyklistiku provozovali opravdu aktivní. Já mám možnost každé ráno se projet na kole s Chrisem Froomem a vždycky říkáme, jak ta cyklistika současná je strašně náročná, jak je strašně těžká, jak ty závodníci makají naplno hned od prvních etap a vlastně každá etapa může něco znamenat, může něco rozhodnout, takže tam není možnost pro volný den, tak proto možná závodníci zítra ten volný den přece jenom trošku přivítají.
4: A Jiřímu Ješkovi závidíme, že si může každý den povídat s Chrisem Froomem. Každopádně na Tour de France pojede znovu v úterý a to už se můžeme těšit zase na náročnou etapu z města Aurillac do horského střediska Le Lioran. Cyklisti vystoupají necelých 4000 metrů.
0: A znovu si o tom jistě budeme povídat i s Jiřím Ješkem. Ostatně spojíme se s ním už v zítřejším ranním vysílání. Mělo by to být po 7:45. Teď jsme si povídali o Tour de France také s Adamem Procházkou. Adame, díky.
4: Hezký večer.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Na 1 na sety je to ve finále mužské dvouhry na tenisovém Wimbledonu mezi Italem Sinnerem a Němcem Zverevem. Jak to vypadá v sadě třetí, to už je otázka, která míří do Londýna na Jaroslava Plašila.
1: Je to vyrovnané, ale teď je taky hodně bolestivé pro Alexandra Zvereva, který uklouznul, upadl a bohužel si zranil koleno, až k němu přispěchal jeho soupeř Jannik Sinner a pomáhal mu zpátky na nohy. Stav ten je vyrovnaný, tedy 1-1 na sety, to platí stále 3-3. A teď schoda při servisu Jannika Sinnera, který teď má starosti s podáním, ale teď měl větší starosti Alexandr Zverev, protože to uklouznutí může být celkem bolestivé. Tento hráč a faroušci to velmi dobře vědí, měl už celkem dost smůly v kariéře na různá zranění i právě v průběhu zápasů, i těch Grand Slamových, teď si taky starostlivě ještě prohlíží své koleno, ale zatím to vypadá, že by měl v tom utkání snad i bez nějakých větších omezení pokračovat, ale samozřejmě těžko teď můžeme znát pocity Alexandra Zvereva, který v každém případě teď čelí nevýhodě, je to 3-3, pro Sinnera teď výhoda pro podávajícího italského hráče, který, připomínám, první sedu prohrál v tiebreaku, druhý tiebreak, ale zase naopak vyhrál on, takže je to 1-1 na sety. Teď je to 3-3 ve třetí sadě zápasu. Alexandr Zverev se toho tedy vůbec nebojí. Teď naopak Alexandr Zverev mohl využít toho, že jeho soupeř podklouznul. Krátký míč od Zvereva, který chytá Jannik Sinner. Celkem snadná kořist pro italského hráče, který má vynikající pohyb navzdory tomu, že je vysoký a navzdory tomu, že i před chviličkou uklouznul, tak nakonec se dostal do dobré pozice ve výměně. Alexandr Zverev jde teď na lavičku, prohrává 3-4 a za chvíli zase bude servírovat. On, připomínám, 1-1 na sety a stále dá se říct vyrovnaný průběh i ve třetí sadě, protože Zverev půjde na podání za stavu 3-4. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Dlužím vám konečný výsledek českých basketbalistek ve druhém utkání na domácím mistrovství světa. Češky podlehly po Slovinkách i Kolumbijkám, konkrétně 46-52, a uhrát tedy alespoň jedno vítězství na tom domácím šampionátu do 17 let v základní skupině zkusí v posledním duelu, ke kterému nastoupí pozítří proti Japonkám. Ovšem Japonky zatím vyhrály oba své dosavadní zápasy, jak proti Kolumbii, tak proti Slovinsku, takže to pravděpodobně pro český výběr nebude vůbec nic jednoduchého.
3: Ztrácíš se před

0: Song s názvem Hvězdář od skupiny UDG vyhrát wimbledonský titul, to samozřejmě je do jisté míry cesta ke hvězdám. Jannik Sinner to už zná, Alexander Zverev nikoliv a možná i to je jeho motivace pro dnešní finále slavného londýnského turnaje, a to i nadále sleduje Jaroslav Plašil.
1: Snad můžeme říct, že Alexander Zverev může pokračovat v zápase bez nějakých větších omezení po předchozím popisu situace, kdy se zranil německý tenista, uklouznul a na chviličku to vypadalo, že má velké starosti s kolenem. Teď už tedy servíruje stav 3-4 ve třetí sadě 40-30, teď po chybě Zvereva, teď zahrál z backendové strany do autu, ale 1-1 na sety, 3-4, 40-30, to důležitější je určitě to, že Alexander Zverev snad je dále boje schopný, konkurenceschopný, pardon, možná, že jsem měl hned na poprvé volit možná lepší slovo, v každém případě Alexander Zverev teď může konkurovat Jannicku Sinnerovi, určitě alespoň v servisu, to je jasné, teď se o to zase bude pokoušet, protože ta bilance, ta statistika, o které jsme vám říkali, třeba i v počtu S, je velmi těsná. Teď ovšem zradil Zvereva základní úder z backendové strany, backend křížem, Zverev kroutí hlavou, je to schoda, no a je to šance pro Sinnera, který vede 4-3 samozřejmě ve třetí sadě a může na tom být teď lépe, pokud by se mu povedlo dostat se alespoň prozatím k breakové šanci a pak tedy ji třeba i případně využít, tak by to zase pro něj mohlo být o kus lepší v tomto velmi napínavém finálovém zápase, ve kterém samozřejmě velkou důležitost hraje první podání a to teď bohužel zradilo Alexandra Zvereva, který teď bude muset servírovat znovu druhý servis pro Zvereva a už v hodně těžkém stavu 4-3, 40-40, teď je z pohledu Sinnera 1-1 na sety na podání Zverev, který to má naopak 1-1 na sety, 3-4 a schoda z německého pohledu tedy. Napínavé je to pro oba stejně a teď pomáhá Sinner chybičkou z returnu, takže Zverevovi se trošičku může zase servírovat lépe, protože nebude odvracet breakovou šanci soupeře, což by v tomto případě bylo už dost kritické vzhledem ke stavu. Sinner už by pak mohl jít i servírovat na výhru ve druhé sadě, tedy ve třetí sadě a získat druhý set pro sebe. A důležité vedení teď to bude určitě znamenat zásadní zprávu, kdo povede 2-1 na sety, tak ten už bude velmi blízko od titulu. Teď zatím se nedá odhadnout, který z tenistů to bude, protože skóre je naprosto, dá se říct, vyrovnané. 1-1 na sety, 3-4 a výhoda teď z pohledu německého hráče, který teď se zase hodně dlouho soustředí před servisem, který teď pošle na Sinnera. A pošle jej do sítě, takže ani dlouhá pauza teď nepomohla k uklidnění Alexandru Zverevovi. Dvojchyba v nevhodnou chvíli. 4-3 pro Sinnera, třetí set a teď schoda, takže Alexander Zverev stále nemá vyhráno, stále tam musí posílat minimálně ještě dvakrát, bude podávat teď Alexander Zverev v tomto servisovém gemu. Posílat tedy další servisy, bude chtít co nejkvalitnější na druhou stranu určitě, Alexander Zverev, to je jasné. Teď Zverev servíruje z pravé strany dvorce úplně nepřesně, těžko říct, co se teď přihodilo Alexandru Zverevovi, že se teď nemůže opakovaně vůbec opřít o svůj servis, teď je to výpadek už několik servisů po sobě, ale opravdu dlouhých nebo dalekých autů, teď v případě německého hráče, i proto zase hodně dlouhá příprava na druhé podání, které je teď velmi přesné, přesně na čáru, ale Sinner také krásně vrací, takže může teď útočit na Sinner na Zvereva. Zverev teď hraje volnějším úderem do autu, ale takže ani opatrnost teď nepřinesla bod německému tenistovi, další velmi těsný aut, což zase vyjádřilo hlediště hučením nebo údivem, protože to byla zase malinká škvíra, která se objevila mezi stopou po balonku a čarou. To byl opravdu pidi proužek, který svítil teď na Alexandra Zvereva i jeho soupeře Jannika Sinnera. Řekneme to zase posluchačům Radie Žurnálu. Jannik Sinner vede 4-3 ve třetí sadě, 1-1 na sety, to je, a teď má Sinner výhodu při podání Zvereva, který teď má starosti při svém servisovém gemu a dělá teď chybu, takže mu bude muset stačit druhé podání při snaze odvrátit breakball. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak to celé dopadne. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. No a my můžeme pokračovat, Alexander Zverev stále na servisu a stále příprava na druhé podání, protože odvrací breakovou šanci. Teď velmi dobrý druhý servis, ale Sinner dokázal vrátit a Sinner teď se dostal k backendu, uklouznul a teď Zverev mohl jen tak volně dohrát, ale nestačilo to, protože Sinner rychle vyskočil a zapojil se do výměny, kterou nakonec vyhraje. Tak Alexander Zverev je na sebe teď naštvaný, hodil raketou a teď asi ví proč, protože samozřejmě hrál až málo agresivně ve chvíli, kdy mohl soupeře dorazit. On viděl, že soupeř podklouznul, jenomže než zase Zverev zahrál úder, tak byl Jannik Sinner okamžitě na nohou. To byla blesková reakce teď Jannika Sinnera a Alexander Zverev si to hodně vyčítal, že hrál prostě měkce. Takže jenom tak trošku bouchnul před sebe raketou, která mu úplně vylétla z ruky. Už mu ji sběrači donesli. Frustrace, není se čemu divit, jsou tam velké emoce. Teď tedy Zverev ztratil možná třetí set, byť se ještě hraje. Sinner teď zkracuje hru a Zverev nedobíhá krátký míček, takže Jannik Sinner vede 5-3, 15-0. Italský tenista je blízko od toho, aby vyhrál třetí set a ujal se opravdu důležitého vedení 2-1 na sety v tomto zápase, ve kterém se převážně jenom servíruje a ve kterém nejsou skoro žádné šance na příjmu, tak teď tedy Alexander Zverev i vlastní chybou prohrál svůj servisový gem, protože svého soupeře v uvozovkách až příliš šetřil a nebyl dostatečně důrazný. Trest asi přijde za chviličku, protože Sinner podává a zatím velmi dobře, 5-3, 30-0, takže se blíží konec třetí sady. Zatím je to ještě 1-1. Jannik Sinner ještě si může vychutnat skandování, protože tohle byla část příznivců, která fandí tomuto italskému hráči. Let's go, Jannik se ozvalo a ten teď podává 5-3, 30-0. No a už je dva balonky od toho, aby vedl 2-1 na sety. Sinnerovi druhý pokus vychází parádně. Zverev nevzal druhý servis Jannika Sinnera, který měl velký odskok, přestože Zverev byl dost daleko od základní čáry, tak to nestačilo. No a tak jsou tady setboly, tři setboly v řadě, teď bude mít a samozřejmě nemusí mít Jannik Sinner, pokud využije hned ten první nebo druhý. Tak teď je Jannik Sinner 5-3, 40-0 a podání italského tenisty Alexandra Zvereva. Tečka za tímto příběhem. Eso Jannika Sinnera 6-3, třetí set, to znamená Jannik Sinner vede nad Alexandrem Zverevem 2-1 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
0: Na čtvrtou sadu se samozřejmě do Londýna za Jaroslavem Plašilem na souboj Sinner versus Zverev vrátíme. Teď si ještě můžeme připomenout, že české volejbalistky se s letošním ročníkem Ligy národů rozloučily vítězstvím nad Francií 3-2 na sety a bylo to vítězství pořádně vybojované, protože v rozhodujícím tiebreaku Češky odvrátily 4 matchboly a vyhrály 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení utkání. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, čímž o 2 body překonali výkon ze své loňské premiéry. Češky zakončily základní část volejbalové Ligy národů s bilancí 6 výher a 6 porážek a jak se dívám do byť zatím neúplné tabulky, tak je nacházím na 10. místě.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.

0: Tohle byla Pink na Radiožurnálu Sport, který posloucháte v neděli 12. července 2026, což je den, kdy se fotbalisté čtyř nejlepších reprezentací připravují na semifinále mistrovství světa. V úterý v 21 hodin narazí Španělé na Francouze, o den později Argentinci na Angličany. A právě u nich, u Angličanů, se teď chci krátce zastavit, protože na posledních velkých turnajích se dostávají pravidelně daleko. Jak upozornila statistická společnost Opta, tak do roku 2018 se jim podařilo dostat se na mistrovstvích světa a Evropy do semifinále čtyřikrát a od té doby taky čtyřikrát. Byly z toho stříbrné medaile na Euroch 2021 i 2024 a čtvrté místo na Mundialu 2018. Letos se pokusí fotbalisté Anglie ukončit 60-leté čekání na vytoužené zlato. Jestli se jim to povede, to samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport, protože vysíláme všechny zápasy ze světového šampionátu v přímém přenosu.
1: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan.

0: Na Radiožurnálu Sport moc rádi mluvíme o úspěších českých reprezentantů a taky dnes jsme k tomu měli několik příležitostí. O jednu z nich se postarala lukostřelkyně Marie Horáčková. Ta poprvé v kariéře vyhrála soutěž světového poháru a my teď můžeme přímo do Madridu pogratulovat. Tak gratulujeme a hezký večer. Slyšíme se, Marie? Tak bohužel nám spojení vypadlo, tak si můžeme zároveň připomenout to, že Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky, startoval přitom až z 15. místa na Sachsenringu, zvítězil Španěl Ivan Ortola, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Olgáda. My se pokusíme znovu spojit s českou lukostřelkyní Marií Horáčkovou, ale předtím si ještě vám nabídneme kapelu Desmod.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 20 hodin a 20 minut a my můžeme a moc rádi to uděláme zopakovat, že lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu, které bude v září v Mexiku, a my už jsme teď ve spojení s Marií Horáčkovou, tak gratulujeme a hezký večer.
1: Dobrý večer, děkuju moc.
0: Marie Horáčková je mistryní světa z roku 2023, teď poprvé také vítězkou soutěže světového poháru. Dá se to nějakým způsobem porovnat?
1: Já si myslím, že to je obojí velmi originální, ale na druhou stranu jsou to podobně náročné soutěže. Já asi bych to neporovnávala, protože každý vlastně to vítězství je něčím unikátní.
0: A pokud můžete posoudit třeba prestiž, jak vy lukostřelkyně vnímáte, tak mistrovství světa versus světový pohár?
1: Světový pohár se u nás koná každý rok a je to nejvyšší soutěž, která se pořádá, a vyhrát nebo mít vůbec medaily z nějakého kola a potom teda bojovat o to a dostat se do finále toho světového poháru, tak to je velká věc. A mistrovství světa se koná každé dva roky a je to jako unikátnější možná právě v tom, že je to jednou za dva roky a v předolympijské sezóně se tam ještě kvalifikuje na olympiádu.
0: Marie Horáčková to měla dnes pořádně dramatické v Madridu. Už postup do semifinále byl historickým českým úspěchem v této soutěži. V semifinále Marie Horáčková porazila Korejku o ječin poté, co v rozhodující páté sadě posledním zásahem zapsala vnitřní desítku. Na nástřel jste, Marie, zvítězila 28-27. Tak jaké to pro vás byly nervy?
1: To byly velký nervy, protože ten první souboj, ten semifinálový, je vždycky nejtěžší, a ještě nastupovat proti Korejce, která může vlastně být považovaná za favorizovanou. Já teda musím říct, že jsem ohromně cítila energii i z diváků, kteří byli poměrně i na mojí straně, tak to mě možná taky trošku hnalo motor dál. A nervy to byly a nám na tu poslední sadu i začalo trošku foukat, kdy to nemělo efekt úplně na střelce, ale potom na šípy u terčovnice.
0: Pojďme se posunout na ten finálový souboj s Turkyní Elif Gokirovou. V něm jste byla suverénní, ale až tím posledním šípem jste si trochu zase drobné drama přivodila. Potřebovala jste aspoň osmičku a vy jste ten šíp trefila přesně k čáře toho vymezeného sektoru a dokonce to musel posuzovat rozhodčí, jestli se vám to povedlo. Tak co jste v tu chvíli prožívala?
1: Je to tak, tam to bylo hrozně těžký v tom, protože já jsem začala dvouma devítkama na stejném místě vlevo a nejsou to úplně šípy, který by hned říkali, jako, že jsou vítězný. Na druhou stranu soupeřka taky vlastně neměla silnou sadu a na ten poslední šíp, kdy mě stačilo ano trefit osmičku, já jsem si pro sebe říkala, že je potřeba trefit žlutou, tak je hrozně těžký vlastně zetřást ze sebe ten stres a zetřást ze sebe vlastně možná i nějakou tu tíhu toho a dovolit si vlastně, že můžu vlastně vyhrát. A chtěla jsem udělat takový normální výstřel, rutinní, ale nepovedlo se mi to a vlastně mi vypla hlava, proto to tam vlastně šlo do té osmičky, ale mě napsal potom táta zprávu, že štěstí přeje připraveným, tak možná to štěstí se tam promítlo.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková mluví na Radiožurnálu Sport po svém prvním vítězství v soutěži světového poháru. V to vítězství se zrodilo v Madridu a vy nám teď, Marie, prosím popište, jaké to pak pro vás tedy byly ty emoce, když jste zjistila, že je to ta kýžená osmička, že jste opravdu zvítězila.
1: No, já jsem byla vlastně nešťastná z toho, že jsem nezakončila žlutou, protože to je vždycky takový nějaký sen, jako mít teda tu vítězství jistý a trefit desítku, ale když to tam padlo, tak já jsem vlastně, ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože se mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout, a ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo, většinou mi to dojde, když pak vidím nastupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky.
0: A my vám k tomu moc gratulujeme. Marie Horáčková vyhrála světový pohár v Madridu a zajistila si účast na finále elitního seriálu v Mexiku. To bude v září a my to samozřejmě budeme na Radiožurnálu Sport sledovat a doufejme, že se znovu spojíme s úspěšnou českou reprezentantkou. Marie, moc krát děkujeme a přejeme příjemnou cestu domů.
1: Děkuji a zdravím všechny posluchače. Mějte se hezky.
0: Je 20 hodin a 26 minut a my míříme znovu do tenisového Wimbledonu na finále mužské dvouhry mezi Jannikem Sinnerem a Alexandrem Zverevem za Jaroslavem Plašilem.
2: Ano, byli jsme u toho, když Jannik Sinner získal důležité vedení 2-1 na sety a 2-1 teď vede Zverev ve čtvrté sadě a ještě 30-15 při podání Jannika Sinnera. Teď se podařilo Alexandru Zverevovi všechno, co se mu předtím nepovedlo, hodit za hlavu a tlačí teď na podání Jannika Sinnera, který ovšem teď utekl z hrozících breakballů krásným backendem do růžku z pozice, která byla už pro něj velmi dobrá, tak tedy 15-30 z pohledu Sinnera, který zatím je ve vedení 2-1. Připomínám 6-7, 7-6, 6-3, to jsou uzavřené sety z pohledu turnajové jedničky Jannika Sinnera. Ten teď servíruje za stavu 1-2, 15-30. Mluvili jsme také uprostřed třetí sady o nešťastném podklouznutí Alexandra Zvereva, tak věřme, že opravdu to není nic vážného, že jeho pohyb je teď, dá se říct, stále podobný. Teď udělal chybu, ale to samozřejmě nesouviselo s tím, že jeho pohyb by byl nějak nebo mohl by být nějak limitovaný, ale s kvalitním úderem od jeho soupeře, takže Sinner teď srovnal na 30 oba. 2-1 a 30 oba z pohledu Zvereva ještě ve čtvrté sadě, ovšem teď podává italský tenista a teď se zase chytá na servisu náramně. Další těžký servis, který se snažil jen tak vyblokovat. Alexander Zverev ukazuje, co s tím mám jako dělat. Chtěl bych vás vidět, jako by vzkazoval svému boxu, protože tam teď probíhá celkem intenzivní debata. Alexander Zverev možná taky samozřejmě ještě chce vidět dopad, protože se mu nezamlouvá elektronické hlášení. Už několikrát v tomto zápase si teď tedy vyžádal důkaz a má jej. No, zkrátka zase tam byla těsná lajna, byť balonek se dotknul jenom nepatrně z vnější strany, tak zkrátka to byla lajna a Alexander Zverev s tím nic neudělá. Tady nelze reklamovat nic. Teď Zverev nevybírá další servis Sinnera a tak Ital srovnává na 2-2 ve čtvrté sadě, ale má v zádech vedení 2-1 na sety důležité.

0: dostane se prakticky ke všem úderům Alexandra Zvereva a ten to má obrovsky složité, aby uhrál vítězný balonek. Teď se tedy na to nadřel, uhrál ho, mohl si oddechnout odvrácené breakové šance a stále je to nějaká naděje pro Alexandra Zvereva. Připomínám, stav 1-2 na sety, 3-3 teď ve čtvrté sadě a teď už je to schoda z pozice Alexandra Zvereva, který teď může využít toho, že zaservíroval, jenomže Jannik Sinner, už bych se zase opakoval, je všude a zase donutil soupeře k chybě. Tak Jannik Sinner je jako zeď, to je neuvěřitelné, to zkrátka musí soupeře deptat, protože on vynaloží veškeré úsilí, aby dobil území soupeře, ale to je zkrátka stále nedobytné. To je neuvěřitelné, co všechno vybere. Už od první rány Jannik Sinner dokáže výtečně returnovat těžký servis Zvereva a v tomto zápase je to pro něj obrovská výhoda, že prakticky Zverev nemá moc šancí, jak ukončit nějakým dobrým způsobem výměnu, protože zase je vráže Sinner a získává podání soupeře. 4-3 je tady break a dost možná zásadní okamžik čtvrté a taky je dost možné poslední sady zápasu, protože je to 2-1 na sety a 4-3 teď pro Jannika Sinnera.
1: My se samozřejmě budeme wimbledonskému finále mezi Sinnerem a Zverevem i dál věnovat na radiožurnálu Sport. Do All England Clubu se vrátíme už za pár desítek sekund.
2: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší ryter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba a Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: A dělejte to i proto, abyste se dozvěděli, kdo bude vítězem tenisového Wimbledonu pro rok 2026. Mezi ženami už víme, že jde o Lindu Noskovou. Kdo mezi muži? Jaroslav Plašil nabídne v příštích možná minutách, možná desítkách minut odpověď.
4: No, velký jásot teď i na kopečku tady v areálu. To jsou lidé, kteří se nedostanou na centrální dvorec a tak sledují na velké obrazovce finálový zápas mezi Jannikem Sinnerem a Alexandrem Zverevem. Ten sice vyhrál první sadu v tiebreaku, který těsně urval pro sebe 9-7, ale pak tiebreak druhé sady vyhrál Sinner 6-3 další set, takže se ujal vedení 2-1. No a před chviličkou byli jsme u toho, když Sinner získal podání Zvereva a tak teď vede 4-3 a teď může potvrdit break, zatím servíruje znamenitě, v celém zápase neztratil podání s výjimkou toho jednoho mini breaku, který v tu chvíli znamenal konec tiebreaku. Teď tedy Sinner ve výměně se Zverevem a to zpravidla dopadá lépe pro italského hráče a stejné to je tak i teď. Počkal si na chybu, zkrátka ji neudělal, nechal ji udělat soupeře a tak Alexander Zverev se teď opět dohaduje se svým boxem, protože zkrátka neví, jak se dostat pod kůži Jannicku Sinnerovi, ten má obrovsky pozitivní bilanci vzájemných zápasů s Alexandrem Zverevem, to samozřejmě taky se do tohoto zápasu může promítat. Alexander Zverev je teď 2-3 metry za základní čarou a chystal se přijmout podání, ke kterému došlo, ale bylo nepřesné, takže ke Zverevovi nedoletělo. Je to 4-3, 15-0 pro Sinnera, který má teď nahráno. Vede 2-1, 4-3 s breakem a podává a teď rychle útočí do místa, kam se nemohl v žádném případě Zverev přesunout. Opět Alexander Zverev roztahuje ruce směrem ke svému boxu, je teď rozčílený z toho, jak se mu rozpadá zápas, protože byl na tom zprvu velmi nadějně, vyhrál první sadu a vypadalo to, že by dnes to mohl být den, kdyby mohl Jannicka Sinnera porazit, jenomže ten zařadil zase, nechci říct, vyšší rychlostní stupeň a používat toto klišé, ale zkrátka vůbec, ale vůbec na něm nebylo znát, že by ztratil sadu, možná jeden, dva gemy servisové byly trošku složitější, to ano, ale pak už byl zase jako stroj a teď z toho strojového výkonu ani trochu neubírá a je to 4-3 a 40-0. Sinner má nakročeno k tomu, aby se ujal vedení 5-3 a to už by samozřejmě bylo velmi

0: velmi blízko od titulu z Wimbledonu. Tady letošní rok 2026. Tanečník pro Lindu Noskovou už za chviličku možná bude známý na wimbledonském bále. Teď je to 5-3 po útoku Sinnera z backendové strany. Backend Pučáře při náběhu k síti bezpečně poslaný balonek na druhou stranu 5-3. Když ti to teď hučí, protože to může být klidně i poslední gen zápasu. Byť Sinner teď bude přijímat podání soupeře 3 hodiny a 35 minut se hraje tento duel. No a Jannik Sinner už je hodně blízko. Když jsem zmiňoval ten bál, tradiční rituál nebo tradiční svátek po wimbledonském snažení všech hráčů, sejdou se tam vítězové, samozřejmě blízcí tenistů, realizační týmy a tak dál, tak je to spíš už taková večeře v posledních letech, vlastně se to tak i jmenuje, slavnostní večere nebo wimbledonská večeře šampionů a už se tam příliš netančí, ty tanečky jsou spíš takové symbolické, když si vzpomenu na to, jak Barbora Krejčíková tančila s Carlosem Alcarazem, tak to bylo opravdu jenom nějakých pár vteřinek při jinak pohodovém večeru. Teď tedy to může být hodně pohodový večer pro Jannika Sinnera a jeho příznivce, pokud teď dokončí tento zápas a jakože k tomu má opravdu blízko. Teď je sice napřímo, podává Zverev a ten teď může určovat, co se bude dít. 15-0 pro Zvereva, přímý bod z podání. Jannik Sinner může zůstávat v klidu, zkusí vzít další servis a když to nevyjde, tak zkrátka se z jeho pohledu pořád nic neděje, protože pak bude servírovat případně on na vítězství v zápase a samozřejmě on se o svůj servis hodně může v tomto duelu opřít, to je jasné. Teď ale podává Zverev. Zverevova rána, kterou nemusí teď ani Sinner vybírat, protože míček skončil v autu. Zverev ještě neodpustil odpálení balonku zase na druhou stranu. Je znát zkrátka, že nervy pracují a že ho to hrozně teď štve, jak se zápas vyvíjí, protože bylo to celkem nadějné pro něj. A stále ještě tam šance je, ale samozřejmě už to nemá úplně ve své moci. 5-3 pro Sinnera totiž za stavu 2-1 pro Itala. Teď servíruje Zverev a vede 30-0. ESO teď pomáhá německému tenistovi, který teď bude servírovat znovu z pravé strany, ale je to teď už jenom servisový gem, kterým může Němec snížit a pak doufat, že bude chybovat i jeho soupeř, který prakticky chyby nedělá. Teď přijal Sinner zase další těžkou ránu z Zvereva. Ani se nesnažil teď vystartovat po míči, bylo jasné, že s touto ranou nic neudělá a tak zase jenom popošel pár metrů doleva a odtud teď zase bude přijímat další ránu Zvereva a možná k tomu ani nedostane příležitost. Zverev teď servíruje opravdu znamenitě, když z něj trošku možná spadl tlak tenisty, který už jenom může překvapit, může zázračně se dostat znovu do zápasu. Jannik Sinner teď ukázal Alexandru Zverevovi, že ještě gem nekončí. Krásný backendový return teď italského hráče do růžku, takže 40-15 pro Alexandra Zvereva, který teď ještě stále musí minimálně jednou podávat v tomto servisovém gemu. Zverev a jeho servis nepřesný, takže Jannik Sinner teď bude přijímat druhé podání a ještě může dostat nečekanou šanci napřímo, když už to tak nevypadalo, když to spíš vypadalo, že už s tím Sinner ani nepočítal, že nějakou šanci dostane. Teď Jannik Sinner na pravé straně dvorce, Zverev podává. Teď je to dobrý return Sinnera a out z rakety Zvereva Novida. Tak z jasného vedení je to nakonec už jenom 40-30, další těsný out od Zvereva. Zkrátka nemá štěstí Alexander Zverev v tomto zápase na ty těsné momenty. V tomto duelu to jasně vyhrává Sinner, ale samozřejmě naštěstí se nehraje. Jannik Sinner je lepším hráčem, pevnějším, mnohem pevnějším zatím v těch kritických situacích a taky proto teď je na tom lépe. 5-3 ve čtvrtém setu a připomínáme 2-1 ve vedení na sady. Teď Alexander Zverev dokončil svůj útok, krásně si otevřel dvorec podáním, které letělo hodně do strany. Jannik Sinner sice vrátil, ale Němec Sinner už uklízel balonek do volné části dvorce Kleině navíc, takže Sinner neměl šanci, ale přesto za chviličku bude moci jásat, protože půjde podávat za minutu na výhru. V zápase za stavu 6-7, 7-6, 6-3, 5-4 půjde Sinner za minutu servírovat na výhru v zápase.
1: A s Radiožurnálem Sport samozřejmě u toho nebudeme chybět.
2: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radio radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Samozřejmě i zápasy fotbalového mistrovství světa vám nabízíme na radiožurnálu Sport. Ty semifinálové přijdou na řadu v úterý a ve středu od 9 hodin večer. Francouzi vyzvou Španěli a Argentina nastoupí proti Anglii. Teď se ale budeme dál věnovat tenisu, a sice v finále Wimbledonu, ve kterém Jannik Sinner se snaží obhájit titul proti Němci Zverevovi, a přímo na místě máme Jaroslava Plašila.
0: Jannik Sinner se teď i lehce pousmál, ale teď samozřejmě zase se musí koncentrovat, protože servíruje na výhru v zápase. 6-7, vyvíjelo se to nadějně pro Alexandra Zvereva, který tedy vyhrál první sedu, ale pak 7-6, 6-3 z pohledu Itala a 5-4 k tomu, takže 2-1 na sety a 5-4 teď ve čtvrté sadě. A na přivítanou to mohlo být ESO, ale není, kousíček do autu. Teď letěl balonek od Jannika Sinnera, takže druhé podání italského hráče za stavu 6-7, 7-6, 6-3 a 5-4. Servis teď je s velkým odskokem, takže Zverev jenom vrátil na druhou stranu a teď velmi, velmi agresivně to zkusil Alexander Zverev, ale z forehandu přestřelil kurt o metr a tak je to 15-0, 5-4, 15-0. Nervy teď hodně pracují u Alexandra Zvereva. Je znát zkrátka, že ho ten vývoj dostal do velké nepohody. Teď je to znát na každém takovém úderu Alexandra Zvereva. Ten teď bude přijímat další ránu Sinnera. Těžký servis, tak do autu. Zahlášený out, takže Sinner bude muset opakovat podání. Zverev zůstává stát prakticky na stejném místě. Sinner si ještě prohlédl, kde stojí soupeř, a teď bude servírovat. Vybral si teď zase servis s velkým odskokem, takže Zverev nemohl útočit. Vrátil balonek na druhou stranu. Krátký míč od Sinnera. Tohle potrestá Alexander Zverev, je to tak. Čitelný balonek od Sinnera. Alexander Zverev má stále i v této fázi zápasu rychlou reakci a rychlé nohy, takže k balonku přiběhl včas a uklidil jej forehandem do růžku. Teď Sinner zahrál velmi opatrně a nepřesně a stálo ho to teď pohodovější vývoj při servisovém gemu, který může být poslední. Alexander Zverev stále ještě bojuje, stále ještě je ve hře, ale je otázkou, kolik míčků ještě dovolí fanouškům tady sledovat Jannik Sinner, protože na něm to teď záleží. 5-4 a 15, oba krásný servis, otevřený kurt, bomba do protipohybu, ale Zverev zůstal stát v růžku a nepohnul se ani o metr, takže teď Sinner to má trošičku složitější a také ještě nemá vyhráno, teď přehazuje Zvereva, ten se snaží prohodit Sinnera, ten skáče do strany, ale rybičkou už balonek nevybral, tak nádherná výměna. Tak Alexander Zverev se také dočkal teď pozitivních momentů a kilogramů radosti a lásky z publika, protože teď opravdu si řekl o přízeně. Fantastická výměna. Alexander Zverev vede 30-15, ale podává Jannik Sinner, stále platí, ale Alexander Zverev to nedává soupeři, samozřejmě, vždyť je to finále Wimbledonu. A teď přestože Sinner skočil do prohozu, tak Alexander Zverev urval silou to teď tenhle bod, protože Sinner už neměl dobrou polohu ani pozici na to, aby balonek dostal do kurtu, ale přichází bomba z podání a tvrdý útok z forehandu do rušku. Tak Jannik Sinner nedal teď Zverevovi vůbec šanci, přestože ještě německý tenista vyblokoval servis, tak už přiletěl na stranu Sinnera kratší míč, který se dobře odrazil přímo do výšky připraveného Sinnera a ten zamáznul forehandem do rušku, postupoval k síti, šel do kurtu a uhrál si bod 30-2. Dva balonky od výhry je teď Jannik Sinner za stavu 5-4, 30-2 ve čtvrté sadě zápasu. Jannik Sinner vede 2-1 na sety, 5-4 s breakem. A samozřejmě teď i někteří fanoušci ještě se snaží i třeba nějakým různým provokativním zvoláním zvrátit tento duel. Teď Jannik Sinner chviličku počkával a teď bude servírovat na Zvereva. Tvrdý servis, Zverev vrací krásně k čáře, takže se musí hrát. Backhand Zvereva do lůžku, ale Sinner se neuvěřitelně ubránil. Další tvrdý úder Zvereva, ale bohužel pro něj do místa, kde byl připravený Sinner, který teď utáhl backhand pěkně do lůžku, dva backhandy křížem do rohu, tak Sinner teď zase vybírá roh a další křížný backhand teď také od Zvereva. Teď jsou to křížné backhandy, teď backhand se spodní rotací, hodně nízký balonek od Zvereva, ale teď si s ním Sinner poradil zase úderem z horní adaptací, ale Zverev teď tlačí na Sinnera, zkracuje teď míč, Sinner běží k síti, má to, má, a Zverev už ne. Tak Jannik Sinner obrovsky rychlé nohy teď ukázal a neuvěřitelný postřeh. Ukazovák míří vzhůru, Jannik Sinner si vychutnává to, že je vítězem výměny, která mu přináší matchball. To je neuvěřitelné, co zase dokázal Jannik Sinner vyběhat, protože, už jsem to říkal několikrát, on je velmi vysoký postavou, to už z tohoto principu musí mít složité při pohybu na trávě, vždyť mnozí borci to takto nedokážou, ale Jannik Sinner se neuvěřitelně vzhledem ke svým fyzickým parametrům na trávě hýbe a teď doběhl krátký míč od Zvereva a poslal na druhou stranu křížný technický balonek, který skočil od kurtu hned mimo a dostatečně daleko od Zvereva, který se ještě snažil dát raketu po balonku, ale už to nestačilo. 40-30, 5-4, 40-30, je tady matchball. Sinner servíruje velmi dobře. A teď je to tvrdý útok z forehandu Sinnera, ještě se brání Zverev forehandem, ale už se neubrání. Jannik Sinner posílá vítězný forehand po čáře a je vítěz. Vyhrává tedy Jannik Sinner, který ve finále porazil vítěze Roland Garros Alexandra Zvereva. Jannik Sinner, největší favorit, splnil svou úlohu, což samozřejmě by se mohlo zdát jako samozřejmost, když navíc se schází Carlos Alcaraz, který je zraněný, ale Jannik Sinner porazil velké hráče v semifinále Novaka Djokoviče, nejlepšího tenistu profesionální éry, spousta rekordů, nejvíce grandslamových titulů a tak dále. No a teď ve finále také Alexandra Zvereva, který byl na velké vlně. No a tak teď zasloužené ovace pro vítěze Jannika Sinnera z Itálie. Jannik Sinner to dokázal a je vítězem Wimbledonu. Linda Nosková, připomínám ještě jednou, vyhrála včerejší nádherné, přenádherné finále ženské dvouhry s dvojnásobnou českou účastí. Tohle si určitě budeme navždycky pamatovat se Wimbledonu roku 2026. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: My tenisový Wimbledon samozřejmě s Jaroslavem Plašilem rozebereme ještě ve Sportžurnálu, což je společná hodina vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, která začne už za pár minut, tedy po zprávách v 21 hodin, ale nebudeme se věnovat jenom Janiku Sinnerovi, samozřejmě také Lindě Noskové, k tomu přidáme pochopitelně fotbalové mistrovství světa a nebo také vítězství na závěr od českých volejbalistek na závěr jejich působení v letošním ročníku Ligy národů, ve které skončí na 10. místě.
3: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
2: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
4: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
2: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
5: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na to hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
3: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
2: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej, prostě bylo to těžší žít jako na světě.
3: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
2: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
8: Premiér odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Irán oznámil, že čelí novým nepřátelským útokům. Italský tenista Sinner obhájil titul ve Wimbledonu. A zítra bude polojasno na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televize řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
9: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
8: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Íránské revoluční gardy zaútočily drony na americké raketové systémy v Kuvajtu, informuje o tom iránská agentura Fars. Státní média zároveň oznámila, že Írán čelí novým nepřátelským úderům, tentokrát na ostrově Kašm v Hormuzském průlivu. Spojené státy další vlnu útoků zatím nepotvrdily. Podle informací deníku Axios ale podnikla údery na íránská vojenská zařízení a na členy revolučních gard v blízkosti Hormuzského průlivu. Kuvajtská armáda také odpoledne informovala o zásahu jedné z ropných plošin. Po dronovém úderu je tam zraněný jeden zaměstnanec. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil rekonstrukci vlády, skončit má i současná premiérka Julia Svěridenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Obnovená vláda by se podle něj měla soustředit především na práci v přifrontových nebo pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Kabinet by podle Zelenského měl také zintenzivnit práci s klíčovými zahraničními partnery. Za každý směr zahraniční politiky bude proto zodpovědný konkrétní člověk, uvedl Zelenský. Odcházející premiérka Svěridenková by se podle médií měla stát velvyslankyní Ukrajiny ve Spojených státech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Meteorologové začali používat nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí také detailní popis počasí z regionu, říká meteorolog Martin Adamovský.
11: V krajských textových předpovědích nově máme třeba odhad srážek za to dané období, zimě tam bude případně odhad sněhu. Obecně se snažíme o větší popisnost, užíváme třeba nově více slovesa, rozvitější vyjádření, i ta struktura těch předpovědí se měnila.
8: Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc lidí na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího místa už využili podle společnosti Nextbite 400 cyklistů. Nejvíce si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, což podle provozovatele naznačuje, že sdílená kola lidé využívají hlavně při cestách do práce, školy nebo za službami.
12: Sport. Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon. Ve finále porazil šampiona Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to šestý grandslamový titul v kariéře. A plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Čech proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Přitom prvním ve středu slavil stříbro na prsařské 50.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D3 u Tábora a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Pelhřimov. V nájezdu na dálnici se před malou chvílí podařilo vyprostit dodávku po nehodě, zatím je ale zavřený pravý pruh. Na pražském okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se zastavíte, kolona se táhne na 62. kilometr, tam pracují silničáři v levém pruhu, zdržení asi 10 minut. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy stále trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi, zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem dejte pozor za Uherským Brodem. Řeší tam nehodu dvou osobních auta dodávky, místem se projíždí pomaleji. A na 6. mezi Karlovými Vary a Prahou spozorněte za Bochovem. Stojí tam na kraji dodávka s přívěsem, tak ho nepřehledněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná Sportžurnál s Janem Suchanem.
1: Jenom pár travnatých kurtů najdeme v Česku, přesto se právě na tomhle povrchu českým tenistkám v posledních letech skvěle daří. Teď to titulem na nejslavnějším turnaji planety ve Wimbledonu potvrdila také Linda Nosková. Přitom začátky kariéry nebyly pro její rodinu snadné. Zavzpomíná na to už za chvíli její tatínek, který si přivydělával i sbíráním železa. Ve společné sportovní hodině vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport se ale budeme věnovat i fotbalové mistrovství světa nebo Lize národů volejbalistek. Tak ať se vám příjemně posloucháme.
3: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan.

0: Rádi si na úvod Sportžurnálu v 21 hodin a 10 minut připomeneme vítězství lukostřelkyně Marie Horáčkové, která v Madridu poprvé v kariéře vyhrála soutěž světového poháru a díky tomu si zajistila účast na finále seriálu pro osmičku nejlepších. Teď už ale slibovaný tenisový úspěch. Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po grandslamovém titulu. Z úspěchu své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje raduje také otec české hráčky. Drahoš Nosek, bývalý výpravčí a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších důchodců na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mi jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak.
2: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě ona životě neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc. My jsme hráli po všech vesnicích, já jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, ale musel to říkat po druhé.
3: Starý Pavelka, jak se jmenoval, jak se s ním prosím, abychom mu mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten jí vlastně udělal. Jezdil a hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník. A...
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No, takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme. No. A jak měla 12-13, nebo jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mě 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
3: A to jenom levou pro ten účel s vámi.
1: Aby si zahrál.
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Bohužel už se toho nedožila maminka hráčky, které teď Linda Nosková děkovala při závěrečném ceremoniálu.
4: There's also one more person I would like to thank, which is my mom.
5: Tak to bylo těžké, samozřejmě já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě. Celá ta moje nějaká cesta, která vedla až sem, byla, řekněme, že jiná než ostatní. Nikdy jsem, jak vždycky říkám, nikdy jsem tady úplně neměla sedět nebo neměla být. Nikdy ten můj život nebyl nastavený tak, že je to jistý, že někdy v budoucnu tohle z toho vyhraju. Je to všechno takovej prostě malej šok, cokoliv, jakákoliv výhra se povede, tak ji beru strašně vážně. Neberu ji určitě zadarmo, protože ta cesta byla takový jako last minute vlak trochu.
2: Vzpomínala Linda Nosková na své začátky už jako nová grandslamová šampionka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Ve Sportžurnálu se teď budeme dál věnovat tenisovému Wimbledonu, a to s reportérem Jaroslavem Plašilem, který přímo na místě sledoval výjimečné české výkony a nejen ty. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Byla to velká událost, že poprvé v době samostatné republiky proti sobě stály ve finále grandslamového turnaje dvě Češky. Linda Nosková v obrovském dramatu zdolala Karolínu Muchovou. Ty se v All England Clubu potkáváš celou řadou tenisových osobností, tak jaké jsou s denním odstupem reakce na tenhle mimořádný počin?
1: Stále velké, a teď to možná trošku ožívá při tom kolečku, které teď čeká Jannika Sinnera, vítěze mužské dvouhry, protože on převzal trofej, byť je trofej jiná, ale čekají ho takové ty oficiality spojené se ziskem titulu, kdy se tady projde hezky po útrobách centrálního dvorce. Samozřejmě on už to tady dobře zná, takže se teď bude setkávat i se členy zdejšího klubu, s legendami a tak dále. Trošičku tím ožívají vzpomínky na to včerejší finále českých hráček. Je to obrovská rarita, obrovská výjimka, a važme si toho, protože to říkají všichni tady, kteří Wimbledon sledují. Samozřejmě hodně to třeba vnímají Američané, kteří pamatují éru, kdy se třeba běžně na Grand Slamech utkávali ve finále tenisté ze Spojených států, ale vůbec něco takového nezažili jiné země, mohou o tom jenom snít. Ital Jannik Sinner samozřejmě má řadu krajanů, podobně taky třeba nějaký Alexander Zverev taky má podobně celou řadu nějakých krajanů, úspěšných profesionálních tenistů na okruhu delší dobu hrajících, ale nikdy se teď asi, nebo jen těžko se teď může stát, že by se ve finále utkal s některým právě z krajanů, takže obrovský úspěch teď českého tenisu, který tady rezonuje. Samozřejmě bylo by to asi ještě jiné, kdyby třeba šlo o Brity, si myslím, to by ještě byla ještě o to větší tady událost, ale už to, že se utkali dvě Češky, tak je fantastické i tady z toho pohledu neutrálního, že to takhle vnímají tady místní. Každou chvilku mi to někdo připomíná, všichni to zaregistrovali, a co je na tom hezkého, tak oni připomínají tu zábavu, nejenom to, že se utkali dvě Češky, ale taky to, že je hodně bavili při tom finálovém zápase, že zkrátka strhli pozornost, řekli si o pozornost i lidí, které by třeba ten finálový duel předtím ani tolik nemusel zajímat nebo nezajímal.
0: Linda Nosková je za poslední 4 roky třetí českou tenistkou s titulem z Wimbledonu. Přitom v Česku najdeme opravdu jenom pár travnatých kurtů. Tak jak je to vlastně, Jaroslave, možné?
1: To je skoro, dalo by se říct, zázrak, protože opravdu těch, když to srovnáme s Austrálií nebo s Velkou Británií, to jsou země, kde je spousta travnatých kurtů vedle sebe. Můžete si vybrat, na který půjdete. V Česku musíte jezdit k nějakému nadšenci, nebo třeba jezdívali tenistky do Nymburka se připravovat, ale nedá se to srovnat s těmi podmínkami, které jsou pak tady. A na druhou stranu pak ještě, když se člověk podívá, jak vypadají ty travnaté kurty po 14 dnech hraní, tak je to samá nerovnost, samý vypadá to jako kostrbatě, hodně hnědé místo zelené, a stejně si na tom ty české tenistky jako dokážou skvěle dlouhodobě poradit, teď to platí určitě. Určitě využívají takovou nějakou vrozenou schopnost obecnou pro český národ, šikovnost ohromnou, schopnost improvizovat, to si myslím, že je velmi důležité, kromě toho talentu, takže to si myslím, že českým tenistkám může svědčit právě tyto vlastnosti, které tady mohou na trávě ukazovat, takže asi možná tohle taky trochu.
0: Jak už řekl i sám reportér Radiožurnálu Sport na Wimbledonu Jaroslav Plašil, tak už známe pár desítek minut také vítěze mužské dvouhry. Titul obhájil Ital Jannik Sinner, tak co říct k jeho výkonu nejen ve finále proti Němci Zverevovi?
1: No, myslím si, že se rozjížděl pozvolněji, protože přeci jenom na něm trošku ležel stín z nezdaru na Roland Garros. Musel přijít na to, co mu bylo, proč se dostal do potíží, proč tam v uvozovkách skolaboval, prohrál už vyhraný zápas, a možná v něm nějaké pochybnosti na úvod turnaje byly vidět, protože nehrál úplně tak suverénně, ale zvládal ty zápasy, nestrácel zase tolik času, hrál vlastně jednoduché zápasy v podstatě, no a dokázal zvládnout i ty nejtěžší, kdy proti němu stál Novak Djokovic v semifinále, který ho porazil v Austrálii, takže z toho duelu mohl mít Jannik Sinner obavy. No a obstál i dnes v zápase s Alexandrem Zverevem, který byl hodně na vlně, vyhrál Roland Garros, zbavil se tíhy očekávání z Grand Slamového titulu, kdy už konečně, protože to slyšel neustále, hrál tady s velkou lehkostí. Určitě nejlepší výkon na trávě od Alexandra Zvereva, tady ten turnaj celkově, však taky tady je poprvé, nebo byl ve finále. No a Jannik Sinner zvládl právě vystupňovat ten svůj výkon, že Novaku Djokovicovi vůbec nedal šanci na servisu, to bylo až strojové, co předváděl, a dost podobné to bylo vlastně i dnes, protože i když ztratil první set v tiebreaku, tak to byla jenom taková mini příhoda v závěru, kdy vlastně využil Zverev šanci na příjmu, ale pak už ji nedostal pořádnou, takže v tom zápase byl pořád jako druhý a Jannik Sinner byl přesný, dobře se bránil. On je obrovsky složité proti němu poskládat vítězné údery, protože on je všude se svým tělem, je vysoký, dlouhý, dostane se všude, krásně se i na té trávě hýbe, takže Zverev to měl těžké a dost často i proto dělal chyby, že zkrátka on to věděl, že musí hrát na hraně, na riziko a tomu zkrátka nešlo tak přesně.
0: To říká Jaroslav Plašil, reportér Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve Wimbledonu. Tak děkujeme za celé dva týdny a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

Také cyklistickou Tour de France sledujeme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dnešní devátou etapu vyhrál ve sportu čtyřčlenné skupiny uprchlíků Nizozemec Mathieu van der Poel. Peloton s hlavními favority dojel do cíle o 6 sekund později, chyběl v něm český cyklista Matias Vacek, který tak klesl z desáté příčky celkového pořadí na 24. Dál vede Slovinec Tadej Pogačar.

0: 21 hodin 30 minut. Radio Žurnál a zprávy. Tragický požár na jihu Španělska provincii Almeria se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. V Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byli 4 lidé. Při nehodě zemřel pilot a žena. Další dva cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice. Píše o tom rakouský server Kronenzeitung. Letadlo se zřítilo do strmého zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policistů a horské služby zasahovalo taky 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde asi o 28letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. Envid Kombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D11 u Sacké a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 23. kilometru se srazilo osobní auto Srnu, tak opatrně projíždějte. Na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k omezení na 62. kilometr, pracují tam silničáři v levém pruhu. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z D1 ve směru na letiště, opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 2. kilometru se pohybují silničáři v levém pruhu. Na tahu 3 z Tábora ve směru do Prahy trvá už jen silnější provoz v okolí Olbramovic a také před Benešovem. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem dejte pozor za Uherským Brodem. Řeší tam nehodu dvou osobních aut a dodávky, místem se projíždí k Ivadlově, výraznější zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle s přeháňkami. A přes den pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Janem Suchanem.
3: Čeští vodáci, to je skoro záruka úspěchu, ukazuje se to i na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Montrealu. K bronzu na olympijském kilometru tam kajakář Josef Dostal přidal stříbro na poloviční trati. Čtvrtí skončili jak Jakub Špicar s Danielem Havlem v debelkajaku na pětistovce, tak kanoistka Denisa Řáhová v maratonském pětikilometrovém závodě. Za chvíli už uslyšíte o fotbalovém mistrovství světa, tak zůstaňte s námi, krásný večer.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: I v 21 hodin a 37 minut posloucháte Sportžurnál, tedy společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Argentina, Anglie, Francie nebo Španělsko. Přesně za týden v neděli večer budou fotbalisté jedné ze zmíněných reprezentací slavit titul mistrů světa. Pro žádný z těchto národních týmů by to nebylo první vítězství v historii, každý ale čeká na triumf na světovém šampionátu různě dlouho.
1: Nejčerstvější vzpomínky na zisk titulu mistrů světa mají jeho obhájci z roku 2022 a celkem trojnásobní světoví šampioni z Argentiny. Jihoameričany na turnaji táhne jejich hlavní hvězda. Kapitán Lionel Messi dal gól nebo asistoval ve všech zápasech a s 8 brankami společně s Francouzem Mbappém vede tabulku střelců. Argentinci se ve středečním semifinále střetnou s Angličany, kteří naopak vůbec na postup do finále mistrovství světa čekají od svého jediného zlata z roku 1966. Angličanům se historicky v play-off velkých šampionátů nedaří. Mistrovství Evropy třeba nikdy neovládli, přitom na posledních dvou kontinentálních turnajích hráli finále. Výkony velkých hvězd a kvalita trenéra aktuálního kádru by ale podle bývalého anglického reprezentanta Ria Ferdinanda mohly 60-leté čekání ukončit.
2: Máme v týmu dva superhrdiny, Harryho Kanea a Judea Bellinghama. Navíc věřím, že trenér Tuchel je schopný hráče nabudit v těžké chvíli. Poslední roky se na klubové úrovni většinou daří těm, kteří hrají aktivní a agresivní fotbal. To je zásluha koučů, kteří se rozhodují asertivně a nebojí se reagovat na průběh zápasu. Myslím, že díky tomu složité momenty na šampionátu zvládáme. A navíc Argentina měla určitě blíž k vypadnutí než my.
1: Přiznal Ferdinand na svém YouTube kanálu, že Anglii proti Argentině věří. Ať už postoupí kdokoli, o titul bude hrát s lepším ze semifinálové dvojce Francie-Španělsko. Evropské fotbalové velmoce se utkají v úterý a Francouzi se budou snažit o třetí postup do finále mistrovství světa v řadě. Před 4 lety sice podlehli Argentině, v roce 2018 ale svou historicky druhou trofej pro světové šampiony získali. A někteří mistři světa zpřed 8 let jsou ve francouzském týmu doteď. Jedním z nich je kapitán a 8gólový střelec na turnaji Kylian Mbappé, který společně s Olisem, Duem, Dembelem a Barcolou vytvořil asi nejobávanější útok na šampionátu. Španělé ale mají nejlepší obranu na turnaji. Zatím inkasovali jediný gól a můžou tak dál snít o tom, že do své sbírky přidají druhou trofej pro mistry světa. Jediné zlato získala reprezentace z Pyrenejského poloostrova v roce 2010. Od té doby se nedostala na šampionátech dál než do osmifinále, ale letos tuhle černou sérii přerušila. O tom, co duel Španělska s Francií rozhodne, mluvil ve vysílání australské

0: Ani ne před hodinou jsme poznali vítěze letošního Wimbledonu v mužské dvouhře. Titul obhájil italský tenista Jannik Sinner, který ve čtyřech setech zdolal Němce Alexandra Zvereva. V ženském deblu královali Číňanka Kuo s francouzskou Mladenovičovou. Ve finále porazili kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport teď uzavřeme motosportem. Rally Bohemia se startem a cílem v Mladé Boleslavi vyhrál Dominik Stříteský s Fábí. Druhý skončil Filip Mareš v kokpitu Toyoty s odstupem 2 sekund a 3 desetin. Třetí z další Fábí Jan Kopecký ztratil na vítěze 25 sekund. Stříteský ovládl soutěž po třetí v kariéře.
2: Zase to bylo těsné jako na každém závodě. Nevím, který z těch ročníků tady vyhrát byl jednodušší. Spíš si myslím naopak, že všechny byly stejně těžké a jsme rádi, že to je po takovém souboji a že se můžeme z toho radovat. Byl to krásný souboj, ten rozdíl nebyl nikdy větší než jedna vteřina, a naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže my jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
3: Zmínil dnes už trojnásobný vítěz soutěže Dominik Stříteský. Ten souboj byl dramatický až do cíle poslední rychlost zkoušky a nabídl otázku, jestli se dá jet na Rally Bohemia ještě rychleji.
2: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout.
3: Rád

0: By svůj výkon ještě posunul druhý v cíli Filip Mareš. Na domácí soutěži bydlí v Mladé Boleslavi, zatím na triumf čeká. Už letos pomýšlel na prvenství, zklamaný ale ze svého výkonu nebyl.
1: Bylo to rozhodně na hraně, já si myslím v tuhle chvíli nejvíc, co s tím autem dokážeme předvíst. Pocit to by můj nejlepší den závodního pilota v kariéře, takže já nemůžu být nespokojený s tím výkonem a bohužel to nestačilo na vítězství, ale stávají se v životě horší věci.
0: Těžko přitom hledal, kde by ještě z náskoku Dominika Stříteského mohl nějakou tu desetinu sekundy umazat.
1: Vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to nebylo úplně pod naší kontrolou a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat.
0: Třetí skončil desetinásobný vítěz rally Bohemia Jan Kopecký. Na lídra ztratil 25 sekund. S pořadím nastupních vítězů byl po defektu v závěrečné RZ spokojený.
2: Mě bylo jasný po té první sekci, že pokud kluci neudělají chybu, tak to asi těžko můžeme nějakým způsobem zlámat. Já jsem tady zlomil kolo a to akorát. Dali jsme do cíle, ztratili jsme 9 vteřin na prvního tady na ty super speciálce a zaplať pánbu jsme udrželi to třetí místo. Soutěž samozřejmě hezká, jako trošku mě chybí tady v českém mistráku, by mohly být nějaký dominantnější rychlostní zkoušky, abychom se nehonili tady po městě jak v opice v kleci. Samozřejmě to zajímají pro diváky, ale myslím si, že tady to je až moc. Vím, že ta situace je složitá s tím najít jak rychlostní zkoušky, tak lidi, kteří to potom jsou schopni zabezpečit, ale je to asi takový mítehní přání, aby ta Bohemka se vrátila tam, kde byla.
0: Dodal k 53. ročníku rally Bohemia Jan Kopecký. Z Mladé Boleslavy s přispěním Pavla Petra, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Martin Matějka a zprávy.
1: V thajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejméně 27 lidí. Česká turistka na Slovensku nepřežila pád v Malé Fatře. Tenista Sinner obhájil titul ve Wimbledonu a získal svou pátou grandslamovou trofej. A zítra bude polojasno na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, několik dalších je zraněných. Informuje o tom thajský premiér Anutin Chaniwrakuna. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny, informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěsky s vodopády. Hasiči čtvrtý den zasahují u požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil.
3: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár, to znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dostali likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
1: Hasiči v sobotu večer snížili stupeň požárního poplachu ze druhého na první. Dál platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidé ucítí kouř. Policisté prověřují rekonstrukci pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam padají do ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli.
4: Když jsme po něm projížděli, tak tam visel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, to bylo úplně jako života ohrožující.
5: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
6: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
5: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Riedl.
7: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
5: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Správa železnice začíná opravovat stropní desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká. Silničáři proto od zítřka omezí provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnice Nela Frýbová.
8: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
2: Sport.
1: Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garros Němec Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila v rozhodujícím duelu s Turkyní Gokirovou ani set. Emoce po triumfu popsala mistryně světa z roku 2023 v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
9: Když to tam padlo, tak ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože se mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout a ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo, většinou mi to dojde, když pak vidím na stupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D2 u Podivína a omezení na D8 u Libouchce. Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy zpozorněte za sjezdem na Podivín. Na 42. kilometru řeší nehodu dvou dodávek, jsou v odstavném pruhu, v místě se může brzdit a náhle vybočovat. Na D8 mezi Drážďany a Prahou se mezi 86. a 83. kilometrem v tunelech připravuje nové omezení. Projíždí se v obou směrech pouze pravým pruhem. Na východní části okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se zpomaluje, následná fronta pokračuje až na 62. kilometr, tam je noční omezení a průjezdní pouze pravý pruh. Na pražském okruhu směrem na letiště nepřehledněte krátkodobé omezení za sjezdem na Jesenici, na 2. kilometru pracují silničáři na údržbě a opravě telematiky v levém pruhu. A na tahu 207 mezi Toužimí a Stříbrem dejte pozor před Radyní. Na silnici tam spadly dva stromy, na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: Krásný nedělní večer přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, ze kterého vám snad uděláme radost dalším úspěchem českých reprezentantů, tentokrát mladých dráhových cyklistů. Na mistrovství Evropy juniorů v německé Chotěbuzi skončili Jan Pořízek druhý a David Peterka třetí v Keirinu mezi závodníky do 23 let. Češi získali celkem 9 medailí a obsadili 4. místo v hodnocení zemí. Obě česká zlata vybojovala juniorka Emílie Jarošová, která ovládla sprint i Keirin.
2: Radiožurnál Sport
12: a Jan Suchan.
11: Od dráhové cyklistiky teď ve 22 hodin skoro 7 minut k basketbalu. Hostem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport byl tenhle týden mimo jiné trenér Jan Pavlík. Ten nově vede ligový basket Brno, funkcí tam má ale víc. A právě tím začal rozhovor s Pavlíkem reportér David Nekvinda.
13: Vy jste teď generální manažer basketu Brno, hlavní trenér basketu Brno a taky asistent trenéra u české mužské reprezentace. Je to všechno, nebo jsem ještě na něco zapomněl?
14: Tak šťastný otec od rodiny, že jo? to asi není úplně téma dnešního rozhovoru. Kde začít, že jo? U který ty funkce? Tak je to vlastně, já bych to řekl tak, v minulosti už několikrát se mě stalo, že v podstatě jsem vždycky fungoval ve více funkcích. Někdy to bylo oficiálně, někdy to oficiálně nebylo, ale taková nějaká multifunkčnost asi ke mně patří a tohle možná je vrchol, že jo?
13: Já bych začal teďka u té reprezentace, protože ta je čerstvá. V pondělí jste tady v Brně sice porazili Estonce v posledním zápase úvodní fáze kvalifikace na mistrovství světa, ale nestačilo to. Ta skupina skončila, že všechny týmy měly bilanci 3 výher, 3 proher. Jak bolí to, že s polovinou výher člověk nepostoupí?
14: Samozřejmě jsme to sledovali a pak ty ostatní skupiny si porovnávali a myslím si, že to snad bylo tak, že ve třech skupinách se dvěma vítězstvími stačilo k postupu a ve čtyřech skupinách ty 3 vítězství úplně v pohodě taky. Bohužel jako tohle se asi stane jednou za 20 let a zrovna jsme si to takhle v úvozovkách vyžrali, protože si myslím, že ty zápasy, které jsme vyhráli, ty byly slušný. Samozřejmě dostali jsme Richtu ve Slovinsku, což jako nás samozřejmě potom ve výsledku potopilo, jo, ale je potřeba se z toho zvednout a jít dál. Nedá se nic dělat, ale na druhou stranu hodně věcí tam bylo i dobrých a samozřejmě navenek to může vypadat nějak, ale tím, že vlastně člověk tam je těch 14 dní, teďka vlastně v podstatě 3 týdny jsme tam byli v kempu s mladšíma hráčema a potom i vlastně s těma hlavníma reprezentantama, co se týče přípravy na ty zápasy ve Švédsku a doma s Estonskem, tak člověk vidí hodně různých věcí, které jsou pozitivní, jo, takže já si myslím, že ono se to všechno vrátí, hlavně musíme prostě trpělivě makat dál.
13: To jsem se právě chtěl zeptat, vy jste vlastně nový realizační tým, dá se říct pod vedením hlavního trenéra Luboše Bartoně, ten tým jako hráči jsou hodně mladí, tak je to tak, že třeba cílíte trochu víc do budoucnosti, že ani teď třeba ta kvalifikace ještě nebyla ta hlavní meta úplně.
14: My jsme si říkali hned na začátku, že vlastně by bylo fajn jít step by step, že jo, nejdřív postoupit z té skupiny, což se nepodařilo, ale jako možná kromě domácího zápasu se Slovinskem, kdy jsme asi to dotáhnout měli, tak si myslím, že ty výsledky byly fajn, protože že jo, již ve Švédsku i v Estonsku ten basket má svoji kulturu. Ve Švédsku 9000 lidí, v Estonsku 7500 lidí narvaný haly, krásné zážitky, takže jako určitě jsme měli, a o Slovinsku ani není potřeba mluvit, že jo, a měli jsme určitě hodně silný soupeře. A určitě, jak říkáte, je to prostě o tom, že ne vždycky se sejde ta generace, která je prostě, nebo která vyskočí nad ty ostatní, jak tomu bylo před pár lety, a je potřeba trpělivě pracovat dál. A myslím si, že příklad Marka Houšky, který velice dobře odehrál zápas přípravný v Srbsku, opravdu si myslím, že tam se rýsuje hodně dobrých hráčů. Musíme prostě je zařazovat čím dál víc, aby oni se obehrávali a ono se to pak všechno vrátí.
13: Když se vrátíme k vám, tak už jsme naťukli to, že těch funkcí je hodně, a přitom vlastně před rokem ještě jste byl, řekněme, asistentem trenéra basketu Brno a trenérem tady mládežnickým. Tak jak se změnil váš život za ten poslední rok?
14: Tak já, když jsem se vlastně vracel, že jo, minulou sezónu jsem strávil na USK Praha, kdy vlastně to byla moje v podstatě jediná sezóna po tom, co jsem skončil s profesionálním basketem jako hráč, tak to byla jediná sezóna, kdy jsem vlastně se mohl věnovat jenom trénování. Jo. Jinak to bylo vždycky nějaká kombinace různých věcí, ať už třeba trénování i mládeže, vyřizování něco kolem klubu. Takže jako přišel jsem v podstatě ano, jako asistent a trenér Bčka, ale tím, že vlastně chyběla pozice generálního manažera už, když jsem přicházel před rokem, tak samozřejmě jsem si to trochu vzal za své a ty věci jsem hodně vyřizoval, které bylo potřeba, jo, vlastně to hlavně komunikovat jednak s novýma hráčema, plus jsme hráli FIBA Eurocup, kdy zase komunikace s FIBou, jo, tam hodně věcí zařizovat, vzal jsem si to za svý a myslím si, že to fungovalo dobře. Teď se to jako do jisté míry v podstatě jenom zlegalizovalo, zoficializovalo, jestli to říkám správně, ale říkám, hodně věcí už jsem dělal během té sezóny, protože ty zkušenosti nějaký s tím mám a teď, i když je to sice jakoby možná zvenku vidět, že jestli to budu stíhat a tak dále, tak stíhat to budu, protože už jsem to stíhal loni a několikrát předtím.
13: Zmínil jste to angažmá v USK Praha, kde jste spolupracoval s Natálí Hejkovou vlastně v její poslední sezóně tam, tak co vám to dalo?
14: Hlavně bych řekl, že mě to dalo nadhled na ten, že vlastně existuje něco nad tím basketem, než co se bavíme v trenérském kanclu o různých X and O's, jak se říká, že jo, jak se šachuje na tom hřišti s hráčema. Určitě paní Hejková se na to dívá z trošku jiné situace, že vlastně ona už strašně moc má za sebou a člověk si uvědomí, že některé ty věci, okay, které on si myslí, že jsou podstatné, tak zase ve výsledku až tak podstatné nejsou a je potřeba to třeba někdy uvolnit jiným směrem a tak dále. Spíš říkám, ten nadhled takovej si myslím, že hodně trenérů získá vlastně až po těch letech, co si odtrénuje s těma zkušenostma.
7: Říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport basketbalový trenér Jan Pavlík. Pokračovat budeme za okamžik.
2: Poslouchej Sport.
12: Radiožurnál Sport.

0: Když máme na Radiožurnálu Sport takovou basketbalovou půlhodinku, tak můžu připomenout porážku českých reprezentantek do 17 let na domácím mistrovství světa v Brně z Kolumbií 46-52. Češky tak po Slovinsku podlehly i dalším soupeřkám a už budou mít v základní skupině jenom jednu šanci na vítězství, a to v úterý proti Japonsku. Teď už budeme pokračovat v rozhovoru s Janem Pavlíkem, ten se v dubnu stal generálním manažerem basketu Brno a hned v červnu řešil odchod trenéra Martina Vaňka. Vyřešil to tak, že hlavním koučem jmenoval sám sebe. I o tom mluvil s Davidem Nekvindou.
1: Tady trénoval Martin Vaňek, který skončil sám dobrovolně, půjde jinam, tak věděl jste hned, že to převezmete vy, nebo jak to pak vypadalo potom, co vám Martin Vaňek oznámil, že končí?
2: Tam to bylo takový malinko nešťastnější z toho pohledu, že vlastně už bylo docela pozdě, že my jsme chtěli už skládat nový tým, chtěli jsme to dávat dohromady i co se týče toho týmu kolem těch hráčů, takže bylo to malinko nečekaný, ale samozřejmě Marty ho chápeme, protože odvedl pro ten klub strašně moc. Myslím si, že toho měl docela dost, protože samozřejmě jako asi každý z nás trenérů si kladem na sebe hodně velký nároky, když chceme něco dosáhnout, a Marty je určitě jeden z těch, co chce vytáhnout z toho týmu nejvíc, a ono to hodně těch mentálních sil bere, že jo. Takže tohle si myslím, že určitě se na tom podepsalo. No a potom vlastně, že jo, když jsme se to dozvěděli, tak jsme museli řešit, už jsme měli vymyšlenou nějakou koncepci, jak bychom to chtěli dál hrát příští rok, jaký hráče bychom chtěli, aby nám ten tým táhli. Ti hráči, o kterých se v podstatě furt Brně říká, že jsou mladí, tak už mladí nejsou, už prostě potřebujeme, aby nám dokázali, že na to mají, že ten tým si vezmou na ramena a odtáhnou ho za těma vítězstvíma, takže nebylo by asi úplně nejjednodušší do tohohle hledat nového trenéra. Když jsme začali přemýšlet o tom, co a jak dál, tak se víceméně nabízely možnosti zevnitř klubu, a na druhou stranu, jako když ta příležitost se tady otevřela, tak bych si to chtěl vyzkoušet, jestli oprávněně uvažuji o tom, že i ta trenéřina by byl ten směr, který ještě snad mám před sebou několik sezon, tak který je ten pravý, ale jak jsme říkali na začátku, jako ta multifunkčnost v mém případě asi už mě nikdy neopustí. Budu se snažit vyřešit všechno, co se týče generálního manažerství, co nejdřív tak, abych se naplno mohl věnovat samozřejmě té trenéřině, ale myslím si, že jsem obklopený hodně dobrým týmem kluků a holek, kteří táhnou za jeden pro vás, a to mě bude určitě strašně moc pomáhat.
1: Znamená to teda třeba méně cizinců, nebo jak se ten tým promění podle toho, co říkáte?
2: My jsme měli v plánu, aby v ideálním světě, aby jsme sestavili pouze český tým, což se nepodaří, protože samozřejmě jsme chtěli, aby nám tady zůstal Adam Kejval, který si vybral a toužil potom a zaslouží si to za to, co pro nás odvedl a pro sebe odvedl, protože se zlepšil hodně za ty 2 roky, co tady byl, tak ten toužil po zahraničním angažmá. Trošku jsme pokukovali po návratu Patrika Audy, který se rozhodl taky pro něco jiného, takže ta situace na českým trhu s dlouhýma není úplně ideální. Vlastně ještě jeden odchovanec nebo kluk, co prošel Brnem, tak Ondra Husták, ten je v Bilbao, takže momentálně úplně není kam šahat, když se bavíme o úrovni nějaké toho širšího kádru reprezentace, takže asi na těch dlouhých postech budou cizinci, ale od vlastně té trojky dolů bychom chtěli, aby opravdu ti kluci, kteří tady budou, tak aby ukázali, že to není jenom o tom, že Tevin Olisen dostane balón a on tu trojku dá, ale prostě aby tu zodpovědnost si brali oni.
1: Patrik Auda, na to jsem se chtěl zeptat, bývalý reprezentant, který se teda vrací do Česka, asi hodně lidí čekalo, že by to mohlo být právě Brno, tak co chybělo, jde do USK Praha teda, jenom abych doplnil.
2: To je spíš otázka pro něho, dostal od nás nabídku, je možný, že dostal lepší nabídku v Praze, vím, že tam asi důležitý slovo měla jeho přítelkyně, asi určitě chtěli být spolu, tím, že vlastně přítelkyně funguje v Praze, tak se Patrik rozhodl, nebo i tohle hrálo roli v tom jeho rozhodování, ale já si myslím, že i nadále, že jo, Brňák v Praze, co si budeme povídat, nebude to mít jednoduchý, tak si myslím, že určitě má tady otevřený dveře nadále, a ten takovej trošku sen nás, že by jsme se jednou tady potkali s Patrikem, s Davidem Jelínkem třeba, ten si myslím, že furt žije, pravděpodobně se to nepodaří příští sezónu, ale kluci jsou sice ne úplně nejmladší, ale jsou ve vynikající kondici, takže si myslím, že ještě pár roku před sebou mají, takže takže proč ne. No a teďka vlastně, když nám někdo z těch našich bývalých mladých hráčů, protože jak říkám, už mladí nejsou úplně, ukáže, že prostě na to má, tak zase jo, možná to bude o rok později nebo o dva, ale ten brněnský tým z těch brněnských odchovanců by se mohl podařit.
1: V minulé sezóně jste skončili stříbrní, teďka čtvrtí, takže dvakrát v řadě semifinále. Je to semifinále tak nějak pořád třeba i ta meta pro příští sezonu, nebo třeba teď čas na nějaký krok zpět? Máte už tohle nastavené?
2: To je těžká otázka, protože samozřejmě nemáme ještě kompletně tým, nějaký možnosti se už rýsujou. Chtěli bychom to mít hotový, řekněme, během 14 dnů, nejpozději 3 týdnů, pak se uvidí, ale já si myslím, že určitě se budeme chtít udržet na těch příčkách, kam Brno patřilo v posledních 4-5 letech, což je samozřejmě hrát, řekněme, do 5. 6. místa, potom v play-off samozřejmě se snažit zabojovat. V tom play-off je prostě možný všechno, jo? Že my jsme dokázali teďka třeba vyhrát dvakrát v Pardubicích v semifinále, bylo nám to houby platné, protože nám to pak vrátili pěkně, nás smázli 4-0, i když tam jako nějaký pochybnosti byly, hlavně v tom čtvrtém zápase, ale to už asi je za náma a do budoucna, já si myslím, že když to kluci vezmou správně do ruky, tak ukážou kvalitu na to, že vlastně patří do té širší špičky té naší ligy.
1: Tak já přeju, ať to vyjde, to byl Jan Pavlík, trenér basketu Brno, host odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport.
2: Já děkuji za pozvání, zdravím všechny fanoušky, mějte se.

0: i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 22.30. Martin Matějka a zprávy.
1: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos. Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, několik dalších je zraněných. Informuje o tom thajský premiér. Agentura IP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a policisté žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. A mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc cyklistů na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího města už využili 400 lidí. Nejvíce si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, tedy hlavně při cestách do práce nebo do školy. Sport. Šampionem dvouhry mužů ve Wimbledonu je po roce znovu tenista Jannik Sinner. Italská světová jednička přehrála ve finále Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Lídrem celkového hodnocení zůstává Slovinec Tadej Pogačar stále o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Rokycán a na D11 u Sacké. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 60. kilometru nám hlásí ten nebezpečnou překážku.
4: Kolem 60. kilometru, že leží skříň v odstavném pruhu, ale částečně zasahuje i do pomalého pruhu.
3: Na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové spozorněte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh a tvoří se kratší kolona. A Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z D1 ve směru na letiště. Za sjezdem na Jesenici pracují silničáři v levém pruhu na 2. kilometru, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna později za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: A v noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: kapelou Mňága až Djorb jsme se dostali až do 22. hodiny a 36. minuty na Radiožurnálu Sport. Den po wimbledonském triumfu tenistky Lindy Noskové v českém finále nad Karolínou Muchovou slaví titul mezi muži Ital Jannik Sinner. A právě tím začíná poslední dnešní sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger. Vítám tě, krásný večer.
1: Dobrý večer.
2: Mužskou dvouhru Wimbledonu ovládl stejně jako loni Ital Jannik Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4.
3: Zverev, šampion nedávného Roland Garros, hrál i na trávě ve výborné formě. Vyhrál i první set v tiebreaku, ale víc už mu Sinner nedovolil. Stejně jako v semifinále s Djokovicem nedával soupeři šance při servisových gemech. Navíc se výborně bránil a nutil německého soupeře k chybám. Sinner obhájil loňský titul z Wimbledonu a má jich už 5 z Grand Slamových turnajů. Ital si také upevnil pozici světové jedničky. Na tu druhou se dostane Zverev, který předskočil delší dobu zraněného Španěla Alcaraze. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Kajakář Josef Dostal skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Jacoba Schopfa, za kterým zaostal o 36 sekundy. Olympijský vítěz Dostal si druhou příčkou vylepšil třetí místo z předchozího závodu na olympijském kilometru. V cíli popsal, v čem pro něj byly závody v Kanadě specifické.
4: Byly to závody změn, protože jsem měl na jiný lodi, než jsem zvyklý. Zlomil jsem pádlo, jel jsem teda s jiným náhradním. Je tu těžká voda jako blázen, to si pádlo se to trochu k betonu. Ty přírodní podmínky nám taky dali zabrat, protože foukalo ty první dny rozhodně silný protivítr.
0: Ve finále A se představil ještě deblkajak Jakub Špicar Daniel Havel, který obsadil na pětistovce čtvrtou příčku a čtvrtá byla také na pětikilometrové trati kanoistka Denisa Řáhová.
2: České volejbalistky na závěr Ligy národů v Bělehradě porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18. Ela Kulisiani si pochvalovala spolupráci s nahrávačkou Šmídovou. Ta ji posílala i do netradičních pozic. Šmídová má v národním týmu přezdívku Vinci, pokračuje Kulisiány.
5: Pro nás super, Vinci, my to tam krásně, my to tam házela, nám to sedlo, tak doufám, že jsme nějak takto našli do příštích zápasů zase o kruček víc. Někdy to vyplyne, ale spíš se domlouváme většinou, je to Vinci a ji respektuje to kápo a ona mě tam posílá.
2: Celkově skončili Češky při druhé účasti v elitní reprezentační soutěži 10.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička a mistryně světa zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. Emoce po triumfu popsala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport následovně.
6: Když to tam padlo, tak ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože jsem mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout. A ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo. Většinou mi to dojde, když pak vidím nastupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky.
2: 9. kopcovitou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Nizozemský závodník v cílové rovince předčil Nora Tobiase Johansena a Brita Toma Pitcocka. Van der Poel mluvil po finiši o zlepšené formě.
7: V posledních dnech jsem na tom lépe. Konečně jsem cítil, že to mám v nohách. Při úniku jsem ztratil hodně energie. Tahle trať navíc pro úprk ideální nebyla. Bojovali jsme. Jsem rád, že to skončilo takhle.
8: I'm happy to finish it off.
2: V celkovém pořadí se nic nemění. Slovinec Tadej Pogačar dál bude oblékat žlutý trikot pro lídra. Celkově druhý Dán Jonas Vingegaard pořád ztrácí 2 minuty a 42 sekund. Pogačar vede i soutěž vrchařů.
0: Plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraularském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Čech proměnil v zisk medaile všechny 3 individuální finálové starty. Přitom prvním ve středu slavil stříbro na prsařské 50. Po posledním závodě hodnotil Foltín šampionát jako celek.
9: Krásný výsledek, jsem spokojený, jsou to 2 zlata. Se závodem není to o osobách, ale myslím si, že se nemám za co stydět a je to super pocit, hezký zakončení, jakoby juniorské kategorie.
2: Motocyklový závodník Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý. Český reprezentant se tak po sedmé za sebou v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Zvítězil Španěl Ivan Ortulá. Závod královské kubatury MotoGP ovládl na Sachsenringu už po desáté Španěl Marc Marquez.
1: Dominik Stříteský ovládl v potřetí v kariéře rally Bohemia Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem zhruba 2 sekund Filip Mareš. Navzdory tomu, že nezvítězil, si Mareš závod naplno užil, jak řekl ve vysílání radiožurnálu Sport.
10: Musím říct, že to bylo za mě jeden z nejkrásnějších dnů, který jsem v závodním autě za tu kariéru vůbec zažil, protože zároveň tam bylo maximální nasazení a na druhé straně se nám dařilo jet bez nějakých i menších chybiček, takže jsem nadmíru spokojený s tím výkonem a byl to z mýho pohledu opravdu krásný den a to jsou přesně ty dny, pro který to dělám. Byť to není okořeněný tím vítězstvím, tak si myslím, že můžeme jako tým být maximálně spokojení.
1: Třetí skončil na rally Bohemia úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký.
2: A na závěr sportovního přehledu golf, Sára Kousková obsadila na Evian Championship 57. místo. Českým maximem na majorech tak zůstává 50. příčka Kláry Spilkové z British Open v roce 2018.
1: Byl to vydatný sportovní přehled, jehož znělka teď doznívá, připravil ho Karel Schamberger, tak za to moc krát děkuju a přeju příjemný zbytek v neděle.
2: Hezký den.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Norové ani Švýcaři nepokračují ve své historické cestě fotbalovým mistrovstvím světa. Oba týmy to proti tradičním velmocem ve čtvrtfinále dotáhly až do prodloužení, v něm ale podlehli jak Norové Anglii, tak vyloučením oslabení Švýcaři Argentině. Pro Nory šlo o vůbec první účast mezi 8 nejlepšími týmy světa, pro Švýcarsko po víc než 70 letech. Za to mají Švýcaři už skoro 30 let své krajany v čele Mezinárodní fotbalové federace FIFA, která turnaj pořádá. Jestli se fanoušci k dvojici Blatter Infantino hlásí, zkoumal v Kansas City náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
3: Švýcaři se před zápasem v centru Kansas City topí v modrobílé argentinské lavině, jak v té vizuální, tak i akustické. Tvoří se tu ale hustě červené švýcarské hloučky, které se té přesilovce snaží hrdině vzdorovat. A každopádně si Švýcaři užívají tenhle pravdě historický okamžik. Jejich tým je mezi 8 nejlepšími na světě, poprvé od domácího šampionátu v roce 1954. Angel, tak jako naprostá většina Švýcarů, tehdy ještě nebyla na světě, takže to bere jako historický moment. Přiletěla kvůli tomu z Lausanne už po druhé, po skupinové fázi odjela domů, ale když Švýcaři tento týden vyřadili Kolumbii, sedla na letadlo znovu. Luku zase od cesty zrazovali rodiče, ale prý jim řekl, že vidět Švýcarsko ve čtvrtfinále fotbalového mundialu, to taky může být příležitost, která přichází jednou za život, jak si oni sami ověřili. A tak přijel, i když to stojí spoustu peněz. Což je mimochodem dílo Lukova Krajana. Mezinárodní fotbalová federace FIFA nasadila tentokrát takzvané dynamické ceny vstupenek, které tak často dosahují nebývale astronomických výšin. A v čele FIFA jsou už skoro 30 let Švýcaři. Sepa Blattera smetla rozsáhlá korupční aféra, teď už je víc než 10 let prezidentem FIFA další Švýcar ze stejného kantonu Wallis, Gianni Infantino. Ovšem Švýcaři, které tu potkávám, se k ním zrovna dvakrát nehlásí.
4: Nejsou za nimi zrovna nejlepší výsledky. Ve FIFA se děje spousta pochybných věcí, takže jsme sice hrdí, že FIFA sídlí ve Švýcarsku, ale tihle dva nám coby prezidenti dělají ostudu. Snad se toho brzy chopí někdo jiný, protože Infantino není řešení.
3: Říká Sandro o svém krajanovi a současném šéfovi FIFA, kterému kritici vyčítají netransparentnost, pěstování kultu osobnosti, zásahy do vyšetřování minulých kauz FIFA nebo aktuálně podlézání americkému prezidentovi i politické zasahování přímo do tohoto šampionátu. Kvůli omilostnění amerického útočníka Balogana po telefonátu s Donaldem Trumpem se dokonce do Infantina pustil právě i jeho předchůdce Blatter.
4: Jo, o tom jsem slyšel. Na tom, co říká Blatter, nezáleží. I když každý čekal,

0: hodně toho vybudoval a je velmi úspěšný.
1: He's a strong man. He was able to build everything that he built, and he has great success.
2: Na stadionu Argentinci zase Švýcary počtem i projevem naprosto válcují, tedy v hledišti. Na hřišti je to podstatně vyrovnanější, přesto Švýcaři na turnaji končí. Tedy až na Gianniho Infantina, ten zůstává, i když těžko říct, co s jeho neotřesitelnou pozicí šampionát udělá. Naštvané jsou fotbalové federace v Egyptě, Iránu, spolu s Belgií si proti sobě popudil i celou Evropskou fotbalovou unii. Semifinále i finále mundialu jsou na programu příští týden, volby prezidenta FIFA příští rok. Z Kansas City, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a večer.

0: Dobrý den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
1: Dobrý den.
2: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
3: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
3: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
2: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Martin Matějka. Na jih Francie zamířil z Česka další vrtulník na pomoc s hášením. Zemřel vlivný americký senátor Graham, bylo mu 71 let. Mužskou dvouhru tenisového Wimbledonu ovládl Ital Sinner. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hášením požáru, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele zamířila do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
2: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a v sobotu už pomáhal s hašením. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny lesních požárů. Od začátku roku podle úřadu zničili přes 25 000 hektarů půdy. Ve věku 71 let zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham, informovala o tom jeho kancelář. Graham byl jedním z nejvlivnějších členů kongresu, hlavně v zahraniční politice. Letos v listopadu se chtěl ucházet o znovu zvolení.
3: Graham jako zástupce Jižní Karolíny působil ve federálním kongresu od poloviny 90. let. Patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. V roce 2016 se chtěl ucházet o republikánskou nominaci na prezidenta, svou kandidaturu ale nakonec stáhl. S tehdejším vítězem a současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl v minulosti napjaté vztahy. Později si ale k sobě našli cestu a senátor se stal velkým Trumpovým stoupencem. Graham taky dlouhodobě podporoval Ukrajinu a ještě tento pátek v Kyjevě jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
0: Jižní Korea žádá Severní Koreu o pomoc při pátrání po pohřešovaném námořníkovi. Příslušník pobřežní stráže se podle Soulu ztratil ráno v Japonském moři a je možné, že se dostal přes námořní demarkační linii na sever. Žádost o pomoc odeslalo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení novinářům, protože mezi Jižní a Severní Koreou neexistuje aktivní komunikační linka. Pchjongjang na výzvu zatím nereagoval. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim a skončit v roce 2029. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského místem budou moci proplouvat lodě s těžším nákladem.
4: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven, mírně plavební kanál prohloubit zhruba o 40 cm.
1: Sport.
0: Mužskou dvouhru tenisového Wimbledonu vyhrál Ital Jannik Sinner. Němce Zvereva ve finále porazil 3-1 na sety. Italský hráč si tak upevnil pozici světové jedničky. Navíc jako 10. tenista v historii obhájil na travnatém Grand Slamu titul. Česká ženská volejbalová reprezentace uzavřela sezónu Ligu národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Na zastávce v Srbsku zaznamenaly Češky 2 výhry a 2 prohry. Bilanci komentuje nahrávačka Pavla Šmídová.
5: Můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty 2 vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme byla taková třešnička na dortu tady za tím celým 3týdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
0: Češky celkem v této sezóně Ligy národů získaly v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, tím o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. V 18členné tabulce skončili 10.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: překážka na D11 u Dobšic a omezení na D1 u Kamenice. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 52. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velký Baranov. Na 128. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem, větší zpoždění nenaberete. Na dálnici D52 z Pohořelic ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Hrušovany. Na 16. kilometru stojí porouchaný obytný vůz v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, v místě se zpomaluje. A v Praze v Uhříně vsi je neprůjezdná ulice k Vilkám, zasahují tam u nehody osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, zítra pak čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej ve studiu.
8: Dobrý den.
7: A Desítka ve čtvrtek znamená taky tvého hosta, tak ho prosím představ.
8: Já bych ho představil, musím říct, že jsem rád, že jsem ho chvilku trénoval Sokolově. Mezi tím ušel, myslím si, poměrně dlouhou cestu, jak fotbalově, tak lidsky a dneska přijel to pozvání. Je tady Honza Mejdr. Honzo, ahoj.
9: Já děkuju za pozvání a všechny tady zdravím.
1: Host Desítky Pavla Horváta.
7: Jan Mejdr hostem, vy jste to domluvali na off-seasonu, kde jsme byli, ne? 13. června.
8: No my už jsme se o tom bavili hrozně dlouho, protože ta jeho cesta opravdu je zajímavá. Já si myslím, že dneska zase neproberem celý ten příběh, ale zkusíme to. Já začnu asi jako tím, že vlastně teďka my jsme začali v Mostě trénovat, všichni už ty ligoví hráči se připravují na první zápasy a ty seš tady u nás ve studiu, tak co se děje, co se stalo?
9: No, stalo se to, že jsem si konečně na tebe našel čas a to jen díky tomu, že jsem vlastně teď 9. týden po operaci křížového vazu, no, takže já se teď pomalu, ale jistě dávám dohromady a bohužel zatím všichni, co začínají, tak já to mám možnost sledovat jenom takhle. Bych řekl z tribuny, ale vlastně ne.
8: Dobrý, tak jak tě znám, tak já si myslím, že jde to pojmout nějak, že budeš brečet zavřený v pokoji, že budeš jako si stěžovat, že tréninky stály za prd a kondičáka máme špatnýho. Jak jsi to pojmul ty, to zranění?
9: Tak 2 dny jsem brečel, to nemůžu říct, že nějaký ten mindset, který mám teď, jsem měl hned od začátku, jako 2 dny jsem nespal a fakt doslova nespal, to bylo hustý. A nějak tak jsem si srovnával prostě myšlenky, ale jak říkáš, no, tak nějakým způsobem se to stalo díky tomu nastavení té hlavy, kterou mám po dobu celé té kariéry, k čemu se možná ještě dostaneme, tak vlastně ničeho jako nelituju, že bych něco měl udělat jinak, prostě tohle se ve fotbale, ve sportu, v životě, tady ty věci se prostě dějou. A jak říkám, důležitý je na to umět zareagovat. 2 dny mi to trvalo, ale pak jsem si prostě srovnal, že nemá cenu tady brečet a pojďme to nějak využít k té pozitivní stránce. A jak říkám, jsem obklopený jako skvělými lidmi a konkrétně právě třeba Lukáš Stránský, anebo mám jednu fakt příjemnou hlasovku od Novotného fyzioterapeuta, který mi tam oba dva řekli prakticky to totožný a to je to, že zranění je to na prd, ale když se tomu věnuješ, tak to vlastně není tak hrozný, je to horší spíš pro ty lenochy, že jo, protože ty fakt tu nohu musíš rozhejbat a ten vás prostě cvičit už od začátku, což jsem nevěděl.
8: A bolí to?
9: Bolí to, fakt jako těch 14 dní prostě jdeš každý den přes bolest, stáváš z bolestí, prostě sedáš si sotva na záchod a podobně, ale potom to jde neskutečně rychle. Teď vlastně to je 9. týden a to asi si můžeme tady všichni potvrdit, ten život prostě strašně rychle utíká, stejně tak to zranění.
8: No nevím, proč koukáš na mě, ale utíká, máš pravdu.
7: Tak vám se to stalo 25. dubna, jsem koukal proti Regensburgu v utkání, ve kterém jste bojovali o vlastně příčky, které by zajišťovaly třeba i baráž o postup do 2. Bundesligy.
9: Je to tak.
7: A jenom jsem nepochopil, vy tam máte, to je na Transfermarktu, nebo vy jste říkal, vyvedu na YouTube u vás na kanále, ve 12. minutě jste si udělal zranění, ale dohrál jste poločas.
9: Já jsem to to dohrál, no, protože já to měl, že jo, jak tady to, jsem měl půl roku dokonce smlouvy, že jo, takže vlastně tak jsem to měl, je právě to vtipný, my jsme se o tom pak jako bavili třeba kolikrát v březnu nebo takhle právě s klukama a furt jsme na to nějak narážili, takový to, tyve, kdyby se něco stalo, teď jak je to blbý, a já, tyve, to je strašně blbý, to se, jako, to ne, to se nic nemůže stát, jako. No a pak přesně, že jo, byl souboj. A teď to jako poznáš, jako jakmile ti bolí koleno, tak víš, že tam je něco špatně, ne? Takže já ani nevím, jak se to stalo. Popravdě já jsem ten souboj znova neviděl, nechci ho vidět, abych se třeba pak jako po návratu zase nebál, jako a neříkal si, ježiš, tohle je ta situace, teď musím být jinak opatrný. Takže já ti ani neřeknu, jak se to stalo. Za mě normální souboj a spadl jsem na zem koleno. Přišel doktor, fyzioterapeut, teď to vyzkoušeli, že jo, to koleno, že jo, zatáhli za ty vazy a říkají, hele, to je v pohodě. A říkám, a jo, to už mě to nebolí, tak to bylo asi jenom na, tak to bylo jenom nakopnutý. Ale stal jsem a cítí, že tam je jako něco jinak, ale tak jsem si říkal, hele, tak nebudu došlapovat, prostě budu si na to dávat jako pozor, budu mít lehce pokrčenou nohu a normálně jsem ten zápas jako odehrál, byly tam situace, kdy jsem se o tu nohu fakt jako zapíral, všechno to vydrželo, tak říkám, tyhle, tak super, tyjo, no jenom, že půle byla 3-0, viď, seděli jsme tam v kabině, že jo, házeli jsme tam věcma, že jo, všechno tady to a já říkám, ty kráso, hele, tam... Nějak to cítím, kašlu na to, tyjo. Fakt jako normálně postavím prostě zdraví prostě před sebe, kašlu na to, říkám, hele, cítím to, jako jestli je to, tak jdu dolů. Tak mě vystřídali, spolu ještě s dvouma klukama, že jo, takže to vypadalo tak blbě, že za všechny ty tři góly se mohly. Ale a po zápase právě říká doktor, hele, skočíme na rezonanci. Říkám, a proč, jako, teď ne to, jako se mi tam úplně moc nechce, jako do tunelu, tyve, na 30 minut. A on, hele, pojď, ať máš čistou hlavu, za 5 minut a máme bejt. Tak jsme tam šli, no a vylejzám, oba dva čuměli do země, že jo, ty doktoři, tak říkám, tak to je blbý, jo. Tak říká, tak nemáš vás. Říkám, tak mi pošlete ten QR kód, já to pošlu do Česka, čau. Tak jsem odešel, v autě jsem se rozbrešel, poslal jsem to do Česka, tam mi řekli, že ho fakt nemám. Tak říkám, tyhle, to není možný, jak je to, že jsem jako odehrál, že jo. Že každý, kdo to měl, tak prostě jako...
8: Posunutý práh bolesti trošku.
7: Tak
8: no.
7: Amadou Onana teď za Belgii v tom jednom zápase mistrovství světa si přetrhl ten křížový vaz a šel dolů hned, no.
8: Já
7: to bylo s Amerikou.
8: Já jen bych řekl, já nevím, jestli samozřejmě tam ta klinika bude ještě teďka, že paradox, že to bylo s Regensburgem, protože v mojí době všichni vlastně, kdo měli tyhle zranění, tak jezdili do Regensburgu na tu kliniku, aby se tam uzdravili. No.
9: Martin Friedrich tam byl, toho jsem vlastně potkal, ten mi říkal, že tam byl a že tam ho dali jako dobře dohromady, že fakt ty tři týdny tam fakt jako makal a on mi právě říkal, že snad po 5 měsících, že byl právě jako naspátek už. No.
7: Ale to vaše angažmá v Hanze Rostock tedy dvouleté nakonec teď skončilo, ale přece jenom bych se zeptal, tam 2 roky jste bojovali o možnost být v té druhé lize. Minulý rok to vyšlo nebo nevyšlo o 5 bodů za baráží, teď tedy o 3 body za baráží, ale chci se zeptat, Rostock, město, znáte Jana Ulricha, jak jezdil Tour de France, legendární německý cyklista, tam se asi jezdí na kole, ne? On pochází z Rostocku, to je 4. největší přístav.
9: Tak tam se na kole jako jezdí, ale já bych to přirovnal, je takový Hradec, no, jako jezdí se tam kvůli tomu, že tam je všechno jako rovina, no, takže... No.
7: Možná tam začínal, no, v roce 97 pak vyhrál Tour, ale každopádně, jak se vám tam žilo, takhle, to bylo nejdál od domova asi v životě, ne?
9: Jo, to určitě, ale je to pořád jako 6 hodin autem, jsou to německý dálnice, že znám historky, že to dal někdo za 5.20 nebo něco takového.
7: Ten východ se jezdí rychleji, no, než třeba jste to napříč do Lemberka.
9: A jako je to u moře, jako nebudu, vždycky jsem chtěl mít angažma u moře, pak jsem si jako říkal pozor na to, co si přeješ, ty musíš to víc jako specifikovat, tak jsem nevěděl, že jako to může dopadnout takhle, ale vlastně teď v létě je to tam jako, je to nádherný, má to pořád jako ten vibe toho přístavního města, takže takový ty promenády prostě kolem té vody, restaurace a takhle, takže
8: Rackové,
9: tyjo, který jsou fakt obrovský, tyjo, a bacha na ně.
8: A trošku agresivní.
7: Takhle mohlo to být třeba, mohlo to být třeba ještě u Kaspického moře, což je jezero, teda to je jedno, ale nedopadlo jste tak špatně.
8: Já se uvám, já když jsem byl v Sportingu, tak jsem byl samozřejmě v Lisabonu, tam je oceán, že jo, a pak se říkám, tak půjdu do Turecka, do Istanbulu, tam je taky moře a tam už jsem se k moři jako konkrétně vůbec nedostal přes ty všechny bordely a tak, no.
7: Rozumím, myslím, Bospory nebo takhle, ale no, no ne, ale mě zaujalo samozřejmě, Jan Mejdr, my se k tomu dostaneme, že jste známý i třeba mladšímu publiku z videí na YouTube a jinde. Viděl jsem to stěhovací a vy tam tedy velmi věrně popisujete pocity fotbalisty, který se musí zase přesouvat, balit celý barák do jednoho menšího třeba auta a stěhovat se třeba domů do Prahy. To znamená, že teda v Rostocku jste skončil?
9: Já to nikdy nějak tak neříkám, protože do té doby, pokud to prostě není podepsaný, tak se vlastně nic neděje, ale mám tam vlastně nabídku nějaký smlouvy, takže doufám, že to dospěje k tomu, že tam prodloužím, protože, jak říkám, ta situace, která se teď vyvinula, tak vlastně jako nemám moc ani jakoby na výběr, ale což zní tak jako blbě, zní to tak jako, že bych tam zůstat jako nechtěl, což právě nechci, aby to tak vyznělo, protože, jak říkám, vy jste tady zmiňoval, že jo, jednou to byly o 3 body, jednou o 5 bodů, my fakt se pereme prostě každý rok o ten postup a jako tam postoupit s tímhle městem, s těmahle fanouškama a všechno, jako to musí být neskutečný zážitek a ta druhá liga je nějaký takový ten můj cíl, který mám prostě před sebou, takže já i osobně bych tam chtěl podepsat a chtěl se ještě rok právě porvat o ten postup, no.
8: Tak vy jste to zažil v Hradci, ne, postup?
9: Tak já jsem zažil v Hradci ten postup, ale jako nechci to teď nějak jako schazovat, myslím si, že to nejde ani srovnávat, ale to je prostě úplně něco jako jinýho, to Německo, ta německá kultura, jak tam tím fotbalem jako žijou, jako strašně těžko se to popisuje,
8: tak
9: kur, tady
8: to
9: jako
8: bude
9: lidem
8: jiný na 30-tisícovém stadionu než pod Lízátky tenkrát.
9: To jako jo, ale i fakt to město, ty normálně, já doufám třeba, že se tam třeba i pojedeš někdy podívat, ale
8: no, už mě ještě nepozval.
9: No ne, právě, to možná teda tady pak potom uvaříme, ale normálně ty jedeš, seš 50 kilometrů, možná 30 už za Berlín směrem na Rostock a normálně už vidíš jako počmáraný tyho billboardy, počmáraný všude jako samolepky Hansa Rostock, všechno tady to, jako ty lidi, ten kraj je tam strašně velký. Okay. A my jsme ten největší jakoby tým tam. Takže dejme tomu, že máš prostě Prahu nebo Středočeský kraj a my jsme jediný prostě velký tým, který v tom kraji je. Takže prostě všichni ti fandějí. Všichni tě znají, všichni ti fandějí. Jezdí s tebou kamkoliv. My teď je to tak vtipný, my jsme na tom východě teď v té třetí lize samotní, takže nejbližší výjezd je 450 km, pokud se nepletu. Nejdelší je 730. My to lítáme, ale ty fanoušci to jezdějí. A my máme na každý prostě zápas, máme 5000 a vejš jako ty lidi. To je, říkám, to je neskutečný, zažít tam ten postup. Podle mě to město prostě jako se zboří a musí to tam postavit jako od znova, nebo já nevím, ale chci být u toho jako.
7: Mě tohle, co říkáte, připomíná trošku, když jsme tady měli i vašeho možná bývalého spoluhráče z Hradce Tomáše Petráška, který tohle zažil, když odešel do třetí ligy do Rakova a tehdy oni pak udělali ten postup až nakonec mistrovskému titulu a on taky, možná si nikdo tady z Česka nedokáže představit, jak ti lidi jsou spjatí s tím klubem, ale je to asi něco, co musíte fakt zažít a co Jan Mejdr teď zažíval 2 roky a my vám, nebo já vám osobně přeju, abyste tam prodloužil a mohl to prožívat ještě dál, protože evidentně to tam rozjeté je slušně. Teda.
8: To ještě popřejmu nakonec pak.
7: To ještě budem přát. Tak se teď dostaneme o 10 let dříve, kdy se vlastně spojily vaše cesty s Pavlem Horvátem.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Respektive ono to nebude o 10 let dříve, to tam byl jiný nedávný host Desítky Pavla Horváta, Daniel Šmejkál, ale Pavel přišel vlastně po období, kdy Dan skončil a ten rok tam se střídali 2 trenéři a pak přišel v roce 2017, no. Je to tak?
8: No, já jsem přišel s velkou euforií jako vevnitř a myslel jsem si, že jako ty kluky prostě strhnu k tomu, že budou víc trénovat, protože jsem to jako pochopil v tu dobu, když jsem začínal trénovat, že vlastně by to měla být moje role motivovat ty hráče, tak jsem tam přišel jako s velkou myšlenkou, že jim řeknu, že bude dobrý, když budou chodit kluci dřív o hodinu a že v Sokolově, kdo to tam zná, tak tam nahoře je takový atletický tunel, kde byly asi 4 dráhy podle mě, zeď a možnost jako se tam vyblbnout minimálně. No a tak na začátku si myslím, že jich třeba přišlo 5-6, no a pak už chodil asi jenom Honza a možná pár jemu blízkých nebo takových těch kluků, který jako opravdu to chtěli někam dotáhnout a tam jsem procit prvně jako trenérsky, že ne všichni hráči úplně jako toužejí potom, nebo jsou schopní udělat všechno pro to, aby byli úspěšní. No.
9: Děkuju teda tady za ten kompliment, já bych teda tam, bych možná vyjmenoval i pár těch, jako, ale souhlasím s tebou, že tolik nás tam nebylo, ale možná to bylo i tím, jak spoustu lidí jako dojíždělo, že vlastně po tom tréninku tě to nutí víc, jako jí sednout do auta a odjet, že jo, ale vlastně já jsem tam bydlel ve Varech, takže toho času jsem tam měl hodně, já tam neměl fakt jako žádnýho kamaráda a nikdo tam nebydlel v těch Varech tedy, takže toho času jsem měl víc, tak jsme ho tam s klukama trávili nahoře, no, ale jako souhlasím s tebou, že Taky možná jsem si to představoval jinak.
7: A není to třeba dané tím, že Sokolov ještě, když jste přišel na hostování, pak jste udělal tedy přestup v tom roce 2016, tak ta sezona pod panem Šmejkalem byla vlastně v tehdy historická čtvrté místo 41 bodů, ale nebyla tam vidina toho, že by se tam mohla ta liga hrát třeba? Že tak to ty hráči demotivovalo?
9: Máte pravdu, že jako tady to jsem tam zažil ten půl rok a vlastně potom už následující ty tři roky nebo kolik, tak vlastně už jsme se k tomu nějakému postupu, tak to už jsme tam ani jednou nenakoukli.
7: Ale pod Pavlem jste byli tu první sezonu na stejně bodech, 1,40, ale byli jste sedmí z nějakého daného důvodu.
9: Aha, tyjo, tak to je hustý. Ale jako já si myslím, že tam spíš vidina tady to Sokolo, nebo tady to, tak tam byl, že jo, Darida tam byl, že jo, Jiráček tam byl, ne, pokud se nepletu.
8: Míša jako Hlavatý.
9: Míša Hlavatý, ale tak ten byl v nás, ale jakože tam bylo před náma už jako pár lidí, který prostě tam prošli tím Sokolovem a nikdo vyšlapal tu cestičku, že vlastně byla možnost se dostat do té ligy anebo do toho zahraničí, že ti to někdo ukázal, že tohle je možný, takže když budu mluvit teda o sobě, tak já jsem teda fakt jako necítil, že chci Sokolovi jako strávit na nějaký delší dobu své kariéry, ale že jsem to bral jako super manšaft s dobrým jako jménem, že jo, protože co si budeme, to zázemí a všechno tam prostě bylo, i když taky všude to bylo daleko, ale ta možnost dostat se a udělat nějaký ten krok dál, tak vlastně tady z toho týmu nebyla tak špatná, no.
8: Ne, pak, tak pak tím věkem, samozřejmě já si myslím, že ty kluci k tomu dojdou, že vlastně tam každý asi i moment, který promarníš, tak pak už ho nedoženeš, jo. Já, teď jsme se o tom bavili při tom zranění, kolik můžeš udělat věcí, třeba tak Honza sebe kriticky říkal, já můžu víc trénovat levou nohu, no tak budeš trénovat levou nohu, protože na to máš čas, a ty říkáš, že třeba dojížděli ty kluci, no ale vlastně to bylo jenom o tom říct si, hele dobrý, no tak tady budeme, tak pojedeme o 40 minut dřív a pojedeme o hodinu později, jako jo, jenom jde o to investovat ten čas, a ono pak všichni vidíme v televizi, že teď já plácnu, že roční příjem hráče v první lize je 4 miliony a oni by to všichni chtěli, no ale když se ohlídneš zpátky, co si v tu dobu, teď neberu jenom ten Sokolov, ale co si v tu dobu, když si začínal a bylo ti 19-20, kolik si toho času investoval, jestli to nestálo za to, prostě investovat 6 hodin denně fotbalu, aby si pak mohl být ten hráč, o kterým píšou v novinách, že bere tyhle částky, no.
7: Tak Jan Mejdr se pak dostal, k tomu se taky dneska určitě vyjádříme, i k mistrovským titulům, později ve Spartě, ale byli tam hráči, jako, kteří se etablovali i v lize, a myslím, že za všechny teď může mluvit i Lukáš Provod, který to nějakým způsobem využil.
8: No jasně, Provy, já jsem ho tam vlastně zažil, na začátku byl zdravý a pak začal mít ty problémy, nebo on už to podle mě měl předtím. Já vím, že jsme měli takový ty cviky na té bose a on mi říkal, já tohle prostě nemůžu dělat nebo nechci. Já jsem se bavil s mým trenérem, jako nějakým fyzio, který mu doporučil cviky, a evidentně to bylo správně, a tam vlastně já jsem si říkal, ty vole, on je na tom takhle, že nemůže vlastně dělat, to byly jako jednoduchý cviky, ale evidentně věděl, o čem mluví, protože už tenkrát bylo vidět, že to není jednoduchý kluk, jako že je to chytrý mladý člověk, který přemýšlí, a ten byl schopný tomu ten čas tomu obětovat a taky, jak se říká, slíznul tu smetanu, ale prostě stálo to spoustu tréninku, spoustu času a samozřejmě spoustu bolesti a odříkání. No. Hmm.
7: Tak Lukáš Provod, víme, že využil i třeba ten volný čas vedle fotbalu ke studiu, a Jan Mejdr, který tady dneska sedí, myslím, ten svůj čas využívá taky, a teď hodně i viditelně.
8: Já vím, že jsi mi říkal, že se učíš portugalsky, že jo? Hmm. Že máš nějaký sen, viděl jsem tričko. To, co se stalo teďka, tam jsem bohužel nemohl,
7: k tomu se dostaneme
8: k otevření hřiště. Ale tohle to je další věc, která je zajímavá, jo. To je jako proto třeba on je tady takhle výjimečnej, že jako když si řekneš, že já se naučím nějakou řeč z nějakého důvodu a dokončíš to, tak je to jako super.
7: Taky jsem si říkal, no, že se naučím francouzsky nebo italsky a nic z toho, akorát italské hudební názvosloví, ale to Honza Mejdr byl asi dál.
8: To umíš Honzo jiný věci.
7: No. Ale vy jste se začal teda učit portugalsky, jo?
9: No začal, už je to díl, teď jsem možná do toho víc jako šlápnul díky vinou toho zranění, ale jo, tak jak říkáš, tak mám nějaký sen a teď třeba u toho Německa, tak to vnímám jako, a to mi říkali všichni, už já jsem němčinu vlastně studoval na střední, potom teda jsem na ní nějakých 8 let teda nešáhl, ale ono se to docela dost lehce jako opráší, že jo, prostě vybavuje se ti to potom jako rychleji a ty lidi tam jsou mnohem víc jako příjemnější potom na tobě a fakt jako umějí to ocenit, když prostě mluvíš německy, kor tam na severu, tam moc angličtinou jako ani nemů, takže tam, aby si objednal jídlo, tak vlastně je docela dobrý, když se ti to hodí, když umíš německy, ale jo, ty lidi, říkám, strašně ten jazyk ti otevírá dveře a už jenom to, že do Brazílie teď zase plánuju nějakým způsobem letět, tak ono tam už jako s tou angličtinou a němčinou už vůbec nepochodíš, takže se zase hodí jako to u mě, takže říkám, ten jazyk ti otevírá spoustu dveří a vzhledem k tomu, že tady ty dveře bych chtěl třeba, kdyby se v budoucnu otevřely, tak si na to být připravený.
7: Takže když studujete tu portugalštinu, jak vy vyslovujete toho hráče s číslem 7, který teď končil na mistrovství světa?
9: Ježišmarja.
7: Ne, to já si dělám legraci, ale protože když my ho říkáme novináři, musíme trošku se přiblížit k takovému tomu obecnému úzusu, prostě jak se to vyslovuje Cristiano Ronaldo, ale když ho člověk slyší, jak on to třeba říká Christian Ronald. A to začít tady říkat v rádiu, tak mě pošlo do bohnic okamžitě.
8: Tak v portugalské je to Douglas Costa a v Brazílii říkám Douglas Costa, ne?
7: Aha, jak říkali Jana Mejdra v němčině mimochodem? Dobře vás říkali?
9: Ne, říkají špatně, tyjo.
7: Hans
9: oni,
7: asi, ne? Nebo?
9: Ne, oni, tak to R, jako oni to na... Hans, jako vůbec jsou překvapený, že já jim říkám, teď už mi všichni říkají Honza, ale vůbec to nechápou, jako Honza a Jan. Říkám jako, že...
8: Proč?
9: No, že... A já jsem to vlastně neuměl jako vysvětlit, no, že říkám, tyjo, co já mu říkám, jako... To je prostě jako hovorově, že to jako řekneš kámoši. Říká, teď se to vůbec jako nepodobá, jako, že jo. A Mejder, no neumí to R, že jo, takže ti to nějak jako Mejda, jakože... Jakože to tak jako spolknou všechno.
7: Jo, ale... A tak jim to člověk nevyčítá taky, no. Vláďovi Coufale říkali Kufal, no toho pak byla ta přezdívka komunistický kafu, úplně bláznivý prostě někde.
9: Ono Coufal, tyjo, ono je tam takový vtipný, ono to znamená jako náhoda německy, takže to je takový, že...
7: Jo, ještě takhle.
9: Že ono to je...
7: Jo, ale tak když jsme se dostali k tomu přesahu Jana Mejdra...
8: Pane jméno, pán Petr Švarc, jako... No. Když bude někdo jako Černý Petr.
7: Jo.
9: Tam jsou vtipně, my máme kapitána, ten se jmenuje příjmením jako je Pánvička, jako to. A já říkám, jako, že to si z toho neděláte jako srandu. A ne, to je docela běžný jméno, říkám, fane, tyjo, jakože já bych si z ní podobně no. Rozklepával vajíčka nebo jasně, něco jo. Furt, jako, a tam to ní, mají menší smysl pro humor než my.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Pavel Horvát smysl pro humor má, takže možná Jana Mejdra překvapilo, když zaznělo v kabině Sokolova tohle.
10: No. Zdarec lidi, rád vás zase vidím.
7: Toho se nestačil nasadit sluchátka.
9: No, jsem čekal ty o něco delšího, že tam pustíš ty.
7: No, já jsem jenom tuhle hlášku, protože Pavel mě na ní upozornil.
8: Tam je těch úvodů spousta, no. Ne, já si uvědomuji, jako když, já jsem vůbec netušil, že se nějaký, viděl jsem PlayStation, ale nějaký hry jako na YouTube, že co to někdo komentuje, to vůbec. A pak mi to někdo říkal, tak jsem to samozřejmě našel. A já si pamatuju, jak jsem přišel do té šatny, tak jsem to... Řekl jsem tenhle ten pozdrav, zdarec lidi, rád vás zase vidím, je to tak teda.
9: Je to tak, no.
8: A ty si úplně jako udělal tou hlavou takhle dolů a jako si sklopil hlavu asi.
9: Jenom... Ještě jsem něco zaklel no, tam teda.
8: Tak... Ne, jako jestli tě to zklamalo, že jsem se to rozvěděl, nebo nevím, proč to bylo.
9: No hele, byl to, já už jsem to nějak tak tušil, že jo, tak vlastně, že jo, oni kluci už to nějak tak věděli, že mi to jako psali, takže jsem třeba věděl, že to vnímají jako 3-4, že jo. No ale tak já se z toho strašně bál, jaká bude ta reakce, že jo, teď už je to jako normálnější, no. Že jo, teď už máš Haaland, tyjo, já nevím, Madisona, teď jsem koukal, když vlastně on taky dokumentoval z Tottenhamu, tak taky má na YouTube, jak měl ACL, tak taky to dělal od začátku, dokonce to dokumentoval, takže jsem na, že těch fotbalistů je teď jakoby spousta, ale tehdy prostě nebyl nikdo a prostě bál jsem se té reakce, že jo, tak neměl jsem ještě jaký to sebevědomí, že jo, ani promluvit třeba v kabině, že jo, a teď přesně, když to tam jako přišel, ještě ty, že jo, a teď to řekne, já říkal, tyjo, tak to je konec.
8: No ne, já jsem taky nevěděl vůbec, o co jde, že jo, ale jako k němu mi to taky nešlo, říkám, ale tak jako tiší kluk, že by zrovna jako takhle se prezentoval, no a jako a kariéra mimo fotbalová začala teda.
9: No tak kariéru bych to nenazýval, já vždycky říkám, tak jako teď pokud můžu se nějak jako skritizovat nebo ohodnotit, tak nedělám to dobře. Je to stejný asi jak ve fotbale, taky bys nikomu, kdo se tamhle baví fotbalem v krajském přeboru, jak bys mu vytknul spoustu věcí, jak já bych to přirovnal jako k tomu. Prostě jako vidím ty věci, které dělám špatně, které bych jako mohl na tom posunout, ale už se tam dost peru s takovým, co mi je jakoby příjemný. Teď ta doba jde hodně do toho bizáru, hodně nějaká kontroverze a další takovéhle věci, které upoutají. I co jsme se tady bavili, prostě ta negace prostě víc jako tím internetem proudí a víc to přitahuje ty lidi, zvlášť ty český, a spoustu tady těch věcí právě jakoby nechci dělat, protože pořád na prvním místě jsem fotbalista, takže se snažím najít něco prostě mezi, abych mohl něco předat, abych já se za to nestyděl a zároveň, aby to třeba mělo i nějakou tu pozornost a ty čísla, ale většinou tady to ty čísla moc nemá, ale říkám, je to čistě jenom o mně, myslím si, že nějakým způsobem vím, jak bych to měl dělat, ale ještě jsem se k tomu nějakým způsobem nedopracoval, taky se v tom posouvám.
7: Hmm. Abychom to jenom posluchačům Radio Žurnálu Sport dovysvětlili, tak Jan Mejdr vystupuje na YouTube pod přezdívkou Magician, která vychází tedy z vaší přezdívky Meiji, má tam aktuálně 128 tisíc odběratelů, což je tedy úctyhodné číslo. Z českého fotbalového prostředí ještě je vlastně známější v tomhle ohledu Bára Votíková, která tedy má téměř 500 000, ale mě se na vás se osobně líbí ta normalita právě v těch videích a fascinuje mě jenom věc, kterou jste řekl na off-seasonu, že už od základky byla vaší nejhorší noční můrou věc, když jste vystupoval živě před lidmi. Mě osobně dělá zas problém třeba do toho videa na mobil něco říkat ze svého osobního života a tady jste jako v tom mi přijde jak ryba ve vodě. Jako liší se to pro vás hodně?
9: Ne, všechno to je trénink a ono, když si pustíte první moje video, proto já jsem je tam i nechal, že jo, protože já nechci se, to je právě to, já se za ty videa jakoby nestydím, ba naopak to pro někoho může být jako motivující. Fakt tam mám první video, když jsem prostě sebral telefon, tamhle nějaký mikrofon a šel jsem něco tam udělat a naschvál jsem to tam nechal, aby lidi viděli tu cestu, to se snažím jinak pak teď dělat teda, jak říkáš, u toho fotbalu, že se to snažím nějakým způsobem jako dokumentovat a být tam nějakým způsobem autentický, protože to si myslím, že ty lidi nejvíc zajímají, jak zde říkám, už jsem tady zmínil toho Haalanda, který natočil třeba svůj den a vlastně vidím, jak na to reagují ty lidi, že vlastně chtějí vidět to, co je za tou oponou a já vlastně ten život, jakým ho žiju, tak vlastně za tou oponou nemám potřebu nic skrývat, tak se snažím být co nejvíc autentický a třeba to nikomu pomůže, ať už právě třeba ve fotbale, anebo hold, jako nerad to slyším, když někdo řekne, že chce být youtuber, jakože jako úplně s tím jako... No, radši to nebudu komunikovat, ale má tam taky tu cestu, taky vidí tam to první video, prostě nebát se začít a začít to, co tě prostě baví a uvidíš, kam tě to jako dostane, no.
7: Ne, tak inspirovat druhé třeba v zdánlivě banálních věcech si myslím, že vůbec není na škodu. Já vím, že třeba maminky, které mají čerstvou ratolest, tak často sledují právě nějaké své třeba předchůdky, některé jim můžou radit a může to být právě spojitosti s různými těmi činnostmi. Jenom se chci zeptat, jestli jste si to někdy musel sám vyhodnocovat, nakolik to zasahuje do vašeho osobního života, protože jsem viděl některá ta videa, zaujal mě ten bývalý spoluhráč, co je dneska v Rangers, jak mluví česky, taky vlastně německo-bulharský
9: Ryan
7: borec Ryan. Jak jste s ním seděl třeba někde na drinku nebo na kole a vlastně jste se natáčel a do toho jste se bavili, jestli třeba někdy jste nad tímhle přemýšlel, že vás to nebo kamarády omezuje?
9: No, to si zrovna vypíchl toho jednoho, který je s tím úplně jako v pohodě. Je to přece jenom mladší krev, takže i proto jsme si docela dost jako sedli a považuji ho za jedno z nejlepších kamarádů doteď. Takže je to zrovna ten, který mu to jako nevadí, ba naopak jako ví, jak to funguje, ví, jak ta doba je a je tomu jakoby otevřenější, protože, jak říkáš, já to bych mohl toho natáčet mnohem jako víc, ale mám respekt těm klukům, že mi je jasný, že ne každý to má jako rád, ne každý mu to je příjemný, takže dopředu to, když něco chci udělat, dopředu to oznámím, jakmile někdo řekne, hele, mám s tím problém, říkám, v pohodě, nepotřebuju to tam mít.
8: Ještě mě teďka napadá jedna otázka na tohle téma. Cítíš někdy, že ti někdo chce využít nebo zneužít ve svůj prospěch jako?
9: Jo, cítím.
8: No a co s tím?
9: Odmítnu rozhovor, nechci natočit to video a myslím si, že to je normální, jako samozřejmě to řeknu nějakým způsobem jako s respektem, ale myslím si, že jako mezi řádky si to ten člověk jako pochopí, že se s ním úplně jako nechci spojovat.
7: Jo, chápeme z toho tedy tak váš přístup třeba k téhle činnosti, že možná pro vás je zásadnější to, co člověk dělá v tom reálném životě jako profesi a pak možná třeba ta možnost inspirovat druhé v tomhle ohledu. Třeba, že vy jste fotbalista a natáčíte prostě videa, kde radíte i mladým lidem, jak mít zdravý přístup k životu.
9: Tak jednoznačně, že jo, tak ono se to strašně pojí, ale já jsem si jako uvědomil a myslím si, že každý si musí uvědomit tu spojitost, kvůli čemu je jakoby zajímavý. A já, kdybych nějakým způsobem nebyl takový fotbalista, jaký jsem, ať už pro někoho dobrý nebo špatný, tak nejsem zajímavý. Takže já, pokud moje fotbalová cesta povede dobrým, dobrým způsobem, nebo pokud se prostě dobrým směrem, děkuju, tak i potom, když to budu dokumentovat, tak i potom to bude jakoby zajímavý, že jo. Ale nemůžete být prostě youtuber bez toho, že nemáte jako svoji osobnost a nejste prostě něčím, co by ty lidi chtěli sledovat. Strašně často zase vypučím si toho Halanda, anebo třeba teď Pavla Šulce. Myslím si, že Pavel Šulc je teď u nás jako momentálně jeden z těch fotbalistů, který prostě nějaký to jméno má a i na těch sítích nějakým způsobem jako se vystupuje a snaží se o to. A tak on, kdyby prostě neměl tady tu sezónu, ať už v Lyonu a předtím v té Plzni, tak vlastně může na Instagram postovat každý den kočku, ale nikoho to prostě nezajímá, že jo? To je prostě originální a vtipný tím způsobem, jenom kvůli tomu, že je prostě dobrý a že on to teď dělá. Stejně tak jako Haaland teď na mistrovství světa komentuje různý příspěvky, dělají se s nimi mýmy různý a on na to reaguje a ty lidi jsou z toho úplně uchvácený, jakože ty on mi odpověděl tady na komentář, on to přezdílel. No, ale jenom kvůli tomu, že to je prostě Haaland, že jo? Jinak by to do té doby nikoho prostě nezajímalo.
7: Ještě jeden detail tady k té kariéře, ale nejprve začnu u Pavla. Když tak kopeš na přesnost Břevínka, tak to dáš třeba 4 z 5, 5 z 5, takhle na dálku z půlky hřiště. Je to různé.
8: Z půlky hřiště, no.
7: A basketový koš si trefil někdy takhle obroučku jako dovnitř? Dunk prostě, co? Míčem?
8: Dunk ne, to je dunk.
7: To je spíš vlastně, veď, no, tak jako jsi to trefil přímo za trojku třeba.
8: Nohou asi z trojky ne, člověče.
7: Jo, no, že Honza Mejdr má právě na YouTube podle jedno video, kde jste kopal na basketbalový koš, mě to, ale to už asi tak dva roky zpátky, co
9: to byl covid, to jsem se o ně nudil.
7: To bylo v covidu a tak trefoval jste, protože Ronaldinho, pamatujete si, možná měl jednou to video, jak to zpracuje vždycky na prsa, pak to trefí dobře, odráží se to. Říkalo se, že to je sestřihané, já tomu teda do dneška nevěřím.
9: Co to je sestřihaný, jo?
7: Je to to tak děkuju. Co vy, takhle sestřihaný, tak jo.
9: No a tak těch pokusů tam bylo mraky. Já jsem podle mě vydával i potom video, kolik pokusů mi to zase trvalo.
8: Ale to
9: jako
8: už
9: trvalo.
8: Nebylo tak zajímavý.
9: To už nebylo tak zajímavý, ale zase jsem chtěl, že jo, a protože pravdu, mě takový ten perfekcionalismus, tak mi jako by trošku, možná tady v tom jako vadí, že si pak lidi myslí, tak jim trošku chci zase, jak jsi tady zmiňoval, ukázat za tou oponou, jakože hele, tohle jsem trefil až na stý pokus, jako já fakt nejsem dobrý jako kopáč, ty.
7: Ne, ale vypadá to výborně, tak jenom ještě někdo najde.
8: Já tě můžu ujistit, že spoustu dobrých kopáčů by to jako ze sta třeba netrefilo. Já si myslím, že to je hrozně těžký kop, jako.
9: Jo, tak jako, že tak to se můžeme bavit, je tam nějaká forma jako náhody, no, ale je to prostě jako sranda, jasný, jako no, nějaká kopeš, challenge, prostě, kopeš, no, kopeš, no. No.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Jan Mejdr je hostem Desítky Pavla Horváta a můžeme se dostat vlastně k tomu, když jste zmínil covid, tak ten byl pro vás zásadní, ještě než začal, protože jste odešel ze Sokolova do Hradce. Při tom loučení jste mluvil o tom, že ať kluky fanoušci podporují v každé situaci, protože to budou potřebovat více než kdy jindy. Trošku jste tušil asi ten neblahý konec sokolovského profi fotbalu a šel jste do Hradce Králové.
9: No, jako je to tak, vlastně já si pamatuju, že tehdy i ten trenér, který tam potom byl, máš tam jméno nebo to, teď si nepamatuju, který potom šel do Hradce a vlastně to přebral, tak mi, on byl z Hradce, tak mi tam vlastně potom jako říkal, jako že tyjo, ať tady ještě zůstanu, ať to tady prostě jako zachráníme a přesně, jak jsi zmiňoval i ty, že měl spoustu té energie, já to na něm viděl.
7: Nebyl to pan Hejret náhodou?
9: Ne.
7: Já to tady najdu.
9: A právě měl spoustu té energie, já jsem tam s ním seděl vlastně v tom kanclu a já na něj koukal a prostě po těch třech letech už jsem věděl prostě, jak to tam
7: to
9: chodí.
7: To byl Bogas Pilný.
9: Jo, Bogas.
7: Bohuslav Pilný.
9: A tak právě tak měl, říkám, spoustu té energie, prostě chtěl to tam zlomit, měl úplně tu chuť a já už byl zlomený potom a říkám, to už prostě neuděláte, jako jich lidí tady bylo. A on říká, tyhle, víš co, teď to může být za půl roku, teď je to Hradec a za půl roku to může být Liberec. A já na něj koukám, říkám, já chci do Hradce, já chci odejít.
8: Aha, tak tam byl Zenda Frtěla vlastně, já vím, že ne, to nechci říct, že vůbec jako já jsem o tom rozhodoval, ale jelikož jsem ho znal a se Zendou se znám vlastně z Teplic taky dlouho, tak vlastně jsou hráči, který řekneš, hele, asi bych to nedělal, protože nevím, něco. Ale u něj vlastně nebyl důvod říct vlastně ani jeden důvod, proč by neměl jít jako někam, kde má šanci se zlepšit a nakonec se to pro tebe jako ukázala skvělá cesta, no, že ten tomu sedlo, myslím si, že i, no takhle, to je jedno, že už tady je, on už je taky starší, že tyhle hráče vlastně chceš mít, no. Když by si jich měl jako 20, tak to bude fantastický, protože oni se budou chtít každý den učit a zlepšovat a tím pádem to mužstvo nemůže být špatný, no. Takže to, já si myslím, že kamkoliv on přišel, tak jako byli všichni ty trenéři nadšený, no.
7: No, Zdenko Frtěla tehdy vedl Hradec, který 4 roky nakonec čekal na účast v první lize.
9: Já si myslím, že 3.
7: 2017-2021.
9: Jo, no. ale pan Frtěla tam byl 3 roky.
7: Jasně,
9: teda.
7: Jasně, jo, vedle, takhle, vedle 3 roky a pro ně to muselo být teda o to sladší, protože on předtím s Vansdorfem taky postoupil, ale nemohli tam hrát, takže si předtím první ligu vyzkoušel akorát v Jablonci, ale co se týče vás, tak jste se tam nějakým způsobem jako fotbalově našel i díky kabině prostředí.
9: Já ani těžko říct.
7: Jste tam bydlel asi v Hradci, ne?
9: No jasný. Těžko říct, co byl nějaký takový, abych něco vypíchnul, jako jo, kvůli tomu to bylo. Asi bych řekl, že se tam sedlo jako všechno, že i pan Frtěla, který tam poskládal tady ty lidi, tak jako všichni měli jako ten dobrý charakter, tu hladovost, jo, a tady to. Měli jsme tam vlastně radiče, že jo, na středu hřiště, který tomu dával prostě takový jako dirigent, kolem něj prostě pracovitý kluci, kteří měli ty sny a šli se jakoby za nima. Tak asi tohle si prostě jako všechno jakoby sedlo, ale tam měli i 3letý jakoby program, proto právě si to jako pamatuju, že fakt jako si tam nastavili, přišel tam pan Frtěla a s panem Sabouem a určitě ještě s dalšími lidmi, tak fakt si řekli 3letý program a šli si za tím jako postupem a právě tím 3. rokem tak to tak jako hezky jako vyvrcholilo, no. Takže to nebyla žádná náhoda nebo něco takového, ale řekli bych fakt jako hezky strukturovaně připravený plán na ten postup, no.
7: 2020-2021 specifická první liga 18 týmů i druhá tam měla 14, vy jste byli vítězové po zápase 4 kola před koncem proti Dukle, 2-1 jste vyhráli a získali jste jistotu postupu zrovna na svátek 8. května. A pak ta prvoligová sezona, ta první pro vás, i z hlediska čísel vašich osobních byla takovým jako splněným snem, který jste možná nedoufal, že se někdy uskuteční, protože vy jste tam...
8: Já to ještě doplním, no. To byl tvůj cíl, to je jasný, hrát ligu. Jo? Jaký to bylo? Jaký to bylo, když jsi věděl, že teda tohle to si dosáhl?
9: No, byl tam hned ten další cíl a právě my už jsme tady zmiňovali a tohle pro mě byl právě, já si to pamatuju, my jsme odjížděli s Jirkou Kateřiňákem z chaty, kde jsme právě slavili ten titul a vlastně jsme se o tom bavili, jakože liga a tady to a už jsme tady to jméno zmiňovali i takovou tu vyšlapání té cestičky a mě tuhle cestičku vyšlapal ten Provi. Já si myslím, že jsem to nikdy jako nezmínil, ale vlastně měl jsem ho takovou toho člověka, který to tady to dokázal, že postoupil s Budějovicema a po roce nebo po půl roce tak ušel do té Slávie. A já jsem vlastně přesně, jak jsme se tady o tom bavili, že já jsem najednou začal vnímat, že dobrý, tak jsem tady a teď stačí fakt zabrat ten jeden rok, povede se ti ta jedna sezóna a seš tý top trojce, kterou jsem měl jako cíl, tu top trojku. A takže vlastně jako bylo to takový, že já nevím, nechci říkat, že jsem si to neužíval, ale máš tam zase hned hozený...
8: Takže žádný cíl. Uspokojení prostě.
9: No jasně, máš tam hozený hned ten další zase cíl, jakože dobrý, jdu po té cestě a teď jaký je ten další? OK, top trojka, tak jdeme. Takže jako něco, že...
8: No dneska ty mladí hráči v podstatě, já nevím, teď možná to přeženu, ale dostanou se do B týmu někam a říkají si, no tak teď už je jenom otázka času, kdy mě vlastně vezmou do Ačka, jo, a ono už to nepřijde někdy, protože vlastně vypnou to, v čem by měli být důslední a to je ten čas, který tomu věnuješ, to je i ten individuální trénink, protože prostě málo kterýmu hráči, obzvlášť v téhle době, stačí jako hodinu a půl trénovat, to prostě už takhle nefunguje a myslím si, že to je jako těžká práce v tuhle chvíli a kdo ji nepodstoupí, tak vlastně nemůže přemýšlet o tom, že se dostane takhle vysoko.
7: No ale Jan Mejder to zvládnul, když jsem mluvil o té produktivitě, gól a 7 asistencí. Z vaší pozice tedy, krajního beka a pak vlastně námluvy z kluby nebo zájem i z jiných štací teda.
8: Já tam mám, teď jsi mi připomněl...
7: To byla ta vaše titulová sezona s Michalem Bílkem 21-22.
8: No a já jsem ti volal, že jo, ale my jsme si volali...
9: Já to mám taky, no, povídej.
8: No já to řeknu zase. My jsme si jako průběžně volali i o tom Hradci a to... A já vlastně, my jsme se pak bavili o posilách, tak jsme říkali Mejdr. Jo, hele, to tak zkusíme mu, já mu zkusím zavolat, jenom se ho zeptám, jak to cítí a ty si už tu dobu jako, ale to a Míra Koubek, který se to dozvěděl, tak samozřejmě mě atakoval s tím, že je to nepřípustný a to, a tak jsem mu jako odpověděl, že se prostě známe, že jsem ho trénoval v Sokolově, že prostě mu volám normálně a že mě to zajímalo, jaký má jako další ambice, takže to a nakonec prostě to nedopadlo do Plzně, ale dopadlo to jinak, no.
9: Jo, tam vlastně ono vtipný, teď, jak jsem to tady zmínil, tak fakt jako jsem měl nabídku, nevím, jestli by, že jo, protože těch věcí, které tam rozhodují o tom přestupu, jak je prostě strašně moc, že jo, ale vlastně jsem pak ve finále fakt měl jako ze všech třech týmů, co jsem jako chtěl, tak jsem měl jakoby možnost asi jako jít, kdybych se prostě si zarazil hlavu do písku a že chci semhle, tak bych jako, by mi asi nikdo jako nebránil.
8: Já bych, ale řeknu jednu věc, on Karel Poborský zmínil, to není žádný jako samozřejmě fantastický hráč, ale dal gol Portugalsku, který prostě zaregistroval celý svět a to je ten jeden moment, který ti změní úplně jako celou kariéru. Jo, to by se povedla ta sezóna a ty hráči to vnímají prostě, nebo ty funkcionáři těch ostatních týmů, hele, on zas nahrál na gol, tyva. Hele, oni vyhráli a zas nahrál na gol. Jo, takže to jméno prostě najednou začalo rezonovat, protože prostě to bylo jako překvapivý jméno a najednou to funguje takhle, že jako hele, oni ho chtějí všichni, no.
7: Tak Hradec Tehdy zažil jako nováček sezonu skončenou se šestým místem a pochopitelně to se taky nečekalo, nicméně vy jste tehdy po přestupu, když už se dostaneme do července 21 do Sparty, mluvil o nějaké té vizualizaci, že jste si to nějakým způsobem představovali, je to možné, vzpomenete deník ze Červenec 21, takže třeba Václav Hladký, který se dostal téměř do Premier League, protože pak byl třeba náhradníkem v těch svých týmech, tak mluvil taky o určité vizualizace, když chytal tehdy jako třeba dvojka v Liberci, nebo spíš nechytal, že se dostane takhle daleko. Tak spíš by mě zajímalo, jako jestli si vzpomenete, v jaké chvíli jste si představoval, tady třeba jednou jdu za tím.
9: Tak jako určitě minimálně před tou sezónou, tak já mám na každý rok, mám prostě svůj vision board, svoje cíle jako napsaný a všechno jako jeho si prostě sednu.
8: Co to říkal? Vision board, jo. Zařadíme do našeho...
7: A tabule představ třeba, no.
9: On je dobrý si to jako, abyste to viděl na těch očích, takže fakt jako si to vytiskne, že jo, nalepíš si to na zeď do obrazu, si to vždycky udělám, tak tohle si vždycky v lednu si sednu, řeknu si, OK, jaký jsou ty další mety, co chci dosáhnout a všechno tady to, jak si tam vylepím, napíšeš si to do deníčku a jdeš za tom, no.
8: My tady máme jako i linguistický kroužek, takže tohle to si tam přidáme.
7: Je pravda, že když si je to pravda, no, to je zajímavý přístup.
8: To je lepší na to koukat, to je pravda, no, tohle já jsem...
7: Třeba do poznámkového bloku, víš, aspoň se napíše za lidky
8: ty třeba. Magnety, kde jsem všude byl, tak to je něco podobného.
9: Ne, on je fakt jako vtipný, že když se ono kolikrát, a ono to je i tady to právě jako to pravidlo, že... Já si to pak jako otevřu, teď třeba 3 roky naspátek si otevřu jakoby ten deník s těma cílema a já už na ně zapomněl, jako já už ani nevím, že třeba tam bylo, že si chci koupit, nevím, motorku třeba a vlastně já to otevřu a nejenom, tyhle to už mám vlastně, že vlastně pak ti to do toho života tak jako chodí a ty to bereš jako automaticky, ale přitom jakoby to je nějaký ten progres, ta cesta, že jo.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
7: A jak jsou ty cesty vlastně různé? Vy jste tehdy putoval do Sparty, za vás šel Adam Gabriel, který dneska je v Midtjyllandu, tedy v Dánsku. A vlastně jméno Jan Mejdr se objevilo ve Spartě po nějakém čase, protože vy jste odchovanec tohoto klubu, ale nebyl to první Mejdr, který by ze Spartou získal titul. Můžeme si jednoho připomenout?
11: Samozřejmě to zásluha především kluků, že jo, protože kluci dělají trenéra a já si myslím, že jsme si nevybrali špatný hráče tady a že i ty hráči si myslím, že byli spokojení, což se projevovalo prostě v účasti na tréninkách, ať už to bylo v přeboru, nebo teď v té divizi 2 roky, takže já musím říct, že z mojí strany spokojenost a od kluků taky.
7: Mně váš tatínek Pavel připomíná vás i po hlase, teda nějakým způsobem tou dikcí a tohle byl rozhovor z roku 2011, když myslím, že končil v přední kopanině, ale on v roce 87 vyhrál titul ve Spartě, když začínal tu svou prvoligovou kariéru, tak doma asi byli taky rádi, ne?
9: Tak to nevím, já si myslím, že mě ten táta úplně nějak jako zrovna i tady v tom vybírání potom nějak jako neomezoval, spíš, jak jste tady zmiňovali, tak jako v té Spartě jsem byl, strávil jsem tam 18 let, že jo, potom jsem šel do toho Sokolova, takže ten vztah nějaký k tomu jsem tam měl větší a bylo mi to jako nejsympatičnější, i ten příběh je strašně jakoby hezký, že jo, i teď je o to hezčí, když k tomu se asi taky dostaneme, tak vlastně celý ten příběh, taková ta česká kapitola, tak se mi líbí, mělo to tak být.
7: Tak 2 roky, 2 tituly, kdo z vás to má, jak říkal klasik?
8: Ty ne.
7: Já ne, no Pavle, ty máš 5, no já vím.
8: Ne, ale já to měli 2 roky, 2 tituly. Já taky, nemám po roce titul. Jako.
7: Nemáš je přesně po roce. Jo, Viktorka měla 2015-16 vlastně, když si skončil pak jednou.
8: No, to by si furt slavil, to nejde.
7: Ale zase, když to člověk staví do kontrastu, to si určitě víte, že to je takové i dobré ve filmech, ale i v těch médiích to přece jenom postavit, že to pak vypadá ještě o to lépe, ale u vás to není jako hrané, protože začátek ve Spartě a pak teda ta cesta k tomu titulu, to byla pořádně křivolaká cestička od toho Vikingu, Stavanger, od Liberce.
9: Já jsem za to rád, že jsem si tam vlastně zažil všechno, že jo? Že můžu říct i, mám takovou tu vidinu, jak se i ty lidi, že jo? Protože zatím jsem to vnímal jenom prostě z médií, že jo? Z televize, že jo? Když se tý Spartě, že jo, nedařilo a takhle, tak jsem teď rád, že jsem si to zažil i tý, na vlastní kůži, ten začátek tý Spartě, že vím, jak se ty lidi jakoby chovají a že to není úplně jakoby příjemný, takže já si myslím, že tady ty časy vám jakoby hodně ukážou, ono slavit, když se každému daří, tak je docela dost jednoduchý, ale tady v těch chvílích se fakt jako potom ty lidi jako ukážou, ty pravý charakterové, takže jsem za to strašně moc rád, že i taková fáze tam byla. Já jsem tu cestu tam měl, řekl bych, mnohem jakoby těžší třeba než ostatní kluci, pak díky různým věcem, ale mělo to všechno, no. Ten příběh je dobrý.
7: My jsme tady s Pavlem hostili Davida Pavelku a vzpomínali jsme na to, že když jste v derby tehdy dostali v Edenu 4, tak jste jeli do Plzně, kde tehdy ještě Pavel byl s Michalem Bílkem, je to možná 22-23 ta sezona.
8: No, tam si myslím, že kdyby jsme Spartu porazili, tak tam byly změny.
7: Mluvili jsme s Davidem Pavelku a shodli jsme se, že to určitý zlom byl.
8: No to určitě, to, jak ten zápas byl remízový a vlastně z toho rohu myslím, že to byl roh, že vlastně Dáva dal gól a všechno se to otočilo. No. Hmm.
9: Jo, jako asi s váma nezbývá než souhlasit, já si taky myslím, že to byl nějaký ten rozhodující moment, že se to zlomilo a říkám, ten příběh je hezký. Hmm.
7: Pak vlastně slavení toho titulu, ke kterému jste došli tou velkou šňůrou vítězství, vy jste u toho vlastně byl tu první sezonu pravidelně, takže dá se říct, když teď zpětně, třeba ta první sezona ve Spartě životní? Nebo to takhle neberete, si to takhle neřadíte?
9: Ne, to takhle neberu, zároveň já jsem taky, že jo, nepřipsal jsem

0: momentů, že jsem měl přesně to štěstí, že vlastně, že jo, mě brali přesně jako toho defenzivního hráče a vzhledem k tomu, že my jsme byli ten tým, který úplně té hře tu první sezonu jako nedominoval, že jo, právě v té Plzni, že jo, tak to byl čistě fakt jako jsme to tam ubojovali, že jo. Tak vlastně.
1: Se pamatuju pak to derby ještě v Nadstavbě 17% držení míče, ne?
0: Jo, jako byli jsme spíš ty právě z toho bloku a vyráželi jsme jako dopředu, takže to i víc mě vyhovalo, i trenér Priske vlastně si myslím, že tady to dost dobře věděl, že se tady v tomhle mě může do té defenzívy spolehnout, proto jsem ty možnosti vlastně jako dostával a jak říkám, hodně jsem se ten rok jakoby naučil a byla to pro mě taková jako největší asi lekce jakoby v té kariéře.
2: A teď teda trošku bulváru, a jsi Slavič nebo...
0: Tak asi musím říct, že...
2: Ne, já bys nebyl jenom dokonalej, no tak...
0: Ne, to já ti k tomu řeknu jednu myšlenku. Pokaždý, když se někam šlo, a to bylo třeba, že jsme přesně den nespali, dva dny nespali a řekl se, hele, středa tady, parník, nevím, cokoliv, tak jsem říkal, že to je ten moment, který nechci vyměnit za spánek, protože už nemusí přijít. Takže já byl ten yes man v tu dobu a prostě cokoliv, jako se řeklo, tak říkám, jdu, chci být u toho. Jako chci mít všechny ty vzpomínky, o kterých přesně si pak sedneme a budeme si o nich povídat. Takže teď asi nebudu vyjmenovávat, který vzpomínky všechny to byly, ale pokud něco někde vyplave, tak je velká pravděpodobnost, že jsem tam byl taky.
2: Já řeknu jednu historku, když já jsem byl jako mladý ze Spartou na tom parníku, tak mě utvrdila jedna věc, nebudu jmenovat toho hráče, to je jedno, a normálně tam byl tác s grilovanýma kuřatama a já si uvědomuji, jak otevřel to okýnko dole a ty kuřata nasypal do té Vltavy a říkal, žerte ryby. A teď tam hodili ten tác a teď mu jeho říká, a ten tác tam neházej. A jo, tam hodili ten tác a já si, možná je to jako jenom taková moje jako unikátní vzpomínka, že jsem říkal, tam hodil asi a jim 8 půle kuřete a řekl, žerte ryby, tak jsem si říkal, která ryba ve Vltavě asi bude žrát grilovaný kuře, no.
1: No moc těch masožravých tam snad nežije teda, když tam člověk
2: teď už možná, jo.
1: Když Mejdr pak vlastně přihrál na ten jeden gol Birmančeviče při svém posledním nakonec vystoupení v turnu, jsme to ani nevěděli. My jsme tehdy už vysílali desítku na jaře 24, tak jsem tady vypichoval ta vaše slova, že jste to nějakým způsobem přijímal i vzhledem k tomu, že jste zažil horší situace, než je boj o místo v jednom z elitních celku v Česku, ale ten konec nakonec přišel, protože jsme se bavili v kontextu, nakopne se zase, jak to bude. Vzpomenete, kdy zhruba jste tak tušil, že už to teda nepůjde? Jako ve Spartě, myslím, že už tam nemáte místo.
0: No, tak ono asi hned od začátku ty Kartináč byly právě hozený, že...
1: A na začátku jste hrál pak Teplice, že jo, Kodaň?
0: Říct, jako, že ta Kodaň právě jsem hrál první kolo hned s Olomoucí, kde jsem mohl dávat gól a vlastně ten jsem zápas mi povedl všechno a právě do té druhé sezóny jsem šel s tou čerstvou hlavou a fakt jako dobrou... Cítil jsem se fantasticky, fakt jako jsem po té dovolené i na Bali jsem si zažil různé věci a tady to, byl jsem tam sám, takže hodně věcí jsem si srovnal a vrátil jsem se fakt dobře připravený a jak říkáš, vlastně ta Kodaň začala suprově, první kolo s Olomoucí proti Teplicím, teď nejde na mě vyskočila ta fotka, tyjo, tak jsem dával tyčku, tyjo, vlastně, že jsem si říkal, ty vole, já byl tak blízko od toho jako gólu. A pak před tím Zářebem, pokud se nepletu, tak jsem se zranil. A přišel vlastně Angelo Preciado a to je prostě fotbalista, já doteď jsem s ním v kontaktu, psal jsem mu právě jako portugalsky, oni si jako španělština a portugalština, oni si trošku rozumí, tak jsem se mu snažil, že on je v Brazílii teď, jo, takže vlastně, tak si myslím, že něco umí, takže jsme si i nedávno trošku vyměnili pár jako zpráv a to je prostě fotbalista jako kráva, to si myslím, že všichni jako ví, kdo ho měli možnost vidět na trávníku a takže jsem věděl první pozici, že je zavřená a pak ty karty už prostě byly nějak jako hozený a já jsem byl třetí možnost, no, takže já vlastně jsem tu půl sezonu tam nějak vydržel, že jo, a v té zimě tak jsem měl pořád takový ten mindset toho, což možná je výhoda, možná nevýhoda, ale toho zarputilýho člověka a já věděl, že na to prostě mám, jako věděl jsem to viděl na těch tréninkách a tady to, sice ty lidi se k vám nějak jako chovají, že už třeba nejste v té jedenáce a koukáte, že jo, na hřiště, když se ty týmy jako připravují, tak jste za lajnou, že jo, a tady to, takže to v období bylo zase těžký, protože jsem tady to vlastně od Sokolova, od první půl sezony, jak jsem to nezažil, že jste vlastně takhle, takže zase lekce tady v tom

0: nějakým způsobem s ním pracovat, že jo, nějakým způsobem prostě najít tu motivaci pořád, že jo, i když nehrajete, ta možnost tam ani není a pořád prostě makat, protože nikdy nevíte, kdy ta šance přijde. No a přišla v těch Budějovicích, kdy oba dva dostali, že jo, červenou. Myslím si, že jsem tu šanci nechytil špatně, že vlastně jsem dostal nějaký to hráče toho zápasu, že jo, nebo něco podobného. A pak jsem tu šanci potom zase už nedostal, takže to už jako bylo tak jako jasný, že jo. A už právě jsem chtěl odejít i jako sám, no.
1: Ještě jenom už se blížíme ke konci. Jsi mi dal zajímavou myšlenku, jsi rád sám?
0: Jsem rád sám. Je to nebezpečný.
2: Jako se svými myšlenkami myslíte hlavně.
0: Je to... Když to umíte, tak si myslím, že to je hodně nebezpečný, protože je potřeba se socializovat. Tak my lidi se rádi jako socializujeme, jsme k tomu podle mého tak jako předurčený a je pak jakoby horší hledat podle mého ten protějšek, protože jste dost vybíravej, protože už jen tak asi s někým na kafe nebo takhle, na kafe, do vztahu jako nejdete, protože pořád jako vidíte tu vidinu, že můžete být sám. Jako no, takže...
1: A ty jsi to tady zmínil, tak na motorce seš sám, ne?
0: To je super koníček.
2: No, tak to jsou zajímavá slova, jenom připomenu, Jan Mejdr, dvojnásobný mistr ligy, vítěz poháru, taky vítěz druhé ligy, bilance v první lize zatím 63 zápasů a teď další budoucnost před ním, ale chci se ještě dostat na závěr k tomu tématu, které se týká konce června.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: A já k tomu pustím jednu písničku krátce. Tak my jsme to jako kluci zbožňovali, když Eric Cantona nebo Thierry Henry, těhle borci vytáhli taky ten bílo-zlatý míč a dávali si takzvanou Joga Bonito.
1: Tak jenom rychle myšlenka prostě, no. Mě to mrzí, že jsem tam nemohl bejt.
2: Otevřené hřiště v Praze na Vltavské.
0: Je to tak, no, já vlastně nevím, takhle v rychlosti,
2: pro koho to
0: teď
2: je?
0: Jsem docela pod tlakem.
2: Prostě když tam teď Pavel by chtěl si jít zakopat s Patrikem, třeba se synem, no tak je to otevřené?
0: Tak je to otevřené, je to veřejné hřiště, spravované normálně městskou částí, která se stará, že o úklid a podobně, Praha 7, takže každý si tam může jít zakopat a jak říkám, já si myslím, že mě to nějakým způsobem teď v tom fotbale chybí, že ten fotbal se posouvá hodně do toho fyzična a podobně a té radosti, že jo, tam je podle mýho míň a míň a o to více cení, když ji tam někdo do toho dodá, ale tak my jsme takhle vyrůstali, že jo, na tom hřišti, kdy jsme si kopali před tou školou a všechno podobně a já jsem to nějakým způsobem od toho covidu začal vnímat, že ta doba se nějak jako uchyluje víc do toho onlineu a řekl jsem si, že nebudu ten, co na to bude nadávat, ale budu ten, který nějakým způsobem půjde proti tomu a zkusí zase ty lidi třeba nějakým způsobem jinak namotivovat, no, tak vznikl tenhle projekt.
2: A je to docela nadčasové, respektive aktuální, jak to člověk bere, protože se hodně teď mluví o českém fotbale, že mu chybí ta fotbalovost a možná třeba i větší technické dovednosti mládeže, která vyroste na hřišti Jana Mejdra, nejen možná v Praze, na Vltavské uvidíme, co dál bude, tak třeba pronikne pak zase dál do světa. A to si myslím, že je docela hezká tečka, ale na druhou stranu jsme toho strašně moc nestihli. Tak doufám, že teda si někdy uděláte čas a pozvete, respektive přijmete pozvání od Pavla. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Jan Mejdr tady byl.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Tak já doufám, že to nebude u dalšího zranění, že až bude nějaká pauza třeba letní nebo zimní, tak díky, že jsi přišel a hodně zdraví hlavně.
0: Děkuju.
2: Děkujeme Pavlovi Horvátovi, opět pozval výjimečného hosta. Pavle, měj se hezky a těšíme se na slyšenou.
1: Díky za pozvání ke mně, na slyšenou.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.
5: Posloucháte Radiožurnál Sport, máme pro vás aktuální zprávy.
6: V Paříži bude jednat takzvaná koalice ochotných, Ukrajina mezi tím rekonstruuje vládu. Premiér Babiš odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Italský tenista Sinner obhájil wimbledonský titul. Dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů. Je pondělí 13. července, u hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Ukrajina rekonstruuje vládu. Prezident Volodymyr Zelenský se setkal s kandidáty na funkci příštího premiéra a podle ukrajinských médií by se jim měl stát současný šéf společnosti Naftohaz a Ukrnafta Serhii Korecký.
7: Internetový list RBK Ukrajina s odvoláním na dobře informované zdroje napsal, že jmenování Serhije Koreckého ministerským předsedou je prakticky jisté. Korecký by měl zítra představit svůj program poslaneckému klubu vládnoucí strany Služebník lidu a zítra by také vláda premiérky Julie Svyrydenkové měla podat demisi. Ve čtvrtek má parlament schvalovat nový kabinet, píše RBK Ukrajina, podle kterého ale zatím není jasné, kteří ministři v kabinetu zůstanou a kteří z něj odejdou. Z Oděsy Martin dorazím, Radiožurnál.
6: Paříž dnes bude hostit další kolo jednání takzvané koalice ochotných. Zúčastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
8: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
9: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
6: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Při další vlně amerických útoků na Irán podle Teheránu zemřel nejméně jeden voják. Americké velení tvrdí, že nálety zasáhly na 140 cílů, včetně odpaliště raket a dronů. Irán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranily několik lidí. Teherán navíc už předtím oznámil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený.
10: Íránský vojenský poradce Mohsen Rezái uvedl, že Hormuz je pro Írán důležitější než desítky atomových bomb a země bude úžinu chránit. Podle americké armády i podle prezidenta Donalda Trumpa ale Hormuz zůstává otevřený a na bezpečí proplouvajících plavidel dohlíží námořnictvo Spojených států. Naopak Katar vyzval všechny lodě v oblasti, aby pozastavili plavbu. Děje se to potom, co Írán zaútočil na dvě plavidla, která údajně nedodržela jeho nařízení. Spojené státy i Írán se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Ve Zlíně se dnes otevře krajský úřad a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit. Nepřístupné byly od čtvrtka, kdy 11. podlažní budovu číslo 34 zachvátil požár. Hasiči zpřístupní i některá parkoviště. Dál ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
11: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
12: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
13: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací, co je jisté, ulice Vavřečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
12: Konec omezení zřejmě přijde až z demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
6: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
14: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
15: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
14: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
16: Ta predikce není nějak slnivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
14: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Radiožurnál.
6: Na severu Slovenska v sobotu večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná Poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Píše o tom server noviny SK. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Dnes začíná druhý termín celorepublikového pozorování a sčítání motýlů, takzvaná motýlí půlhodinka. Celý týden se může zapojit kdokoliv, stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů uvidí na louce, v městském parku nebo na vlastní zahradě. Jak si vybrat nejlepší místo k pozorování, vysvětluje koordinátorka akce Martina Skohoutilová.
17: Ideálně, kde to pěkně kvete, kde to není příliš zarostlé křovím nebo se nejedná o hustý les. A pak už si jenom sednete a vlastně během půl hodinky si děláte čárky a snažíte se určit ten druh, který kolem vás poletí.
6: Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale i jejího vlivu na krajinu. V loňském roce se do sčítání zapojili stovky účastníků, kteří odeslali téměř 4 000 pozorování s více než 36 000 zaznamenanými motýly.
3: Sport.
6: Mužskou dvouhru Wimbledonu ovládl stejně jako loni Ital Jannik Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4.
18: Zverev, šampion nedávného Roland Garros, hrál i na trávě ve výborné formě. Vyhrál i první set v tiebreaku, ale víc už mu Sinner nedovolil. Stejně jako v semifinále s Djokovicem nedával soupeři šance při servisových gemech. Navíc se výborně bránil a nutil německého soupeře k chybám. Sinner obhájil loňský titul z Wimbledonu a má jich už 5 z grandslamových turnajů. Ital si také upevnil pozici světové jedničky. Na tu druhou se dostane Zverev, který předskočil delší dobu zraněného Španěla Alcaraze. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. A kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze sobotního závodu na kilometrové trati.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a nehoda na šestce u Budova. Nejdříve na dálnici D8 mezi Drážďany a Prahou počítejte s komplikacemi mezi 83. a 86. kilometrem. Pracují tam na novém omezení a dálnice bude po nezbytnou chvíli zavřena. Na pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh a tvoří se kratší kolona. Na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Prahou spozorněte za Bochovem. U Budova se srazila dodávka, narazila do dopravního značení. Počítejte s kratším zdržením ve směru do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Noci teď převážně jasná až polojasná, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů a přes den pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A v nočním Radiožurnálu začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
20: Co by mohly nejnovější americké a iránské útoky znamenat pro další jednání o mírové dohodě mezi Washingtonem a Tehránem?
0: Jaká opatření doporučuje Česká komora architektů pro adaptaci zdejších měst a obcí na extrémní projevy počasí? A co především zaujalo našeho filmového kritika Pavla Sladkého na letošním jubilejním ročníku Karlovarského festivalu? Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo americké velitelství v oblasti a oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu. Írán v odvětě za americké nálety, které následovaly po útoku na obchodní loď v Hormuzském průlivu, odpálil rakety a drony proti svým sousedům v Perském zálivu, včetně Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Bahrajnu. A podnikl i další údery na plavidla v Hormuzském průlivu. Íránci také opět prohlásili, že tuto námořní trasu uzavírají. Podle amerického velení ale transit obchodních plavidel a dodávky ropy strategicky významným koridorem pokračuje. Naším hostem je Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Českém ministerstvu zahraničí. Dobrý den.
21: Dobré poledne i vám.
0: Írán rozšířil intenzitu svých útoků a seznam cílů, tentokrát včetně velitelského centra a hangáru z drony v Jordánsku. Jde tedy o vážnou eskalaci konfliktu?
21: Ano, je to rozhodně eskalace. K útokům na Jordánsko došlo jich již po druhé. Ty první útoky byly tuším 9.7. Nicméně pokud jde o Jordánsko, tak ty útoky se opravdu odehrávají směrem jenom k americkým základnám, které mají, řekněme, pouštní charakter. Ale jak jste správně řekl, ty útoky směřují i vůči dalším zemím v zálivu. Z hlediska českých cestovatelů je tedy v tomto případě zásadní, aby dál sledovali ta naše aktuální cestovní doporučení, protože ta situace se samozřejmě vyvíjí hodinu od hodiny. Viděli jsme, že v Kataru došlo ke třem zraním, včetně jednoho dítěte, takže je potřeba situaci sledovat opravdu pozorně.
0: Donald Trump v pátek na sociální sítě napsal, že Washington je ochoten dál jednat s Teheránem, ale dohodnuté příměří skončilo. Jak rozumět dnešnímu prohlášení hlavního íránského vyjednávače, že skončila éra jednostranných dohod?
21: Ano, to prohlášení Kalibáfa, předsedy Majlisu neboli parlamentu, jsme viděli. Ze strany Spojených států amerických, respektive amerického prezidenta Donalda Trumpa, jde o ten klasický biznisový přístup maximálního tlaku, to znamená na jednu stranu a nejenom slovně, ale i činy dokazuje, že žádná iránská akce nezůstane bez odezvy. A na straně iránské vidíme tu zřetelnou obavu, aby nedopadly jako v roce 2015, kdy během Obamovy administrativy uzavřeli tu takzvanou dohodu JCPOA o iránském jaderném programu, od které poté následující administrativa Donalda Trumpa odstoupila. To znamená, že chtějí nějaké silnější záruky. Nicméně i tady opět si musíme říct, jak tato eskalace začala, a ona začala právě iránskými útoky na obchodní plavidla v Hormuzském průlivu.
0: Američané tento týden podnikli tři vlny úderů, poté co se pod palbu dostala obchodní loď v Hormuzském průlivu. Washington Post píše, že podle iránského vedení podniká útoky na lodi v Hormuzu na vlastní pěst jedna z jednotek iránských revolučních gard. Je to možné, jak důvěryhodně zní takovéto vysvětlení?
21: Nezní. Víte, kdyby pokračovala ta takzvaná horká fáze války, tak vzhledem k tomu, že iránské vedení se v průběhu toho konfliktu, který začal 28. února, tak opravdu decentralizovalo i provádění těch operací. Nicméně, protože v červnu bylo uzavřeno příměří, tak si myslím, že nějaká ojedinělá akce jednoho velitele je spíše nepravděpodobná. Já si myslím, že to je ze strany Iránu spíš využívání takzvaného principu plausible deniability, to znamená, aby se mohli vymluvit. A je to spíš reakce na to, že jak samotný prezident Pezeškian, tak i minister zahraniční Arakčí čelili útokům dokonce v průběhu pohřebních průvodů v souvislosti s pohřbem bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího, tak někdo na Arakčího hodil kámen. Byly tam ty výkřiky, že to jsou slaboši, že v podstatě praktikují appeasement, takže já to vidím spíš jako nějakou koordinovanou akci, než jako něco, co bylo provedeno samostatně bez vědomí nejvyššího velení.
0: Nejvyšší duchovní vůdce Iránu Mojtaba Chamenei vydal sobotu prohlášení, ve kterém slíbil pomstu za smrt svého otce, který byl tedy zabit s dalšími členy rodiny koncem února v první den americko-izraelského úderu na Irán. Neupřesnil, jakou podobu by ta odplata mohla mít. Není pravděpodobné, že zůstane jen u té včerejší proklamace?
21: No, víte, mě na tom nejvíc zaujalo to, že syn nejvyššího vůdce bývalého Mojtaba Chamenei se vlastně vůbec fyzicky neobjevil v průběhu toho pohřbu. To, že nebyl na těch pohřebních průvodech v Téhránu, v dalších místech, to se celkem dalo očekávat, ale to, že se fyzicky neobjeví ani v průběhu těch pohřebních obřadů v rodišti Alího Chameneiho v Mašhadu, tak to je určitý signál. To prohlášení bylo pouze písemné. Jak je to s těmito výhruškami? No tak viděli jsme kdysi fatvu a imáma Chomejnýho, která směřovala vůči Salmánu Raždýmu, a víme, že došla na plnění x let poté, kdy na něho zaútočili, ale to, že se americkému prezidentovi jakémukoliv nevyplatí vyhrožovat, ať už jakkoliv, tak myslím si, že s tímto názorem by minimálně dva ze tří Saddámu Husseinu a jeden Osama bin Laden souhlasili.
0: Jsou to asi tři týdny, co Washington a Teherán podepsali předběžné memorandum o porozumění, po kterém měli následovat rozhovory o mírové dohodě. V sobotu se v Ománu sešel iránský minister zahraničí se svým tamnějším protějškem a se zástupci Kataru. Jaké výhlídky mají teď ty diplomatické aktivity zaměřené podle všeho na zprovoznění plavby v Hormuzském průlivu?
21: Víte, my jako diplomaté vždy věříme na diplomaci a na to, že vyjednávání musí pokračovat, a to, že byť nepřímo pokračují, tak to je určitým pozitivním signálem. Konec konců už jsme to zmiňovali, že ani americký prezident to přímo nevyloučil. Navíc nezapomínejme, že stranou toho konfliktu byl od počátku Izrael. Já bych v této souvislosti připomněl, že ministr zahraničí Petr Macinka se chystá na cestu do Izraele, kde tady jak si budu také, nicméně důvodem té cesty, která byla připravována dlouhodobě, tak není jenom situace současná, ale bude se jednat, řekl bych, po čtvrtstoletí asi o největší obchodní misi, která bude našeho ministra do Izraele doprovázet.
0: No ale když se ještě vrátím k té aktuální situaci v Hormuzském průlivu, ten je pro Irán důležitější než jaderný program, alespoň to tvrdí podle agentur vojenský poradce v Iránu. Co z toho plyne?
21: To je naprostá pravda, protože iránská ekonomika, vůbec fungování toho státu není ani tak závislé na pokračování či nepokračování jaderného programu. To je jenom nějaký prostředek vnějšího odstrašení. Ale pokud jde o fungování toho státu, tak kromě toho, že pětina ropy a plynu proudí Hormuzským průlivem, tak je to ale také veškerá ropa, kterou by teoreticky, pokud by dodržovali podmínky toho memoranda se Spojenými státy, mohl vyvážet právě Irán. A když je Hormuzský průliv fakticky uzavřen, tak to znamená, že ani Irán a jeho ekonomika nemůže fungovat.
0: Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí. Děkuji vám. Naschledanou.
21: Děkuji mnohokrát za pozvání a hezký den i vám.
0: Česká města a obce by se měly důkladněji připravovat na extrémní projevy počasí, upozornila tento týden Česká komora architektů. Podle ní se tyto projekty nemají vztahovat jen na vlny veder, které letos znovu zasáhly Evropu. Komora opírá svou výzvu o sérii doporučení pro místní samosprávy a stát. Zdravím Lukáše Janáče, člena pracovní skupiny České komory architektů pro udržitelnost. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Co zásadního by se mělo podle vás změnit?
1: Měli bychom si to uvědomit, v jaké jsme situaci a v jakém prostředí každý z nás žije. To znamená, podívejme se z okna, prohlídíme se ulici, v které jsme, do parku, do kterého chodíme. Jestli to prostředí je a naplňuje všechno to, co od něho očekáváme. Proto ta komora, Česká komora architektů, zpracovala teze udržitelnosti pro obce a města.
0: Kolik těch tezí je? Dá se to nějak stručně shrnout?
1: Tezí je 8 a to proto právě, aby to bylo stručné, aby se s tím dobře pracovalo. Jednoduchý přehledný nástroj, jak pro starosty, radní zastupitele, ale i odbory, A z těch 8 tezí já bych zmínil 3. Mm-hmm. Ta první úplně základní je sociální udržitelnost, protože město jsme my, jeho obyvatelé, občané. Pak jsou to ty domy, náměstí, ulice a taky jednotlivé naše domy a byty, v kterých žijeme. Takže cílem té sociální udržitelnosti je vytvořit obec a město, které má podmínky pro důstojný každodenní život. Takhle jednoduchý to je. Potom je to veřejné prostranství, čili ta ulice, po které chodíme, park, do kterého jdeme, a taky silnice, po které jedeme. A naposledy, nebo z těch 8, to třetí, co mně osobně přijde velmi zajímavé, je udržitelná mobilita, ideálně město krátkých vzdáleností. Čili strávit optimálně 15 minut času na cestě do práce, do obchodu, k lékaři, do školy. To si myslím, že jsou pro mě ty 3 zásadní.
0: A měl byste příklad úspěšného projektu adaptace sídel na extrémy počasí?
1: Když se dívám kolem sebe, tak před 2 týdny jsem byl v Hodoníně, kde bylo setkání 5 let poté, to znamená po tornádu, byl zrovna ten termín, kdy se to událo. A byli tam místní starostové, který obcí a město to dotklo. Organizoval to Člověk v tísni. A když zmíním pana starostu Hodonína a celý jejich aparát, tak oni mají pěkný příklad, kdy na základě architektonické soutěže už několika mají teďka v realizaci u té jedné park na městí Míru, kde je park, a tam jde vidět, že to vypadá, že se podaří aplikovat ty teze, ty myšlenky.
0: Takže daří se ta vaše doporučení uplatňovat v reálu?
1: Vidíme, že se daří. Neřekl bych, že tohle je přímo děláno na základě těch doporučení, ale to děláno na základě principu, které ta doporučení obsahují.
0: Tak vidíte tedy dostatečnou vůli místních samospráv nebo možná i státu, pokud je právě o adaptaci měst a obcí na změny klimatu?
1: Dalo by se říct, kde je vůle, je i cesta. Ale vůle není to jako jediné, co je potřeba. Když vezmeme stát, tak jde tam cítit ty nástroje. Jak bych řekl, nástroje všechny máme. Jak to udělat, víme. Ale jde o nějaký rezortismus, tu schopnost mezi sebou komunikovat. A zase začíná to u nás, jednotlivých lidí, sousedů, a přepisuje se to do samospráv a přepisuje se to i do úřadu. Takže vůle by byla, ale je ještě potřeba, abychom se spolu dokázali víc dohodnout.
0: No a co bývá hlavní překážkou? Finanční náročnost takových projektů?
1: Finanční náročnost bych řekl, že je dílčí, ku podivu. Protože když se podíváme do statistik, tak ročně se tady u nás v Česku prostaví střední vyšší stovky miliard korun. Takže investice na stavby, jak už soukromé, tak třeba státní, by tu byly. Ale ta překážka, už jsme se o tom bavili, může být ta schopnost koordinace. Mm-hmm. A možná až moc velký fokus nás jako společnosti na stavební povolení, jakožto na to razítko, které je na konci toho procesu. Že bychom možná, uvidíme, co se povede v rámci změny stavebního zákona, která probíhá, více zaměřit na územní plánování, podívat se na začátek, kde my můžeme společně strategicky se podívat na to město jako na sídlo, co nám má nabídnout výhledově do budoucna, nejenom příští rok, za 10 let, ale za 50, za 100 let. A tohle je přesně dokument, územní plánování. Územní plán je dokument, kde je příležitost se bavit i o tom, jak má být město odolné. Například vůči vedru.
0: Říká Lukáš Janáč, člen pracovní skupiny České komory architektů pro udržitelnost. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuji vám, mějte se hezky.
0: Křišťálový globus na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce debutujícího režiséra z Barmy Aun Pchou. Jubilejní 60. ročník nabídl v soutěžních sekcích a nesoutěžní sekci zvláštní uvedení 37 filmů, z toho 15 debutů. Festival byl zahájen v pátek 3. července. Slavnostního večera se kromě dalších hollywoodských hvězd zúčastnil i Dustin Hoffman. V sobotu převzali cenu prezidenta festivalu americký herec Jeffrey Wright a také herečka diplomatka Magda Vašáriová.
2: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, i ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky.
0: Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl mimo jiné oceňovaný film Juraje Jakobiska z roku 1969 v Tačikově Siroty a blázni. Z Karlových Varů se vrátil také filmový publicista radiožurnálu Pavel Sladký. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie převzala včera také francouzská herečka Juliette Binoche, držitelka Oscara i francouzského Césara. Jak na vás zapůsobila?
4: Já jsem měl možnost se s ní setkat v rozhovoru právě pro Radiožurnál a server iRozhlas. Působila velice ochotně a jako velká milovnice filmu, protože jsme měli možnost se bavit o její spolupracích s řadou renomovaných režisérů a režisérek. Ona v Karlových Varech taky uvedla některé své filmy, včetně svého režijního debutu Snímku v nás, což je dokumentární film zachycující proces vzniku jejího tanečně divadelního představení a byla taky pořádně dojatá, když uváděla snímek Tři barvy modrá, což je její raná spolupráce s Krištofem Kešlovským a jedna z jejich legendárních rolí.
0: O čem je vítězný film Padlé ovoce?
4: Padlé ovoce je příběh dvou dívek v současné Barmě, v současném Myanmaru, na které tlačí různé okolnosti, a to buď rodina nebo ekonomická a sociální situace. V současné Barmě mezi nimi se vyvíjí vztah, který rozhodně není bez obtíží. Já bych možná neprozrazoval víc, je to vlastně docela křehký snímek, který vzniknul čistě jako dílo nezávislé kinematografie, odkazuje podle mě k některým vzorům klasické asijské, třeba indické kinematografie, a byl to film, který mně se nejdřív zdálo, že publikum ve velkém sále Termálu přijalo trochu chladně, ale zároveň bylo zřejmé, že ten film má jemné, ale mnoho vrstev na té kvality.
0: Diváckou cenu získal časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Oprávněně?
4: Ten film byl okamžitě od svojí premiéry v čele toho diváckého hlasování, takže jsme to očekávali, že to takhle dopadne. Je to jednak časosběrný film, který známé jméno zachycuje v průběhu spousty let a spousty různých situací, a domácí publikum v Karlových Varech na české filmy vždycky slyší a takřka pravidelně vyhrávají diváckou cenu, takže otázka byla, jestli některý jiný z českých filmů by snímek Heleny Třeštíkové dokázal ohrozit, ale nestalo se to.
0: Co pro vás osobně byl na letošním Karlovarském festivalu nejsilnější zážitek?
4: Já jsem si s odjezdem z festivalu letos uvědomil, jak moc zahraničních návštěvníků, filmařů, ale třeba také porotců, se kterými jsem letos mluvil, Karlovarský festival chválilo. Jeho organizaci, jeho průběh, kvalitu programu a nějakou kontinuitu. Tak tohle si teď zpětně uvědomuju, že je jeden z nějakých podstatných zážitků pro mě. Jejich slova u různých osobních hledisek potom taky navštěva, že si Eisenberga. Já jsem měl možnost s ním mluvit více než hodinu a tři čtvrtě na takzvaném quiff talku, to znamená debatě s publikem, a jeho ochota sdílet zkušenosti, bavit se s lidmi a dát tomu festivalu maximum z tohohle ohledu, pro mě byla velkým zážitkem, stejně jako z toho setkání s Juliette Binoche. A potom spousta filmových zážitků samozřejmě, a to nejenom z nových filmů, ale třeba i starých. Já jsem poprvé v životě viděl snímek z přelomu 60. a 70. let od legendárního režiséra Kena Louče, film, který se jmenuje Kes, a velmi mě zasáhl, takže třeba i ten počítám mezi svoje výrazné zážitky letos z Varu.
0: No a kdybychom to tady měli shrnout, jaký byl letošní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech?
4: Karlovy Vary důstojně oslavili svoje dvojité jubileum letošní. Zároveň ten festival ukázal, že se vydává na cestu kontinuity, ne nějaké prudké změny nebo výrazné změny kurzu poté, co ten loňský byl už bez Jiřího Bartošky, ale zároveň ještě velmi čerstvě. Na ten letošní ročník už by se případně dali udělat nějaké změny, ale ta tíha té, nebo kontinuita je podle mě zřejmá a je to něco, co bude patrně Karlovy Vary provázet i v další dekádě.
0: Filmový publicista Pavel Sladký a polední publicistika. Díky, naschledanou.
5: Tolik tedy repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem. Teď už začíná nový den, nový týden, pondělí 13. července, minuta po půl jedné. Zprávy má Martin Matějka.
6: Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almeria se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. V Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov začala demolice původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let hradí podle radnice nový dvoupodlažní dům. Podle povolení vydaného stavebním úřadem a odborem životního prostředí v Krupce by v nově postaveném domě měly být i obchody nebo kavárna. A Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy osazovat nádrže rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch budou přes 2000. Návštěvníci se na novou expozici budou moct přijít podívat zřejmě už v srpnu. Sport. Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon, ve finále porazil šampiona Roland Garrose Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to pátý grandslamový titul v kariéře. Plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Čech proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty, přitom prvním ve středu slavil stříbro na prskařské 50.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Neprůjezdná D8 u Libouchce a překážka na D11 u Sacké. Dálnice D8 mezi Prahou a Německem je obousměrně neprůjezdná. Mezi 82. a 86. kilometrem pracují v tunelech, dá se to objet přes Libouchec a Petrovice. Na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové spozorněte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu v levém pruhu. Na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Prahou dejte pozor za Bochovem. U Budova řeší nehodu dodávky, projíždí se Kyvadlově, směrem do Prahy počítejte s kratší kolonou. A na tahu z Mohelnice ve směru do Svitav dejte pozor u Moravské Třebové. Hlásíte nám tam Kyvadlový provoz.
7: Zvěrný náklad, asi 6 soukrát za sebou a teďka dělají zastávku Moravské Třebové u MHU. Zastavují to na kruháči a pouštějí to střídavě.
19: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 25 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
5: No a jsme taky na začátku nového týdne. První minuty už má za sebou pondělí 13. července. 4 minuty po půl jedné z hudby na úvod zpěvačka Pink a taky přání klidné noci.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Na úvod se dnes vydáme do Francie. Právě tuhle zemi, pokud jde o alkohol, máme spojenou spíš s vínem. Kdo se ale vydá na severovýchod země, narazí taky na destillerie, kde se vyrábí z ovoce pálenky. V Alsasku jim říkají eau de vie, tedy vody života.
1: Balbronn je taková typická alsaská vesnice, létají tu všude vlaštovky, domy mají takové ty dřevěné okenice, po hlavní silnici jeden za druhým jezdí traktory na místní pole, kde se pěstuje ovoce. A ovoce se nepěstuje jenom proto, aby se jedlo, ale taky, aby se zpracovalo trošku nějak jinak. Důkazujeme tady Distillerie Artisanale Aigmayer. Tak vcházíme do takového vlastně až překvapivě velké, bych řekl, stodoly. Tady se destiluje, takže spousta nerezových tanků, tady celá řada takových velkých zelených, tam kvasí ovoce.
2: Firmu založil můj děda Augst Aigmayer, aby zhodnotil své ovoce výrobou pálenky. Dřív už to dělal pro svou vlastní potřebu, ale chtěl začít i prodávat, protože se chtěl vymanit z trhu s ovocem, který je hodně proměnlivý. Dodnes máme stejný model. Pěstujeme ovoce a vyrábíme z něj pálenky.
1: V tom je podle Elzy Aigmayer, která je spolumajitelkou firmy, celá palírna spíš výjimkou. Přes 80% ovoce si pěstují sami, švestky, mirabelky, ale také jahody. Právě jahodový alkohol, kdy se nechají jahody macerovat a poté se vypálí, je jedna z místních specialit.
2: Ty menší nádoby, ty jsou na produkci v menším objemu, třeba právě na maceraci jahod. Toho je menší objem než třeba mirabelek. Jahody, ty jsou naše specialita, protože to není zrovna obvyklé mít jahodovou pálenku.
1: Jahodovou pálenku jsem teda ještě nepil. Voní to jak jahodová marmeláda, to se nedá popsat jinak. Chutná to možná nejblíž, samozřejmě to pálenka, ale chutná to možná nejblíž, když máte takovou misku různých jahod, borůvek, malin smíchanou, ale už s takovou tou šťávou, ale rozhodně tam ty jahody jsou cítit. Ani česká slivovice není paní Elze neznámá. Ostatně v Alsasku se pálí něco podobného. Jednou z variant je i vieille prune, tedy pálenka ze švestek, v podstatě slivovice, uložená následně v dubových sudech. Všechen alkohol je ve stejných, úhledných, vysokých lahvích s logem stromu. Logo je prý inspirované Gustavem Klimtem.
2: Ty lahve jsou pro Alsasko a Lotrinsko typické. Říká se jim alsaské flétny. Takové hezky elegantní.
1: V tradičních lahvích tak člověk najde velmi tradiční pálenky, které Elza prý dělá podle toho, jaký to naučil její otec, ale taky experimentální likéry, kde si dovolí odklonit se od rodinných tradic. Jedním z nich je třeba Perlin Pampin, tedy pálenka z borovicových výhonků. Z Alsaska, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časosběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina v noci. Teď zprávy a Martin Matějka.
4: V thajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejméně 27 lidí. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Kékář Dostál obsadil na světovém poháru v Kanadě druhé místo v závodě na 500 metrů. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, informoval o tom thajský premiér. Podle městské zprávy je 63 dalších zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a polběh zažádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
5: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
4: Podrobnosti jsou na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Tajfun Bávej nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější tajfun letošní sezóny zasáhl skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
6: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Čeťang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice a pravomocné stavební povolení už má. Okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 000 tun odpadků ročně. Mluvčí elektrárny Hana Počtová dodává, že společnost teď hledá zhotovitele.
7: Výběrové řízení na generálního dodavatele probíhá a v současné době probíhají obchodní a technická jednání. Vítězný dodavatel proto zatím nebyl ještě oficiálně vyhlášen. Investiční náklady projektu se podle aktuálních předpokladů pohybují kolem 7 miliard korun.
2: Sport.
4: Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Jakuba Šofa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. Olympijský vítěz Dostál si druhou příčkou vylepšil třetí místo z předchozího závodu na kilometru. V cíli popsal, v čem pro něj byly závody v Kanadě specifické.
8: Byly to závody změn, protože jsem měl na jiný lodi, než jsem zvyklý. Zlomil jsem pádlo, jel jsem teda s jiným náhradním. Je tu těžká voda jako blázen. Si pádle se to trochu jak betonu. Ty přírodní podmínky nám taky dali zabrat, protože foukalo ty první dny rozhodně silný protivítr.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D8 u Libouchce a překážka na D1 u Bílovce. Dálnice D8 mezi Prahou a Německem byla za sjezdy na Děčín a Petrovice obousměrně neprůjezdná. Mezi 82. a 86. kilometrem pracují v tunelech. Před malou chvílí obnovili provoz jedním tubusem v obou směrech, kolony se tak daly do pohybu. Na D1 z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Studenku. Na 341. kilometru stojí dodávka v odstavném pruhu, místo je označeno světelnou šipkou a může se vybočovat. Na pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, omezení by mělo trvat do 5. hodiny raní. A na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Prahou vyšetřují nehodu dodávky za Bochovem. Projíždí se Kyvadlově ve směru do Prahy se tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může vyjít více oblačnosti a teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
3: 6 minut po 1 hodině v pondělí 13. července. Doutrající trosky vyhořelé výškové budovy ve Zlíně jsou pod dohledem hasičů ještě dneska v noci. Na místě zůstává celkem 6 jednotek. Během dneška se pak má rozhodovat, jestli se otevřou okolní ulice. Detaily z místa uslyšíte v čase do 13:15.
1: Noční radiožurnál
2: a Jiří Štefl.

0: U požáru budovy 34 ve zlínském baťovském areálu se od čtvrtka vystřídali stovky profesionálních i dobrovolných hasičů z celého Zlínského kraje. Ke zřícené stavbě se vrací opakovaně. A i když někteří dobrovolní hasiči mají za sebou zásahy třeba u požáru v Českém Švýcarsku, zlínské domácí nasazení je pro ně výjimečné.
1: Nás povolali dneska ráno, tak dnes ráno jsme opět přijeli a vlastně jsme u čerpacího stanoviště, takže už jenom přečerpáváme vodu.
2: Popisuje dobrovolný hasič z Hřivínova újezdu na Zlínsku Lukáš Gofroň. Doplňuje ho mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
3: Máme snahu zlikvidovat ten požár, to znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
2: Třeba Lukáš Gofroň tu od čtvrtečního dopoledne strávil už desítky hodin. Pro něj šlo o další zkušenost s velkým požárem. S kolegy zasahoval třeba u obřího požáru v Chropině na Kroměřížsku před 15 lety. Byl také u velkého požáru v Českém Švýcarsku nebo u povodní v Jeseníkách. Požár ve Zlíně je pro něj ale jiný.
4: Je to jiné v tom, že vlastně tam na ty požáry většinou člověk nějak sleduje v televizi a už se tak jak kdyby na tu situaci připraví, jenomže tady to vzniklo vlastně ráno, je to tady ve Zlíně, to u nás a bylo to takové, že člověk prostě vlítnul do toho a bylo to takové osobnější, dá se říct.
2: Popisuje Gofroň. Ve čtvrtek, kdy požár vypukl, pomáhal hasit ze střechy sousední 44. budovy. Po pár hodinách sledoval, jak se velká část objektu na dvakrát zřítila k zemi.
4: Vlastně člověk si uvědomí, jako o co všechno vlastně tam jde, jakože to není jenom, jakože člověk hasí, ale musí myslet i na bezpečnost a na všechno, takže jsme se snažili tak nějak, aby se nikomu nic nestalo, aby to dopadlo dobře pro všechny.
2: Zdůrazňuje dobrovolný hasič z Hřivínova újezdu světlou stránku zlínského neštěstí, tedy že celý zásah se obešel bez újmy na zdraví. Kdy hasiči zásah dokončí, zatím není jasné, záleží na dohašení sutin. Štáb má znovu zasednout ráno. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.

0: Španělský zpěvák Álvaro Soler chvilku po čtvrt na dvě. Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Přeju vám klidnou nedělně pondělní noc. Vůdců lodí neboli plavců v Česku přibývá, naše další téma. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně pak můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku.
2: Nejprve si musíme zkontrolovat, že loď má povinnou výbavu, což znamená, že má fendry, vesty pro všechny členy posádky, háček a provazy.
1: Všechno máme a můžeme
2: ano.
1: Do lodi.
2: Ano.
1: Takže odvážeme lano.
3: A odstrčíme.
1: A jdeme.
2: Odstrčíme loď a můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je teda velká výletní loď nebo vyhlídková loď, desítky metrů dlouhá.
2: Loď můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme buď nás nebo žádná jiná plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tedy musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec, kde můžeme proplouvat pod mostem.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory, tak aby vlastně prokázali ty dovednosti, včetně tady toho proplutí.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
4: Já vám gratuluju, úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek paní Bára.
5: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Potom zvukové signály, což zní trošku úsměvně, že si člověk pak musí zapamatovat, že jeden dlouhý zvuk a dva krátké zvuky na to, co to znamená. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě byla počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Rozsah absolvování zkoušek se liší právě podle toho. Ročně si oprávnění udělá kolem 3,5 tisíce uchazečů a podle státní plavební správy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
6: Je jeden volný termín ještě v srpnu v Praze, dva volné termíny v Děčíně v srpnu a v Přerově jeden volný v červenci a jeden v srpnu, pak jsou zase termíny až v září. Takže ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
6: Vznikají nové plavební komory, které rozšiřují síť vodních cest České republice. V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, vznikají ale i nové veřejné přístavy.
1: S uznáváním dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Radio.

0: 1 hodina 30 minut. U mikrofonu Martin Matějka, tady jsou zprávy.
1: Ukrajinskou vládu a bezpečnostní složky čekají personální změny, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Skončit má i současná premiérka Julia Svyrydenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl. Na sociálních sítích jen napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Vláda by se podle něj měla soustředit na práci v pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Opravy mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky, kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozorní byla skupina, která po řece v sobotu odpoledne plula. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl řekl, že situaci bude podnik se stavební firmou řešit. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, informuje o tom chorvatská televize HRT. Na místě dál zůstává 220 hasičů i 4 hasičská letadla. Požár na ostrově Korčula spálil asi 550 hektarů v obtížně přístupném terénu. Žádné domy ale oheň neohrozil. A Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Má propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kubise z Hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví.
2: Sport.
1: Česká ženská volejbalová reprezentace uzavřela sezónu Ligu národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Češky celkem v této sezóně Ligy národů získaly v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, tím o 2 body překonali výkon z loňské premiéry a v 18 člené tabulce skončili 10.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D8 u Libouchce a také na D1 u Kamenice. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan počítejte s omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se projíždí tunely pouze jedním tubusem v obou směrech, kolony se netvoří. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velký Beranov. Na 128. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem, větší zdržení nenaberete. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. A na tahu 6 mezi Prahou a Karlovými Vary opatrně za Verušičkami. U Budova odklízejí následky nehody dodávky a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je převážně jasná až polojasná, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ochlazuje se na 17 až 12 stupňů, na horách na 11 stupňů. A přes den pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 25 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
0: Je tady nový týden a proto pro vás mám také novou cenu v telefonické soutěži. Až do neděle budete soutěžit o novou knihu thriller s názvem Bílá vrána. Je to příběh, který vás vezme do současného Londýna, kde se střetává policejní práce a taky gangsterské vazby. A otázka, jestli se člověk může opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny. Tak tedy o novou knihu Bílá vrána budete soutěžit ve vysílání nočního radiožurnálu zhruba za půl hodiny po zprávách ve 2.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 2:45 ve vysílání nočního radiožurnálu teď budeme na chvíli ještě reflektovat víkendové sportovní dění. Tenistka Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po grandslamovém titulu. Má za sebou slavnostní večeři šampionů s vítězem mužského singlu Jannikem Sinnerem. Z úspěchu své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje radoval taky otec české hráčky. Drahoš Nosek, bývalý výpravčím a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších penzistů na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mi jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak prostě fungovat.
2: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i s vědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě, ona v životě neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc, my jsme hráli po všech vesnicích, jak jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, a nemusel to říkat po druhé.
3: Starý Pavelka, jak se jmenoval, jak se s ním prosím, abychom mu mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten jí vlastně udělal. Jezdil, hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník.
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty pozdě na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme, no. Ale jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mě 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
3: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
1: Abych si zahrál.
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: V Benátkách se učil od mistrů sklářského řemesla. O mnoho let později se tam vrátil jako autor, který na prestižním bienále představil monumentální skleněné objekty a novou technologii práce se sklem. Hostem Radiožurnálu bude Ronny Plesl, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého sklářství. Kam se dá ještě posunout tenhle tradiční materiál a obor?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Tady jsou noční zprávy a Martin Matějka.
4: Kvalita vody v Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se stále zhoršuje. Přemnožené sinice ohrožují ryby. Česká turistka na Slovensku nepřežila pád v Malé Fatře. 9. etapu Tour de France vyhrál Nizozemec Van der Poel, lídrem zůstává Slovinec Pogačar. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
6: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
4: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny, informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěsky s vodopády. Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný podle americké armády, která má prý kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Iránu v reakci na předchozí iránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvetě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Vedra stěžují pobyt v nemocnicích, trápí pacienty i zdravotníky. Přitom třeba na Vysočině má klimatizaci jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z dat zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti